těší, že v podstatě to, co mi dali, že člověk může i senátorkou zůstat člověkem, což jako, já jsem říkám s mírnou nadsázkou. Někteří kolegové v politice, když už jsou tam dlouho, tak někdy musí trošku asi se souvat do nějaké té role mezi těma lidma. Já mám trošku pořád po 4 letech problém, že si musím trochu hrát na tu senátorku, protože mě nejlíp mezi těma lidma. Takže, ale to říkám s mírnou nadsázkou samozřejmě. Ale to, co mi dali, takže to soukromí, byť jako advokátka, že jsem měla hodně známé kauzy, tak jsem byla známá, ale hlavně mezi těmi obcemi a městy. A teď i mezi prostě jako, když to řeknu, lidma u těch chlebů, prostě, tak si prostě zastavíme a popovídáme. Takže to jinak, potom co mi vzali nebo dali, možná je to dar, zkušenost, iluze, některé iluze, i když jako jsem moc po zkušenostech z politiky úplně zase tam s nimi do nich nešla, takže u některých iluze samozřejmě doba i zase trošku rozděluje lidi, že prostě politika vždycky rozděluje lidi a to by na ní vadilo a teď se na tom ještě cíleně prostě pracuje, namísto aby se hledalo, co nás spojuje, tak my se budeme rozdělovat, takže to, ale jinak jako ty zkušenosti považuji obrovsky za dar, protože si myslím, že v těch zkušenostech toho věku i té profese právní, to je trošku bonus pro ten senát, že si přečtu zákon a vím, o co go. Kolegové musí třeba něco nechat vysvětlit, což jako je pochopitelné, že mají jiné profese a je dobře, že jsou tam jiné profese. Já chodím zase za lékaři, co tady v tom zákoně by jako mohlo být. Takže že se tam umíme v tom senátu pobavit napříč i spektrem, mě velmi těší. Je to teď čím dál i jako víc, myslím, byť to tak nemusí vypadat. Ale takže zkušenosti mi dali, vzali mi neskutečně, říkám opravdu některé ty iluze, protože jsem, i slzy byly, prostě i slzy zklamání, nebo prostě jako proč mi to dělá, nebo proč tady toto píšou, takové šílenosti, teď přece to není pravda a to, takže slzy, nebudu se tvářit, že jsem pořád silná, jako ne, prostě jsem si sedla, ani jsem si televizi nepustila, říkám, proč mi takhle ubližují, když člověk se fakt snaží udělat dobré pro ty radnice a tak. No. Takže ona ta doba covidová hodně způsobila. Tam se strašně moc lhalo, strašně moc to, konec konců už to řada politiků přímo nebo nepřímo přiznala a udělalo to hrozně paseku na lidských duších a povahách a málo kdo nechce přiznat, že třeba chyboval v nějakém svém jako kroku. A místo, abychom teda dokázali říct, hele, no tak tady se toto stalo, někdo s námi něco zkusil v rámci i světa, jako já to dodnes nemohu pochopit, co se vůbec jako mohlo takového dít. A jak kdyby to v těch lidech zůstalo, taková ta nenávist někdy a zloba. A je to zbytečné, jo, protože říkám, hledejme, co nás spojuje, budeme to sakra potřebovat. A zejména Česká republika nebo střední Evropa, aby spolu držela Maďarsko, Česko, Polsko, Slovensko, tady ta čtverka si myslím, že by měla prostě nadále spolu držet a hledat to, co nás spojuje, protože to budeme sakra potřebovat. Jo? A vzpomeneme si na tato slova, protože jsou tady lidé, kteří nepočítají lidské duše, ale miliardy. A člověk to vidí, až když jsem přímo u toho někdy, tak říkám, pane Bože, přece to není možné. Jako no. A potom jsou to takové ty drobné radosti, které prostě přinášíme. Doufám, že i v Senátu musím říct, že já jsem teď jako nezávislá v klubu ANO, abych měla ten servis a prostě jsou tam dobří kolegové. Teď třeba mi také i v soukromém životě, co se týká mého zdravotního stavu, poradili a to, takže opravdu si vážím takovýchto vztahů. Takže i takové drobné radosti, že dálniční známka platí nejenom do půlnoci, ale 24 hodin. A co lidi mě za to řeklo, že to je super. Takže musíme tyto věci prostě běžného života řešit, že prostě to řešíme všichni

0: potom ale nesmíme zapomínat na tu Evropu a Českou republiku v ní, protože tam nám jde o naše rodiny, o naše prostě žití a nebudeme se bavit teď, co nás stojí pohonné hmoty a tak dále. Toto je běžný život, který jsme povinni těm lidem řešit a to bohužel má ty dopady až toho venčí. No. To Česká republika sama neovlivní, ale můžeme chránit prostě čím jde prostě to, co jde, aspoň to, co jde. No, takže já jsem zastánce střední Evropy, abychom spolu drželi. Že si myslím, že to má smysl a že to má sílu a mám pocit, že tudy to momentálně jde a tak mi to vyhovuje.
1: Díky za tvé sdělení, Ani. Napište nám, diváci, jestli to vidíte stejně, dejte palec, a jestli to vidíte jinak, napište nám svůj komentář. A Ani, já vím, že tvoje výroky, i tvoje politická pozice a i tvůj přístup tématům si získávají oblibu u českých občanů, u diváků, u fanoušků, konec konců máš velkou facebookovou stránku, kde tě sledují, však diváci, koukněte do odkazu. A zároveň to budí i pozornost kritiků. Mají jinačí postavení, jinačí postoje, jinak vnímají tu situaci. A my jsme se toho několikrát dotkli v tomhle rozhovoru, to znamená ta mez. Ty jsi žena, ale zároveň jsi v pozici senátorky, což je veřejná služba. Mě proto zajímá, které kampaně proti tobě ty dneska vnímáš jako výsostně vykonstruované, ať už z jakéhokoliv důvodu, nebo z jakéhokoliv lobby, z jakéhokoliv placeného táboru, to je jedno, ale které ty si tě nejvíce zranili, když to řeknu takhle. A které naopak třeba si zase vnímala pozitivně, jestli tam třeba byla nějaká kampaň za ty 4 roky, co jsme se neviděli, nebo nějaký kritika tebe, kterou ty si vzala k srdci a řekla si, to je zajímavý, tohle to můžu vylepšit. Tady jsem to třeba takhle nevnímala, tuhle tu svoji retoriku a díky této kritice se zlepšuji. Máš tam 2 takové příklady toho špatného vykonstruovaného, kdy ti to zranilo a bylo to úplně mimo a toho, kdy naopak to bylo prospěšný.
0: Tak já se přiznám, že s ohledem na to, že jsem ten poslední rok řešila hodně i tu situaci, když to řeknu, abych byla zdravá. Zaplať pánbu se to tak ukázalo a že prostě takový závěr je, ale nebylo to tak stále, měla jsem určité obavy. Tak potom jako začneš ty věci vnímat jinak a podle mě i toto mělo být, abych já se trošku, když to řeknu, řekla, co teda dál, nebo jakým způsobem dál. Nepochybně mě prospělo. Třeba já jsem nebyla zvyklá už tak dlouho na takovou velkou pozornost, jo, protože tam mám 102 tisíc sledovatelů na Facebooku a tak. A já jsem si tam často, protože jsem to mám dar od Pána Boha, prostě ze slovíčky hrála, tak jsem občas tak jako hned rychle něco okomentovala, snažila jsem se třeba vtipně nebo i hodně kriticky. A musím říct, že co mě naučilo právě potom ta kritika, abych řekla oprávněná kritika, protože moudrý člověk vnímá kritiku, říkám, kritika mi nevadí, mě vadí vulgarity a takové ty věci, takže bych neměla tak spěchat s těmi úsudky, když jsem senátorkou, jsem v parlamentu, měla bych více vážit slova. Takže to jsem si z toho vzala a více vážím slova. Vždycky si udělám poznámku, nechám to 24 hodin ustát a potom třeba okomentuju některou věc. Tím, že jsem se taky hodně znovu vrátila nebo prostě více jsem začala protěžovat svou právní profesi, což je můj životní cíl, prostě už 30 let jsem tady v podstatě v advokacii, takže jsem se vrátila ke svému řemeslu a to zase tak lidi nesledují, tak mě tak už nekritizují. Ale to, co vím, že a z toho si teda už dělám houby, říkám, dělejte si, co chcete, lidi mě znají a prostě vy si tam říkejte nějaké blbinky, když prostě začnou prostě psát takové kritiky typu, že Hamplová, no to je jasně, to je jako se díky své hlouposti musela dostat do Senátu, aby se uživila a takové věci. ta jdou do háje jako za posledních 5 let, 3 ústavní nálezy, tak jako asi, já zvolím metodu, jak pan jeden náš kolega a budu říkat, no jasně, já jsem hloupá, my jsme úplně blbí, jo, nemá význam s těmi lidmi polemizovat. Jo, takže s těmi lidmi se nehádám. Tam, kde opravdu uslyším nějaký nápad a něco takového, tak udělám si poznámku a naopak z toho čerpám a myslím si, že jediná komunikace je cesta někam. Jak přestaneme spolu komunikovat a naslouchat sobě, jenom říkat, prostě to je nepřítel, tomu budu znepříjemňovat život, doprčit, to fakt není jako životní program. Jo. Takže, jak říkám, vrátila jsem se k sobě sama před těmi 4-5 lety, trošku moudřejší o pár zkušeností a o pár zkušeností s jinými lidmi. Potkala jsem se se spoustou jiných lidí, kteří mě překvapili v milém. Takže říkám, jsem bohatší o spoustu zkušeností, o spoustu kontaktů s lidmi a s utvrzením poznání, že důležité je komunikovat, důležité je hledat na tom druhém to dobré. Když se mi to kritické nelíbí, no tak to slušně říct a třeba na tom něco vybudovat. Takže já jsem obecně, co mě teď trošku i lékaři vytýkali, že jsem velmi pracovitý člověk, takže myslím si, že je důležité chtít něco dobrého udělat a ne druhému kazit dílo. Jako jo. Takže říkám, to jsou takové moje základní hodnoty, na kterých stavím a myslím si, a mám pocit, že čím dál víc to lidi nějak vnímají a musím říct, že mě teď zastavují mnozí, nebudu samozřejmě jmenovat, že třeba mě úplně neměli rádi, říkali, už čas i tykáme, říkají mi, jako my jsme tě fakt úplně nenáviděli, ale ty jsi úplně prostě jiná. Říkám, nesmíte soudit podle titulku, protože já jsem skutečně holka, která si všechno vybudovala od mládí a váží si toho, také si toho považuje a potom, když potom někdo mi šlape, tak to teda jako se bráním, jo. Ale říkám, nehádám se s hlupákama a naslouchám moudrým lidem, i kdybych s nimi jako nesouhlasila, naslouchám jim, že mi mají co dát. Že to mi jaksi ta doba přinesla. Takže znovu bych do toho šla, protože prostě mi ti lidi za to stojí a když stojím u těch chlebů s tou paní, která mi tam říká své zkušenosti, prostě normálně z fabriky, tak to jsou pro mě, to já potom doma, kdybych pěla, tak si dám panáka, ale já si nedám panáka, já si udělám kávu a mám z toho strašně dobrý pocit. Jo, takže to je můj prostě život a myslím si, že je možno těm lidem dát strašně moc, když se jim naslouchá, než se jim říkají nějaké nesmysly a poslouchají hodinové nějaké projevy. Oni potřebují těch pár slov u toho chleba. Prostě říct, takhle to bude, toto se nepovedlo, to je dobrý, ale toto už bude a tak dál. No. Takže snažím se to, co jde. A jak říkám, ale více jsem, jakoby, více se cítím sama sebou, už tedy teď i v Senátu, říkám, už jsem tam zkušená, takže už tam běhám, jak 2 roky to tak nebylo, jsem tam bloudila, teď už tam jako i trefím všude, mám tam spoustu přátel i v personálu a hodně mi pomohli ze začátku, takže opravdu bych pochválila personál Senátu, kteří opravdu naprosto profesionálně se mě ujali a musím říct, že mnozí i soukromně mi vyjádřili nějaké sympatie, bylo to příjemné. Říkám s mírnou nadsázkou děvčatům, ochránka dámy, tak to jsou chlapi, jako jo. ti prostě jsou gentlemani a když jsem tam potom neuměla nějakou kartičku, tak oni mě otevřeli tu bránku, aby se tam dostala. Říkají, pojďte tady středem. To byly strašně krásné okamžiky. No ale říkám, trvalo to nějakou dobu, než jsem tam zakotvila, už tam bych řekla dva roky se cítím jako doma a teď, co jsem i v klubu, tak mám více možností pracovních a stalo se mi to, ještě se pochlubím. Nevím, jestli to tak jako úplně všichni budou vnímat, ale já to tak neskutečně vnímám. Pro mě bylo hodně důležité, když jsem se stala členkou ústavně právního výboru, že ústavní právo je moje doména v rámci i samosprávy, takže teď, když jsem v ústavně právním výboru, tak jsem tam úplně, jak říkám, jako ryba v vodě. takže si myslím, že jsem tam i co se týká jako užitečná. Říkám, nepřeháním nějakou aktivní činnost, jenom abych byla vidět, ale tam, kde to má smysl.
1: Díky za tvoje povídání, Jani, znovu díky za sdílení a diváci vám děkujeme také za sdílení, aby se více lidí zapojilo, aby se podívali třeba na rozhovor a vzpomínky a zkušenosti Jany Zvrtek-Hampové, senátorky. Ale dneska to je o té lidské stránce, té věci jsme se 4 roky neviděli, takže jenom opakuji, děkuju vám, protože jste s námi a že nám píšete. Jani, otázka, si dovolím jednu otázku na českou politiku, chci se víc zabývat tebou a tvýma zkušenostma, přesto mi ji prosím dovol. Veřejnost ví všeobecně, že jste v kontaktu s Jindřichem Reichlem, on tě kolikrát i jmenoval ve svých rozhovorech, že jsi jeho takový, bych řekl, ne parťák, ale spíš konzultant na zpětné vazby, drezuruješ ho, kolikrát tě i pochválil. Jak ty vnímáš všeobecně stávající vládu? A lidi by mohli od tebe čekat jenom samou chválu, protože tak to i působilo v době covidu, kdy jsme mi vysílali. I přesto si kritizovala pana Babiše v té době za jeho opatření. Vím, že to bylo velké téma. Pak přišel pan Fiala. Pan Fiala, to všichni víme, že si k němu byla kritická i k panu Babišovi. Teďka je pan Babiš premiérem. Zároveň tam je Jindra i lidi, který znáš a ty seš v Senátu. Seš spokojená opravdu, opravdicky na té lidské úrovni? V čem naopak konkrétně jsi trochu zklamaná? Kdyby si čekala, že ta vláda víc zabere? Co ti třeba říkají lidi, když s tebou mluví? Jak to ty vnímáš v tom pozitivním i v tom, kde očekáváš třeba něco víc, něco lepšího od té vlády?
0: To je tak na hodinu a ne tady na 3 minuty. Řeknu jednu věc. Lidé, co mě sledují, jak kriticky, tak pozitivně, tak ví, že já jsem velmi, velmi kriticky vystupovala proti vládě pana Babiše v době, kdy začínal covid. To prostě všichni ví, psala jsem spoustu článků. Neměla jsem potom problém se s ním potkat a podpořit ho v duální volbě na prezidenta. Já se totiž jsem zvyklá postupovat s tím, že se dívám, co ten člověk říká a ne kdo to říká a přistupuju tak samozřejmě s určitou nadsázkou i k vládě. Samozřejmě více vítám tuto vládu, než byla ta předchozí, takže ta předchozí byla fakt katastrofální. To jako opravdu si nemám ráda přívlastky, ale tady to ráda použiju. Tady samozřejmě k této vládě jsem taky kritická, občas jenom mohu být více velkorysá a více diplomatická. A to je tak všechno. Ale skutečně dokážu říct, i třeba v rámci klubu, nebo prostě i v tom Senátu, říct tady toto je opravdu špatně. A například řeknu hned rovnou, myslím si, že bez ohledu na to, že by se zahodily dotace od Evropské unie, neměla se absolutně, a to slovo absolutně podtrhuju, podpořit žádné akcelerační zóny na ty větrníky, nějaké VIP prostě regiony, kde by se více stavěly ty tuny betony do těch krajin a tak, ale do toho teď nechci tady zabředávat, jenom chci říct jednu věc, že jsem zvyklá mluvit vždycky to, co si myslím, všichni to o mě ví, přesto možná si troufám říct, že zase více ještě respektují nebo přijdou za mnou na nějaký názor a samozřejmě někde chápu, že prostě už zase v té politice něco vím a jsem i v tom zákulisí, vím, že někdy musí být i nějaká diplomacie, některé zákulisní dohody a podobně. Jsou tam lidé, které, ano, Jindra Reichl, jsme stávali na pódiích na Václaváku, to jsou okamžiky, na které nezapomenete, i kdyby vás to třeba více zdálilo nebo nezdálilo. Zítra nás to nezdálilo, ale znám i ostatní. Takže když si mě pan Macinka strašně dobře pomohl do médií, protože já už jsem v tom byla ne tak kovaná. Takže já se prostě opravdu komunikuji se všemi. Mám teď nejblíž, co se týká Senátu, samozřejmě k ANU, protože k straně ANO, protože tam jsme v klubu a opravdu jsme tam spojenci proti některým těm věcem, s kterým tam tedy taky velmi nesouhlasím. Takže chci říct, že snažím se nacházet na všech to, co je v nich to, super dobré. Já přesně vím, co je dobře na Jindrovi. Já vím přesně dobře, co je prostě na ostatních zástupcích těch menších stran a přesně vím, proč je dobře, že teď vyhrává volby ANO. A to přesto, že vůči třeba některým lidem mohu mít výhrady. My oba víme, jaké máme výhrady k ministru zdravotnictví, panu Vojtěchovi, velmi rezervované, ale to je ta míra diplomacie, kterou jsem schopna překonat. V okamžiku, kdyby přišel s něčím, s čím by třeba nesouhlasila, tak s tím vystoupím. Zachovávám si vyloženě absolutní nezávislost s tím, že jsem jako zase jsem realista, takže když je nutné prosadit řadu podstatných věcí, které teď jsou třeba důležité i v rámci Evropy, a to vůbec není fráze, tak jsem schopna učinit nějaký ústupek nebo kompromis v rámci tuzemské politiky. Ale momentálně výsledky ekonomické, určité výsledky jsou pozitivní, takže to podporuji tuto vládu s mírnými výhradami, s jednou většími výhradami, ale jak říkám, je to věc, kdy teď si vždycky dám těch 24 hodin, než vystřelím a začnu říkat ano, možná tady tohle je důležité kvůli tady tomuto a tak dál. Takže je to, jak říkám, vůči divákům z tohoto rozhovoru je podstatné to, že pokud by tady tato vláda dělala něco špatně, tak já budu první ta, která vůči tomu vystřelí, ale nebudu to dělat zbytečně a nyní si myslím, že to podstatné, co tato vláda dělá, tak dělá dobře. A to je ta komunikace v rámci střední Evropy, to je ta komunikace v rámci i vnitro, bych řekla stran, které tvoří koalici. Tady je obrovská snaha tuto vládu rozdělit. Teď se dokonce bude vyslovovat nějaká údajně nedůvěra, protože samozřejmě jsou volby. Všichni víme, proč to je, že to je taková trošku divadelní hra. Takže já nemám ráda divadelní hry, já mám ráda práci a nemám ráda ti, co prostě na místo práce dělají jiné věci. Já se snažím ještě vedle senátorství dělat dál svou práci a myslím si, že to teď momentálně obce města ví, protože jim hodně pomáhám v těch věcech, které potřebují. Takže já jsem pořád, bych řekla, na stejné úrovni advokátkou a senátorkou a to se mi někdy bije a občas teda někdy možná to proti sobě i vystřelí. Ale zase já si myslím, že právě důležitá je ta komunikace, že teď třeba jsem se s pár senátory dohodla, říkám, s těmito věcmi absolutně tedy se nezhodujem, ale toto bychom se mohli podpořit. Na základě této věci tehdy neprošla Istanbulská úmluva, a to teda všichni teda tenkrát koukali, že jsme se dokázali napříč spektrem domluvit. A takhle by to mělo být pořád. Bohužel to tak není úplně často, ale takhle by to mělo být pořád. Že když se přijde s něčím opravdu rozumným, věcným, tak se nekoukat, kdo to říká, ale co kdo říká a zvednout pro to ruku. To je taková moje filozofie. Proto mě někteří nemají úplně rádi, ale zase já nejsem o to, aby mi tam měli rádi kolegové, ale aby mi měli rádi ty dámy u toho nákupu chleba, že prostě tam mě musí chápat. Tam prostě musím si to odborné prosadit.
1: Děkuju za tvé sdílení, Jani. Vám děkujeme též, diváci. Sdílejte, děkujeme vám, protože více lidí se zapojí a pak to čtu ty komentáře, jsou vděční, že třeba nevěděli by o tomto rozhovoru nebýt vašeho sdílení. Děkuju. Jani, přesto je nějaká, můžeš klidně krátce reagovat, je nějaká část lidí, kteří tvoji spolupráci s ANO vnímají jako zrazení nějakých určitých hodnot nebo přesvědčení. I třeba s panem Babišem, tvoje podpora v prezidentských volbách, vím, že se k tomu vracím, však se ti omlouvám, ale znamenal jsem to i na sociálních sítích. Jak jim to vysvětluješ těmto lidem? Máš vůbec tu snahu jim to vysvětlit? Jak je vnímáš ty neustále kontinuální kritiky, kteří třeba toto vytahují ve spojení s tebou?
0: Tak to je právě to, kde já jsem v tom docela rok, dva si říkala, jako, jak jim to mám v podstatě říct, že důležité je prostě s lidmi komunikovat. Já to nedělím podle těch značek, to je právě to. Já tam v Senátu se snažím komunikovat napříč spektrem a to, že někdo má problém, když oni se mnou nemluvili 2 roky, to já jsem tam byla naprosto nezávislá, úplně mimo veškeré kluby. Dokonce ano, mě tuším některý ani jako nepřijalo jako klub, že prostě ne, že jako já ne, já jsem moc nezávislá pro ně, ale o tom to přece není. A když potom jsem měla například, co se týká prezidentských voleb, já jsem pana Petra Pavla potkala jednou, dvakrát osobně, já jsem, to je taky taková kuriozitka, já jsem vlastně potkala zatím od listopadu všechny prezidenty osobně. Jo, s panem Milošem Zemanem si teď dokonce tykáme, což je pro mě taková, jako to byla plně pecka, taková nabídka. A i pan Václav Klaus nějak jeden z prvních přijal, když jsem byla zvolená do Senátu, protože si mě také pamatoval, když si ještě z dob občanského fóra a tak dál. Takže, no a pana Václava Havla jsem tehdy viděla, jak tam někdy říkal něco, samozřejmě s tím jsem nehovořila duálně, ale chci říct, že a teď jsem se potkala s Petrem Pavlem, takže jako když jsem tehdy měla na výběr mezi těmi dvěma a věděla jsem Petr Pavla, co prostě, a vidím to teď a taky jsem se vyjádřila, že Petr Pavel pro mě není pan prezident v tom smyslu, že by skutečně byl tou autoritou a podobně, že on opravdu to řeknu, jak bych to řekla, nechci říct, že plní přání jiných, asi tak bych to řekla, plní přání jiných. Takže jsem podpořila tehdy pana Babiše, který by neposlouchal, si myslí. Jo, takže a udělala bych to znovu. A spolupráce s ANO, to není spolupráce s ANO, to je to, že já bych spolupracovala s každým, kdo by o to stál. A já si myslím, že za těch 35 let advokacie a v té samosprávě mám co nabídnout. Co znamená, teď třeba budeme připravovat, nebo budu připravovat a budu se snažit připravovat nějaké změny zákona o obcích. A uvědomila jsem si, že když tam zůstanu sama taková vojačka v poli, což jako bude sice takové hezké, budu dělat nějaká gesta, budu říkat nějaké ty výroky do těch titulních stran, uměla bych to, ale jako nikam to nepovede. Takže jsem začala komunikovat napříč spektrem, teď tam přišli noví senátoři a řekli jsme si, zkusíme udělat něco rozumného pro ty obce, já potřebuji se dostat do ústavně právního výboru, vy když mě podpoříte, tak já budu si podporovat tady tyto změny, byli tam starostové, kteří mě měli co říct, je tam super starosta z Opavy, je tam super starosta z Ostravy Poruby, tak jsme si prostě porozuměli, takže já jsem přestala škrtat nějaké značky za jejich jmény, já jsem se dívala, co mají za sebou. A to jsem čekala, že budou i ti ostatní se dívat, co mám já za sebou za těch 25 let. A musím říct, že mě překvapilo, že teď, když za mnou přišel jeden pan senátor, když to řeknu z úplně jiné, prostě z bývalé koalice, mě říkal, paní magistro, já jenom jdu za vámi, já jsem netušil, co vy máte odborně za sebou, jako co vy máte za knížky, že vy jste za těmi 10 kongresy pro ty, já jsem to netušil, já se vám chci omluvit, že jsem o vás neměl takové mínění, jaké jsem měl mít. Prostě říkám, proč my to děláme podle těch značek? Já chápu, že to v té politice asi jinak nejde. Já jsem proto se kdysi říkala, že nebudu už nikdy v politice, protože já když jsem začala být tehdy v těch 33, nebo kolik mě bylo hodně úspěšná, když jsem začala mít větší potlesky než ti jiní moji kolegové v nějaké politické straně, tak prostě první jejich takový záměr byl, no tu nemůžem nikam postavit, ta jako nás prostě přeskočí a tak pořád nějaké soupeření, bojování, prostě to jako na mě nebylo. Já jsem chtěla uspět tím, co umím, a ne, že tím, co tam budu intrikovat proti komu. Takže vrátím se k tomu. Přistupuju k tomu s těmi zkušenosti, jako 60 zdrava tady zrala pořád a zajímá mě, co kdo prostě přinese. Když by tam za mnou, kolikrát za mnou přišli podpořit pan kolega Cano, s tím si velmi rozumíme, přišel s nějakými návrhy zákonů, samozřejmě jsem mu to podpořila. Nekoukám, co mám prostě za značkou nebo prostě podobné. My se s panem Canovem konec konců potkávali, že jsem nebyla senátorkou ústavního soudu. Takže ti lidé, kterým jde o věc, se skutečně potkají tam nebo tam, naše republika je malá, takže se potkávám s lidma napříč spektrem. A teď, že jsem členkou klubu ANO, tak mě to umožňuje udělat více práce pro ty lidi, kvůli kterým jsem tam šla. Takže toto byl můj motiv a také to, že tam byli lidé, kterých si mohu vážit, který mají mnoho za sebou. Já tam mám kolegu senátora v klubu, který za mnou přijde na plenární zasedání, na plénum senátu a říká, že já jsem přišel málem pozdě, já jsem ráno operoval. I to je úžasná věc. Važme si lidi, kteří ještě stojí o to tam jít a ráno operují nebo jsou ráno u soudu v mém případě, protože ti, co se tam jdou živit, tak to je špatně. Já si myslím, že by tam měli jít lidi, co do toho senátu umí něco dát, nebo vůbec jako i do té poslanecké sněmovny. Což je třeba případ i jako Jindra, to prostě je úspěšný právník a takových tam je spousta. Takže říkám, nekádrujme pořád lidi a jako já to nemám ráda. Ukažme to, co oni, a potom jako mluvme, že jo. Takže asi tak, no. Takže já to neberu jako spolupráci s někým, ale spolupráci s někým, abych více dokázala. Takže to je pro mě motiv. Já tam nebudu sedět a zdobit už ani nemůžu, ale já tam prostě najednou mám více tvůrčí práce. Teď třeba jsem se, musím říct, že díky podpoře ANO, stala členkou Rady vlády pro veřejnou správu. Veřejná správa, moje prostě životní téma. Takže myslím si, že pokud mě někdo zašlapává do země, tak se nemůže divit, když mě potom někdo řekne a nechceš udělat zákon o obcích, nechceš tady prostě do rady vlády pro veřejnou správu. A říkám, tam jsem jak ryba ve vodě, to je odborná záležitost a to je moje prostě parketa. Já tam nedělám politiku, já tam dělám právo.
1: My se k tomu dostaneme, že tomuhle. Děkujeme diváci, že jste s námi. Zatím nám napište, co vás třeba inspiruje, co vidíte stejně jako Jana Zvěrtek-Hamplová z dnešního vysílání na vaše přání, senátorka, právnička. A toto by se mohli mluvit dál, aktivistka a tak dále. Dejte nám vědět, co zatím vnímáte stejně, kde to v ní vidíte jinak. Děkujeme za sdílení. Jani, ty jsi to tady zmínila, nahrála se mě na otázku, protože jako právnička, jako člověk, který je v praxi a chodí k tomu soudu, stará se o ty kauzy, takže ješ v nějakém svém přesvědčení a odbornosti. A zároveň 4 roky máš za sebou jako senátorka, máš před sebou ještě 2. Byly někdy okamžiky, kdy jsi musela volit mezi vlastním přesvědčením a politickým kompromisem? Jak ses rozhodla a co bys případně dnes udělala jinak, když se na to podíváš?
0: Já si myslím, že jsem nemusela nikdy volit, nebo respektive, že jsem nikdy jako v tomto smyslu nevolila. Možná proto, že teď trošku dělám ramena, protože v tom senátu to není až tak nutno někdy. A někdy, když jsem třeba nechtěla proti něčemu vyloženě volit, tak jsem z hlasování odešla. Já nikdy jsem nehlasovala proti svému přesvědčení, nikdy. Musím říct. Já jsem proto často za minulé vlády, teď občas, musím říct, nehlasovala, než bych popřela svoje právnické přesvědčení. To prostě neudělám. Jedině, že bych třeba nevěděla a podobně. Jo? Takže třeba teď tam bylo třeba stavební zákon, obrovský taky plus, minus, půl na půl. Jako právnička vím, má spoustu slabin, ale má i spoustu dobrých věcí. Je to tak půl na půl, nebo nechci to dávat na procenta, ale pokud ten zákon bude schválen, jakože je schválen, tak udělám všechno pro to, aby bylo dobré školení, aby byly dobré příručky, pro obce, aby prostě dokázala v tom, co říkám, mám dar od Pána Boha, že umím to právo přelét prostě do lidské řeči, tak proto udělá maximum možného, aby to ti, co ho budou aplikovat, ten stavební zákon, aby to měli třeba snažší nějaké návody, nějaké metodiky. Teď už jsme si domlouvali s nějakými regiony, že uděláme nějaké takové populárně naučné školení, tak jak jsem dřív dělávala ty kongresy. Takže chci říct, že zase musím říct, že bych pro něj třeba nemohla zvedat čistým svědomím ruku jako právnička, ale teď otázka, jestli jsem tam tedy jako senátorka nebo jako právnička, si myslím pořád jako právnička, ale v tom senátu jsem tak nemusela volit, že prostě ten zákon především přecházel přes poslaneckou sněmovnu. Takže chci říct, že pokud jsem kdy musela volit mezi kompromisem, tak jsem volila tak, abych nemusela mít to špatné svědomí. Jo. Chodilo se za mnou, přemlouvalo se často a podobně. Jo. Hodně jsem udělala tehdy s kolegy, musím říct, z mnohý kolegy bych tady musela vyjmenovat, aspoň 15-20 kolegů senátorů, kdy jsme chodili po těch ostatních kolem té Istanbulské úmluvy, kde nikdo nečekal, že prostě by to přes senát neprošlo, že opravdu tam už se čekali ty spousty těch organizací, jak to začnou všechno. Ale prostě Istanbulská úmluva neprošla přes senát, což jako je, když to řeknu pro překlad, takže už v České republice nebude nikdy v tuto chvíli. A ty kolegové, kteří říkali, ale my prostě musíme stranicky a to, tak říkám, tak tady aspoň nebuďte, ať prostě snižte kvótu. Udělali jsme proto strašně moc. A toto považuji za jedno z největších, bych řekla, majstrštyků tohoto senátu, že jsme jaksi Istanbulskou úmluvu zastavili v jejím běhu v České republice. Takže potom z tohoto mám strašně dobrý pocit a myslím si, že i kolegové, kteří pomohli, a bylo to napříč spektrem a nikdo se nekoukal na žádnou prostě značku za jménem. Šlo prostě o tu věc, aby se tam prostě nezneužívalo některých věcí. Takže chci říct, že snažím se, nevím, zase mi to vždy třeba podaří, nebo třeba vím o všem a nemusím vědět o všem, to prostě jsem jenom člověk. Doktoři mi řekli, že jsem jenom člověk, abych taky někdy odpočívala.
1: To víš, jo, už to víš.
0: Takže jsem jenom člověk, ale vždycky se snažím v senátu, a bude to tak dál, hlasovat tak, abych nehlasovala proti svému přesvědčení. Opravdu nikdy. To prostě, říkám, proto jsem tam, jak jsi šla, říkám to i svým voličům na Kroměřížsku a myslím si, že to ode mě očekávají.
1: Díky za tvoji otevřenost, Jani. Se blížíme do našeho rozhovoru. Jsou tady dvě poslední otázky. Diváci, dejte nám vědět zatím, jak se vám to líbí, co vás inspiruje, a děkujeme za sdílení. Jani, my se dostáváme k závěru nejenom tedy rozhovoru, ale také v podstatě tvojí senátorské pozice. Zbývají ti, pokud se nemýlím, 2 roky. Senátorský mandát bude končit. A diváci se vesměs třeba mohou teďka ptát, ti, co tě mají rádi, i ti, co tě nemají rádi a sledují tento rozhovor, tak se mohou ptát potom, jaký je třeba tvůj ještě cíl. Máš třeba nějaké konkrétní výsledky, které by si chtěla občanům předložit, než to období senátorský skončí? To je první otázka. A druhá otázka je, jestli tam je i zatím něco, co se ti nepodařilo, přestože jsi to slibovala nebo plánovala.
0: Senátor nemůže nic moc slibovat, že senátor sám nic moc nemůže. Kdo to říká, tak neříká pravdu. K návrhu nějakého zákona potřebuje kolegy, aby sám něco třeba dělal ve svém regionu, to je také nesmysl, tam může maximálně pomoci místním politikům. Já musím říct, že jsem navázala kontakt a jsem tomu velmi ráda s hejtmanem z Zlínského kraje. Také jsme k sobě hodně dlouho nacházeli cestu. A já to řeknu na rovinu. Asi mě neměl rád. A teď už možná zjistil, že jsem opravdu to pracovité děvče z Moravy a že prostě tomu kraji mohu být prospěšná v tom smyslu, že jsem mu navrhla, a to je to, co bych ještě ráda dotáhla do konce. Už se na tom hodně udělalo, ono to není vidět, ale hodně se na tom udělalo, příprava a tak dál. Já bych ráda, aby se minimálně na Moravě, ve Zlínském kraji stalo takové centrum právního servisu vzdělávání. Já jsem tomu věnovala času hodně v rámci celé republiky po dobu 20 let, tak bych ráda teď udělala takovou takovou třešinku na dortu ve Zlínském kraji pro starosty, pro radnice, aby tam vždycky měli populární formou to právo prostě podávané. Takže to bych ráda. Oficiálně do zákona o obcích bych udělala několik významných změn, že zákon o obcích je starostové, ty, co kandidují do komunálních voleb, tak ani neví, jak riskují svůj krk, jak ten zákon je špatně. Takže já bych ráda ho trošku napravila, proto jsem ráda právě za podporu teď nejsilnější strany u nás, ano, v této věci samosprávy, že musím říct, že mi velmi naslouchají a jsem tomu ráda. Ústavně právní výbor, co se týká Senátu, Rada vlády pro veřejnou správu a mohu tam realizovat to, co umím za těch 25 let na těch radnicích. Takže to bych ráda teď jako 2 roky bych teď ráda věnovala samosprávě. Radnicím, starostům, aby nebyli ohrožovaným druhem, jak já říkám, a aby měli naopak usnadněnou práci na těch radnicích, zejména v těch menších obcích, městech, kterých tady máme nejvíc. Máme 4 500 malých obcí. To byla vždycky moje parketa a teď mě slíbili podporu i starostové velkých měst a to, takže zkušenosti, uděláme nějakou pracovní skupinu a budeme v tomto pracovat. Takže znovu jsem se v tom, jako bych řekla, hodně našla, protože tomu jsem se věnovala 30 let jako advokátka, takže teď tomu dám ten bonus senátorky, přístup na ta ministerstva a myslím si, že by to mohlo pomoci i této republice, protože zákon obcích už je roku 2000 a už fakt jako bych chtěl trošku zrenovovat minimálně v některých paragrafech a zejména právě pro bezpečnost, já nevím, majetku obcí a i právní bezpečnost starostů, protože někdy oni ani neví, když o něco hlasují, jak neskutečně, když to řeknu, no prostě riskují svůj krk, obrazně řečeno, aby pak za pár let nemohli být někde potahovaní, co dělali špatně. Takže bych ráda dala srozumitelná, příjemná, průzračná, když to tak řeknu, právně pravidla pro samosprávu. To je, říkám, to je moje parketa a myslím si, že tam nacházím pochopení napříč spektrem. Tomu teď si věnovat ty 2 roky a už asi rok, jak jsem teď trošku i pobývala více doma, že jsem si dávala do pořádku zdraví, tak jsem to připravovala tady tyhle věci, co by se měly, co by se mohly a nacházím pro to pochopení. A jak říkám, nemůžu být jedna z milionů, musím být jedna z mnoha, kteří uděláme takovou nějakou skupinu a uděláme kolem toho té kus práce, co je potřeba. A myslím si, že člověk, který se pohyboval u těch soudů a právě tahal ty obce z průšvihu až u těch nejvyšších soudů, ústavních soudů a ví, kde jsou ty buňky, tak si myslím, že může k tomu hodně dát tím svým malinkým dílkem a to bych ráda byla, pokud to půjde, tak já na půdě Senátu, pokud mě Kroměří žáci vyšlou i dál, tak v tom budeme pokračovat dál a myslím si, že by to bylo takové završení i té mé profesní dráhy, protože to byl můj cíl, prostě aby samospráva to měla prostě v pořádku a kopala jsem za ty radnice, ty starosty, jak vždycky říkám, 1 + 1. Je tam jeden starosta, 1 účetní a riskují oba 2 hlavy prostě vším, co tam podepisují. Takže bych ráda tady tomu dala určitá pravidla. To je takový můj cíl. To byl můj cíl ještě, než jsem byla senátorkou. Já jsem to chtěla dělat jako advokátka. Proto jsem si vlastně ty kongresy pořádala, ty publikace psala, přednášky dělala, takže teď se tam potkávám s řadou i akademiků z fakult a říkám, dáváme to dokopy a myslím si, že to může být této zemi ku prospěchu.
1: Diváci, napište nám, co byste si přáli vy od senátorky Jany Zvěrte-Gamplové, kdyby se podařilo v Senátu. Můžete psát svoje pocity, názory, může to být i něco, co byste si přáli. Samozřejmě ani asi diváci úplně nevědí všechny pravomoce Senátu, tak když to pak budeš pročítat, tak buď trochu, řekl bych, v nadhledu, protože zase nejseš nad člověk, Superman to tady říkal. Napište nám to. Děkujeme diváci za sdílení a Jani, pro tebe závěrečná otázka. My se blížíme ke konci tohoto rozhovoru. Všechno, co začíná, jednou končí. A stejně tak jednou skončí politika pro tebe. A mě zajímá, co by si ty přála, aby O tobě říkali lidé, kteří tě třeba znají a znali, až období Senátu skončí. A co by si přála, aby bylo to, jak na tebe vzpomínají, jako na Janu Zvrté-Gamplovou?
0: To je těžko říct, to je trochu takové, jako, abych nebyla moc jako pyšná. Já bych si přála, aby na mě vzpomínali v dobrém, aby řekli, že něco užitečného pro to právo během těch 30 let, nejenom jako senátorka. Já opravdu se cítím hlavně hodně, když opominu mámu a tyto životní role, tak opravdu moje takové zaměření bylo právo, potom ještě v tom právu, veřejné právo, ústavní právo, obce, města, kraje, takže já bych ráda, že jsem byla užitečná pro ty naše regiony, což se snažím i teď. A pokud to neví ty pravomoce Senátu, tak já si myslím, že máme tady 81 senátorů, ať si zkusí tak říct třeba, na koho si vlastně vzpomenou. Já si myslím, že na mě si doufám vzpomenou, i kdyby třeba někdy v kritickém, dobře, mohu někoho naštvat, nejsem na člověk, ale aby si na mě vzpomněli v dobrém, aby když už jako jsem senátorkou, tak abych tu průkazku využívala v terénu. Podle mě, když opominu schvalování zákonů, samozřejmě, pro ty právníci potom jsou tam v Senátu asi potřeba, říkám, chodí za mnou se radit kolegové, tak potom jako hodně velká role je v tom prostě v praxi s tou průkazkou a použít tu průkazku v tom dobrém pro ty svoje regiony, pro ty svoje radnice. Nemohou tam přímo nic jako rozhodnout nebo něco ovlivnit nebo něco odhlasovat, ani sám navrhnout zákon. Takže podstatné je, aby to, co umí, využívali s použití té senátorské průkazky v tom terénu, což já se snažím, a mohou ovlivnit získáním informací, radou, kudy kam, doprovodem na to ministerstvo a tak dále. Takže to všechno se snažím a já si myslím, že z toho mohu mít i já dobrý pocit, mám z toho dobrý pocit. Teď jsem, říkám, rok trošku musela se postarat o zdraví, jsem ráda, že tomu všechno dopadlo dobře, takže zase jsem taková, řekla, plná sil a doufám, že to bude i vidět a že to i tak jako, jak si říct, občané budou vidět, s kým mám ráda říct, jako lidé budou vidět, protože, jak říkám, když mě potom zastaví v tom obchodě, to jsou pro mě takové odměny. No, kdekoliv v republice mě zastaví, tak je to fajn. No. Ideálně je to vždycky na benzínka. Když tankujem, tak musím počítat s nějakou rezervou. Protože zaprvé teďka odpovídám na ceny benzínu, říkám, tak to odpovídám, že to říkám, to je věc jako ne, kterou ovlivní přímo Česká republika, ale měla by. A měla by to především ovlivnit Evropa. Do těchto témat nechci zabředat, protože bych hned byla zase naštřená z nějakých těch, jak mě to hnedka z počátku, když jsem šla do Senátu, tak mě hnedka osočovali něco z Ruska nebo něco podobného.
1: Ty jsi pro Ruska, ty jsi pátá kolona.
0: Pro Ruska, jako, takže to jako bylo fakt jako dobrý. Já jsem pro Česka a jako za to budu kopat a jako, jak to bude na východ, na západ, tak budu proti tomu.
1: Prostě nejsi Česká... pátá kolona. Ještě nejsi ne, pátá kolona.
0: Ne, prostě Česká koruna, hotovost, zdravý rozum, protože ono všechno se krásně jako na papíře a potom najednou, když vám to vypne, tak jeden den nám tady našel internet. Ježíš Maria. Jo, takže nechci říct, stůjme nohama na zemi. Česká republika vždycky musí být na prvním místě a potom teprve se dívat jinam. Jo, takže třeba mám názor na tu migraci, všechno. To si myslím, že jsme s lidmi zajedno. A to, že nám bude něco Brusel diktovat, absolutně ne, pokud to bude proti zájmu České republiky, a jde Brusel do háje. Proto mě mnozí nemají rádi, že oni všichni tam jsou někde v nějakým tom sále a říkají, musíte přijmout takové kvóty. Říkám, nakašlete si, Česká republika bude chránit svoje rodiny, svoje území, i kdyby znovu měla mít hranice, já to říkám. To. Ale jak říkám, já jsem ta stará škola, já jsem 65. ročník a zažila jsem mnohé. Bohužel, nebo bohu dík teď, protože někdy ty ideály jsou příliš naivní. Naivní.
1: Jeni, hezky jsme si popovídali. Nedá mi to se tě nezeptat. 4 roky jsme se neviděli. Máš pro nás a pro diváky a tvoje fanoušky tady nějaký drb ze Senátu?
0: Nějaký drb ze Senátu?
1: Pořádnou chuťovku.
0: Pořádnou chuťovku. Tak mimo, ne, tak jako to, jako, drb, že mám 60, to jako není. No, ze Senátu ne, ale ten drb, to jako že když jsem se potkala s Milošem Zemanem poprvé, tak jako mě pozval, říkám, Miloš Zeman a Václav Klaus mě pozvali, že jsme se s oběmi znali z minulosti někdy, takže to byl pro mě takový zážitek. A řekl mě, děvče zlaté, vy jste se ocitla v Senátu, no to jste je pěkně, on to řekl jako jadrně, naštvala, on to řekl jinak. A já jako tady už starý dědek, jako co já vám mám nabídnout, tak já vám nemůžu nabídnout, vy máte vzdělání, vy máte zkušenosti, vy máte tu zdravou drzost, já vám můžu nabídnout jenom, že si budeme týkat, že my jsme o generaci. Takže to jako takový drb, že to jako mě opravdu překvapilo. A ze Senátu drb, já si myslím, že drb byl ta Istanbulská úmluva, to tenkrát tam jeho hodně jako překvapilo a vytočilo. Vytočilo vedení Senátu. Vím, že tehdy z toho byl velmi, velmi rozhozen pan předseda Senátu, Vystrčil ten jako ten
1: opravdu, až tak.
0: Velmi, velmi, velmi překvapen, že Istanbulská úmluva neprošla. To prostě bylo.
1: No diváci, Jani, tobě díky, ještě bych s tebe něco doloval, ale už nám uplynul čas, myslím, že to stačí, někdy lžička medu je super. Diváci, vím, že byste chtěli tak lžiček medu víc, dejte nám vědět, jestli byste chtěli pokračování, nebo spíš takhle, uděláme to jinak, Jana je velmi vytížená, věnuje se svému zdraví, tak než abyste nás naháněli do dalšího rozhovoru, dejte palec nahoru, jestliže jste vděční, že se tady Janu viděli. Dejte prostě palec nahoru, dole dejte tlačítko a pokud se vám tento rozhovor líbil, moc vám děkujeme. Snažil jsem se vybrat otázky, které ilustrují tu dobu, kdy jsme se s Janou z Berta Gamplovou neviděli i pro vás, aby byly zodpovězeny témata, které se opakovaly často v komentářích a které se objevovaly i na sociálních sítích. Věřím tomu, že vám to stačilo. Dejte nám vědět, co se vám líbilo, co si odnášíte, kde naopak s Janou z Berta Gamplovou senátorkou nesouhlasíte. Kde to vidíte jinak. Napište nám to a pojďte společně debatovat. Pokud byste si něco přáli přímo na Janu jakožto senátorku, tak to napište. Pokud máte třeba nějaké přání, co vás trápí. Nevím, jestli Jana bude mi často číst, kdyby třeba něco bylo zajímavého Janě, já ti to vyprint screenu a pošlu na WhatsApp, aby se tam ještě tak měla, pokud by tam něco bylo třeba směrodatního, zajímavého. A diváci, děkujeme vám. Děkujeme vám za sledování. Koukněte do odkazů. Máte tam knihy Jany z Berta Gamplové, můžete si pořídit, přečíst. Vzdělat se v oblasti práva a pokud byste chtěli někam cestovat, také mrkněte, jsou tam odkazy. Se Sandrou Pogodovou plánujeme poušť. Jani, hnedka bych tě tam vzal sebou, představ si. Hnedka tam jsi tak odpočla.
0: Na poušť.
1: Jo.
0: Na Saharu.
1: Ticho. Jo. Jo.
0: To bych si musela říct sebou háčkování.
1: No. Tady jsou třeba obrázky, takhle to tam vypadá večer. Je to úplně kouzelný, ty hvězdy. Já jsem v životě neviděl krásnější hvězdy. Než je na poušti. No diváci, kdybyste si chtěli trochu dopřát, život je krátkej, peněz je všude, i když se to zdá, že nejsou, tak tohle to se opravdu vyplatí. Nemáme jedinou špatnou zpětnou vazbu. Koukněte na poušť, tam poslední místa, kdybyste chtěli do Indie, koukněte. Je tam také odkaz, je to větší dobrodružství.
0: Občas ti to závidím.
1: No já tě vezu sebou někdy, já to cítím, ty jsi to tenkrát říkala, když jsem začal cestovat, ty mi říkáš, já ti to neodpustím, ale zároveň ti to závidím. To jsi řekla. Takže si na to vzpomínám a vím, že máš duši cestovatelky a romantičky, diváci, a sledujte práci Jany, dejte vědět, co se vám líbí a koukněte na její Facebook taky, pokud nesledujete. A Jani, opravdu velké díky za to, že jsi po 4 letech do toho rozhovoru šla, já to neberu jako samozřejmost, všichni nějak jako rosteme a padáme. Neberu to tak, že to je samozřejmé, že to, že jsme vysílali tenkrát hodně, že sem budeš chodit hodně stále. O to víc si toho vážím, že ten čas jsi udělala a děkuju ti. Že jsi mi dala tuhle možnosti položit i velmi osobní otázky a je to pro mě privilegium, že jsi odpověděla. Takže díky a přeju ti všechno dobré na tvojí cestě. Odpočívej, raduj se ze života, máš krásný vnoučata, krásný život, takže to ti přeju. Hlavně i tohleto štěstí, nejenom pořád tu práci, vím, že jsi velmi pracovitá. Děkuju. Máš ty něco na srdci pro diváky, kteří sledují?
0: Já děkuji tobě moc za pozvání, divákům za trpělivost se mnou a věřím, že ještě chvilku se trvá a věřte, že srdcem a duší jsem pořád u vás a že jsem senátorkou je takový bonus, jinak jsem, jak jsem říkala hned tady na počátku, že jsem především člověk a podle toho se řídím, chovám a myslím si, že tak by to mělo být u každého.
1: Děkuji ještě jednou, Jani, vše dobré. Diváci, opatrujme se a jdeme. Těším se na vás v dalších relacích. Děkuji za vaši podporu i přízeň.
0: Hlavně hodně zdraví. Naschledanou.

udalí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím Antonie K. Antonie, děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal. Ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci. Případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné, je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno. Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, který ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé a o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch půl, tři čtvrtě roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu deep stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Majka Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela 3denní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala,
jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této proti

pozdravem píše Eva J. z Prahy 6. Já, Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu, a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na Akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme. Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se, třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bevitáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to, stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tyto riadky jako útok, skôr jako priatelské škádlení. Prepáčte mi, musel jsem se smiať, ako jste znova hájil názov Tea Party v poslednej Tea Party. Bylo to už dost dávno, byl jsem jeden z prvých, kterému ten názov v angličtině Tea Party neseděl. Počujem, že se to nepáčí aj druhým lidem, ale ta vaša slovná ekvilibra

0: charakteristika s tvrdohlavým odůvodněním a obranou byla super. Působil jste na mě jako malý chlapec, děkuji, který se tvrdohlavo brání a presadzuje svou pravdu. Bylo to dost komické v kontextu s chrámem a tvrzí. Na druhé straně vás obdivujem, vašu zarputilost v dobré věci proti proudařství. Držím palce, váš čitatel a posluchač, s pozdravom. A málem bych přečetl jméno. Milí příteli ze Slovenska, na Slovensku nám píšete krásné dopisy ze Slovenska, opravdu. My máme velmi hodně čtenářů a posluchačů na Slovensku a jsem tomu nesmírně rád. Prostě mě už to nikdo z duše neodpáře, to vnímání obou národů jako jednoho většího společenství. Mýlíte se. Ono totiž, asi jste to dobře neposlouchal, to vysvětlení. Ono to tak opravdu vznikalo u nás. Znovu zopakuji, že Tea Party byla v Americe, vznikla skupina skupinek, které se pak začaly různě propojovat, které se bouřily proti tomu systému, který tam za těch Clintonů, Obamů a Bidenů vládl. A proč Tea Party? Protože ty čajové dýchánky byly tím, co způsobilo, nebo kde se připravovala americká revoluce a americká nezávislost. Takže oni se k tomu jako po těch několika staletích vrací a začali dělat ty Tea Party. Tea Party od bojářů. Čajové dýchánky od bojářů. No, čajový dýchánek to tedy tady nazvat nešlo a navíc jsme nechtěli vůbec se tvářit, že to nemáme od někud, že ta inspirace nepřišla. Přišla tam odtud. A my jsme ještě před dávnými lety začali dělat takové ty Tea Party, jenom když jsme ještě neměli naše televizní studio, jenom, abych tak řekl, v písmenkách. Ale dnes tomu spíš říkáme opravdu porada nepodvolených. To, že tomu mnoho lidí dál říká Tea Party, já naprosto respektuji, ale ono je to už posunuto tak daleko, že už jsme trochu něco jiného než ti Tea Partyáci američtí, kteří dostali nakonec do Bílého domu Donalda Trumpa. Nebráním to urputně, jenom vysvětluji, o co šlo, ale jsem rád, že jste si toho tak všiml a jsem také rád, že jste jeden z těch, já se k ním také počítám, kteří nenávidí ty anglizmy vsunované do slovenštiny nebo do češtiny. Ano, chrám i tvrz musíme bránit. Pojďme dál. Já se ještě vracím k ratince, k tomu mému včerejšímu článku, který vyvolal zajímavé reakce, opravdu zajímavé. Petr Kadles třeba napsal skvělá páně Hájkova filozofická úvaha o čase. Propojení Goethe s Orwellem bylo dechberoucí, byť obě díla znám, nikdy by mi nenapadlo je propojovat, ale řada lidí se tak jako divila vlastně, proč takový článek. Mně se tam moc líbil také jeden z těch provokatérů, který dal najevo další hlubokou neznalost. Jo. I když oni jsou většinou už dnes profesionalizovaní, oni jsou za ty vstupy obvykle placeni. Tak jakýsi jméno alias Aleš Kmuníček. Jako každý týden děkujeme české pobočce Russia TV za překlad do češtiny. Už jsem se bál, že po první polovině bludů nepřijde část se zprávami ze zaslíbené země. Doufám, že se v příštím díle bude hlasatel věnovat zákazu strany Jabloko. Velmi zvláštnímu, když na východě vládne svoboda a my tu trpíme v diktatuře pod jihem kapitalismu. No, to je na pohled jenom primitivní útok, ale prozrazující hroznou neznalost. Jestliže říká, že na východě vládne svoboda a my tu trpíme pod jihem kapitalismu, tak on je to opačně. Kapitalismus je na východě. V Rusku je kapitalismus, tady už dávno není. Tady je zmršený socialismus, který na 50 způsobů vyzkoušeli v západních zemích, hlavně v Německu, ještě před převratem naším, před pádem bipolarity, pádem železné opony. A teď ho sem jenom nasunují skrz Evropskou unii. Je to takový sparchantělý socialismus se všemi prvky tyranie a totality, které do toho našeho, který už byl v těch posledních 20 letech značně unavený a hlavně řízený lidmi, kteří už tu totalitu taky si na vlastní kůži zažili, tak už nebyl tak dramatický v té totalitě. Ale samozřejmě to byla totalita. Tak proti tomu, to, co dneska je v Evropské unii, je skutečně ta čerstvá, děsivá totalita, která má ty prvky toho socialismu, ale s kapitalismem nemá vůbec co dělat. V Rusku kapitalismus je. Je to ruský kapitalismus, vyvíjí se podle jejich přání a jejich tradic, možností a zkušeností. Proč bylo zakázáno jablko, to je celkem známo. Česká televize a Český rozhlas, protože jsou nestranné a objektivní, tak o tom dělali několik pořadů. Jablko samozřejmě bylo původně připuštěno k volbám a teprve později vyřazeno, protože je válečný stav a oni chtějí, a oni jdou prostě proti tomu. Oni ohrožují tu zemi v její válce se Západem. Je to něco, jako když jsme dnes měli ten článek o tom, jak na to chtělo a rozhodlo se skoncovat s Varšavskou smlouvou tím, že zevnitř ji rozloží, což se v postavě Michaila Gorbačova a dalších podařilo. Ale zajímavé, že tento člověk se nezmíní o tom, co se děje za hrůzy kolem AfD v Německu, která má, jablko je bezvýznamné, jablko by nemohlo ne vyhrát, ale nemohlo by vůbec nic ovlivňovat, i kdyby se účastnilo voleb. Ale AfD má na východě země, kde se teď v Sasku a Anhaltsku připravují volby 40%. A oni chtějí zakázat, berou těm lidem zbrojní pasy, nejenom členům strany, ale i jejich příznivcům. To tam už za Hitlera bylo, taková situace. A o tom ten jistý kmůníček ku podivu nemluví, že? Já těm chci říct, opakovaně nás žádáte, aby jsme tyhle ty lidi tam blokovali. Ne, neblokujme je. Koukejme se na to, co to je zač. Oni se nám sami svlékají před očima. Pojďme dál. Milý pane Hájku, jsem opravdu moc ráda, že přijedete do Příčov. V loni jsem se tam se synem zúčastnila i vaší živé porady nepodvolených. Výborně. Ano, správně to říkáte. Doufám, že bude i letos. Já myslím, že ano, tak jako není asi třeba se na tom tak nějak specificky domlouvat. Uvidíme se tam a podle toho, jak budou tam naplánovány ty časy, tak bychom si asi dali takový orientační sraz. My se budeme pohybovat s kamerami a s tím tam u té zadní části zámku, když stojíte proti němu, tak po levé straně, kde je největší klid od těch reproduktorů, ale možná, že bychom pak tu tea party případnou tu naši poradu udělali ještě na jiném místě, kde to nebude tak silně slyšet. Tam se dohodneme, na místě si to řekneme, v kolik hodin, v jaké době mezi těmi panelovými přednáškami bychom se tam případně sešli. Kdo bude mít zájem, budu nepochybně připraven. Já konec konců i ti lidé z Hvězdy, naši moderátoři, první dva a tak dále. Jsem pro, zvlášť když tady paní doktorka, to už předbíhám, protože nám to napsala MUDr. Ludmila Ch. z Hradce Králové, abych tedy předběhl. Vlastně teprve, když jsem vás slyšela reagovat na poznámky zúčastněných nepodvolených, začalo mi být jasnější, proč se tak chcete věnovat i té drzé, v úvodovkách drzé otázce kulaté nebo ploché země. Začali jsme si o tom schánět nějaké materiály a videa a vážně je to sporné. Jenže to by člověk musel překonat v sobě nějakou brzdu, kterou má odmala. Vždyť je to přece tak jasné, koulené, jenže není. A možná vím, kam tím míříte, že i ty zdánlivě nejjasnější věci mohou být jinak. Zrovna jsem si na to vzpomněla při vašem nedělním článku o čase. To určitě nebylo určeno masám, abych tak řekla. A je to od vás vlastně hodně odvážné, protože spousta lidí si pomyslí, že je to nezajímá. Chtěl jste si přitom něco vyzkoušet? Nebyla to taková plavba na hlubiny, jako při vašich pořadech Alfa a Omega, protože i ta duchovní témata jsou z podobného druhu. Já odpovím naraz. Snažíte se i ve vaší akademii zaměřit pozornost na hlubší porozumění tomu, co se kolem nás děje. A já myslím, že i kdyby to zaujalo jen menšinu, zrovna tak jako ta otázka kulaté nebo ploché země, že jste udělal něco moc důležitého. Budu se moc těšit, že se v příčovech spotkáme a řekneme si k tomu třeba ještě něco. Ono se to obtížně píše, říká se to snadněji. MUDr. Ludmila Ch. Hradec Králové. Paní doktorko, moc za ten dopis děkuji. Jestli jsem se tím něco chtěl otestovat, nevím. Já jsem si byl vědom a jsem si v případě takovýchto témat vědom, že to třeba nezaujme desetitisíce našich čtenářů. Ale myslím, že jsou chvíle, kdy je potřeba do toho něco vložit, kdy je čas se nad něčím zamyslet a myslím si, že právě takový čas teď za polovinou prázdnin, polovinou doby, která v našich krajinách je obvykle vyhrazena nepřemýšlení a jenom báječnému užívání si světa, pokud ještě je, tak že je možná právě ta doba před těmi příčovy vhodná něco tam do toho takového vložit. V tomto smyslu jistý test to byl, ale netestuji vás, tak jsem to nemyslel. Ta úvaha, že i ty nejjasnější věci mohou být jinak, je velmi přesná a děkuji za ní, protože jsou toho desítky, co jsme za dobu existence protiproudu za těch 15 let. Neuvěřitelné. Za těch 15 let psali o věcech, kdy nám spílali do konspirátorů a konspiračních teorií. Dneska je to všechno už normální, používá se ten vůbec, všichni okamžitě zapomenou, že to zesměšňovali jako konspirační teorii. O těch harpech a o těch věcech, kterých jsme mluvili dneska, to možná bude také platit brzy. Ale ten ten prostor, o kterém tam hovoříte, ten prostor myšlení, který to ve vás vyvolá, toho si nesmírně cením. Protože to je pak ten opravdový dialog, který spolu vedeme. I když se jako tváří v tvář zvětšinou potkáme jednou ročně v Příčovech, ale já doufám, že opravdu nám to finanční poměry umožní, abychom, až stabilizujeme stanici Hvězda, vyrazili někam ještě dál. Všechny peníze, které od vás dostáváme, ať už přes Supramedex, ať už přes Bevit nebo Firegold, přes to zlato, všechny i hned investujeme, dáváme je okamžitě ven. Ten provoz je trošku, někdy trošku nákladnější, ale díky vám ho máme. Ostatně já jsem vynechal to vaše PS, paní doktorko, protože tam jste nám zrovna posílala docela hodně hezký a významný dárek finanční. Takže moc za to také děkuji. Prostě těším se na Příčovy a možná i na naší poradu nepodvolených z očí do očí. Pojďme dál. Je tady jedna otázka, na kterou příliš neumím odpovědět, ale zkusím ji. Chvála Kristu a Paně Marii, z vašich videí a článků vidím, že jste věřící, který vidí, co se děje v duchovním světě. Již delší dobu jsou věřící rozděleni v názorech na tradiční liturgii a Novus Ordo. Mimochodem jsem zvědav, co se bude sloužit dnes, tentokrát v Příčovech, protože tam nebude sloužit už pan nebo otec Přibyl, ale někdo jiný, otec Vrás, jestli se nepletu, tak možná, že už bude, protože tam byla i ta mše. Nevím, jak to bude letos. Nyní se k tomu, pardon, skvělý čaj. Je to přeci jenom čajový dýchánek. Nyní se k tomuto rozdělení v názorech přidala ještě Medjugorje. Sleduji misia Fatima a slovenský dohovor za rodinu. Ti měli na toto téma videa s rozdílnými názory. Já jsem osobně v Medjugorji nebyla. V generální zpovědi mi nejvíce ale pomohli kněží sloužící tradiční liturgii. Vnímám, že někteří katolíci přebírají protestantská učení a modernismus, chodí na charismatické obnovy. Vidí to jako cestu k evangelizaci bližních a mládeže. Já to vidím jako přizpůsobování se tomuto světu. Já také, Eliško. Jsou zde tanec, zpěv, emoční zážitky, uzdravování, charisma bez kříže, bez obětování, bez se, bez utrpení, například konference Godzone nebo vystoupení knize Guillerme s technohudbou, kde měl i poselství od papeže Lva 14. Můžete mi napsat váš názor na Medjugorji s přáním božího požehnání, Eliška T. Eliško, nemohu. Já jsem tam také nebyl. Ty zprávy jsou pozoruhodné, mnohé z toho opravdu pozoruhodné. Nebrání mi v tom, že to zatím církev za oficiální zjevení neuznala, ale současně si vždycky kladu stejnou otázku, kterou si docela vždycky katolická církev klade velmi intenzivně, jestli to není něco jiného, nějaký jiný jev. V každém případě Medjugorje je pozoruhodná věc, doufám, že se tam ještě někdy dostanu, ale ta otázka, kterou jste nadhodila, je daleko, daleko, řekl bych, vážnější. To přizpůsobení se světu, ono totiž, to souvisí s tím mým článkem trošku a s tou otázkou, kterou Jirka z Ostravy stáhnul na začátku. Kdo je ten Mephisto? Mephistofeles. Já byl Satan, pokušitel, pán tohoto světa. Ten s námi obvykle nemluví přímo, ale právě přes ty lemury, přes ty své pomocníky, kteří nám chtějí vykopat hrob věčného zatracení. A my směřujeme jinam. Takže to přizpůsobování se světu je přizpůsobování se Mephistovi, Satanu. A myslím, že to správně odhadujete. Ten platí to, co tady řekl pan docent Tera, nedávno bude také v Příčovech. Tam, kde je Duch svatý, je konec konců jedno, jde-li o tu nebo onu společenství věřících. Je-li tam Duch svatý, ale Duch svatý nás nenabádá k tomu přizpůsobit se světu. Ostatně proto vzniknul protiproud, že se nechtěl přizpůsobit světu, který se v té době dramaticky začínal měnit. Tak se na vás těším v Příčovech a možná, že tam mnoho z těchto otázek ještě dopovídáme. Opatruji vás, náš dobrotivý, všemohoucí Bůh a Panna Maria.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Vítám vás u Sedmičky Plus, milí přátelé. Kdo dnes skutečně řídí Českou republiku? Vláda? Prezident? Nebo lidé, o kterých veřejnost vůbec neví? Prezident dostane osobní pozvání od tureckého prezidenta na uzavřenou část summitu NATO. Ministr zahraničí přitom ještě několik dní předtím tvrdil, že tam nebude. Česká vláda slibuje podporu mírových jednání s Ukrajinou. Současně se ale ukazuje, že Ukrajina v červnu převzala česká letadla financovaná s podporou českého státu. No a evropské sankce měly oslabit Rusko. Místo toho vydělávají miliardy rejdaři, obchodníci a prostřednictví po celém světě. No a ve Francii dvakrát odsouzená Marine Le Pen znovu odvážně vstupuje do boje o prezidentský úřad. No a co spojuje všechny tyto příběhy? Je to rozdíl mezi tím, co politici říkají občanům, a tím, co se ve skutečnosti děje. Vítejte ještě jednou u Sedmičky Plus. Jedna večeře v Ankaře otevřela otázku, která je mnohem větší než samotný summit NATO. Kdo dnes skutečně řídí českou zahraniční politiku? Vláda opakovaně tvrdila, že Českou republiku bude na summitu NATO v Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš. Ministr zahraničí Macinka navíc veřejně prohlásil, že prezident Pavel na slavnostní večeři pořádané tureckým prezidentem Erdoganem nebude. Jenže prezident tam nakonec seděl a sám vysvětlil proč. Řekl, že se na tuto večeři nemohl dostat jinak, než na osobní pozvání tureckého prezidenta. A právě tady celý podivný příběh začíná. Kdo toto pozvání vlastně vyjednal?
1: Vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér. Současně probíhal kompetenční spor s prezidentem Petrem Pavlem. Ústavní soud následně rozhodl, že prezident může být členem české delegace. Jenže členství v delegaci automaticky neznamená účast na uzavřené slavnostní večeři pořádané hostitelskou hlavou státu. Přesto prezident krátce před odletem oznámil, že na večeři

0: dostal osobní pozvání od Recepa Tayyipa Erdoğana. Takové pozvání ale nevzniká samo. Předcházejí mu diplomatická jednání, komunikace mezi ambasádami, protokol a koordinace s hostitelskou zemí. Kdo tedy tuto komunikaci vedl?
1: Na summitu navíc působila Česká republika, řekněme, nezvykle. Premiér a prezident přiletěli oddělenými armádními speciály. Odděleně je vítali turečtí představitelé. Odděleně odjeli na slavnostní večeři. A podle veřejných vyjádření se jejich program téměř nekoordinoval. To otevírá další otázku. Věděla vláda o prezidentově pozvání?
0: Ministr zahraničí Petr Macinka ještě před summitem veřejně tvrdil. Prezident na té večeři určitě nebude. Jenže prezident tam byl. Pokud ministr vycházel ze správných informací, co se mezi tím změnilo? Pod gatou správné informace neměl. Proč je neměl? Vědělo o pozvání ministerstvo zahraničních věcí? Vědělo o něm české velvyslanectví v Ankaře? Byl informován premiér? Nebo vznikla diplomatická komunikace mimo běžnou vládní koordinaci? Na tyto otázky zatím veřejnost nedostala jasnou odpověď.
1: Každá zahraniční cesta hlavy státu je mimořádně složitá operace. Bezpečnost, protokol, akreditace, diplomatická komunikace, koordinace s hostitelskou zemí. A nic z toho se neděje samo. Proto je zcela legitimní se ptát, kdo prezidentovu účast na Erdoganově večeři připravil.
0: Komunikovalo české velvyslanectví v Ankaře s tureckou stranou? Pokud ano, dostalo pokyn od ministerstva zahraničních věcí? Nebo přímo od kanceláře prezidenta republiky? Kdo premiéra informoval, že prezident bude na této uzavřené části programu přítomen? A pokud vláda skutečně nevěděla, že prezident na večeři bude, vyvolává to další otázku. Kdo v této věci koordinoval zahraniční vystupování České republiky? To nejsou spekulace. To jsou otázky, které vyplývají z veřejných výroků představitelů státu.
1: Přátelé, na celé věci není nejdůležitější samotná večeře. Důležité je něco mnohem zásadnějšího. Vláda tvrdí, že řídí českou zahraniční politiku. Prezident získá vlastní pozvání na jednu z nejcitlivějších neformálních částí summitu NATO. Ministr zahraničí veřejně prohlásí, že prezident na večeři nebude. O několik dní později prezident u Erdoganova stolu sedí. A dodnes není jasné, kdo jeho účast vyjednal, kdo o ní věděl a jak byla koordinována s českou diplomací. Právě proto nejde o jednu večeři. Jde o mnohem zásadnější otázku. Má česká vláda zahraniční politiku skutečně pod kontrolou, jak nám tvrdí? Nebo vedle ní funguje ještě druhý diplomatický kanál, o kterém veřejnost a evidentně ani část vlády neví? Na tuto otázku by měla zaznít jednoznačná odpověď. Tak co, milí přátelé, vzpomínáte si ještě na lednovou aféru kolem prezidenta Petra Pavla? Po jeho návštěvě Ukrajiny se řešilo, zda mohl bez souhlasu vlády mluvit o českých letadlech pro Ukrajinu. Ministr zahraničí Macinka prezidenta ostře kritizoval a vláda následně oznámila, že o dodání letounů L-159 se neuvažuje. Jenže ve stejné době se odehrával ještě jeden příběh. Příběh, který zůstal téměř bez povšimnutí. Ve stejné době totiž vznikala dohoda mezi Českou leteckou amatérskou asociací a ukrajinským vojenským leteckým úřadem. A o několik měsíců později Ukrajina skutečně převzala 10 českých výcvikových letadel Alto NG. 5 z nich podle ukrajinského ministerstva obrany poskytla česká vláda. Přitom Babišova vláda ve svém programovém prohlášení říká, že bude podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě. To jí ale nebrání paralelně podporovat dodávky letadel pro ukrajinský letecký vojenský úřad. Tady to je.
2: Časová osa je překvapivá. V červenci 2025 česká vláda schválila program výcviku ukrajinských pilotů prostřednictvím státního podniku LOM Praha. Na podzim vznikla veřejná sbírka Operace Štefan na financování 5 lehkých letadel Alto NG. A už 14. ledna 2026 podepsala Letecká amatérská asociace České republiky implementační ujednání s ukrajinským vojenským leteckým úřadem. Dohoda se týká letounů Alto NG a Shark 600. Upravuje uznávání dokumentace, certifikace a technického dohledu. V technické příloze se dokonce uvádí, že ukrajinské ozbrojené síly tyto letouny provozují.
1: No a tady začínají otázky. Letecká amatérská asociace je podle českého práva spolek. Současně ale vykonává část státní správy na základě pověření Ministerstva dopravy. Ministerstvo jí skutečně svěřilo i možnost mezinárodní spolupráce. Jenže výslovně a pouze ve věcech sportovních létajících zařízení. Jak se tedy dostala k implementačnímu ujednání s vojenským leteckým úřadem Ukrajiny, tedy cizího státu? A proč to nevadilo současné vládě, která tvrdí, že bude podporovat mír na Ukrajině?
2: Ve veřejně dostupném rozhodnutí Ministerstva dopravy se opakovaně hovoří o ultralehkých letadlech, sportovních létajících zařízeních, výcviku a technickém dozoru. Naproti tomu smlouva s ukrajinskou vojenskou autoritou pracuje s pojmy jako Military Airworthiness, Military Type Acceptance nebo Military Production Organization. To samo o sobě ještě neznamená, že byla porušena pravidla. Vyvolává to ale legitimní otázku, zda rozsah pověření Ministerstva dopravy zahrnoval i uzavření takového dokumentu s vojenskou autoritou jiného státu.
1: Do celé věci navíc vstoupil další spor. SPD žádala vysvětlení, proč Česká republika poslala přibližně 140 milionů korun do iniciativy PURL, která financuje americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Tomio Okamura označil tento krok za nevratný a prohlásil, že k němu má zásadní výhrady. Kvůli tomu měla dokonce zasednout koaliční rada. Nakonec se ale vůbec neuskutečnila. Premiér Babiš oznámil, že několik klíčových účastníků se omluvilo a jednání proběhlo pouze v užším formátu. Veřejná debata se tak soustředila na 140 milionů korun. Jenže mezitím už Ukrajina dostala česká letadla z kontraktu, podepsaného letos v lednu. Co myslíte? Věděla o tom SPD a Tomio Okamura?
2: 25. června letošního roku oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany převzetí 10 českých výcvikových letadel Alto NG. 5 bylo podle něj získáno s přímou podporou české vlády prostřednictvím koalice schopností vzdušných sil. Dalších 5 zaplatili čeští občané prostřednictvím sbírky Dárek pro Putina. Projekt zahrnoval nejen dodání letadel, ale také výcvik ukrajinských pilotů a mechaniků, aby mohla Ukrajina budovat vlastní výcvikovou základnu pro budoucí piloty západních bojových letounů.
1: A právě tady zůstává několik nezodpovězených otázek. Kdo rozhodl o financování 5 vládních letadel Alto NG? Na základě jakého usnesení? Kolik celý projekt stál? Proč se nedaří dohledat veřejnou smlouvu, která by státní část projektu popisovala? A na základě jakého právního zmocnění uzavřela Letecká amatérská asociace České republiky implementační ujednání s ukrajinskou vojenskou leteckou autoritou? Jestliže se vedla ostrá politická bitva o výroky prezidenta republiky a dnes se vede spor o 140 milionů korun v iniciativě PURL, pak je zcela legitimní chtít vědět, jak vznikl projekt 10 českých výcvikových letadel, kdo za něj nesl politickou odpovědnost a podle jakých pravidel stát postupoval. No ale na tyto otázky zatím veřejné dokumenty odpověď rozhodně nedávají. Mainstreamový detox. Přátelé, tak se jmenuje projekt Verox, který jsme před několika týdny představili vám i celé veřejnosti. Nechtěli jsme vytvořit další zpravodajský web nebo YouTubeový kanál. Chtěli jsme vytvořit místo, kde na jednom místě najdete videa, zprávy, komentáře i názory z desítek českých a slovenských zdrojů. A zdá se, že jsme se vydali správným směrem.
0: Za první měsíc provozu navštívilo Verox téměř 77 tisíc unikátních návštěvníků, kteří zobrazili více než 274 tisíc stránek. Rstavalo se přes 1700 uživatelů a platforma dnes propojuje více než 60 informačních zdrojů. To je pro nás obrovský závazek a také důvod, proč Verox každý den dále rozvíjíme.
1: Mnozí z vás nám píší, co byste na Veroxu chtěli změnit nebo doplnit. A právě vaše připomínky se snažíme co nejrychleji proměňovat ve skutečnost. Verox totiž nevzniká jen pro své uživatele. Vzniká společně s nimi.
0: Nově jsme proto přidali sekce zprávy a názory. Takže vedle video obsahu najdete na jednom místě také důležité články, komentáře a aktuální informace. Každý večer navíc připravujeme výstavy Verox, které uvádí AI Avatar. V zákulisí pomáhá umělá inteligence zpracovávat velké množství informací, připravovat přepisy, vyhledávat souvislosti a podporovat práci redakce. O tom, co se nakonec zveřejní, ale vždy rozhoduje člověk.
1: A ještě jedna dobrá zpráva. Verox zůstává zcela zdarma. Nenajdete u nás placenou zeď, předplatné ani reklamy, které by přerušovaly čtení nebo sledování videí. Pokud jste Verox ještě nenavštívili, podívejte se na www.verox.cz. A nezapomeňte, Verox, to je mainstreamový detox. Sankce měly Rusko ekonomicky oslabit. Připravit ho o peníze na vedení války a omezit jeho obchod se světem. Jenže vytvořili také něco, o čem se příliš nemluví. Nový globální trh. Trh se starými tankery, dražší námořní dopravou, alternativními pojišťovnami, překládkami na moři a novými obchodníky v Dubaji, Hongkongu nebo Singapuru. Ruská ropa totiž ze světového trhu nezmizela. Jen změnila trasy. A na této změně vydělávají nejen společnosti z Indie nebo z Číny. Podle analýzy Financial Times získaly řecké lodní společnosti od poloviny roku 2023 téměř 4 miliardy dolarů na přepravních výnosech. Nejde o čistý zisk, jde o tržby za přepravu. Přesně tato částka ukazuje, že sankce se pro část světa staly také velmi výnosným obchodem.
0: Před únorem 2022 byl obchod s ruskou ropou jednoduchý. Ropa mířila především do Evropy. Trasy byly krátké, doprava levná a obchod zajišťovaly zavedené západní společnosti. Po zavedení embarga Evropská unie zakázala dovoz ruské ropy po moři. Současně ale skupina G7 zavedla cenový strop. Jeho cílem nebylo zastavit vývoz ruské ropy. Naopak, ropa měla dál proudit na světový trh, jen za ní mělo Rusko dostávat méně peněz. To byl zásadní kompromis. Úplné zastavení ruského exportu by totiž mohlo vyvolat prudký růst cen ropy a další inflační šok. Místo přímé cesty do Evropy proto tankery začaly plout do Indie, Číny nebo Turecka. Trasy se prodloužily až trojnásobně. Vzrostly náklady na dopravu, pojištění i počet prostředníků. A právě zde vznikla takzvaná sankční prémie. Část peněz, kterou Rusko ztratí kvůli nižší prodejní ceně, dnes inkasují rejdaři, obchodníci a další články nového obchodního řetězce.
1: A tady se dostáváme k největšímu paradoxu. Řecké lodní společnosti vydělávaly na přepravě ruské ropy zcela legálně. Pokud byla cena ropy pod cenovým stropem, západní sankce tuto přepravu přímo umožňovaly. Největší přepravce Dynacom Tankers získal podle Financial Times nejméně 915 milionů dolarů na přepravních výnosech. Olympic Shipping více než 400 milionů. Další společnosti přes 200 milionů dolarů. V květnu letošního roku zajišťovaly řecké tankery přibližně 15% ruského námořního exportu ropy. Firmy tvrdí, že postupovaly v souladu se sankčními pravidly. A veřejně dostupné informace jim rozhodně neprokazují opak. Možná tedy není nejdůležitější otázka, kdo sankce porušoval. Ale kdo na jejich nastavení dokázal nejvíce vydělat?
0: Dalším vítězem sankční éry se stal obchod se starými tankery. Lodě, které by dříve skončily ve šrotu, se najednou prodávaly za několikanásobek své hodnoty. Investigativní projekt OCCRP a Follow the Money dohledal nejméně 230 tankerů prodaných do tzv. Stínové flotily za více než 6,3 miliardy dolarů. Více než polovinu těchto lodí prodali řecké společnosti. Ve většině případů přitom nešlo o prokazatelné porušení sankcí. Lodě byly prodávány firmám ve třetích zemích. Po změně vlastníka dostali nové jméno, novou vlajku i nového pojistitele. Tak vznikla stínová flotila. Síť stovek převážně starších tankerů s neprůhledným vlastnictvím, která dnes předepravuje významnou část ruské ropy mimo hlavní západní kontrolu. Vedle obchodních příležitostí přináší také vyšší ekologická a bezpečnostní rizika.
1: Nový obchodní model je jednoduchý. Na každém kroku vzniká další marže. Ruský producent prodá ropu levněji. Obchodník si připočte zisk. Rejdař dostane vyšší přepravní sazbu. Pojišťovna dražší pojistné. A rafinérie nakoupí levnou ropu a prodá hotové produkty za běžné světové ceny. Největším novým odběratelem se stala Indie. V červnu letošního roku dovážela přes 2 miliony barelů ruské ropy denně. Po zpracování pak vyváží pohonné hmoty zpět na světové trhy, včetně Evropy. A podle současných pravidel je to zcela legální.
0: Podobný mechanismus funguje i u západních technologií. Například dovoz prioritního zboží z Evropské unie do Kyrgyzstánu vzrostl od roku 2022 o 800%. Vývoz stejného zboží z Kyrgyzstánu do Ruska pak o 1200%. Evropská unie proto až v roce 2026 poprvé aktivovala mechanismus proti obcházení sankcí. To ukazuje, že obchodníci se novým podmínkám přizpůsobovali mnohem rychleji než samotné státy.
1: Fungují tedy sankce? No nevím. Rusko prodává ropu levněji a část příjmů skutečně ztratilo. Současně ale vznikl nový globální obchodní systém, na kterém vydělávají přepravci, obchodníci, rafinerie i další prostředníci. Sankce obchod nezastavily, přesměrovali ho a vytvořili miliardový trh, který dnes živí desítky nových hráčů po celém světě. Možná právě to je největší paradox celé sankční politiky. Dvakrát odsouzená, přesto kandiduje. Marine Le Pen tento týden definitivně vstoupila do boje o Elizejský palác. Marine Le Pen byla nejprve odsouzena soudem první instance za zpronevěru veřejných peněz a nyní její vinu potvrdil i odvolací soud. Nejde o dvě různé kauzy, ale o druhý odsuzující rozsudek ve stejné věci. Jenže odvolací soud zmírnil trest tak, že jí umožnil kandidaturu v prezidentských volbách. Le Pen považuje rozhodnutí soudu za vítězství francouzských voličů.
3: Byla jsem šťastná, že Francouzi dostali zpět svobodu volit a že mi soud vrátil právo kandidovat.
1: Ani dva odsuzující rozsudky na jejím postoji nic nezměnily. Marine Le Pen znovu prohlásila, že je nevinná a oznámila, že se obrátí na kasační soud. Zároveň učinila nejdůležitější politické prohlášení celého týdne.
3: Takže dnes večer kandiduji na úřad prezidentky.
1: Le Pen odmítá nejen svou vinu. Odmítá i tvrzení, že by francouzské daňové poplatníky připravila o peníze. Tvrdí, že celý případ stojí na nesprávném právním výkladu.
3: Ne, protože já vám zde říkám, že považují nás za nevinné ze skutků, které jsou nám vytýkány, a že tyto skutky nelze kvalifikovat jako zpronevěru veřejných prostředků. A po druhé připomínám, že jde opět o výtku, která je nám činěna s tím, že naši asistenti dělali národní politiku, zatímco měli dělat politiku evropskou. A soud mimochodem naprosto jasně připomněl, že v této věci nedošlo k žádnému finančnímu prospěchu. Ano, ale je přesto nesmírně důležité to připomenout.
1: Současně ukončila spekulace o tom, kdo povede francouzskou vlasteneckou pravici. Prezidentkou chce být ona. Jordan Bardella má být v případě volebního vítězství předsedou vlády.
3: Protože si znovu myslím, že nabízíme Francouzům dvojici. Dvojici prezidenta republiky a premiéra, pokud nám dají důvěru. A tato dvojice má skutečnou stabilitu. Je velmi silná ve svém přesvědčení a v tom, že jsme zvyklí spolu už roky pracovat. Máme řešení, ostatně je Francouzům předkládáme po celou dobu, tedy, pardon, během kampaně. A myslím, že tato dvojice je vítězná. Je to svým způsobem vítězný tým.
1: Celá její kampaň bude stát na jediném poselství. Francie podle ní není odsouzena k úpadku. Je prý jen spoutaná rozhodnutími posledních desetiletí.
3: Ale konec konců znovu říkám, kamkoliv se podíváte, všechno se hroutí. Víte, ta země je to trochu Gulliverův syndrom. Tedy ta země je obr, kterého u země drží miliony malých vláken, což jsou všechna ta škodlivá rozhodnutí, která učinili ti, co byli u moci posledních zhruba 30 let. Takže Jordan Bardella a já přijdeme, abychom tyto nitky přestřihli, osvobodili Francii jakožto obra a umožnili jí znovu najít své místo, ale také, abychom znovu změnili každodenní život Francouzů. Vidíme, že ať už jde o školství, zdravotnictví, ochranu dětí, nebo obecně o nejistotu a deindustrializaci, v naší zemi už nic nefunguje. Ale říkám to Francouzům velmi klidně a vyrovnaně. Ne, není to osud. Ano, bylo třeba učinit další rozhodnutí. Ano, stále je třeba učinit další rozhodnutí, aby věci opět fungovaly.
1: A nakonec rozhovoru zazněla věta, která shrnuje celou její kampaň. Rozhodnout podle ní musí voliči. Ne soudy, ne politici, ale Francouzi u volebních uren. Přátelé, teď tu mám jedno upozornění. Po skončení dnešní Sedmičky Plus pro vás máme novinku. Spouštíme nový formát Ex Libris, ve kterém vám přineseme to nejzajímavější z knih, o kterých se mluví. Dnes začínáme knihou bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, která se jmenuje Zápisky z vězení. Je to osobní výpověď o třech týdnech za mřížemi, o francouzské justici i o současné politice.
4: Po dlouhých minutách mi bylo nakonec dovoleno projet mohutnou ocelovou branou věznice. Viděl jsem ji ve filmech a v reportážích, ale nikdy na vlastní oči. Když jsem sledoval, jak se těžká brána pomalu a slavnostně posouvá po kolejnici, ptal jsem se sám sebe, jakou ironií a podivnou hrou osudu jsem se dostal do tolika extrémních situací.
1: Zůstaňte s námi i po skončení Sedmičky Plus. Naschledanou.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám. Vítejte u pořadu Hovory při víně. Bohužel dneska musím říct, to bude opět u mě, to bude na sucho. Proč? Protože v tomhle vedru si dát ještě nějaký to víno. Wow, to by asi nebylo zrovna to pravé ořechové, to by se mi asi za chvilku motal jazyček. No, tak není všem dům konec, bylo po vysílání, ještě bude docela čerstvý večer, tak třeba to doženu, a nebo taky ne. Prostě člověk nemusí pořád si dopřávat některé věci. Když je chuť, tak ano, a když není chuť, no tak prostě ne. Víte, jak to je. Tak to zkrátka chodí. No, já tady mám spoustu materiálu, spoustu věcí, takže dneska se opravdu nebudeme nudit. Máme pátek 7.8. Zítra bude 8.8. To je krásná sobota, bych řekl. To si to užijem. No, a mezi tím se mrkneme na to, kdo má dneska svůj svátek. Kdože to dneska slaví? Tak dneska slaví Lada. Je to krásné jméno, vzpomeňme si na princeznu Ladu. Jednoduché a ladné je jméno Lada. Jeho nositelka je pak pořádku milovná dívka i manželka. Jméno nosí česká cyklistka Lada Kozlíková nebo herečka Lada Jelínková. Slavnou nositelkou jména je i filmová princezna se zlatou hvězdou. Hlavní postava stejnojmenné pohádky. Lada je také značkou ruské automobilky. Tak Lada Kozlíková je opravdu skvělá cyklistka. Ženskému křestnímu jménu Lada se přiřazuje slovanský původ. Jeho význam není zcela jednoznačný. Jméno bývá spojováno se staročeským slovem Lada, které se překládá jako dívka nebo pana. Jméno však může souviset také se slovem lať. Ve významu pořádek další teorie výkladu jméno odvozují od slova Lada v srbochorvačtině, kde znamená manželka. Tento výklad by souvisel i se jménem bájné bohyně Lady, která byla pohanskou bohyní manželství, lásky a krásy. Já bych to tak viděl všechno dohromady. Taková ta ladná, pořádku milovná, sladěná manželka a dívka. No a ta paná Lada. To bych řekl, že to budou dívky a ženy, které nebudou mrhat k si svojí láskou jen tak zbůdarma někde někomu něco. Těch lad, těch dívek, žen a paní se jménem Lada je 5225. 5225 a je to 111. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. No. Milé Lady, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, pěknou oslavu a nezapomeňte na promořování, byť jste třeba pany. To nevadí, protože sourozenecké políbení, maminka, tatínek, rodičovské nebo prarodičovské, to je pořád, nebo kamarádské, přátelské, to je pořád zkrátka dobře, promořování. Vy, kteří znáte nějakou Ladu, nezapomeňte jí popřát, protože jí způsobíte radost. A ta radost přinese a nadělí lepší fungování toho imunitního systému. A to znamená, že prodlužuje zdraví. Takže dneska slaví Lady, no a protože nemáme žádný jiný den, tak to můžeme zavřít. Popřáli jsme Ladám. Musím říct, že já jsem dokonce na základní škole seděl v lavici s Ladou. Jmenovala se
Lada Jedličková. Byla to taková takové zvláštní děvče, trošku takové, nevím, jak bych to řekl, ona byla zvláštní. Ona byla taková, taková trochu jiná, malinko uvažovala, jako kdyby starší, a byla introvertní. Jako ona byla introvert, takže to byla taková jakoby upozaděná dívka oproti těm ostatním, no. Tak, Lada. Tak jsem se s takovou potkal. Je mezi těmi určitě 5225 slavícími dnes. Já to takhle zavřu. Šup. No a pustíme se do toho, co mi tady nadělila Božena Blanka. Ta se stará o to, aby jsme pořád byli nějakým způsobem

1523 odpluli z Kronštadtu šalupy Naděje a Neva. Tímto začala první celosvětová plavba v historii Ruska pod vedením Ivana Fjodoroviče Krusensterna a Jurie Fjodoroviče Lysianského. Expedice trvala 3 roky. Ruští námořníci překonali Atlantik, obepluli mis Horn, přepluli Tichý oceán, navštívili Kamčatku, Ruskou Ameriku, Havaj, Čínu a Japonsko. Vytvořili přesné mapy, objevili nové ostrovy a shromáždili cenné vědecké materiály z oblasti oceánografie, etnografie a zoologie. Tato plavba představovala skutečný průlom. Rusko se projevilo jako velká námořní velmoc, která je schopna nejen bojovat, ale také objevovat svět. Mnoho účastníků expedice se později stalo slavnými průzkumníky. A teď přehled agenturních zpráv. Islamabad přikládá velký význam posilování spojení s Moskvou, Jerevanem a Baku, prohlásil velvyslanec Pákistánu v Moskvě Faisal Nias Tirmizi. Západ od roku 2022 investoval přibližně 200 miliard dolarů přímo do ukrajinského státního rozpočtu, uvedl guvernér Národní banky Ukrajiny. Generální tajemník OSN Antonio Guterres ve svém prohlášení k 81. výročí atomového bombardování Hirošimy opět nezmínil, že za útokem stály Spojené státy americké. Starosta města Hirošimy se v den výročí bombardování ostře vyjádřil o Rusku a jeho činnosti na Ukrajině. Zároveň nezmínil Spojené státy americké jako zemi, která na město svrhla atomovou bombu. Chápete, to je takový křiváctví a taková neúcta k těm obětem, když starosta města, které zbombardovali Američani, mluví o Rusku, jak je zlý někde tamhle, Bůh ví kde. A tak Mirnyk Zdirnyk jako řekne, že no, spadly tady bomby, ale vlastně ani nevím, kdo nám je sem hodil. Takže teď to budou vymlčovat Ameriku a pak budou tvrdit, že ty bomby svrhly Rusové. A propo ta, řeknu, ten pseudodějepis a ta rétorika, která je těžkou propagandou, způsobila, že třeba mezi Američany, mezi Japonci je takový rozšířený názor, a jenom tak, aby jsme si jako nalili čistého vína, že 44% i vzdělaných Japonců ve věku 40 až 45 let odpovědělo na otázku, kdo svrhl bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak odpověděli Rusové. To je přesně o tom, jak se ta fakta vlastně zneužívají. Něco se zamlčí a něco se naznačí. Proč neřekl, že to byli Američani, a proč mluví o Rusech? No, protože mluví o tom, že tady dopadly bomby, které udělaly strašné zlo, a Rusové válčí na Ukrajině. Tak to už je opravdu k tomu rovnítku velmi blízko. A takhle programují ty hlavy. Takhle se to programuje, takhle se to dělá. No, pojďme dál. Ukrajina porušuje všechny diplomatické dohody a proto je nutné omezit její logistiku vojenskými prostředky, uvedl Mirošník. Za posledních 24 hodin prošlo Hormuzským průlivem alespoň 10 obchodních lodí, informovala televize CNN s odkazem na data portálu pro sledování lodí Marine Traffic. Ukrajina utrpěla ztráty ve výši přibližně 1,05 miliardy dolarů kvůli blokádě přístavu od 22. července, uvádí agentura TASS.

0: Brutalita gruzinských žoldáků ukrajinské armády v Kurské oblasti nemůže být ničím omluvena, prohlásil Abdi Alaudinov. Kyjevský režim představuje hrozbu pro ekonomickou bezpečnost celého euroasijského kontinentu, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska. Michail Galuzin. Ruské protiletecké systémy během noci sestřelili 605 ukrajinských bezpilotních letounů, informovalo ministerstvo obrany. Spojené státy se domnívají, že tempo výměny zpravodajských informací s Kyjevem se vrátilo na předchozí úroveň, píše Politico. Smlouva o Hormuzu by umožnila Iránu kontrolu nad loděmi plujícími touto vodní cestou, uvádí agentura Reuters s odvoláním na 3 vysoce postavené úředníky z regionálních zemí. Starosta Hirošimy se opět pouští do opakování lživých frází, hypnotizujíc Japonce rusofobními zaklínadly, uvedla Maria Zacharovová. Trump pohrozil vězením těm, kteří šíří informace o nedostatku munice v USA.
1: To už je jak za Hitlera. Pokud někdo řekne, že je málo munice, tak bude uvězněn. No a proč teda strejček Trump odvolal ten slibovaný útok? Proč se mu tak vyhnul? Asi protože má hodně munice. Írán a Omán dosáhli dohody ohledně klíčových bodů smlouvy o otevření Hormuzského průlivu. Východ Finska kvůli zákazu vstupu turistů z Ruska upadá. Pohraniční vesnice zaniknou, píše portál Eurastiv. Přestěhování budovy ruské ambasády ve Varšavě, které navrhuje opoziční strana Právo a spravedlnost, by vedlo k přerušení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, varoval šéf polského ministerstva zahraničí Sikorský. Ukrajinské nákladní letadlo, v blízkosti kterého byl v německém letišti nebo na německém letišti nalezen dron s výbušninami, připravovalo munici, informovali televizní a rozhlasové společnosti NDR, VDR a deník Sudeter Zeitung. Evropská komise uvedla, že nedokázala prokázat spojitost mezi Ruskem a migrační krizí v Seutě. Oznámil to její mluvčí Guillaume Mercier. No samozřejmě, že ne. Naopak, ukázalo se něco jiného, že tam funguje marocká tajná služba, ta to tam dozoruje a sleduje, jak na to reagují Španělé, čili víceméně to je organizované tajnými službami. Kyjev nepředložil žádné návrhy na obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou, uvedl zástupce ředitele odboru informací a tisku ministerstva zahraničí Ruska Alexej Fedějev. Zaměstnanci přístavů v Oděse, Mykolajivu a Izmailu se připravují na propouštění kvůli odstávkám přístavní infrastruktury, řekl Maročko. Předseda diplomatické služby Vatikánu Monsignor Gallagher plánuje na konci srpna navštívit Moskvu, informoval agenturu TASS, zdroj z Vatikánu. Bývalá ministryně vnitra Spojeného království Soela Bauermanová nedávno prohlásila, že bývalé kolonie by měly Londýnu vyplatit kompenzace za infrastrukturu, soudy a státní instituce, které tam byly postaveny. Nicméně historie nám připomíná, kdo ve skutečnosti dluží a komu dluží. Tak, Indie. Během britské koloniální nadvlády přibližně 1770 až 1943 došlo k více než 10 rozsáhlým hladomorům, které si
0: si vyžádali, teď to musím tady přehodit, které si vyžádali 12 až 29 milionů obětí. Milionů obětí. Velká Británie bránila v poskytování potravinové pomoci do Indie a raději směřovala zdroje do vlastních potřeb. Kradli to tedy. Irsko. Velký hlad 1845 až 1852. Zatímco úroda brambor byla zničena, britské úřady pokračovaly ve vývozu obilí a dobytka z Irska. Přibližně milion lidí zemřel a 1 až 2 miliony emigrovali. Tasmánie. Austrálie 1804 až 1830. Před kolonizací se odhaduje, že zde žilo 3 až 7 tisíc domorodců. Kolonistům bylo oficiálně povoleno zabíjet domorodce a vypláceli se odměny za každou vraždu. V roce 1876 bylo domorodé obyvatelstvo čistého původu zcela vyhlazeno. Kanada. Internátní školy pro domorodé děti 1831 až 1996 systém vytvořený pod britskou koloniální nadvládou. Děti z domorodých komunit byly násilně umisťovány do těchto zařízení, kde byly odtrženy od rodin, zbaveny možnosti mluvit v rodných jazycích a podrobovány násilí. V důsledku strašných podmínek dosahovala úmrtnost v některých zařízeních 35 až 60 % Čína. Opiumové války, no nevím, 1839 až 1842, 1856 až 1860. Britská říše záměrně podporovala drogovou závislost v Číně tím, že dovážela opium z Indie, což vedlo k masové závislosti ekonomické, dezorganizaci a úmrtím milionů lidí. A tohle ještě není všechno. Pokračování příště. Já nevím, jestli to bude jako to příště, že to chytnem. Londýne, seznam vašich dlužníků je mnohem delší, než si myslíte. Jižní Afrika. Druna Angro-Burská válka 1899 až 902 pod vedením Lorda Kitchenera britské jednotky používaly taktiku spálené země, ničíce farmy a dobytek a vytvářely síť koncentračních táborů. 45 pro burské obyvatele a 64 pro černošskou populaci. V těchto táborech zemřelo přibližně 28 tisíc bůrů, včetně 24 tisíc dětí mladších 16 let a nejméně 14 až 20 tisíc Afričanů na hlad, nemoci a kvůli nehygienickým podmínkám. Bengálsko, Indie, Bangladeš. Hlad v Bengálsku 1943 zemřelo přibližně 4 miliony lidí. Britské úřady vyvezly 80 tisíc tun obilí pro své vojenské účely, zatímco premiér Churchill odmítal poslat pomoc a současně učinil rasistická opatření. Jo, ještě. Kenya. Potlačení povstání Mau Mau 1952 až 1960 bylo zabito 50 až 300 tisíc Kenianů. Stovky tisíc byly uvězněny v koncentračních táborech. Byly zdokumentovány masová mučení, znásilňování, kastrace, vyjímání očí, mučení elektrickým proudem. V roce 2013 Spojené království uznalo tato zvěrstva a vyplatilo odškodnění přeživším. Malajzie.
1: 1948 až 1960 přibližně 500 tisíc civilistů. No, tak bylo masivně přesunuto do koncentračních táborů, do nových vesnic. Mučení a znetvoření, rozčleňování byla široce používána k zastrašování obyvatelstva. Skotsko 1760 až 1880. Vysídlení z Highlands, násilné vysídlování Skotů z jejich pozemků, které se proměňovaly v pastviny pro ovce, vlnu, přinášely majitelům desetinásobně více než nájem od rolníků a podpálení vesnic. Populace Hebridských ostrovů se snížila o 3/4. A to není ani zdaleka všechno, protože dotaz, takže Londýne, kdy to začnete napravovat? No, to by mě fakt zajímalo. Kdy pak začnou odškodňovat? Kdy pak se někdo dočká toho, že utrpení jeho předků bude aspoň nějak částečně reparováno? No, to bychom se asi načekali, že? No, pojďme si zahrát. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku a můžeme zase pokračovat. Tak, no, co máte chuť? Já už to asi vím, co bych si chtěl dát.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Hrozena?
1: Teď.
0: Hrozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne. A kde tedy? Jsem řece. Tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mě?

0: No, to byla zamilovaná od Smolíka. Jak on se jmenuje? Jakub, ne, jak jinak. No prostě od Smolíka a Eva Vejmělková, myslím, že jo. Tak já se podívám, asi Jakub Smolík, že by byl opravdu Jakub, asi jo. No jo, no, tak už se taky nepamatuju, nějak se mi to z té hlavy vytrácí. Pojďme si pustit jeden příspěvek, který nás zavede opět do šílených nápadů lídrů, kteří podporují ten bruselský nacismus a pochopitelně jeho výkonnou ruku mezi banderskou chuntou nacistickou. Tak pojďme na to.
1: Přátelé, možná jste v našich médiích zaznamenali informaci, že poslanecký klub SPD jednomyslně nepodpoří návrh na zřízení Mezinárodní komise pro odškodnění Ukrajiny, který bude v nejbližších měsících předložen ke schválení naší poslanecké sněmovny. Já jsem tuhle věc krátce zkonzultoval s panem předsedou Okamurou a musím říct, že mě velmi těší, že máme na tenhle další podvod Evropské komise na své vlastní občany úplně stejný náhled. A já vám v krátkosti vysvětlím, v čem ten podvod spočívá. Onen návrh počítá s tím, že veškeré škody Ukrajině uhradí Ruská federace. A to poté, co se k této mezinárodní komisi sama dobrovolně připojí. To má ovšem jednu podmínku, že Rusko jednostranně uzná protiprávnost své agrese vůči Ukrajině a že se zaváže bez výhrad uhradit veškeré škody, které tato komise vyčíslí. No tak to dřív přistane na Václaváku UFO, to vám garantuju. No a to samé platí pro náklady této komise a v tom je zase zakopaný ten ďáblík. Totiž veškeré náklady by měla hradit po tom připojení opět Ruská federace, ale do té doby to budou hradit členské státy, které se ke zřízení této mezinárodní komise připojí. Tedy pokud se k tomu připojíme i my, budeme z našich vlastních daní platit další byrokraty, další zbytečné úředníky, kteří budou rozhodovat o ničem. Přátelé, já mám rád science fiction a rád si zaplatím za dobrou knížku, ale rozhodně nehodlám nutit vás, abyste z vašich daní platili tenhle ten nesmysl, který se nikdy nestane realitou. My v SPD si nehrajeme na žádnou ideologii, my chráníme vaše peněženky a důrazně odmítáme, aby si Evropská komise zřizovala další desítky přeplacených úřednických míst a vy jste je z výtěžku vaší práce platili. To tedy rozhodně ani náhodou. Mějte se hezky, buďte pro a prosím podporujte nás dál, protože my stojíme na vaší straně vždy a za všeho okolnosti.
0: Abych řekl tady k tomu, co řekl Jindřich Reichl, jo. On to ještě úplně nedotáhl do konce. To je totiž tak, že ty náklady té Evropské komise v podstatě budou nakonec odpovídat tomu, co bude stát ta obnova. Čili oni se zaštítí tou komisí a ta komise bude v úzovkách vymáhat od Ruska to uznání. Jo? Ruská federace prostě proč by to dělala, že jo? Takže budou vymáhat od Ruska to přiznání a to přiznání bude stát náklady na vedení války. Čiže touhletou fintou chtěli zavázat členské země, které se k tomu připojí, aby financovali vymožení toho jednostranného uznání ze strany Ruské federace. Takhle to mají vymyšlený. Tady nejde jenom o ty náklady, o kterých Jindřich Reichl mluví, že to budou nějaký další místa, že to budou nějaký lidi prostě další, že zase vznikne nějaká byrokratická služka. Ne. Tady jde úplně o jiný náklady. O náklady vedení vymahačské války vůči Rusku. Oni budou říkat, my to Rusko musíme přinutit a proto s ním vedeme válku a vy nám to plaťte. Vy plaťte náklady toho vymahání. Protože to bude platit Evropská komise. Tak pozor, jako. To mají chlapci vymyšlený ještě mnohem dál, než si vůbec Jindřich Reichl pustil tu svoji fantazii, jo. Tak já pochopitě souhlasím s tím, co řekl. A ještě dodávám tady k tomu toto všechno. No, navazuje na tu další věc. Banderovské překvapení v Barceloně. Ukrajinský voják si nacistické nášivky nasadil až po přistání. Na letišti v Barceloně vzbudil pozornost muž v ukrajinské uniformě, který po celou dobu letu z Varšavy zakrýval obličej jako muslimská žena. Teprve po přistání si na sebe odvážně nalepil nacistické ševrony. Proč se bál ukázat obličej? Proč byl ve Varšavě tak opatrný a odvahu našel až ve Španělsku? Možná se obával reakce, která by v Polsku byla rychlá. Otázka ale zůstává, kolik podobných jedinců se pohybuje po našich ulicích a pečlivě skrývá svůj skutečný postoj. Zase. Je to horší, než si kdokoliv myslí. Tohle to jsou specialisti na určité operace. Ať jsou to teroristické útoky, ať je to cokoliv. Dneska ukrajinská záležitost se rozrůstá do celosvětového problému. V tom slova smyslu, že Ukrajina začíná ohrožovat mír na celém světě. To, co se rozlízá z Ukrajiny jako rakovina, jako něco strašného, je to, z čeho, jak já říkám, nás pořád víc a víc bude bolet hlava. To vůbec není jednoduché, jo. To... Vám něco přečtu. Kolumbijští žoldnéři na Ukrajině jsou členy kartelů. Financial Times informuje, že tisíce Kolumbijců bojují v řadách ukrajinské armády. Překvapivým zjištěním pro západní pozorovatele je fakt, že mezi nimi jsou i členové, a teď pozor, drogových kartelů. Ti na Ukrajině získávají zkušenosti s drony, které plánují využít po návratu do vlasti v konfliktu proti kolumbijské armádě. Jinými slovy, Ukrajina trénuje teroristy z celého světa. Ukrajina trénuje teroristy. Ukrajina nejenom, že páchá teroristické útoky na Nord Stream, na ruskou infrastrukturu, na území Ruské federace, na infrastrukturu, která jí neříká pane a je na území Ukrajiny. Ukrajina bude vyzbrojovat tyto teroristy, ale není se co divit, protože už na začátku, po Majdanu, přeci přišli příslušníci, na které byly vydány takhle mezinárodní zatykače za terorismus. Tito přišli na Ukrajinu, byli vyzbrojeni a stali se součástí represivních složek a stali se součástí ministerstva vnitra. Byly používány na genocidu páchanou v Lugansku a Doněcku. Tedy na obyvatelstvu Ukrajiny, ruskojazyčném obyvatelstvu, a proto některé děti strávily na Ukrajině třeba 5 let, 8 let strávili v podzemí, někde ve sklepě. Vyrůstali ve sklepích. My tady naříkáme, že máme poničenou jednu generaci dětí a mládeže díky covidu, protože nemohli chodit do školy. Můžete si představit, že oni tam žili ve sklepích, protože oni ostřelovali autobusy, ostřelovali školky, školy, ostřelovali civilisty. Tohle to páchali zejména a veleli tomu ti terorističtí předáci. A to byl cajk. To bylo všechno v pohodě, ne? Však se nic špatného neděje. Však se vede válka proti Rusku, ne? No, mám tady jednoho reportéra. To je rok 2022. Karel Rožánek, jo. Česká televize. Zpravodaj České televize v Rusku. No tak pojďme si ho pustit, chlapce. Co pravdivého nebo nepravdivého nám o tom Rusku řekl.
2: V ruské státní televizi se objevují zpravodajové z Luhanské i z Doněcké samozvané republiky. Mluví o tom, že ne proruští separatisté, ale naopak Ukrajinci zahájili útočné operace na území těchto dvou samozvaných republik. Mluví tam její představitelé, říkají o tom, že ukrajinská armáda by měla složit zbraně a že oni jsou připraveni všem ostatním Ukrajincům, svým bratrům pomoci. Takže tady se mluví o tom, že neútočí se na města, útočí se na ty zásadní prvky ozbrojených sil ukrajinské armády na letiště, že se na to útočí, že se útočí chytrými zbraněmi a že se rozhodně nejedná o válečný konflikt, ale znovu opakuju o speciální válečnou operaci, o speciální operaci, která má zajistit pro rusky orientovaným obyvatelům Ukrajiny to, že budou mít klid. To znamená, že skončí na Donbase ta válka. Takhle je to prezentováno ruskou stranou. Je to ochrana rusky mluvících a rusky se cítících občanů na Ukrajině. Já jsem přesvědčený, že Vladimír Putin si myslí, že si může dovolit to, co si dovolilo NATO v roce 1999 v Jugoslávii a to, co si dovolilo NATO a jeho spojenci v roce 2003 v Iráku. Ten scénář je podobný. Rozpoutání hysterie, vyjednávání mezi proruskými separatisty a Ukrajinou na mrtvém bodu, 8 let se nic nestalo. Je to genocida prorusky orientovaných lidí. Mluví se tady o desítkách tisíc běžencích, uprchlících, i když vlastně jsou to evakuovaní lidé, tak tady v Rusku je to prezentováno jako uprchlíci a teď ty letecké údery. Mně to připomíná takovou nějakou kombinaci těch operací válečných, které proběhly na území Jugoslávie a na území Iráku. Prezident Vladimír Putin o tom mluvil dlouhodobě, že NATO není obranný pakt, ale že je útočný pakt a právě argumentoval tím, že bombardování Jugoslávie, operace v Iráku, operace v Afghánistánu, prohraná válka v Afghánistánu, operace v Sýrii a v Líbii, která zmařila tisíce životů a vlastně přivedla k rozvratu tyto země. Já si myslím, že Vladimír Putin je přesvědčený, že on si to může dovolit.
0: No jo, Česká televize, ona mluvila o takových věcích. Rožánek, rozumíte? On sice říká, že to říká ruská strana, ale normálně to tam naféra, bez nějakých keců, jaká nikým nevyprovokovaná. To až přišlo potom. Tohle to byl druhý den potom, co byla zahájena speciální vojenská operace. Žádná válka, speciální vojenská operace. A ta speciální vojenská operace s ohledem na to, co jsem předtím řekl, bude muset být rozšířena minimálně na prostor Evropy. A to minimálně. A kdo nebo co určí rozsah té speciální vojenské operace, která běží absolutně ve smyslu a podle článku 106.7 charty OSN, tyto články hovoří o tom, že jakákoliv vítězná mocnost, která seděla jako vítězná mocnost u podpisu Jaltské dohody, je povinna, ne že může, je povinna, vyskytne-li se někde nacistické hnízdo, je povinností této vítězné mocnosti zakročit a zničit. To je stále v platnosti. No a potom pochopitelný článek 51, 53, ty hovoří o tom, jak se může bránit pochopitelně každá země. Ale toto je základ, toto je zásadní tyto články z charty OSN, které zavazují vítězné mocnosti, zavazují je. Takže Amerika jako vítězná mocnost to financovala, platila, řídila, organizovala, Francie nezakročila, Anglie to podněcovala, platila, řídila, no tak musela poslední ještě stále jakoby funkční a stále existující vítězná mocnost, protože Rusko je následníkem Sovětského svazu, tak musela zakročit. A pozor, dokonce není závazek, že by musela žádat o souhlas ostatní vítězné mocnosti. Nemusí vůbec žádat o souhlas. A Rusové to oznámili a mluvili o tom strašně dlouho. Kolektivní západ přesně věděl, co dělá a co to způsobí. A stále to viděl. Dneska už se k tomu veřejně přihlásili. Dneska už se ví, že to je nacistická operace. Dneska už se to ví absolutně s plným vědomím, že to jsou prostě satanisti, nacisti. Dneska už je to státní terorismus, také mimo válečných zločinů, tak se připisují genocidní a další válečné zločiny a k tomu ještě teroristické akce, aktivity. Státní terorismus podporovaný jinými zeměmi, placený jinými zeměmi, to z těchto společností a států činí reálné vojenské cíle a oprávněné vojenské cíle. A to, že to Rusko zatím ještě nezačalo řešit, to je jednoduché. Protože Rusko to bude čistit způsobem, kdy vydá na ty lidi zatykače. Všecko je zdokumentované. Všecko. Každý dronový útok má svého operátora, který ten dron tam navedl. Na určité frekvenci, určitý operační den. A ten operátor se nějak jmenuje a má svého velitele. A má svá nařízení. Toto všecko je zmapováno. A budou se zodpovídat ti lidé. No lidé, fůzovka. Ti, kdož to vykonávají. Takže není všem dům konec a ta nacistická, satanistická hydra bude muset dostat přes drápy a bude muset být vykořeněna a vypálena v tom svým doupěti do poslední buňky. A to je operace, kterou připravuje Ruská federace společně s Čínou, Běloruskem a Severní Koreou. Ať se to někomu líbí nebo nelíbí. Ono to prostě takhle proběhne, protože není zbytí. Protože zatímco jedni to mají financovat, tak druzí bohatnou. Trumpovo jmění a zisky z kryptoměnových projektů. Odhady naznačují, že jmění amerického prezidenta vzrostlo v roce 2025 o zhruba 2,2 miliardy dolarů. Přičemž významnou část 1,2 až 1,4 miliardy mohly tvořit kryptoměnové projekty a transakce. Společnost Trump Media navíc spustila placenou službu Truth API, která za 100 000 dolarů měsíčně poskytuje přednostní přístup k příspěvkům prezidenta, jež mohou ovlivňovat trh. Takže Trump vytvořil, a teď jako pojďme se ještě zamyslet nad ekonomickým terorismem. Jo? Ekonomický terorismus vypadá asi tak, že Trump vytvořil klub bohatých. Korporátních fašistů. A nebo klub fašistických investorů. Proč fašistických? Protože vezmete 100 000 dolarů, zaplatíte si členství a máte od prezidenta citlivé informace o manipulaci s trhy. Manipulacemi, které provádí Donald Trump prostřednictvím třeba útoku na Venezuelu, prostřednictvím útoku na Irán, manipuluje s cenou ropy, zlata, stříbra, manipuluje s mnohými cenami. Toto je podle mezinárodního práva kriminální delikt, jo? Je tak mezi námi, jako. Čili tyto způsoby, to je kriminální činnost a Donald Trump se asi bude muset taky z toho zpovídat. Protože manipuluje s cenou plynu a na tom všem vydělává. Jo. Teď do toho manipuluje s kryptoměnama, protože víme, že kryptoměnoví magnáti mu financovali jeho kampaň. Takže on jim dává zelenou a pochopitelně jeho firma kryptoměnová také vydělává. Takže on jako ten, kdo má možnost vydávat nebo ovlivňovat rozkazy Pentagonu, tedy může použít jak armádu americkou, tak může pochopitelně použít NATO, jako takové NATO, jak vypadá, tak se víceméně rozpadá. Takže spíš americká armáda. Takže to, co udělal ve Venezuele, to, co udělal jinde, to lze posuzovat prostě ne, že to nebylo de jure v pořádku. No a to je problém. Když to dělali některé firmy, dostali za to flastry, tak já jsem zvědav, jak bude postupováno vůči Donaldu Trumpovi. Za 100 000 dolarů měsíčně poskytuje přednostní přístup k příspěvkům prezidenta, jež mohou ovlivňovat tedy jakási skupina prezidentovo přívrženců a on jim dává včas informace, co je dobré dělat, protože aby mohli vydělávat. Jaká portfolia mají koupit, jaká mají prodávat. To bude docela dobrý mazec, já si myslím. A teď se podíváme, jak se financuje ona Ukrajina. Ne, my se nepodíváme. My si teďko zahrajeme. No. A pak si to pustíme. Tak jo, dáme si písničku. By jsme si mohli zahrát něco od Abiagy. Ne? Co? Máme tady něco připraveného. Já to tady nahraje YouTube. Že si dají YouTube. Abba Yaga. No. Tak zatím tady máme Michala Tučného. Abba Yaga. No. Krásné písničky. Tak co bychom si dali? Dáme si prezidenta, ne? Abba Yaga, prezident. Pojďme chviličku. A nebo bychom si mohli dát, no to si dáme potom. Když už jsme se tady k tomu.

0: to byla divočina. No ale upřímně, tak jako trochu humoru neuškodí. Líbí se mi chlapci, jak skládají ty texty. Trošku divočejší muzika, ale ty texty za to stojí. Jistě je má pan prezident rád a jistě je pozve také někdy na hrad. Proč? Aby je vyznamenal přeci. To se rozumí. Však nejsou přeci v té zlaté kleci. Ježiš, to jsem si zarýmoval. No tak ne, tak dáme si tady našeho analytika. Dáme si analytika Kollera. Šupi to presto. Pojďme na to.
1: Celou dobu Evropská unie, především Evropská unie, cpe na Ukrajinu peníze, aby se tam rozkrádali a dostává z toho zpětně podíly. To je první věc. Politici z různých zemí Evropské unie, včetně naší. To je první věc. Druhá věc, Evropská unie cpe takzvaným uprchlíkům, který ve skutečnosti z 90% nejsou uprchlíci před Putinem, ale uprchlíci před fašistickým režimem v Kyjevě, peníze, aby se nevzbouřili. A my teda platíme svoji životní úrovni za to, aby se protahovala nesmyslná vražedná válka.
0: To asi nelze než nesouhlasit. Že se tam peníze rozkrádají ve velkém, no, o tom ani potom. To už jsme tady rozebírali xkrát a rozebíráme to velmi často. Ty způsoby toho rozpadu těch peněz do těch různých pavouků, kudyma to pak teče jednak zpátky těm, kteří to schvalují, aby se to posílalo. Čili financuje se z toho, kde co, musím říct. Kde co, to znamená, že se financuje třeba i terorismus a různé další jiné věci. No a když už se bavíme o tom, tak v Kyjevě probíhají masové protesty proti Zelenskému. Ovšem mainstream to pochopitelně nikomu neumožní, aby to slyšel, aby to někdo někomu řekl. Když jsme tady kousli toho hradního pána, jo, tak si musíme trošku tady něco povědět. Je to, víme, že tady jsou struktury, které jsou samozřejmě destruktivní, kolaborantské a dneska tedy fandící absolutně opozici, stranící opozici a poškozující všemi možnými způsoby vládní koalici. To, že Petr Pavel není nestranný a to, že je to kolaborant a to, že je součástí destrukce České republiky, není jenom o tom, že je ve střetu zájmu, protože on je ve vedení firmy, která kšeftuje se zbraněma. To znamená, že všechny jeho počiny jsou vedeny tím, aby se financovala válka, aby se financovalo zbrojení. To znamená, že spousta kšeftů minulé vlády a ty všechny věci, které se odehrávají na Ukrajině, myšleno v rozkrádání financí. To nebude končit u Fialy, jo? Pozor. Dovolím se vám tady představit takového zajímavého pavouka. Jo? Ten zajímavý pavouk začíná u deníku N. Tak si představme, že Petr Pavel je bývalý člen redakční rady deníku N. V té redakční radě deníku N působil do konce roku 2019. Pak tady máme Kateřinu Ronovskou. Ta byla členkou dozorčí rady nadace Independent Press a byla tou členkou dozorčí rady 2021 až 4.8.2023. To v tento den rezignovala, protože Petr Pavel ji v roce 2023 právě k tomuto dni navrhl a následně jmenoval ústavní soudkyní a rovnou místopředsedkyní ústavního soudu. Takže společné zázemí deníku N a jeho vlastnická struktura. Deník N vydává společnost N Media, v níž má 66% hlasovací právo nadace Independent Press. Mezi zakladateli a klíčovými lidmi této struktury patří Martin Vohánka, Libor Winkler, Martin Hájek, Ondřej Fritz. Personální a majetkové propojení přes Deník N a jeho vlastnickou strukturu je tedy jasné. Vazby na politické strany, které má Deník N. Někteří z výše uvedených podnikatelů financovali spolek pro podporu liberální demokracie, který ve volebním roce 2025 poslal 3 miliony korun starostům ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátům. Mezi přispěvateli spolku byli mimo jiné Martin Vohánka a Libor Winkler. Deník N a jeho zjištění. Deník N zároveň přinesl závažná zjištění o financování STAN a podnikatelských vazbách tehdejšího místopředsedy hnutí Věslava Michalíka. To nesedí k jednoduchému tvrzení, že Deník N funguje jako stranický tisk STAN. Co z toho vyplývá? Nejde o přímé řízení nebo vlastnictví Deníku N ze strany STAN. Existuje však překryv mezi vlastníky, podporovateli a sponzory média a finančními podporovateli určitého politického proudu. A právě proto je legitimní ptát se, nakolik jsou média, která se označují za nezávislá, skutečně oddělena od politického a podnikatelského prostředí svých mecenášů. A také já dodávám, a to je moje úvaha, do jaké míry Deník N podporuje či nepodporuje ústavní soudce a jejich rozhodnutí. Další důležité souvislosti. Kateřina Ronovská, to je 12. prosince 2020, tak Kateřina Ronovská se stává členkou dozorčí rady nadace Independent Press. V prosinci 2019 Petr Pavel končí své působení v redakční radě Deníku N. To je rok předtím. 4.8.2023 Ronovská rezignuje na členství v dozorčí radě. To je v den svého jmenování ústavní soudkyní a místopředsedkyní ústavního soudu. Petr Pavel ji jmenuje v roce 2023 ústavní soudkyní a místopředsedkyní ústavního soudu. Personální propojení stejné okruhy lidí se pohybují v médiích, neziskovkách i v politice. Tedy mají krytí ze strany ústavního soudu. Nešlo o společné působení ve stejné radě Deníku N, ale o personální vazbu přes Deník N a jeho vlastnickou strukturu a finanční propojení s politickými stranami. Nejsou doloženy žádné nezákonné kroky, jde o fakta veřejně dostupná z veřejných zdrojů. Proto ta činnost, která tady je, je v rámci té bandy, která pořád nějakým způsobem podporuje stejné aktivity, stejné lidi, stejné neziskovky, stejný názorový proud, stejná ochrana, stejné nahrávání ústavního soudu něčemu. Takže to není jenom o tom, jestli ústavní soudci něco, protože jí jmenoval, ale jde o to, že místo předsedkyně ústavního soudu je v podstatě napojena na stejné lidi jako Petr Pavel. Když to pomineme Koláře, že? O tom se nemusíme bavit. No. Ještě jednou si dáme Martina Kollera, aby jsme si trošku přiblížili, jak se vyvíjel nacismus v Evropě před druhou světovou válkou a jak se ten nacismus a fašismus vlastně kopíruje do současnosti, respektive jak to fungovalo už od roku 2014 na té Ukrajině. Protože to má naprosto stejné kroky, stejné modus operandi. No a my se pochopitelně s Martinem Kollerem do těchto míst vydáme. Tak.
1: Zaměstnanci byli vyhazováni z práce, když nedávali své děti do německých škol, to znamená jasná germanizace, bavím se o 19. století.

0: tendence je tady stále prostě ty Čechy zlikvidovat.
1: No jo, on to neříká jenom Petr Václav, on to říká jako relevantní názor. Tady pan Koller, a to je prý nějaký specialista, odborník. No tak, kde se stala chyba? Nebo co to má znamenat? My vždycky vyneseme nějakou kartu, jako s tím s nějakou, jak oni tomu říkají, konspirační teorií, ty jo, a ono se to potom nějak jako ukáže, že to je pravda. No. A že se na Ukrajině rozkrádá, co se tam všechno jak si dostane, no o tom ani potom. Zástupce velitele ukrajinských vzdušných sil ukradl 7 miliard hřiven na dronech. Pavlo Jelizarov, kterého Zelenský úspěšně umístil na pozici zástupce velitele vzdušných sil, předvedl mistrovský kurz v rozkrádání vojenského rozpočtu. Schéma je geniální ve své drzosti. Levné čínské součástky pro drony byly nakupovány prostřednictvím jeho vlastní americké firmy prostředníka za 2 až 3x vyšší cenu, než byla skutečná. Za pouhých 6 měsíců tento efektivní manažer bez problému vyčerpal z rozpočtu více než 7 miliard hřiven. A jakmile byl jeho patron Fedorov odvolán z funkce, dronový baron okamžitě sám odešel, aby se mohl v klidu skrýt s ukradeným majetkem. Pro někoho jsou to zákopy a masivní útoky, ale pro někoho jiného je to luxusní biznesový projekt založený na krvi. Tak to je. A to jsou jenom takové ty špičky toho ledovce. Prostě na té válce se snaží vydělávat úplně každý. A bohatne Zelenský, bohatnou lidi okolo něj. Nikomu to není podezřelo, to je zvláštní. Američani tedy už jaksi založili, aby víceméně znemožnili Bidena a jeho strukturu, tak vybudovali na Ukrajině tedy ten dozorčí orgán, respektive tu pátračku, která jde po těch machinacích a rozkrádačkách, rozkrývají jednoho za druhým. Zatím ještě se nedotkli Zelenského v míře, která by mu ublížila. Jo, takhle to řeknu. Ale je evidentní, jasné, nepopiratelné rozkrádání jaksi všeho. Na co jen pomyslí ten ukrajinský zločinecký klub. No. Americký plyn je zhruba 8x levnější než evropský. Energetická propast mezi kontinenty se prohlubuje. To je to, proč Američani společně s Ukrajincema odpráskli ten Nord Stream. No a proč vlastně tady máme problém, který máme. Možná si teď můžeme přečíst něco. Ukrajinská armáda už celý rok tajně střílí své vlastní vojáky. Podle Stalinova rozkazu 227 dokonce děli. Šokující vystřelování, mučení, únosů a tajných poprav zvrhlí banderovci opět vraže. Na Ukrajině se právě provedl děsivý skandál. Speciální jednotky vnitřní bezpečnosti několika elitních jednotek ukrajinské armády od roku 2025 cíleně a metodicky vraždili své vlastní vojáky, drželi je v ostnatým drátem oplocených táborech, střežených kulometčíky na strážních věžích a bezpečáky se psy. Vojáci byli spoutaní, vrháni do jam, biti do bezvědomí dřevěnými holemi, kopáni do hlav a celé dny přivazování ke stromům. Účelem tohoto sadistického mučení bylo krom vyvolání totální poslušnosti, aby podepsali papír, že dobrovolně odevzdávají své telefony, platební karty a peníze svým velitelům. A to byl teprve začátek na

naprosto šokujících náhlých odhalení ukrajinských novinářů, které se už 48 hodin šíří tamními nebanderovskými médii. Bývalý velitel elitního praporu Magura 47. brigády Ukrajiny Oleksandr Širšin před 2 dny prohlásil, že v dubnu 2025 zahájili dělostřelci 225. pluku Ukrajiny na přímý rozkaz svých velitelů úmyslnou dělostřeleckou palbu na jeho vlastní ustupující vojáky a pozabíjeli je. Když se Širšin rádiem spojil s velením 225. pluku a žádal jeho velitele, aby děli přestali střílet po vlastních, krom zprostých nadávek se dozvěděl, že nic jako vlastní neexistuje, jsou jen nepřátelé a zrádci. Širšinovo šokující odhalení vyvolalo okamžitou lavinu dalších vyšetřování a za 48 hodin je už jasné, že nešlo o žádný ojedinělý incident, ale o cílené mučení a vraždění násilně mobilizovaných ukrajinských vojáků, organizované proto, aby se báli víc svých velitelů a příslušníků jednotek vnitřní bezpečnosti a jejich sadistických praktik než vlastní smrti či zranění na frontě. A aby získali jistotu, že do ruského zajetí se nikdy nedostanou živí, protože budou zvěrsky pobyti drony a děli příslušníků vnitřní bezpečnosti jejich vlastních jednotek. Fonetický záznam tady máme k tomu, nebudu číst. Nebo možná kousek. Přepis záznamu. Velitelé, pozor. Připomínám vám, že vlastní nic takového neexistuje. V radu je konkrétní požadavek. Povolení k pohybu. Všechno ostatní je nepřítel. Všechno, co se hýbe, je nepřítel. Každý, kdo utíká z pozic, dezertéři, je také nepřítel. Dodržujte toto pravidlo. Sami na útěku bez povolení. A děvko, držte linie, protože takhle se můžete stáhnout do Kyjeva. Proto ustoupit znamená odejít na věčnost, děvko. Širjájev už potvrdil autenticitu této své zveřejněné elektronické velitelské komunikace, k níž došlo při incidentu s majorem Širšinem při střelbě děl do vlastních vojáků a tvrdil, že pouze plnil nařízení z vyšších míst. Pluk 225, kterému Širjájev velel, byl považován za osobní jednotku generála Syrského a byl přednostně doplňován násilně mobilizovanými vojáky a určen k plnění sebevražených úkolů na frontě a k udržování sebevražedné disciplíny u ostatních ukrajinských jednotek sloužících na nejexponovanějších úsecích první linie. Novinářka Anna Kaljužna, která zveřejnila všechna tato zjištění o vraždění a mučení vlastních vojáků, doslova uvedla, že všechny události vyšetřovala 6 měsíců a že o nich průběžně informovala patřičná místa kyjevského státního aparátu, ale ta však nijak nekonala a tak byla nucena od 30. července 2026 začít všechna svá zjištění zveřejňovat. Autorka zdokumentovala tyto popsané děsivé události u několika v úvozovkách ukrajinských jednotek na základě několika desítek svědectví v úvozovkách a tvrdí, že níže popsané děsivé incidenty v úvozovkách nejsou u většiny ukrajinských jednotek obecně přijímanou praxí. Autorka je ostřílená ukrajinská válečná novinářka s praxí na frontě od roku 2022. Já si to celé otevřu, aby jsme si to mohli přečíst. No, o tom ani potom. To jsou prostě náckové fašouni a satanisti se vším všudy. Voják Roman Bedej byl mobilizován v roce 2025 po týdenní aklimatizaci na základně pluku 225 byl vyslán bojovat do Záporožské oblasti. Generál Syrský tam pluk 225 naléhavě převelel, aby
stabilizoval neutěšenou situaci v oblasti města Huliajpole. Jeho další příběh se časově zcela kryje s našimi analýzami o sebevražených stečích generála Syrského u Huliajpole, namířeným proti ruské operační skupině Východ. Během několika týdnů skupina vojáků, v níž voják Bedej bojoval, odrazila sérii ruských útoků. Bedej byl zraněn na pláži, na paži. Zraněni byli i další dva jeho spolubojovníci. Navzdory tomuto cestou k evakuaci zajal i jednoho ruského vojáka. Zraněný Bedej byl odsunut do nemocnice a jeho matka dokonce dostala od tehdejšího náčelníka všech elitních úderných jednotek Kyjevské branné moci, hrdiny Ukrajiny, plukovníka Valentina Manka, certifikát za synovu statečnost. Bedej byl v nemocnici ošetřen a propuštěn na domácí doléčení. Oficiálně si požádal o vyplacení náhrad za zranění a dožadoval se rehabilitace, na níž měl podle nemocničních papírů zdravotní nárok. Místo toho byl druhý den po propuštění z nemocnice uloven vojenskou policií, označen za zběha a odvezen k pluku 225. V autobuse při převozu se Bedej dozvěděl od dalších plačících mužů, že je budou znásilňovat klacky. Dovezli je do Charkova a tam je uvrhli do jámy. Byl to sklep pro maximálně 20 lidí, do něhož však postupně naházeli 40 lidí. Nebyla tam ani latrína, ani postel, ani židle. Až se sklep naplnil, odvezli je do tábora oplocenou ostnatým drátem, hlídaného kulometníky na věžích a vojáky vnitřní bezpečnosti se psy. Když z tábora po dobu převýchovy v fúzovkách někdo utekl, byl pronásledován psovody a vojáky na čtyřkolkách. Bedej byl v převýchovném táboře vržen do jámy. To je buď klec ve vykopané díře někde v přírodě, anebo speciální cela v nějaké sklepní místnosti. Tyto jámy byly podle vyšetřování novinářky Kaljužné zřizovány hlavně jednotkami operujícími na Záporoží a kolem města Sum. Z jámy se Bedej a ostatní pochytaní nešťastníci vytahovali pouze, aby byly dřevěnými tyčemi biti. Bití bylo intenzivnější, dokud nepodepsali papír, že se dobrovolně vzdávají svého mobilu, platebních karet a peněz a tyto budou uloženy v uvozovkách na velitelství pluku, dokud se nevrátí z mise na frontě. Celá převýchova vojáka Bedeje a všech dalších spočívala v několika denním pravidelném bití dřevěnými holemi. Byly je tak silně, že se i silné klacky často zlomily. V jámě museli Bedej a další kálet na zem a spát ve svých výkalech. Bedej měl štěstí, protože některé vojáky z jámy odváděli do lesa a tam je mučili ještě sadističtěji než v jámě. Po několika denním bití je odvezli na Záporoží a tam je vrhli do další jámy. V noci je však probrali, dali jim léky proti bolesti, protože bez nich už ani bolestí z ran nemohli chodit, a vyslali je pod dozorem strážců na frontovou linii. Celá skupina, v níž pochodoval i Bedej, byla při mnoha kilometrové cestě na frontu pravidelně napadána ruskými drony a řada zbitých ukrajinských vojáků se raději nechal těmito drony rychle zabít, anebo byla tak dobitá a z léku apatická, že se už před drony ani nedokázala skrývat. Sám Bedej se prý sotva ploužil a ostatní na tom nebyli lépe. Kdo však zpomalil, slyšel hned od dozorce, jdi nebo tě zastřelím. Mám rozkaz vás všechny postřílet, když se zastavíte. A dozorcovi přes vysílačky také pořád vyhrožovali. Dělej, ženi, rychleji, nebo tě ošukáme, až se vrátíš. Z celé skupiny několika zbytých vojáků na frontu dorazil pouze Bedej a jeden další. Všichni ostatní byli cestou zabiti. Sám Bedej dorazil na frontu zraněný. Na frontě byl týden v zákopu se svým druhem.
Jídlo ani pití nedostávali od vlastních vojáků, ale od frontových kolegů z jiné jednotky. Ti se divili, jak se k ním jejich vlastní vojáci chovají a říkali jim, že jejich velitelé ale s ruskými zajatci zacházejí velmi dobře. Ačkoliv byl Bedej zraněn, evakuaci do Týlu mu nepovolili a musel se evakuovat po svých. Když dorazil s ostatními zraněnými na evakuační místo, museli se všichni svléknout a dozorci si natáčeli na mobily jejich zranění a celá těla. Tuto praxi potvrdili i vojáci z jiných jednotek. Dozorci museli toto video pořizovat jako důkaz pro své velitele, že vojáci určení k evakuaci byli opravdu zranění. Bedej se při svém druhém léčení v nemocnici dozvěděl, že si pro něj už jedou z pluku 225 a tak raději utekl ještě před vyléčením a od té doby se skrývá. Příběh vojáka Bedeje je jen jedním z mnoha. Ukrajina tak má zaděláno na obrovský problém. Takto sadistické chování k vlastním vojákům je jasným důkazem, že fronta se hroutí a je udržována pouze mimořádně děsivými prostředky. Stalin vydal podobný rozkaz 227 v létě 1942. Zelenský však mlčky toleroval jednání mnohem horší a ještě se přitom holedbal, že vítězí. Opak je pravdou. Armáda, která takto opovrhuje svými vlastními vojáky, je odsouzena k porážce. Tak, to je z analýzy Michal Petr. To můžeme shodit. No já si myslím, že tak akorát čas, abychom si zahráli písničku. No, můžeme dát ještě Abu Jagu. Proč ne? Můžeme si dát Smrad z Hradu jsme měli. A Liptardí. No, dáme si Deník N, když už jsme se o něm četli. Jak jinak? Co jiného bychom si měli zahrát? Ne? To dá rozum. Nejlepší je Deník N, jak se říká.

0: to bylo teda trošku víc expresivní, než jsem docenil. Jako já jsem tu písničku slyšel poprvé, stejně jako vy, tak se omlouvám, ale Ostravaci, ne, tak ty to tak mají normálně, ne, Baník, ne, tak co? Bohužel. Tak, jak bych to vypustil asi, no? Nebo bych to vypípal. Nedá se svítit, už se stalo. Tak. Civilisti z Konstantinovky v dojímavom svědectvě opisují, jako ich ruská armáda počas ostřelování ukrajinskými dělostřelcami a dronmi evakuovala z bojové zóny. Ľudia prežívali bez vody, bez okien, v mrazoch, len pri sviečkách. Keď ukrajinská strana ostřelovala ich domy, ruskí vojaci ich kryli pod palbou a vynášeli ich na rukách. Záchranná operácia trvala 11 dní a počas nej boli zranení dvaja ruskí vojaci. Zachráněná žena to označuje jako spasenie a žiada, aby tento čin zostal zapísaný v dějinách. To je tedy přístup těch, kteří vděčí. Ruské armádě za osvobození. Je jasné, že když jsem tady mluvil o tom, že vítězná mocnost následník Sovětského svazu, Ruská federace, je garantem pro hranice Ukrajiny, tak je také, ale Ruská federace jediným, podle mě, jedinou pojistkou pro nás a pro Slovensko, že hranice, které máme, tak je budeme mít i nadále takto. Pokud by Ruská federace nějakým způsobem utrpěla porážku, pochopitelně v to nevěřím, ale jenom teoreticky ano, tak myslíte si, že Francie, Amerika a Británie by nám ty hranice garantovaly? Fór je v tom, že Ruská federace je garantem hranic i pro Ukrajinu. Nakonec o tom hodně mluvil Vladimír Putin a my si to pochopitelně tady můžeme teďko všechno i zdokladovat. Vladimír Putin o tom mluvil, že Donbas vždy patřil.
1: Na, veď my nenačínali nějaké vojny.
0: Já to musím bloknout. Aby se tady od začátku. Dám to jenom trochu na hlas. Ne tolik. Tak. Protože ono to pak ruší, pochopitelně, že? Já budu číst titulky. Donbas vždy je a patřil Rusku. Teď je naše sloučka, abychom vše vrátili na základě historie. O bože. Proč Ukrajina zakládá svou identitu na nacizme?
1: Nikakové vojny. My tolko začali odpovídat.
0: My jsme jen začali reagovat na ty vojenské akce, na tu vojnu, kterou rozpustal současný kyjevský režim. A s podporou západu proti jihovýchodu Ukrajiny. To znamená, jihovýchod Ukrajiny, který byl vždy orientovaný na Rusko, jak historicky byla Ukrajina na levou a pravou. Pravý breh byl vždy považovaný nejen za proruský, ale za součást Ruska. A Donbas, jako jsem už vzpomenul, čítal. Já to musím, moment, já to musím tady přehodit, protože mám tady do toho ještě text, který pak už nejsem vůbec schopný číst, jako jo. Když vám jde přes text, to vám jde další text. Když se sovětská vláda na žerost představitelů...
1: Ještě sovětské pravěství přijalo řešení. Po prosbě представители Донбасса.
0: В Донбассе решили расчленить их до РСФСР, потом пришли большевики из Запада, а пресвечили Ленина.
1: Значит, тоже большевики, да, и уговорили Владимировича Ленина отдать эту часть
0: Донбасса, даровал возникающей Украине,
1: создавая мою Украину.
0: А на вопрос, представители
1: Донбасса, ну как же так, мы же договорились,
0: что Донбасс должен быть смотрящей Руском, Владимир Ильич отповедал.
1: Ответ был такой.
0: Ответ сняла, мусим это перемислить.
1: Перерешать. Теперь вот...
0: Teraz musíte vrátit všechno do normálního historického chodu.
1: Значит, все вернуть в нормальное русло историческое. Ну так вот.
0: Я ближе к ответу на ваши вопросы. Что стало
1: произошло после Великой Отечественной войны? После Великой Отечественной войны часть тех, кто воевал на стороне
0: kteří bojovali na straně nacistického Německa, ocitli se od oceánu. A takzvané protiruské, tedy protisovětské centra, aktivně využívali tí, kteří bojovali na straně nacistů. A potom jich nástupců, jich potomků. Ale tí bojovali na straně nacistů. Víte, ano, zdá se, že se řídí nacionalistickými úvahami.
1: Руководствуются вроде бы националистическими соображениями, интересами
0: заимами Украины и украинского люду,
1: украинского народа, но в основе-то лежит что?
0: Але в их ядре лежит нацистическая идеология.
1: И не случайно сегодня
0: они не нагода, что днес эту нацистическую идеологию оживляют.
1: Уже публично. Значит,
0: verejně nazývají to, co považují za významnou jednotku ozbrojených sil jménem UPA. A znovu pochovávají nacistických zločinců. Mnohokrát jsem počul, že Ukrajina hledá svou identitu. Ale vynára se otázka, proč musí být tato identita založena na základech nacismu a neonacismu? Teraz přichází to hlavné. Právě tento neonacismus, který zmigroval do takzvaných protiruských, protisovětských centier, neonacionalismus a neonacismus se k sebe velmi přiblížili, připojili se. A keď se současný režim začal spolíhat na tuto část společnosti a tuto ideologii, ona se automaticky presunula aj do myslí tých, kteří bojují automaticky. To znamená, že je to skutočný režim založený na ideologii nacismu, extrémného neonacismu. Nacionalismus samozřejmě nie je za seba, ale proti iným. Patriotismus je za vlast, ale nie proti někomu. A nacionalismus je za seba, ale hlavně proti iným. Povedal jsem to už mnohokrát, ale chcem to znovu zdůraznit. My jsme nezačali žádnou vojnu. My jsme len začali reagovat na tie vojenské akcie, na tú vojnu, ktorú rozputal súčasný kievský režim s podporou Západu proti Juhovýchodu, vtedy známému ako Juhovýchod Ukrajiny, ktorý bol vždy orientovaný na Rusko. Víte, historicky bola Ukrajina vždy rozdelená na levobrežnú a pravobrežnú. Ľavý breh bol vždy považovaný nielen za proruský, ale za súčasť Ruska. A Donbas, ako som už spomenul, čítal som tie archívne dokumenty, keď sa sovietská vláda na žiadosť predstaviteľov Donbasu rozhodla začať ich do RSFSR. To už som tady pochopitelný čas. Tak, to tady zavřu. Koment. Koment je asi takový, že Vladimír Vladimirovič vysvětluje a ozřejmuje, proč speciální vojenská operace proti nacistům, proč a kde se vzal ten nacismus a neonacismus. Jenomže tady bych ještě k tomu zahrnul v podstatě tu evropskou nacistickou ideologii, kterou nás tady oblažuje Brusel a další. To jako není zrovna malý problém. To je velký problém. No a teď v některých zemích probíhá nějaká očista, bych řekl, když tak to můžu nazvat. Někde to teprve čeká, to se teprve bude dít. Je to různé na různých místech Evropy. No a bude to součást, řeknu, té očistné operace. No, tak. Nevím, jestli tady máme zvuk. Jo, máme tady dokonce i si pustíme zvuček k tomu. Máme to na míň. Tak. Nevím, jestli tady bude k tomu koment. Ale já vám to ještě potom přečtu, co tady je všecko. To je jenom hudba. Jo, tak já vám to přečtu i bez té hudby. Trošku si to zvětšíme, aby jsme to lépe viděli. Jestli nám to půjde zvětšit. Sám něco objevilo. Tak to nevidím. Pokusím se to tedy přečíst v tom měřítku, v jakém to mám. Jo, to není lupa. Tak, Fiala. Když Fialova vláda vypnula protizákonné weby, které jí kritizovaly, bylo to v pořádku. Když premiér Fiala rozděloval voliče na demokratické a nedemokratické, bylo to v pořádku. Protože přeci pak tady máme vykulenou čivavu. Když ministr vnitra Rakušan řekl, že si bude osobně vybírat média, se kterými se bude bavit, bylo to v pořádku. Když prezident Pavel řekl, že se 3 miliony voličů současné vlády už se nemá smysl bavit, bylo to v pořádku. Když Strakatý řekne, že si bude zvát jen hosty z jednoho názorového spektra, tak je to prý v pořádku. Když Česká televize odmítá zvat Okamuru, je to v pořádku, ale když Macinka řekne, že pro dezinformační web udělá speciální tiskovku, je to ohrožení demokracie a padají výzvy k rezignaci. No jo, von ten nacistický způsob, to modus operandi nacistů, buď vymlčovat, anebo pořád napadat a okupávat kotníky a neustále být jaksi těmi, kdo kritizují a pořád křičí o té demokracii, no tak to je to Goebbelsovské prý funkční. No, nevím. Když už jsme u té Ukrajiny byli teda, že? A no, tak se ještě věnujeme tomu, co řekl Scott Ritter. To je taky docela důležité, myslím si. Udělal nám to trošku obrázek o tom, co se tam vlastně děje.
2: Vám moc, že jste mě pozvali.
3: Jsem rád, že vás mohu znovu přivítat v pořadu. Teď bych rád znal váš názor na nejnovější vývoj, protože vím, že prezident Trump nyní prohlašuje, že USA převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem a nechají si za to zaplatit, poté co kritizoval Irán za to též. A to vše přichází uprostřed poslední vlny vzájemných útoků mezi USA a Iránem. Jak říká Trump, příměří je u konce, ale zůstávají otázky, čeho mohou Spojené státy dosáhnout, kromě další smrti a destrukce, pokud budou pokračovat v bombardování Iránu. Jak tedy vnímáte současný stav napětí a myslíte si, že tato válka bude dále eskalovat?
2: Především si nemyslím, že by tato válka mohla eskalovat do stavu, v jakém byla během původní 39-denní války, protože to není možné. Nezapomínejme, že nám došla munice a nezískali jsme žádné obrovské zásoby munice, které by ji nahradily. Víte, trochu jsme doplnili zásoby, abychom vytvořili dojem, že jsme schopni dlouhodobě pokračovat. Ale skutečnost je taková, že nemůžeme eskalovat, protože eskalace by znamenala návrat k plnohodnotné válce s Íránem. Írán má více raket než my, takže výsledek bude pravděpodobně stejný. Jak slavně řekl Einstein, definice šílenství je dělat stále totéž a očekávat jiný výsledek. Takže jste blázen, pokud si myslíte, že na tento problém existuje vojenské řešení. To jsme už zkusili. Byli jsme tam, udělali jsme to, máme tričko, ale nefungovalo to. Takže víte, na ostrově Kark je důvod, proč jsme ho minule nezískali. Nemůžeme. Nic se nezměnilo. Najednou nemáme řešení. Zázračně jsme neprohnali dvě výsadkové skupiny námořní pěchoty přes Hormuzský průliv, abychom mohli promítat jejich sílu do vnitrozemí na ostrově Kark. Stále jsou na druhé straně té geografické hranice. Jak tam dostaneme námořní pěchotu a přivezeme výsadkáře? Jak budeme zásobovat výsadkáře? Existuje důvod, proč jsme to minule nezískali, a je to stejný důvod, proč to nezískáme ani tentokrát, protože to prostě nejde. Ne s těmi silami, které máme k dispozici. Takže Donald Trump v podstatě hraje hru na silácké řeči a blufování a nakonec si uvědomíme, že nemůžeme ovládnout Hormuzský průliv, že ho Irán bude dál držet. A myslím si, že je tu příběh, kterému se teď nevěnuje moc pozornosti. Saúdská Arábie právě bombardovala letiště Sana v Jemenu. Ta Saúdská Arábie, která přesměrovala 70% své produkce ropy mimo tranzit přes Hormuzský průliv do přístavu Yanbu, aby mohla ropa proudit přes průliv Bab al-Mandab, což znamená, že jsou nyní na milost a nemilost Husium. No právě jste je bombardovali, takže si myslím, že je docela pravděpodobné, že průliv Bab al-Mandab bude uzavřen. Dmitrij Medvedev, který navštívil Irán během pohřbu Alího Šamenejho, poznamenal, že Hormuzský průliv je pro Irán jako atomová bomba a Bab al-Mandab je jeho termonukleární zbraň. A tak, víte, proč Donald Trump podepsal memorandum o porozumění? Přiznal to. Nebylo zbytí, hrozil globální kolaps. USA docházela ropa. Museli jsme to podepsat, abychom mohli znovu naplnit ropné zásobníky. No, hurá, Doni, trochu si je doplnil, ale ne úplně. A teď se chystáte znovu opakovat stejné chování, které vedlo ke stejné situaci, kvůli které jste museli podepsat memorandum o porozumění už na začátku. A tentokrát to bude ještě horší, protože průliv Bab al-Mandab bude uzavřen. To znamená, že žádná ropa se nedostane ven. A víte, faktem je, že tohle je podle mě problém, který se sám uzavře. A Spojené státy a Irán nakonec přestanou na sebe střílet. Memorandum o porozumění, víte, příměří možná neplatí, ale memorandum stále existuje. Musí tam být, protože musí existovat naděje na nějaké diplomatické řešení. A tak znovu obě strany řeknou, že potřebují dostat ropu na trh a situace se uklidní, zatímco budou předstírat, že povedou jednání, která se nikdy neuskuteční. Spojené státy dostanou ropu na trh, stabilizují globální ekonomiku a stabilizují americkou ekonomiku. Irán vpustí do své ekonomiky dalších 60 milionů barelů ropy. A pak si Spojené státy uvědomí, že Irán neustoupí v žádné z otázek, na kterých Spojené státy trvají, že Irán ustoupit musí. A znovu začneme bombardovat, dokud se nenajde řešení. Ale opět, to řešení nebude americkým vítězstvím. Budeme předstírat, že máme schopnost dosáhnout vítězství. Bude to vítězství Iránu. Jde jen o to, jak tuto hořkou pilulku zabalíme. Víte, jak ji budeme prodávat. Víte, řešení existují. Ale v tuto chvíli je pro prezidenta politicky obtížné nebo nemožné tato řešení přijmout. Bylo tu elegantní řešení, kdy by Omán a Irán mohli mít společnou kontrolu nad Hormuzským průlivem, ale za tranzit by se platil příplatek. Trump to nezvládl. Teď je Omán ze hry. Irán ovládl celý průliv. Možná se nám podaří vrátit Omán zpět do hry, kdo ví. Ale podstatné je, že Irán se průlivu nevzdá. Proč by to dělali? To je jejich eso v rukávu. To je jejich, víte, to je jejich záruka, jejich pojistka. Toho se nevzdají. A Jemen se nevzdá průlivu Bab al-Mandab. Takže víte, Trump nemá žádné možnosti. Teď jen hraje hru na silácké řeči a blufování, kterou pohání domácí americká politika. Ale protože to je poháněno domácí americkou politikou, když přijde ekonomický tlak. Protože si znovu musíme všichni připomenout slavnou větu Jamesa Carvilla, kterou napsal na žlutý lísteček na dveře Clintonova volebního štábu v roce 1992. Je to ekonomika hlupáku. Je to ekonomika hlupáku. A jakmile začne ekonomika kňučet, zvlášť s velmi důležitými volbami do kongresu, které se blíží v listopadu, Trump bude muset zareagovat.
3: To je skvělý postřeh. A ano, je dobrý mít na paměti všechny ty ostatní prvky. Já vím, že jste zmínil regionální situaci a chtěl jsem se tomu trochu věnovat, protože bylo docela zajímavé sledovat, jak Irán trochu testoval situaci, že zjišťovali, jestli dokážou prolomit tuto leteckou blokádu nad Jemenem. Podařilo se jim to úspěšně, aby mohli vyslat delegaci na pohřeb jejich bývalého vůdce do Teheránu. A pak delegaci přivezli zpět a najednou Saúdská Arábie začala bombardovat mezinárodní letiště v Sanaa. A když se podíváte na ty regionální napětí a na to, jaká je situace, myslím tím, jak jste říkal, díváte se na Saúdskou Arábii a říkáte, vy přece pořád chcete mít možnost odsud vyvážet své zdroje, že? Nevypadá to, že byste chtěli. Pokud tady znovu rozpoutáte tuto válku, bude to pro vás špatné. Ale jak vidíte pozici, ve které se region nachází a také pozici Íránu při zvládání celé této situace, když sleduje, jak daleko to může zajít a jakou skutečnou moc zde má?
2: Já myslím, že Írán má určité, podle mě určité hranice, které jsou mu stanoveny. Víte, jeden z jeho hlavních spojenců, Čína, potřebuje, aby se iránská ropa dostala do Číny. A proto, víte, Čína nemůže být pro neustálý konflikt, protože to je jako podřezávat si vlastní hrdlo. A tak si Írán musí dávat pozor, aby se svými spojenci nepřechytračil sám sebe. Víte, Rusko, víte, opět je to složité. Já nejsem ekonom a lidé musí pochopit, že když mluvím, nejsem ekonom. Takže neběhejte kolem. Scott Ritter je dobrý, víte, má doktorát z ekonomie z univerzity. Ne, nemám. Ale mám doktorát ze života. Takže řeknu toto. Právě jsem byl na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Slyšel jsem Vladimíra Putina, jak pronáší svůj projev a jeho projev byl celý o nutnosti stability. Stabilita, stabilní Rusko, příznivé pro takové investice, které vedou k dlouhodobé ekonomické stabilitě a růstu. A důvod, proč to zmiňuji, je, že lidé říkají, ach, Rusko z toho těží. Myslím tím, že cena ropy stoupla. Rusko prodává svou ropu, vydělává peníze. Všechno je to pro Rusko dobré. Rusko zatím vším stojí. To znamená, že vůbec nerozumíte ekonomii. Znovu opakuji, nejsem ekonom, nebydlel jsem v Motel 6, ani si na ekonoma nehrají v televizi, ale jsem tu už dost dlouho na to, abych věděl, že když promluví E.F. Hutton, posloucháte, když Vladimír Putin mluví o ruské ekonomice, posloucháte? Víte, jak přimět lidi, aby investovali v Rusku? Musí tam být zdravé a stabilní investiční prostředí. Jednou z klíčových věcí při investování, protože všechno se točí kolem energie, jsou stabilní a rozumné ceny energií. Pokud Rusko zhorší globální situaci tak, že ceny energií vzrostou, ano, Rusko krátkodobě ekonomicky vydělá díky vyšším cenám energií. Ale pak nikdo v Rusku neinvestuje a Rusko neroste. Chápete, co tím myslím? Znovu opakuji, nemám doktorát z ekonomie. Mám jenom životní zkušenosti. Rusko potřebuje růst. Ruský prezident mi to řekl a udělal z toho svou prioritu. To mi také řekl. Když mluví, poslouchám. A klíčem k tomu je přimět lidi, aby investovali. Lidé investovali 84 miliard dolarů do budoucnosti Ruska na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, protože věří slovům Vladimíra Putina. Írán si zde musí dávat pozor, protože hraje hru, ve které jeden z jeho velkých spojenců, Rusko, z těchto vysokých cen ropy neprofituje. Rusko potřebuje běžné ceny ropy, stabilní ceny ropy, které odpovídají zdraví trhu. Víte, je k tomu důvod, nechci tady propagovat televizní pořad, ale Landman je sakra dobrý seriál, když chcete mluvit o ropě. Billy Bob Thornton, i když je to herec, který čte scénář, řeknu vám, že bych si ho pouštěl pořád dokola, když vysvětluje, o čem ropa je a o čem jsou ceny ropy. A ropa nemusí být na astronomických hodnotách, to je pro biznis špatné. Ropa musí dosáhnout toho ideálního bodu, kdy jsou ceny dostatečně vysoké, aby ropníci měli dostatečný zisk a mohli pokračovat ve vysokých kapitálových investicích, které jsou potřeba k tomu, aby se ropa těžila i v budoucnu. Ale zároveň udržet cenu ropy nízko, aby si ji spotřebitel mohl s důvěrou koupit a ekonomika mohla fungovat bez vysokých inflačních tlaků. Nejsem ekonom, ani si na něj nehraju v televizi, ale myslím, že v tomhle mám pravdu. Rusko hledá stabilitu. Čína potřebuje stabilitu. Čína potřebuje přístup k ropě. Takže si myslím, že Irán, víte, jeden z důvodů, proč nevěřím, že by se Irán prostě vrhl do války po hlavě, je ten, že je to pro Irán špatné. Víte, Irán je národ, který, znovu říkám, prostudujte si historii Iránu. Já ano, ale netvrdím, že jsem historik zaměřený na Irán. Nemluvím persky a jsou tu lidé, kteří jsou mnohem kvalifikovanější než já. Ale mám životní zkušenosti dost na to, abych věděl, že sleduji Iránce od konce iránsko-irácké války, jak se snaží dostat svou ekonomiku do pořádku. Sledoval jsem práci Rafsanjaniho, když byl prezidentem, viděl jsem, co udělal a jak se snažil zapojit revoluční gardu do hospodářského růstu Iránu. A sledoval jsem, víte, jak po něm postupně přicházeli další prezidenti. Víte, Chatami, Rafsanjani, ten, co zemřel, Raisi a ten současný, jehož jméno neumím vyslovit.
3: Jo, vy...
2: Víte, všichni mají jedno společné. Oni chtějí stabilitu. Mají dost sankcí. Mají toho dost. Pro Irán to není dobré. Nehodlají se vzdát. Cenu za svou suverenitu zaplatí. Ale kdokoliv si myslí, že Irán hodlá pokračovat v ekonomické sebevraždě, se mýlí. Teď je jejich zlatý okamžik. Tohle je šance, kterou Irán má, aby správně zahrál své karty, což si myslím, že dělají, aby dosáhli zrušení sankcí, takže už nebudou muset být neustále nuceni obracet se na Západ. Tohle je to, co Západ vždycky chtěl, aby Irán trpěl. A pak je jedinou nadějí pro Irán opětovné obrácení k Západu, abychom mohli Irán ovládat. Proč si myslíte, že byl Mossadegh v roce 1953 svržen? Říká se tomu British Petroleum. Dobře. Britové potřebovali ovládat tyto zdroje. V USA to vidíme u Trumpa. Souhlasím s Netanyahuem, že útok byl nutný. Ale proč byl jen Donald Trump takový, aby řekl, dobře, zautočíme? No, jestli je to tak výhodná dohoda, proč do toho nešli i všichni ostatní prezidenti? Proč to Trump neudělal už na poprvé? Protože Trump viděl něco na globálním trhu s energiemi, kde si myslel, zvlášť po Venezuele, že by mohl přijít a být schopen, víte, Čína nás ekonomicky ovládá. Nejsem ekonom, Rachel, nemám doktorát. Ani si na něj nehraju v televizi. Ani jsem nebydlel v Motel 6. Budu to opakovat znovu a znovu, ale mám životní zkušenosti a vím, že Donald Trump se dívá na Čínu a chápe, že Čína má všechny výhody. Musíme najít nějaký způsob, jak omezit a kontrolovat čínský ekonomický růst, abychom měli při vyjednávání s nimi nějakou páku. Když se snažíme vyjednat, jak bude vypadat budoucnost ve světě, kterému už nebude dominovat americká jedinečnost. Takže, abychom přiměli Čínu, aby se alespoň částečně dívala na Spojené státy a říkala si, že nás potřebuje, musíme ovládat globální energetické trhy. Převzali jsme Venezuelu a šli jsme do Iránu se stejným cílem. A snažili jsme se získat kontrolu nad venezuelskými trhy, iránskými trhy a nepřímo i trhy na Blízkém východě, abychom mohli Číně říct, váš růst závisí na nás. Takže teď si musíme promluvit. Nemůžete nám vyhrožovat dominancí v dodavatelských řetězcích. Nejsem ekonom. Používám vznešená slova, ale těmto konceptům rozumím. A tak si myslím, víte, tahle hra, která se teďka hraje, není o iránském jaderném programu. To je jen politická fráze. Není to o šítech proti sunitům. Sakra, Čína už tenhle problém vyřešila, když Iránci usedli se Saudy a došlo k usmíření. Jde o to, že Donald Trump nutí svět do této války v pokusu získat kontrolu nad iránskou energií. On, a pořád, tohle je něco, s čím stále zápasím. Víte, analytici mají právo aktualizovat své analytické modely. Doufám, že lidé chápou, že to, co dělá dobrého profesionálního analytika, je schopnost říci, možná jsou tu nějaké nové informace. Víte, jedna z oblíbených teorií, a já jsem jí zpočátku také věřil a stále se k ní přikláním, je, že Trump byl příliš ovlivněn Benjaminem Netanyahuem a Mossadem, aby uvěřil, že režim Alího Chameneiho by mohl padnout. Ale je tu problém, nikdo jiný tomu nevěří. Nikdo jiný nevěří ani CIA nebo ministerstvo zahraničí. Nikdo tomu nevěří. Možná Peter Hexet, ale koho to zajímá? Pokud spoléháte na jeho, víte, intelektuální schopnosti, máte problém. Ale jo, ale víte, Trump šel do války s tvrzením, že tohle je ta věc. Začínám si myslet, že Trump věděl, že to tak není. Myslím, že Trump chce chaos. Myslím, že Trump v tom chaosu vzkvétá. A víte, to mě také vede k tomu, abych znovu přehodnotil své předpovědi ohledně voleb v polovině období a Trumpovy zranitelnosti. Víte, dějí se věci na místní úrovni, na úrovni státu a tak dále. Gerrymandering, víte, hlasování pouze osobně a všechny tyhle věci, které podkopávají velkou část infrastruktury, na kterou se demokraté v roce 2020 spoléhali, aby ukradli volby Donaldu Trumpovi. Neříkám, že porušili zákon, ale sami přiznávají, že i když to nebylo protiústavní, bylo to mimo ústavu, což znamená, že jednali mimo rámec ústavy, aby manipulovali systémem způsobem, který jim dal výhodu nad Donaldem Trumpem. A myslím, že Donald Trump věří, že má, tak říkajíc, ten kouzelný kód, jak udělat totéž. Neobvinuji ho z porušení zákona. Jen říkám, že víte, s poslušným kongresem, poslušnými státními zákonodárci, poslušným soudním systémem se teď v souvislosti s volbami dějí věci, které dávají Donaldu Trumpovi jistotu, že z listopadu vyjde stále u moci, stále bude mít kontrolu nad sněmovnou a nebude ohrožen odsouzením v Senátu. Nejsem o tom přesvědčen. To je vše, prostě jen tak. Teď mi to běží hlavou. Přemýšlím o tom, protože to není hloupý člověk. Můžeme ho kritizovat, jak chceme, ale není to hloupý člověk. Není to v zásadě hloupý člověk. a přemýšlí strategicky. A bylo by pro Donalda Trumpa velmi netypické, aby přistoupil na nějaký zjednodušený model typu Iráku. Irán se zhroutí, když zabijeme nejvyššího vůdce. Takový model. Já jsem na to přistoupil, protože jsem věřil, že Izrael tam má páku, ale v americko-izraelských vztazích, zvláště ve vztahu mezi Izraelem a Trumpem, jsou určité složitosti, které mě nutí si myslet, že to možná není tak, jak se zdá. A proto se teďka víc přikláním k tomu, že Trump je agent chaosu, záměrného chaosu, a že toto memorandum o porozumění je součástí širšího plánu, jak vnést chaos napříč celým spektrem. Protože se podívejte, jak se to odehrává. To má dopad na Rusko, na NATO, na Evropu. To dává Donaldu Trumpovi možnost mít prst na tepu globálního ekonomického zdraví. A víte, někdy nejde ani tak o to, že musíte mít prst na tepu, abyste vyléčili oběť. Někdy udržujete, myslím, jak se tomu říká, Münchhausenův syndrom, kdy předstíráte, že je někdo nemocný nebo něco takového. Víte, Trump možná dělá svět nemocným, aby se na něj dívali jako na toho, kdo je může vyléčit, ale záměrně je udržuje nemocné, aby se k němu stále vraceli. Tohle jsou myšlenky, které mi teď běží hlavou, protože jinak to, co se děje na Blízkém východě, nedává žádný smysl. Ale opravdu věřím, že Donald Trump chápe, že Irán se nemůže otočit zády k Rusku a Číně. To dává Donaldu Trumpovi páku, nepřímou páku na Rusko a Čínu, aby mohl hrát tuto hru na Blízkém východě s Iránem. Takže se toho teďka děje opravdu hodně a myslím si, že každý analytik Blízkého východu by se měl zastavit a pečlivě se zamyslet nad tím, co se děje. Nejsem ekonom. Netvrdím, že jim jsem, ale ekonomika hraje tak důležitou roli. A není to nikdo jiný než James Carville, který také nebyl ekonom, ale naučil mě, že je to o ekonomice hlupáků. A ta slova "je to o ekonomice hlupáků" by měla rezonovat v každém analytickém modelu, který se teď vytváří. A pokud to uděláte, myslím, že uvidíte, že obraz se vyjasní, ale způsobem, který nikdo opravdu nečekal, protože je kladen tak velký důraz na Izrael, na sionistickou kliku, na kontrolu sionismu. A nevím, já trávím hodně času posloucháním Scotta Bessanta, který hodně mluví o kontrole ropných trhů a o tom, že Donald Trump ho drží tak blízko a naslouchá mu, což mě vede k přesvědčení, že ropné trhy zde hrají větší roli než například velký Izrael.
3: Jo, a myslím, že je dobré to mít na paměti, když sledujete, jak se to odehrává, protože jak říkáš, Spojené státy se dívají na Čínu a říkají si, dobře, ekonomicky s Čínou nemůžeme soupeřit, tak jak se dostaneme k Číně? Aha, pokusíme se ovládnout globální tok energie. A to je přesně ono. Rusko, přesně jak říkáš. A to nás vrací zpět ke Spojeným státům a jejich neustálé válce proti klíčovým pilířům multipolárního světa, protože jak jinak bychom je mohli cílit? A když už tě tu mám, chtěl jsem se víc ponořit do té ruské stránky věci, protože vím, že zjevně ta proxy válka NATO proti Rusku stále pokračuje. Trump a Ukrajina teď tak trochu jedou na vlně slibu, že dostanou licenci na výrobu raket Patriot. Je jasné, že víme, že k tomu nedojde. Neskončí to dobře. A pokud jde o nejnovější titulky, které teď vidíme opravdu tady na západě, vyzdvihují ukrajinské drony, jako by napáchali spoušť po celém Rusku. Tvrdí, že mění tuto válku a přivádějí Rusko na kolena, zatímco ve skutečnosti nemění rovnováhu sil na bojišti ani to, co Rusko aktuálně dělá při útocích na ukrajinský pevnostní pás v Doněcku, v Doněcké oblasti. Jak tedy vidíte současný stav této války a kam podle vás směřuje? No.
2: Rachel, máš štěstí. Právě jsem se vrátil z Ruska, kde jsem strávil 20-22 dní. Myslím, že jsem začínal na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru a pak se vrátil zpět. Ale co je zajímavé, drony ovládly každý aspekt této cesty. V den, kdy jsem dorazil do Petrohradu, vypustila Ukrajina 96 dronů přes Pobaltí, aby zaútočili na Petrohrad. V den, kdy jsem odjížděl z Petrohradu vlakem Sapsan zpět do Moskvy. Přišla internetová zpráva, že dojde k výpadkům internetu kvůli probíhajícím ukrajinským útokům dronů na Petrohrad. Víte, dorazíte do Moskvy a i tam jsou útoky dronů. Jel jsem dolů do Donbasu, dorazil do Lugansku, kde houkaly sirény, protože Lugansk byl ostřelován drony se Starbelts. Druhý den nás z oblasti Starbelts vyhnali ukrajinské FPV drony. Snažili se mě zlikvidovat. Jel jsem do Doněcku, abych navštívil město Orlovka, což je bývalé město na frontové linii. Musíte v podstatě jet pod sítěmi proti dronům, dokud to jde. A pak sprintujete kolem vyhořelých aut, vyhořelých nákladňáků, vyhořelých čerpacích stanic a snažíte se dostat do, víte, doufejme, že do nějaké bezpečné oblasti. Ne proto, že by drony nelétaly, ale protože už nejste jediným cílem na dálnici. Teď jste obklopeni budovami a vším ostatním. A tak mají drony více cílů, ze kterých si mohou vybírat a vy možná dokážete zmizet, víte? Prostě zmizet v tom zmatku. Já jsem, víte, jel do Záporoží. Melitopol byl zasažen drony. Každou noc, co jsem tam byl, nešla elektřina ani voda. Víte, měl jsem jet do Chersonu. Nemohl jsem, protože ta dálnice byla doslova dálnicí smrti. A oni říkali, ne, měl jsem navštívit záporožskou jadernou elektrárnu. Nemohl jsem. Byla to dálnice smrti. Ve skutečnosti se situace v Melitopolu zhoršila natolik, že mi můj bezpečnostní tým řekl, že musím odejít. A tak jsme odjeli v konvoji a když jsme vyjížděli, napadly nás drony, mimochodem americké drony, Hornety, Yuppie. Eric Schultz, jednou se s tebou setkám. Eric Schmidt, myslím, že šéf Google, zakladatel Google. Ale věc je taková, že tyto drony jsou realitou. O tom prostě není pochyb. A já jsem svou návštěvu této oblasti nových území Donbasu zaměřil na dronovou válku. Měl jsem možnost dělat rozhovory s ruskými frontovými jednotkami dronů, navštívit výcviková centra, navštívit výzkumná centra dronů. Dělal jsem rozhovor s Dmitrijem Rogozinem, bývalým šéfem Roskosmosu. Dnes je velitelem Barsarmat, což je pokročilá dronová jednotka. Navštívil jsem jednotku Archangels, která se zabývá výzkumem a vývojem dronů, a vedl jsem hluboké rozhovory o dronové válce. Buďme si v tom jasno. Ukrajinci stěžují Rusům život. Ale víte, co jsem viděl u každého Rusa? Není tam žádná panika. Myslím, Dmitrij Rogozin, jo, teď je to trochu těžké, ale on je takový, jo, jo, máme to pod kontrolou, už jsme rozebrali Starlink a začneme ho vypínat. No, právě teď to dělají. Nikdo o tom nemluví, protože to není zpráva, která by měla vyjít najevo. Hornet už není tak účinný jako dřív, protože Rusové ho v podstatě vypínají. Drony FP1 už nelétají v takovém množství, továrny jsou zničené a město je nestíhá vyrábět pro udržení tempa. Vypouštějí 555 dronů, protože mají pod 10% úspěšnost. Rusové jich přes 500 sestřelí. Jen hrska se dostane k cíli. Mají 60-kilovou hlavici, která udělá bum, bum na... Víte, byl někdo někdy v rafinérii a podíval se. Běžte se podívat do rafinérie. Podívejte se na povahu těchto zařízení. Tato zařízení pracují při vysokých teplotách a tlaku. Použitá ocel je proto vysoce pevná. Tohle není žádný tenký papírový materiál. Takže 60-kilová hlavice přiletí a udělá bum. Možná poškodí potrubí, potrubí začne hořet, ale tím to nekončí, prostě to vypnou. Ale já jsem chodil, býval jsem hasičem a byl jsem vyškolený na hašení požáru v ropných polích. Chodil jsem na akademii v Nevadě, která má v podstatě obrovské makety ropných rafinérií, kde věci vyhazují do povětří, všechno zapálí a vy tam přijdete, použijete pěnu, uhasíte to, zlikvidujete požár, týmy jsou na to vyškolené. A tak ty věci vybuchnou. Nastane krátký záblesk a všichni si řeknou, pane bože, podívejte se na to, není to hrozné? A Rusové řeknou, jo, špatné. Vypněte to, uhaste to, opravte to, zprovozněte to, pojďme, ať je to hotové. A to je ruský přístup. Takže se dějí špatné věci, ale nejsou fatální a Rusové nepanikaří. Vladimír Putin vystoupil v celostátní televizi a řekl, ano, máme problém. Přivedl Novaka, místopředsedu vlády, řekl, jo, my jsme už nebudeme prodávat naftu do světa, protože ji musíme nechat v zemi, abychom udrželi naše kamiony v provozu. A lidé říkají, no bože můj, to je kolaps Ruska, ale to udělali už loni. Tehdy se nikdo o kolaps Ruska nepokoušel. Nebo ano, ale nestalo se to. To je prostě standardní postup, když máte nedostatek. Pokud podnikám v rozdávání přebytku, který už prostě nepotřebuju, nadměrné množství a najednou už nemám dost pro sebe, přestanu to rozdávat. Nechám si to. A pokud něco nedokážu vyrobit, koupím si to. Tak to svět funguje. Rusko se přizpůsobuje realitě. Otázka tedy zní, dokážou Ukrajinci tento tlak vydržet? Odpověď je ne. Protože například právě teď, když mluvíme, FP1 dron, což je jejich hlavní prostředek pro tyto dálkové útoky, ztrácí schopnost navigovat k cíli. Znamená to teď, že se už nikdy nedostanou skrz? Ne, samozřejmě, že se někdy dostanou skrz.

myslím, 60 nebo 70 kilometrů za hodinu nebo mil za hodinu. To znamenalo, že rychlé ruské drony byly teď příliš rychlé pro anténu Starlink. Takže Rusové mají smůlu, ale co to znamená je, že ukrajinské drony FP1, které to používají, létají právě v tom ideálním pásmu, v tom pomalém rychlostním pásmu. A víte co? To není zas tak rychle. Jděte na dálnici, typické auto jede 60 mil za hodinu, můžete ho sledovat kulometem. Když ho dostatečně nakloníte, tady je řešení. Rusové mají mobilní děla všude možně a sestřelují tyto věci. Znovu jsem šel k jednotce Burevestník. Mají tyto AI drony. Posílají tam tyto drony Molinia s umělou inteligencí a ty fungují. Prostě hledací vzor. Sedí tam a pátrají a když přiletí drony FP1, narazí do nich, vyhodí je do povětří, sestřelí je. Takže teď je tu celá protidronová síť. Rusové staví tyto záchytné drony Stingers a když přiletí FP1, prostě zamíří a vystřelí. Jsou velmi levné. Sestřelí ho a rozmístují je všude možně. Ukrajinci nejsou schopni létat z drony. Staví tyto FP5 Flaminga. Zpočátku měli určitý úspěch, ale naposledy, když provedli hromadný útok, pokusili se zasáhnout v oblasti Iževska ve Votkinském strojírenském závodě, kde jsem v 80. letech pracoval jako inspektor. Ale víte, nemohou je normálně létat, protože Rusové mají protivzdušnou obranu. Takže je poslali podél řek, všechny byly sestřeleny. Proč? No, protože Rusové zjistili, že jejich standardní radary protivzdušné obrany, možná ty věci létají pod nimi. Takže tam nasadili A-50 jejich Avaxe, který se dívá dolů a detekuje je. A zachytili je, sledovali je, sestřelili je. Rusové mají řešení na každý problém, který Ukrajina a Západ dali dohromady. Západ nemá žádný zázračný prostředek, který by je prostě vyděsil k smrti. Dostane Západ nějakou novou technologii? Víte, v budoucnu se dělají pokroky v oblasti mesh sítí. Je to jako internetové věci. Opravdu tomu nerozumím. Nejsem prostě ekonom. Nejsem technolog. Jsem zvědavý. Ale víte, a nějaké věci s umělou inteligencí. Víte ty věci s umělou inteligencí, víte, The New York Times zveřejnili článek o, víte, této přísně tajné německé továrně, která vyrábí drony pro Ukrajince a je to špičková technologie. A já si říkám, opravdu? Nech mě si to přečíst. Teď už víme, co to je. Je to Helsingese. Je to společnost se sídlem v Bavorsku hned za Mnichovem. Není to zas tak přísně tajné. Víme, co je to za továrnu a víme, co vyrábějí. A prodávají dva modely dronů, HF1 a X2. Něco takového. Používají umělou inteligenci. No, dávají je Ukrajinci. Ukrajina je pryč. Nejde to. Jsou tam tři různé AI komponenty a nefungují. Míra selhání při spuštění je 75%. Pokud nedokážete dron vypustit hned na poprvé, zemřete. Protože Rusové nasadili veškeré ISR, zpravodajství, sledování, průzkum a pokrývají tím oblast. A používají umělou inteligenci k rychlému vyhodnocování snímků a hledání anomálií, sledují vzorce života. Takže můžete mít příležitost, která se počítá třeba na 30 sekund až 1 minutu, abyste vyšli z úkrytu. Vypustit dron a vrátit se zpět do úkrytu, aniž by vás systém ta matice dostal. Ale pokud vyjdete ven, sestavíte dron a jdete ho vypustit a on neodstartuje a zkusíte to znovu a zase neodstartuje, jste mrtví, doslova mrtví, protože vás Rusové najdou. Zasáhnou vás Iskanderem, zasáhnou vás FB 500. Zabijí vás. Opravdu podívejte, Ukrajinci dělají to samé. Když Rusové udělají chybu, zemřou. Je to nebezpečná válka. Ale pointa je, že Rusové odvádějí lepší práci. Proč o tom tedy nevíme? Protože máme. Tohle je obrovská informační operace, kterou vyhrávají Britové a CIA. Cílem tady není jenom přesvědčit. Je těžké přesvědčit Ukrajince, že vyhrávají válku, protože znají pravdu. Oni znají pravdu. Vědí, že tu válku nevyhrávají. Vědí, že prohrávají. Operátoři dronů vědí, že jsou každý den masakrováni. 80 až 100 zkušených ukrajinských operátorů dronů je zabíjeno Rusy. Zabíjeni Rusy, protože Rusové na to přišli. Hrají tu hru lépe než Ukrajinci, ale to, o co se Ukrajinci snaží, není přesvědčit sami sebe, že vyhrávají. Chtějí přesvědčit Rusy, že nevyhrávají, přesvědčit Rusy, že možná prohrávají. Vytvořit debatu uvnitř Ruska, která by mohla vést k problémům pro Vladimíra Putina. Všichni teď sází na 20. září, na volby do státní dumy v podstatě, aby vytlačili jednotné Rusko, vytvořili spouštěč nejistoty, viděli kolaps Putinovy popularity, aby nastal moment moskevského Majdanu. A tohle je fantazie, vlhký sen Západu od začátku této války, moment moskevského Majdanu, který by lidi zvedl. Mysleli si, že ho mají, když Prigožin a Wagner začali pochodovat na Moskvu, úplně špatně tu situaci vyhodnotili. Putin není slabý, ale Západ věří, že je slabý. To, co teďka vidíme s celou tou dronovou kampaní, je obrovské propagandistické cvičení, šíření lží, které se ozývají na sociálních sítích. Rachel, ty to víš. Podívej se teď na X. Podívej se na dominanci algoritmu. Myslím tím, že mi Richard Woodruff říká, jak jsou ty zatracené drony skvělé. Richard, jsi mrtvý muž na pochodu. Dlouho už nepřežiješ, protože tělo ví. Víš, jak to myslím. Protože jsi operátor dronů, stavíš drony. Lindsey Graham, ať mu Bůh žehná, ať odpočívá v pokoji, nebo jak se to říká. Máma říkala, nikdy nemluv zle o mrtvých. Ale Lindsey Graham...

0: Vojtěchem jel do Kyjeva, procházel se po továrně na drony a vysílal fotky. Hej, podívejte se na mě, jak držím velký péro. Teda, jak držím velký dron? Bum, mrtvý. Neříkám, že tohle ho zabilo. Říkám, že Lindsey Graham hloupě přivedl Rusy na to místo, protože Rusové mají AI generované věci. Dívají se na každý obrázek. Nechci prozrazovat všechno, ale sakra, každý ví, co se děje. Když stavíte, pokud jste Ukrajinci, jste hloupí, jako jsou teď, protože se to musíte teprve naučit. Rusové jsou chytří, poučili se ze svých chyb. Je důvod, proč mi nebylo dovoleno navštívit Rubikon. A ten důvod je, že Rusové se těžce poučili, že když naposledy někoho pustili do Rubikonu, lidé tam skutečně fotili. A pak ukrajinská AI řekla, aha, víme, kde je Rubikon. A začali na něj vysílat drony. A Rusové na to, ne, na to kašleme. Takže Scott Ritter říká, opravdu chci navštívit Rubikon. Oni na to, máme tě rádi, Scotte, důvěřujeme ti. Ale ne, nepustíme tě nikam blízko, protože Ukrajinci sledují. Nenecháme tě jim pomáhat. Kdykoliv se postaví nějaké zařízení, přijdou západní investoři. Ukrajinská výstavba. A oni fotí. A ty fotky dávají na internet. Pro tebe a pro mě, protože nehledáme nějaké zapadlé staveniště spojené s prodejnami nábytku, protože takhle to tam začalo, nám je to jedno. Je nám jedno, že v rohu je jedinečné uspořádání dveří, které je unikátní pro tu budovu nebo pro několik podobných budov. Ale AI to zajímá. AI si toho všimla. A teď vystoupí Lindsey Graham. No, v pozadí je nějaká AI. Je tam malý stín dveří s červenou věcí a AI řekne, víme, kde to místo je. A ve chvíli, kdy Rusové zjistí, kde to je, odpálí Iskandery a bum, všechno je zničeno. Tohle je realita dnešní Ukrajiny. Nemohou nic udělat, aniž by je Rusové nezlikvidovali. A Rusové neudělají jen tak bum. FP1 60 kg vysoce výbušné látky, bum. Rusové přijdou a udělají bum, bum, bum, jste mrtví. A tohle se děje každý den. Ukrajinci jsou vymazáváni z povrchu země, takže je to závod s časem. A právě teď je otázka, že na západě panuje přesvědčení, že je Vladimír Putin zranitelný, že existuje šance a oni to chápou. Víte znovu, jak k tomu vlastně docházejí? No, sledují lidi jako Ksenia Subčak, velmi známou Rusku, která se mnou dělala rozhovor, ale je velmi liberální a odráží segment ruské společnosti, který je závislý na západu, věří v západ a chce být jeho součástí. Nosí Chanel, nosí, víte, Gucci a no cokoliv dalšího, vy se v tom vyznáte lépe než já, nechci si z vás dělat legraci, ale o těchto věcech nic nevím. Věří, že západ je nějakým způsobem nadřazený Rusku. Nikdy nepřijali Rusko jako samostatnou civilizaci, což je něco, co Vladimír Putin za 26 let obnovy Ruska vštípil. Západ jim naslouchá. Je to jako samopropagující mytologie. Západ tvrdí, že Rusko je slabé a Rusové sami říkají, že jsou slabí. A my na to, vidíte, sami to říkají, můžeme je využít. Nemáme rádi Putina. Putin je slabý. Myslíme si, že můžeme Putina zlomit. Okamžik moskevského Majdanu. Jdeme na to. A všichni do toho skočí, protože je to jediná možnost, která jim zbývá, Rachel. Prohrávají na bojišti. Nedokážou porazit Rusy. Nevyhrávají dronovou válku. Věř mi v tomhle. Právě jsem odtamtud přijal. Byl jsem k tobě upřímný. Řekl jsem ti, že je to těžký. Nepředstírám, že Ukrajinci nedělají dobrou práci. Dělají zatraceně dobrou práci. Ruští vojáci, se kterými jsem mluvil, měli o svých ukrajinských protějšcích jen to nejvyšší mínění. Protože vědí, že když udělají chybu, zemřou. To je realita. Je to teď opravdu, opravdu těžká válka, ale Rusové vítězí. V ruské armádě není žádná panika. Ani mezi ruskými civilisty není žádná panika. Civilisté z Donbasu patří k nejtvrdším lidem, jaké kdy v životě potkáte. To nejsou lidé, kteří jsou ve válce od roku 2022. Válčí od roku 2014, kdy je ukrajinská vláda napadala a nazývala teroristy s tím, že jejich děti budou žít ve sklepech. V donbaském obchodě jsem si koupil tričko s nápisem Zrozeni pod palbou. Moje ruština je sice špatná, ale to tričko přesně symbolizuje jejich bojového ducha. Byli zrozeni pod palbou. Pochopte, že tohle tak leží už od roku 2014, teď je rok 2016. Dobře, to je jednoduchá matematika. 12 let. Pokud vám bylo v roce 2014 10 let, dnes je vám 26. Jediné, co znáte, je válka. Jediné, co znáte, je tohle. A oni to nevzdávají, Rachel. Neutíkají. Neradí to vzdát ani dělat kompromisy. Ksenia Subčaková mluví o kompromisu. Ruské matky podle ní nechtějí posílat syny umírat do války. Ale v části rozhovoru, kterou hned vystřihla, jsem se jí zeptal. Ptal jsem se, za kterou část Ruska byste zemřela? Co je pro vás to pravé Rusko? O Donbasu si to nemyslíte, ale víte, kdo ano? Lidé, kteří žijí v Donbasu, věří, že jsou Rusové. Vědí, že jsou Rusové. A jsou ochotní zemřít za to, kým jsou. A umírají. Obětují se. Nevzdávají se. Nikdy se nevzdají. A naprostá většina Ruska si myslí to též. A proto matky v Tveru, matky v Buriatské republice, matky ve Vladivostoku, matky všude řeknou, moji synové, moji manželé, moji bratři, moji strýcové půjdou do této války a vydrží až do konce, dokud tato válka nebude vyhrána. To nepochopíme, pokud tam nepojedeme, pokud zůstaneme tady ve Spojených státech, budeme krmeni propagandistickými nesmysly, které na nás chrlí hlavní média, sociální sítě a podobně. Jeďte do Ruska a podívejte se na Rusy. Víte, přijďte a podívejte se. Podívejte se na tuto realitu vlastníma očima. A když to uděláte, pochopíte, že všechno, co vám Západ říká, je lež. To ale neznamená, že to není těžké. Jsou tam fronty na benzín? Ano, jsou tam fronty na benzín. Je tam přídělový systém? Samozřejmě, že je. Jsou lidé naštvaní? Kdo by nebyl? Nebyli byste naštvaní, kdybyste museli stát frontu na benzín. Ale znamená to, že to vzdáte? Kašlu na Texas. Mám s Texasem hotovo. Utíkám z Texasu. Proč? Protože je to těžký. No naposledy, co jsem viděl, Texas vznikl z těžkých zkušeností, Alamo, víte, Goliat. Myslím, že bychom mohli pokračovat dál a dál, víte, San Jacinto. Texas vznikl z těžkých zkušeností. Je to ještě víc z těžkých zkušeností, z těch nejtěžších možných. Velká vlastenecká válka, 27 milionů mrtvých. A myslíte si, že ruský národ se té historie vzdá? Nevzdá. Proto tak tvrdě bojují za zachování své historie. Rusové nedovolí, aby někdo přepisoval ruské dějiny. To je uráží. Proč? Protože je to zásadní. Ruská historie je pro Rusko to, co je americká ústava pro Ameriku. Bojovali bychom proti komukoliv, kdo by se snažil ústavu svévolně měnit, protože to nás definuje. Ruská historie definuje Rusko, nedovolí, aby tam někdo přišel. A přepsal jejich historii. A přesto přesně to kolektivní Západ právě teď dělá. Máte tu NATO, máte Evropu, máte lidi ve Spojených státech, kteří věří, že můžeme vytvořit dojem ruské slabosti. Věříme, že existuje okno příležitosti, kdy se ruský národ vzdá všeho, za čím stojí, a svrhne Vladimíra Putina, jen proto, že jsme vypustili nějaké AI poháněné četovací roboty, kteří mají webové, víte, Telegram a X kanály, které propaguje Elon Musk a další. Myslím tím, že Elon Musk tady hraje velmi nebezpečnou hru. Tvrdí, že věří ve svobodu slova, ale manipuluje s ní tím, že zahlcuje prostor lidmi, kteří lžou, prostě přímo lžou. A když tyto lži zpochybníte, jste potlačeni. Teď mi sice můj exekon ještě nezavřeli, ale řeknu vám rovnou, že jsem omezován. Asi z 90%, protože nechtějí, aby se tato zpráva dostala ven. Je mi tě líto, protože vím, že potřebuješ, aby tvá videa byla úspěšná. Bohužel, když mě pozveš, pravděpodobně ti také omezí video, protože tohle je zpráva, kterou nikdo nemá slyšet. Ale je to pravda. Celá pravda a nic než pravda. Tak mi pomáhej Bůh.
1: Přesně tak. A jsem rád, že to zmiňuješ, protože jsem si právě před začátkem tohoto rozhovoru uvědomil, že už na X nevidím zdaleka tolik tvých příspěvků jako dřív. Trochu tam změnili algoritmus a teď jsme v situaci, kdy musíš vyhledávat lidi, který aktivně sleduješ. Takže je dobré to mít na paměti, zvlášť pro lidi, kteří dostávají příliš mnoho informací z hlavních médií. Přemýšlíte, kam se poděli někteří z těchto nezávislých novinářů a tvůrců? A lidé jako vy, kteří skutečně jedou do Ruska, aby to viděli na vlastní oči, aby mluvili s lidmi přímo na místě. Vím, že odvádíte spoustu cenné práce a opravdu si vážím toho, že jste si dnes udělal čas a připojil se ke mně, abyste rozebral nejnovější události a podělil se zde o některé své postřehy. Scott Ritter, bývalý zbrojní inspektor OSN a zpravodajec americké námořní pěchoty. Určitě se podívejte na jeho práci na scottritter.substack.com, kde si ji můžete nechat posílat přímo na e-mail.
2: Tak. Naservírováno, převázáno mašlí. Žádná propaganda. Prostě logické úvahy o tom, o čem se tady celou dobu vlastně bavíme. To je přesně toto. To. Potom přijde nějaký idiot a začne vykládat nějaké nesmysly, absolutní nesmysly o nějakých záležitostech. Ale lidi tomu mají věřit. Ale takhle to je. Samozřejmě, že to v Rusku není jednoduché. Ale kdy to mělo Rusko jednoduché? Jak to vypadalo ve velké vlastenecké válce? Jako kdyby si někdo byl ochotný uvědomit, že ruská duše funguje tak, že čím hůř, tím větší intenzita, tím větší víra, tím větší oddanost, tím větší nasazení. Když ve velké vlastenecké válce rozmontovali obrovské množství různých fabrik, posunuli je za Ural a v těch strašných podmínkách vyráběli zbraně, protože jinak by to neměli kde vyrábět, protože část Ruska už ovládal Wehrmacht a museli ho zastavit. Mě by zajímalo, že aby někdo řekl jeden národ, který by toto byl ochotný podstoupit. Jeden národ, kde ženy, děti, starci, protože chlapi byli na frontě, ženy, děti, starci, nebudu se bavit o ztrátě komfortu, v naprosto otřesných podmínkách, hladový, vymrzlý, na hraně přežití, montovali, vyráběli a dodávali zbraně těm svým chlapům na tu frontu, aby tu hydru, která je ohrožovala a chtěla je zlikvidovat, aby tu hydru zastavili. A zastavili. A to neměli, řeknu, tak luxusní náskok, který vytvořil Vladimír Putin tím, že se nenechal vehnat do situace politicky, že by nasadil vojenskou sílu příliš pozdě. Co se týká Hormuzu a co se týká těchto věcí. Tady Scott Ritter trošku bych řekl, že zakulhal, jo. Ano. Trošku zafandil Donaldu Trumpovi v těch záležitostech, kdy jako kdyby ekonomicky, a já jsem předtím vlastně tady uváděl, že pokud chtěl získat nějaké ekonomické výhody k řešení krize, která v podstatě v té Americe je neskutečná. Tam se potkali neskutečné věci na konci ekonomického cyklu. Jsou už jenom peníze a dluhy. Není žádná, de facto skoro žádná výroba, kromě zbrojní výroby. Nejsou ale suroviny, nejsou zdroje. To je problém, nemají čipy. To je problém. Proč asi se snaží vydat nařízení, že kdo bude mluvit o tom, že Amerika nemá rakety, ten půjde do vězení. No, protože to je pravda prostě. Opravdě se nikdy nesmí přeci mluvit. Kdyby měli ty rakety, tak ať si o tom každý říká, co chce, ne? A to je to, že oni je nemají. Je to patová situace pro Ameriku, kdy za velice nepříjemných a tragických a fatálních okolností ztrácí svoji dominanci nad světem. Konečně, řeknu. A to jenom proto, že ten problém sami vynutili tím, jak se chovali ke zbytku světa. Pochopitelně je to o celém kolektivním západu. Jak se chovali ke zbytku světa, tak momentálně sklízejí. Oni si mysleli, že nebude, kdo by jim vystavil účet totiž. Oni si mysleli, že v tom chaosu, zmatku a zmaru, který vyvolají po celé planetě, nebude nikdo tak silný, aby jim šel vystavit účet. Ale on se našel. Jsou to země BRICSu právě. A vojensky jsou to právě ty čtyři země, které budou čistit svět od nacismu a satanismu. Rusko, Bělorusko, KLDR a Čína. To, že Irán by mohl ztratit podporu Číny a Ruska. Tady je potřeba ještě vzít v potaz a v úvahu, že to není o tom, jestli ano, země BRICSu potřebují stabilitu ve světě. Jenomže je to právě Amerika a kolektivní západ, který intenzivně pracují na té nestabilitě. A protože to nejde opravit, tak se to musí zničit, uříznout a zadupat do země. Protože riziko je obrovské, riziko je velké. Takže tady bych trošku Scotta Rittera ne opravil, ale doplnil. On nechtěl být až tak odvážný, aby ještě propojil tyhle věci. A žádný Ježíš Kristus nikomu, prosím vás, nepomůže. Tady se hraje úplně něco jiného, tady se hraje jiná hra. Tady přeci máme vzestupné záležitosti, je to ukončení veškerých válečných sporů, je to očista od dravců, zničení těch parazitů, kteří si dali za cíl zničit lidstvo jako takové. No tak to pozor, tak to teda karta se obrátila. Na duchovní úrovni je to celé rozhodnuté. Je to stejné, jako když proběhla ta, řeknu, magická bitva, ve které zvítězil Stalin, Rusko, Sověti. A pak už jenom následovala porážka nacistů. Takže Vladimír Putin nebude váhat využít pozici, ve které je, společně se svými spojenci, aby tady zase nechali kvasit pro nějakou třetí, čtvrtou generaci nějaký nácky a satanisty, aby se opět mohli zmocnit světa. No tak to ne teda. Tentokrát to bude jiná káva, která se bude vařit a podávat. To nebude jaltská konference, to nebude o zaprodancích, kteří nejdřív všechno spustili, zafinancovali, provedli a potom se chtěli dostat mezi a dostali se mezi osvobozující, mezi vítězné mocnosti. Tak, aby mohli ukrýt ty, kteří splodili, vypracovali je do pozic a pracovali pro jejich imperiální zájmy. Ty fašouny, kteří vedli třetí říši. Takže, sorry, to už nebude. Reich nebude. No, chce, nechce, ať se jim to líbí nebo ne, dostanou, co si zasloužejí. Bude to mít pochopitelně ještě nějaký průběh. Vidíme to tak, že jaksi založený klub těch, kteří mají bohatnout na krvi a zoufalství válčících a napadaných, ať už jsou to Izrael nebo USA, tak Donald Trump si z toho udělal jakousi lobbystickou poradnu pro nejužší kruh investorů, který mu má zaručit, že bude bohatnout on a spolu s ním mohou bohatnout další a musí si ale zaplatit členství v klubu. Kam se hrabe Epstein a další, tak tady to bez okolku. Jo, a propo, součást operace bude zahrnovat taky výstupy z Epsteinových spisů. Operace bude zahrnovat pochopitelně celosvětový obchod s dětmi, s adrenochromem, obchod s lidským masem. To je mezi satanisty velice oblíbená záležitost. Já mám tady malý článek. Malý, ale strašný článek. Jo. Pochopitelně, že jo. Máme tady kauzy, jako je nehoda Filipa Turka a tak dále. To nechme stranou, protože tam ještě nemáme rozhodnutí. Jsem zvědavý, jak na to budou reagovat ti zoufalci, kteří vždycky všechno zpochybňují. Máme tady prolhanýho prezidenta. Máme tady čím dál tím ve větších kauzách se zmítající opozici. Prostě máme tady docela brutálně vyvíjející se situaci v usvědčování těch šmejdů v těch všech záležitostech. Šmejdů, kteří by rádi někomu tady ještě vysvětloval, jak to má dělat. Jo. No, to asi těžko. Mám tady totiž článek, a teď nevím přesně kde, o kapslích s lidským masem. To si můžete koupit normálně kapsule, takové ty, jak jsou léky a různé takové to záležitosti. Tak se v kapslích prodává i lidské maso. Když bez toho nemůžete, sušené, pochopitelně. Když bez toho nemůžete bejt, no tak kde to máte si obstarat? Chudinky malý. No. Tak bohužel na to tyko nějak nemůžu narazit, možná asi líp. To byl ten rozhovor. Legendární rozhovor z roku 2022, tady to mám. Kapsle s lidským masem byly objeveny v Jižní Koreji. Byly objeveny a zabaleny tisíce kapslí obsahujících práškové maso z těl zemřelých kojenců. Toto je současný svět. Bude zúčtováno o chemických a biologických zbraních. Všecko je zdokumentované. Bude účtováno o genocidě páchané nejenom náckama a satanistama na Ukrajině, ale v Africe. Bude pochopitelně do toho spadat vyúčtování a zúčtování s tou vojensko-agenturní kauzou COVID. To bude všecko jako jeden balíček toho, co tady ty šmejdi na nás připravili. No ale my se budeme muset loučit, protože Helenka už je připravená, no a já pochopitelně pustím písničku a po písničce už vás předám do její péče. Takže pátek Hovory při víně pomalu končí, Petr Václav se s vámi bude loučit a vy pochopitelně máte šanci o tom všem přemýšlet, také si to dohledat a nějakým způsobem to přechroupat. Mějte se krásně, užívejte sluníčka, užívejte léta a brzy zase naslyšenou. Loučí se s vámi od mikrofonu tady ze studia Midgard v pátek 7. srpna 2026, jak jinak než Petr Václav.

Vítejte vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle nám tentokrát nepřejí Toulovi, ani se tady vlastně je nevidím na chatu. Jestli se nepletu, neviděl jsem je ani v Příčovech, takže nevím, co s Toulovými je. Snad se nic neděje, třeba jsou jenom někde na dovolené, ale tentokrát nám pokoj a mír popřál mě Jirka z Ostravy, velmi intenzivně píšící, dokonce tak, že potom si tady Jiří Papu konstatoval dobrý pozdrav na úvod. Už jsem myslel, že pan Hájek přejmenuje nedělní pořad na jaké názory mají Toulovi. Ne, tak to nebyl Jiří, to nebyl pan Toula tentokrát, to byl Jirka z Ostravy. Jeho otázky na 21. srpen tady nebudu teď odpovídat, protože tam na ně mám už připravený jeden docela perfektně zajímavý napsaný dopis. Takže Jirko, určitě budete spokojen, až se k tomu dostanem, k tomuto dopisu. Takže já to trošičku jenom posunu. A tady máme od Karla Urbana. Dobrý den, pane Hájku. Vrabel pořádá demonstraci proti vládě za Rakušana. Je to druhá strana milionu chvilek. Vrabel dělá už roky pro Rakušana a ten chce být premiér. Teď mezi Libtardy vede. Pokud by se milionu chvilek a Vrabelovi povedlo schodit vládu, máme premiéra Rakušana a to je děsivá představa. Vždyť dneska už to musí každý vidět. Oni už hrají vabank. Já snad k tomu poznamenám, že také tam mám na to dopis, ale hlavně jde vlastně o to, co bylo v tom mém článku včerejším, na který jste mnozí opravdu zajímavě reagovali. Kde jsem říkal, že si nechám na té party, co jsem těm mlaďochům kolem toho té propagace Vrabelovy demonstrace odpověděl. Ano, řeknu to, ale až za chvíli, až se dostanu k tomu dopisu, protože myslím, že ty dopisy jsou dobré v tom, že uvozují celý ten problém v takové souvislosti, myslím, ve které mnozí z nás o tom uvažují. Čili jestli mohu nereagovat hned teď tady, Tohle by se zatoulali, rapid fire, také první rok, kdy na sraz podvratných živlů dorazil vládní limuzína s ústavním činitelem, takže se buď alternativa blížila establishmentu, nebo se establishment blížil k alternativě, to nerozumím, ale asi se to možná týká opět pana Vrabela, tak já myslím, že se k tomu dostaneme rovnou, teď v těch dopisech. Pojďme na to. No. Budeme se asi věnovat z větší části reakcí na Příčovy a na spoustu otázek, které tím jsou spojené a které tam, či i v těch, kteří tam nebyli, docela zajímavě vznikly. Budu se muset napít, jsem nerozmluvený zase. A náš čajík je skvělý. Vážený pane Hájku, o Příčovech mi asi nesluší psát, protože mi zdravotní stav nedovolil je procítit a prožít. Nicméně se tohoto vlasteneckého shledání zúčastnili moji přátelé, byli tam poprvé a byli nadšeni. Já vím, o koho jde. Večer jsem sledovala záznam na YouTube, poté se zamyslela nad vaším shrnutím v působivém článku na Protiproudu a těším se na dnešní živou debatu o tajuplném ostrově. Tak jsem ho tam v tom článku trošku pointoval. Zaujalo mě, že se korporátní média odkopala, sama se usvědčila z velké lži.
že jsou, pardon, vidíte to. Mám se rozmluvit před tím samozřejmě, ale já nejsem profík, že? že jsou nestranná a objektivní, lepší důkaz neexistuje, když neodvysílala ani zmínku o tomto vlasteneckém setkání několika stovek, možná tisícovky lidí a stovek tisíců sympatizantů a stovkami tisíců sympatizantů s otevřenou myslí naladěných na stejnou vlnu, kteří nepotřebují číst projevy z papíru. Jen den předtím korporátní média odvysílala přehlídku farizejství, pokrytectví a průhledných desetiletí omílaných dogmat a frází o okupaci Sovětským svazem. Zvlášť nechutně v tomto kontextu zněla slova školeného rozvědčíka Pávka. Myslím si, že naprosto pregnantně toto výročí vystihl Ivan Hofmann slovy: v roce 1968 museli přijet tanky. Dnes kolaborují i bez nich. To myslím bych teda také podepsal. Shrnuto a podtrženo, tento víkend ukázal veliký mozkový trust a inteligenční převahu lidí s vlasteneckým cítěním oproti bezubé falešné opozici, a to navzdory haldám špinavých peněz zbrojařů a jejich lobbystů, našeptávačů a kolaborantů. Naplnilo mě to optimismem, že máme naději jako lidé, jako národ, ještě vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní dění kolem nás. Navzdory tomu, že ta cesta nebude lehká. Příčovy už ji prošlapali svým jedinečným způsobem se srdečným pozdravem Zora D. Zoro, moc za to děkuji. Jo, počkejte, vy tady máte ještě dodatek. Normálně bych ho nečet, ale mám k němu takovou poznámku. A pak se vrátím k vašemu dopisu. Milý pane Hájku, děkuji za milé hodnocení. Já jsem nechal Zoru pozdravovat těm jejími přáteli, skvělými lidmi. Při setkání s mými přáteli oplatím podobnou mincí, podle nich vypadáte skvěle a daleko mladší než na obrazovce. Píše Zora, moc děkuji za tato jistě pro každého příjemná slova, ale u mě je to trošku jinak. Já myslím, že člověk má vypadat vždycky tak, jak je. A jeden z lidí, kteří se tam zúčastnili na konec té naší malé tý party v Příčovech, který tam byl poprvé, tak mě říkal, já jsem, jste to vy, že jo, já jsem si nebyl jist jako z té fotky, co máte naproti proudu, a má asi pravdu, ta už je asi 2-3 roky stará. Mezitím jsem těžce sešel, samozřejmě věk a intenzivní práce činí své, takže já jsem se rozhodl, že tam musíme ty fotky aktualizovat. Opravdu je aktualizuji, ale za ta slova, kdo by nebyl rád. Takže zpátky k tomu, co říkáte. Já si myslím, že vy říkáte, že jste sledovala ten záznam na YouTube a pak to shrnutí v tom mém článku. Ono, já dopředu řeknu, že my jsme tam živě natáčeli a po skončení naší porady dnešní tam pustíme takový, řekněme, prvních 20 minut z toho, co jsme my natočili, rozhovory, které jsme točili, včetně s Tomiem Okamurou a tak dále. Ale nebude to všechno, protože celé to potom, včetně té tamní tea party, nezlobte se, kdo koho to rozčiluje, toto anglické sousloví, čili naší porady tam na místě, to všechno dáme ven zítra. Ale to jenom dopředu, takže to k tomu vašemu sledování. Já myslím, že to, že se to opravdu neobjevilo vůbec nikde v žádných médiích korporátních, je moc dobře.
protože oni by to nepochybně každým slovem znehodnocovali, mystifikovali a dezinformovali. A ono je to, co se tam odehrávalo, a vlastně každý rok odehrává, ale letos docela zvláštně, je tak cenné a docela neopakovatelné, že nechat si to kazit nějakými úšklepky těch zaplacených, skorumpovaných lidí a lidiček v těch bohatých miliardářských médiích, to není žádná škoda. Důkaz o tom, že jsou naprosto lživá a neobjektivní, těch důkazů už nepotřebujeme, já myslím, moc ani podávat. Vy se znovu vracíte k tomu 21. srpnu, co se odehrálo hlavně v Praze na to výročí. Zmiňujete pár rozvědčíka Pávka a já bych si to přesto ještě nechal do toho jednoho dopisu, protože ten tam z toho vyňal, to je takový citát z jednoho suchého ze Šlitrem. Vyjmul jednu zajímavou charakteristiku, jednu zajímavou věc, které bych si normálně asi nevšiml, a tam je dobré o to možná podebatovat. Takže mně se líbí ten závěr, že to shrnuto a podtrženo, co ukázal tento víkend, naplnilo mě to optimismem, že máme jako lidé, jako národ ještě čas vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Já bych řekl, Zoro, že z těch, kdo se účastní porady, kromě několika trolů, kteří tam nepochybně zase budou, protože ta biska potřebuje za něco ty peníze utrácet, i když už je utrácí poněkud opatrněji, protože Koudelka bude končit v jejím čele, také se ukáže, co ta vláda, respektive Andrej Babiš, je zač a podle toho, koho jmenuje novým šéfem BIS tajných policistů. Uvidíme. Tak já bych řekl, že máme jít dál. Pojďme dál. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Jel jsem už v pátek vlakem a autobusy z Nového Jičína. To jste uchvatnej. Stanislave G. My jsme se tam, myslím, o tom i bavili. Ubytování jsem dostal na poslední chvíli až na slapech, ale nevadí. Byl jsem v Příčovech poprvé a příští rok budu chytřejší. Na poradě v kroužku jsem byl také. Ano, bavili jsme se tam. A jsem moc rád, že jsme se viděli. Se všemi. Bylo to úchvatné, ta setkání a povídání. To, co bude následovat po naší poradě, ten sestřih, něco z toho ukáže, ale opravdu ono jsou to věci mnohde těžko přenosné. Jo. Nejvíc mě mrzí, že došlo k nějaké chybě technické při nahrávání v té kapličce, kde byla ta mše a skvělá homílie, velmi aktualizovaná na naši dobu. Ale my to tam asi mít nebudem, protože ten záznam z toho prostě... Možná, že prostě někdo nechtěl, aby se vynášely ven ty věci, které jsou jenom mezi námi a jím. Nevím. Tak pokračuji.
SPD si zaslouží pochvalu za účast 5 členů. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. S většinou jsem s nich také mluvil a sám jsem to ocenil, protože ti tam byli zastoupeni. SPD docela tedy intenzivně. Docela mě překvapilo, že tam nebyl třeba někdo ze Svobodných. Za Trikoloru tam vlastně byl Petr Štěpánek, ale myslím si, že ta účast lidí z SPD byla bezvadná a myslím, že tam odvedli i velkou práci, protože se opravdu všichni bavili a bylo to k něčemu, bylo to funkční. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. V Sedlčanech jsem koupil ráno rudou růži pro paní Filipy, nedorazila, také mě to mrzelo. Úchvatná diplomatka, která zůstávala v té Sýrii jako jediná. A tak jsem ji věnoval paní Janě Turoňové. Řekl jsem, jste tu zatím sama jako růže v trní mezi řečníky chlapy. A to jsem netušil, že bude excelovat na pódiu také Martina Kociánová a Jana Rydvanová. Mluvil jsem s Markem Stonyšem, i ten bude v tom našem sestřihu, ohledně vyšumění násilí na přednášce Foltyna v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Jeho 3 redaktoři byli u nás v Novém Jičíně. Dalo mi to hodně a jestli dovolí zdraví, tak příští rok dorazím. S pozdravem Stanislav G. PS. Nechci kazit pozitivní dojem z vlasteneckého setkání, ale obecně politické klima v České republice ještě není, jak má být. Jsem možná naivní idealista, ale 3 tečky. Bez komentáře, pojďme dál. No a tady jsme docela u toho. Vážený pane Hájku, musím říci, že jste mě úplně dostal s tím zážitkem s mlaďochy, kteří v Příčovech propagovali demonstraci pana Vrábela proti dnešní vládě. Já tomu pořád nerozumím. S manželem jsme vás potkali na té asi největší Vrábelem organizované demonstraci na Václavském náměstí. To byl úplně jiný člověk, kterému jsme fandili. Vy také, pokud jsem pochopila. Jo. Na tom jeho protestu u České televize jsem sice nebyla, ale vy jste o tom referoval také s uznáním. Jo, bylo to pozoruhodné i tam. Co se s tím panem Vrábelem stalo? Vím, že měl nějaký soud kvůli penězům, co vybral za ty demonstrace a dnes žije někde na Balkáně. Zlomili ho? Je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS? Bojím se těch pomluv, které mají rozeštvávat nepodvolený v úvozovkách tajuplný ostrov. To jsem docela rád, že se chytlo, protože ono to s tím opravdu souviselo. Možná spíš ostrůvek, protože je nás málo. Ale zas tak málo ne. Ale tady jsem opravdu bezradná. Co tím pan Vrabel sleduje? On a pan Sládek. Hodně lidí tím zmate. A moc děkuji, že jste nás na to upozornil. S přáním všeho dobrého, vaše věrná čtenářka, divačka i posluchačka Stanice Hvězda, Nina H. s rodinou. Nebo spíš jen s manželem Jiřím. Děti, no to by bylo na jiný dopis. Rozumím vám, Nina. Často se toto stává. I když myslím si, že lidé jako vy odvedli určitě dobrou práci s dětmi a že ten souboj s našimi školami a s tím vším propagandistickým humbukem na těch sociálních sítích a všude, že je těžký, ale vyplatí se. Tak jenom k tomu panu
v Rabelovi. Já jsem tam říkal, že jsem těm mlaďochům něco řekl a že to řeknu tady. No, já jsem jim, oni mě, teďkon asi si myslím, že jsem sem, jestli jsem to nechal někde venku, tak kdyby mě možná někdo z režie podal takový ten leták, co jsem tam od nich dostal, tam jsem myslel, že opravdu, děkuji, že opravdu budou, že něco ocituju z toho, protože to jsou docela šílenosti. A ti mladí tomu jako nadšení bude se protestovat. A já jsem mi říkal, že si myslím, že to prvé tedy ty protesty protivládní nepochybně obstará milion chvilek se svými mnoha milionovými příjmy. Možná, že tam mířil těmi miliony, když ho zakládali. Ale jinak, že si obecně, že mám za to, že momentálně na ty protesty v ulicích moc není, že nemají moc smysl. Oni nám to předvedli přece fialovci v těch zmíněných demonstracích. Prostě se na ně nemá reagovat, na ty protivládní demonstrace. Doufám a myslím, že to bude i případ těch chvilkařů kolem toho, co se strhne kolem těch poplatků veřejnoprávním médiím. To si ani neumíme představit. Mají na to spousty peněz, spousty organizátorů, placených lidí. Dělají to skoro profesionálně. Profesionální bourači. Já bych se tady ještě možná vrátil k tomu, co jsi tam na začátku psal, teď si nespomínám přesně na jméno. Jestli je to pro Rakušana, nebo jestli se pokusí schodit vládu. Já jsem také četl někde v nějakých korporátních médiích úvahu, že vlastně ta ústava dává jistou možnost, že by prezident mohl vládu schodit. Nevěřte tomu. Nic takového se stát nemůže. Jsou to jenom povzbuzování těch jejich aktivistů, aby se pohybovali rychleji a ještě více řvali proti vládě, která není určitě fialová, i když možná, že není ještě dostatečně vybarvena tak, jak bychom si třeba my někteří představovali, ale vybarvuje se. A schodit vládu zvenčí třeba pávkem se nepodaří. Kdyby to zkusili, no tak prostě a jednoduše ta vláda to nebude respektovat a pojede dál. A já chci vidět, co by se dělo za fantastní ústavní krizi, kdyby, no to by byla komedie, ale tragikomedie možná, protože kdo ví, jak by to skončilo. Nemyslím si, že do toho půjdou, protože ty prezidentské volby se blíží. Čili mám za to, že jestli pan Vrabel dělá nebo nedělá pro Rakušana, je trošku jedno. Já bych se skoro divil, že by pan Rakušan se s panem Vrabelem spojoval, protože on je mafián jiného kalibru. To nám předvedli v dozimetru se svými telefony šifrovanými, co dávají na hraní dětem, takzvaně. To je jiný kalibr. Já myslím, že tady spíš opravdu jde o to. A tady to, co píše Nina, jestli je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS, v důsledku těch nějakých procesů, že mu snad tam trochu pomohli, protože on nějaký proces u ústavního soudu vyhrál. Nemám o tom žádné informace, jenom tyto výkřiky a bojím se spolu s Ninou, abychom se nezamotali do těch ukazování na druhé a toho už zlomili, nezlomili. Já se obávám, že to bude všechno jednodušší. Že v tom bude tak trošku možná nějaký
komerční model, který pan Vrábel asi z těch demonstrací má a že potřebuje možná zvednout povědomí o sobě, protože opravdu žije většinu času někde na jihu, mimo republiku. Ono vracet se takhle jenom na ten skok potom, tady si udělat demonstračku a možná něco z toho vytěžit, to je sporný model. Protože vzpomeňme si i ti velikáni, jako Miloš Zeman, když se ucházel o místo na Hradě a porazil tehdy Václav Klaus, tak to podcenil a činil to všechno ze své Vysočiny a přijel pozdě. Ono, ty věci se musí odpracovat. Takže já si myslím, že mě to také překvapuje, také mě to trochu šokuje, že ale zase, když jsem viděl toho pana, já jsem tam nebyl, ale ze záznamu, opravdu jsem měl ta záda pochroumaná. Nebyl jsem v Brně na tom protestu proti landsmanšaftu sudeťáckému. Ale tam ten pan Sládek řečnil do toho svého, do té své trouby, vysloveně za ně vlastně. Rušil to ten protest. Já mám dojem, že jsou to všecko zhrzení nešťastníci, kteří prostě, jimž se nedostává té pozornosti, které by mělo, jejichž radikální postoje najednou znějí trochu hluše, protože opravdu se stal malý zázrak a je tu vláda, která má minimálně jednu ze tří noh vlasteneckou. A myslím, že oni trpí trošku komplexem z toho, že se nemohou uplatnit. Možná jsem naivní, možná opravdu zatím jsou daleko větší zájmy. Ale ti, kdo by to platili, tak si přece musí, to nejsou hlupáci, ti, co stojí v pozadí a platí všechny ty protivládní

kde jsou v těch velmi ziskových neziskovkách, ziskových pro ně, najednou ztrácejí jeden po druhém svou příležitost, svou moc. Ti, kdo stojí v pozadí a platí to, a ti určitě tam jsou, ti by do takto nejistého podniku, jako je pokus Ladislava Vrabela či pana doktora Sládka, jako narušit ten nepodvolený ostrov, trochu tajuplný, do toho by to nedali. Oni jsou hodně racionální. Tak pojďme dál. Srdečně vás zdravím, pane Hájku. Chci se s vámi podělit o názory na některé události posledních dní, především také oznámit, že jsme s manželkou se opět zúčastnili tentokrát Oralské pouti na svatém Hostýně, kde jsme se pomodlili mimo jiné i za vás a za protiproud. Vřelé díky za to. Každá modlitba je úžasně cenná pro nás a pomáhá nám. Sledoval jsem i dlouho inzerované setkání vlastenců v Příčovech, avšak nikde jsem z tohoto setkání nezachytil živé vysílání a ani záznam. To je proto, Štefane, že jste psal ještě předtím, než jsme uveřejnili ten můj článek, kde jsou ty jednotlivé panely součástí, toho jsou ty nahraná videa z těch všech tří panelů. To ostatní, co se dělo kolem, to si pustíme za chvilku. Ale možná, že už jste se do toho k tomu dostal. Tohoto setkání se sám už nemohu účastnit, jednak ke vzdálenosti bydlím v Holešově a také věku 85+. Pánbůh požehnej, Štefane. V inzercích na různých místech internetu tam vyjmenovávali účastníky významné osobnosti, ale ani v jednom případě neuvedli vás, respektive protiproud, jako jedno z nejvlastenečtějších sdružení. Tak mi to připadá, že jsme stále v ilegalitě nebo v nemilosti kvůli kritice dnešních poměrů v našem státě. Vždyť každý musí vidět tu neskutečnou a záslužnou práci vás jako tvář protiproudu, vaše akademie, rozhovory s významnými osobnostmi, vysílač, hvězda, vše ve prospěch pravdy, spravedlnosti a společnosti. Stále jsem přesvědčen, že protiproud je se skupením opravdových vlastenců, kteří si všímají nejen negativních, ale i prospěšných společenských aktivit. Štefan H. to píše z Holešova. Já bych tady nebyl tak přísný. Oni nás docela požádali, organizátoři Příčov, aby jsme o nich dali vědět. Já už jsem tam, já nevím kolik, 4 roky nebo jak dlouho, nebyl pozván, abych vystupoval na tom pódiu. Upřímně řečeno, ani nevím, jak bych odpověděl, protože my máme své porady a máme je docela pravidelně a možná, že tam jsou mnozí lidé, kteří teprve mají co říct. Mně to rozhodně nevadí. A trošku možná mě taky zvedá obočí, že tam vlastně se protiproud nikde od organizátorů nezmínil. Udělali jsme proto, co jsme mohli, ale upřímně řečeno, Štefane a všichni ostatní, my to proto neděláme. Opravdu ne. My to děláme pro věc. Máte naprostou pravdu, že, a víte co, ono je to tak, že když nám poděkujete vy, nemluví o tom, že nám posíláte úžasné dary, z kterých všecko tohle financujeme a nic nám nezůstává. Tomu věřte, nejsme milionáři. Tak je to pro nás opravdu to nejcennější.

Já, když jsem tam se bavil s těmi mnoha lidmi a potom s těmi, kde jsme si udělali tu naši malou poradu, to bylo tak krásné, tak blízké. A když jsem se díval do těch očí skvělých, inteligentních, přemýšlivých, ale odhodlaných lidí, kteří opravdu vědí, že tím postojem, soubojem za náš stát a naše národy, abych to řekl přesně, sami vždycky riskují. Věřte mi, to mě tak dobíjí, to je taková baterie, že jakkoliv to všechno, ten den byl třeba docela hodně nadspaný, únavný, já jsem se vracel naprosto, že bych mohl skály lávat. Štefane, děkuji, že jste si toho všiml, ale není to to nejpodstatnější. Ale rozumím vám a někde v hloubi takový malý červíček mě také někdy zahlodá, ale vy ještě pokračujete. V této souvislosti bych vás poprosil, abyste vyzval příznivce protiproudu ve Zlínském kraji k setkání někde ve Zlíně nebo okolí, abychom se poznali a spolupracovali při různých aktivitách. Sám se této akce ujmout nemohu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, ale máte moji e-mailovou adresu a ať se příznivci obrátí na mě a domluvíme se na tom, kdo si to vezme na starost. Pak byste vy mohl zavítat k nám do Zlínského kraje. Srdečně zdraví, Štefan. Štefane, já jsem tam v Příčovech už také tak předběžně slíbil jednomu organizátorovi z jiného kraje, který pořádá něco podobného a myslím, že už tam si i vyzkoušeli tam někoho pozvat, že bychom tam přijeli. Rozumíte, tam jde o to, že my to organizovat opravdu nemůžeme. Ruce, nohy, všechno věnujeme těm našim aktivitám. Ale ta setkání jsou úchvatná. To poslední, které jsme měli nahoře v Jeseníku, to bylo prostě skvělé. Takže, pokud se ozvou nějací lidé nám ze Zlínského kraje, přepošlu vám ty jejich e-maily a dám jim váš e-mail a bude-li zájem, tak si myslím, že se o tom dohodnout pak můžeme. Týká se to všech možných ostatních, já vím, že zrovna ti novojičínští už jsem rozmluven a přesto se ještě napiju. Ten čaj je totiž skvělý. Z toho Nového Čína nebo z Ostravy, my jsme tam mluvili s Ladikem Větvičkou, který tam byl, také bude v tom sestřihu, který bude moderovat, bude dalším z moderátorů stanice Hvězda. Tehdy jsme už to s ním skoro organizovali v jeho jedové chýši, něco takového v Ostravě, ale pak do toho přišla nějaká tragická okolnost kolem mé rodiny a museli jsme to odložit. Takže když tohle bude a ozvete se nám s nějakým už předběžným plánem, tak se o tom určitě dohodneme. Určitě vyjedem, protože to setkávání, to je opravdu nejvíc. Pojďme dál. Zase nepřečtu všechny dopisy, mrzí mě to. Ale tady to bych chtěl zmínit. Přeci jenom Jirku z Ostravy nevynechám. Velevážený pane Hájku, dovolte mi nejprve krátký návrat k vašemu nedělnímu filozofickému článku z toho minulého týdne. Prosím o dovysvětlení vámi zmíněné soustažnosti, respektive Orwellovy teze z 1984,
Citace: kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, a kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Prostou výrokovou logikou tedy dojdeme k logickému závěru, říká Jiří, kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. A nebo je to složitější, jak ve svém článku naznačujete. No Jiří, ještě budu pokračovat tu jednou částí vašeho jinak docela velkého dopisu rozlehlého, na který vám potom odpovím ještě sám, na ty další věci. Ono to platí všecko, v tom je ten vtip. Ano, na konci stojí, že kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Ale v tom pořadí, ve kterém to Orwell píše, to ovládnutí minulosti, to bude dopis, ke kterému se dostaneme kolem toho srpna. To ovládání minulosti je pro ně nesmírně důležité, aby mohli ovládat budoucnost. A vy se ptáte, dovolte mi ještě položit mírně provokativní otázku, není absolutní svoboda v rozporu s Orwellem právo říkat i to, že 2 a 2 jsou 5? Je to jistě matematický nesmysl, na tom se asi shodneme všichni, ale to podle mě nijak nesouvisí s právem či neprávem to říkat. Netvrdím, že musím mít pravdu, spíše to beru jako experiment myšlenkový. Zajímá mě vaše argumentace potvrzující anebo naopak vyvracející tuto tezi. Možnost říct, že 2 a 2 jsou 5, souvisí se svobodou, nepochybně. Ale vy jste zřejmě, Jiří, tu knihu nečetl, anebo jste dokonce neslyšel ani, když jsme ji na pokračování vysílali na Hvězdě, protože tam jde přece o něco jiného. Tam tomu hlavnímu hrdinovi, tomu vzbouřenci, tomu Smithovi, ten vyšetřovatel z ministerstva pravdy říká, že on si musí myslet, že 2 a 2 jsou 5. Za všech okolností, že vnitřně prohlásí, že 2 a 2 jsou 5. Oni ho do toho falešného výroku nutí. Kdyby to měl říct z vlastní vůle, tak je to něco jiného. Ale on z vlastní vůle by řekl, že 2 a 2 jsou 4. A oni ho donutí. No ale to už bych prozrazoval, přečtěte si tu knihu. Čili to je naopak. Jinak samozřejmě může tvrdit každý ve svobodné společnosti cokoliv, co podloží navíc třeba dostatečně argumentačně, aby o tom mohl přesvědčovat druhé. Za jistých okolností mimochodem může i ta teze 2 a 2 jsou 5 platit. Ale nesmí mě do toho přece nikdo donutit násilím až tak, že mě zabije. To je ten svět Orwellův, kterému se bráníme. I vy, Jiří, pojďme dál. Tohle chci přečíst právě. Vážený pane Hájku, děkuji za text na vaší akademii k 21. srpnu. Vím, že jste už proti proudu vícekrát při této příležitosti psali o skutečných důvodech, kvůli kterým se odehrála tato tragická epizoda mezi námi a Sovětským svazem, jak se dnes ve veřejnoprávních médiích opakovaně říká Ruskem. Přesně. To byl ale Sovětský svaz. A my jsme v té, tady to vidíme teď na obrazovce, docela možná, že stojí za to, až se ještě možná ti, kdo to neviděli, podívat do akademie. Ale ono je to i na, to bylo i na hlavní stránce proti proudu. Se na ten článek podívat, napsal ho Vladimír Čermák a je naprosto v tomto smyslu vyčerpávající. Opravdu jste jediní ve svobodných médiích, kteří vysvětlují, že nebýt toho dost možná, aby došlo ke třetí světové jaderné válce. Je to složitost, ale je to tak. V jedné vaší knížce jsem se pak dočetl, že v roce 1983 za prezidenta Reagana jsme i tak byli asi
nejblíž k jaderné válce během studené války. Skutečně to tam je a myslím, že to bylo v té poslední smrt ve věži, nebo teď nevím, v které opravdu už. Ale ono to tak bylo, skutečně už to byl ještě generálním tajemníkem Jurij Andropov, už byl těžce nemocný, oni toho chtěli využít a přesvědčili zřejmě ti jestřáby prezidenta Reagana, že by bylo dobré zaútočit. V té době probíhalo velké cvičení NATO v Evropě západní a pak tam nastala chvíle už radiového ticha a bylo to velmi napjaté, protože to radiové ticho je to před útokem. A mnozí přesvědčovali nemocného Jurije Andropova, předtím šéfa tajné služby sovětské, že by měl Sovětský svaz zaútočit preventivně jako první, ale on naštěstí měl dostatek svých lidí ještě venku a dokonce i v Reaganově okolí, že do poslední chvíle čekal a Reagan se nakonec neodvážil. Ten plánovaný útok odvolali, dodnes se o tom nehovoří a Sověti nezaútočili preventivně. Opravdu jsme tehdy byli asi jaderné válce nejblíže. Jenže současná moc, s tím myslím i naši novou vládu, nadále opakuje ty historické nesmysly o potlačení pražského jara z důvodu strachu ze socialismu s lidskou tváří, což byl chytlavý slogan jednoho z křídel KSČ, které tehdy usilovalo o převzetí otěží a také všech výhod s tím spojených, protože jim o nic jiného nešlo. Ještě bych řekl, že to je o stupínek složitější, protože některým z nich o něco šlo. Někteří z nich tomu skutečně věřili, ale to pozadí toho bylo, myslím, přesně takové, jaké říkáte. Luboši Š. z Liberce, ale vy pokračujete. Je zoufalé to pozorovat a poslouchat a vědět, že se s tím vlastně už nic nedá udělat. S tím, co vmontovali do těch myslí? Já myslím, že dá. Ale bude to trvat a bude to ještě stát spoustu věcí a možná i situací, při kterých najednou i ti mnozí mladí najednou si tu otázku začnou klást. Ale nechme trošku nebesa, abychom k tomu došli přirozeným způsobem. Přesně jak jste to popsal ve vašem minulém článku s citací Orwella a jeho 84. Jsem jen o rok mladší než vy, takže mám za to, že jsme ty dramatické chvíle prožívali podobně, to asi ano. A dnes nám o nich řeční mladoši, kteří jen opakují, co jim nalili do hlav ve školách. Jasně. Je to zbláznění to poslouchat. Ale oni za to nemohou ani. Teda většina. Ti, kdo si na tom staví kariéry, ti za to mohou, ti to vědí. To jsou obyčejní kolaboranti dneška. Přesně jak to znělo tam na začátku. No budiš, oni jednou třeba dostanou rozum a začnou se zajímat o to, jak to všechno skutečně bylo a proč. Myslím si to také. Co je ale vůbec nejhorší, když vidím Pávka, jak se naparuje před rozhlasem. Pár lidí na něj sice zapískalo, ale jinak to měli plně v režii chvilkaři a jejich kámoši z Českého rozhlasu a České televize. Ten sprosták totiž nemá vůbec žádnou brzdu. Já bych souhlasil. On ví, že je všeobecně známo, co dělal a jak se vyjadřoval k srpnu, když si z toho dělal kariéru za minulého režimu. Ale vůbec mu to nevadí. To je to. Já tomu rozumím, Luboši, proč vás to tak irituje. Jemu to prostě nevadí. On je tak splachovací, tak, řekl bych, plastový. On je tak bez morálky a bez jakéhokoliv závanu svědomí. Už jenom to, jak necháte své plukovnici vyplácet těch dalších 100 000
na ty její roby, to je tak neskutečné. To by i ten jeho vzor dnešní Havel nikdy neudělal vůči těm svým manželkám. No, o té první ani nemluvím, ta byla opravdu prostá, skvělá žena. Ale o té druhé, ta si to pak vykompenzovala jinak v dědictví. A on to udělá. Ten Pávek to udělá. To je opravdu bezcharakterní, hluboká mravní žumpa. Z níž nám káže. To je pravda. Jsou totiž dohodnuti, že se v médiích objevovat nebude, takže se klidně může tvářit málem jako druhý Havel. Ano. A spousta lidí ho bude klidně znovu volit. Souhlasím. Myslel jsem, že vyskočím z kůže, když tam pak ta zorganizovaná banda pískala na Okamuru. Neměl tam vůbec chodit, i když je mi jasné, že by mu to zase omáchali o ústa jinak. Jenže co s tím? Samozřejmě jde hlavně o to, aby Pavel znovu nezasedl hrad jako pan Kotrč tu hájenku v tom večerníčku, jak jste jednou vtipně poznamenal. Já se na to pamatuju. Taky mě to tak přišlo. Jenže bojím. Nevěřím, že se Andrej Babiš do toho znovu pustí, jak spekulují média. Byl by blázen a to on není. A teď mě zase vzalo, když Miloš Zeman vypustil balonek, že by to třeba znovu zkusil. A stejná média, která fandí Pavlovi, ho v tom podporují. Co si o tom myslíte? No, balonek to určitě byl. Já jsem ten rozhovor četl na iDnes, to bylo nebo kde? Myslím, že iDnes. Ve kterém to nakonec sám Miloš Zeman schazuje, říká, ale přece je mi tolik, kolik mi je, nechci být dalším Bidenem. Ale on to tam nevypustil jen tak do těch médií. On chce, aby se to hrálo, on chce slyšet. A oni ho v tom teď ta korporátní média docela podporují různými spekulacemi. Ono by se jim to líbilo, kdyby do toho šel. Dokonce vím, že i Andrej Babiš řekl, že by mu to nevadilo, abych tak řekl. No, byla by to tragédie. Já Miloše Zemana si vážím za mnoho věcí, které udělal i jako prezident, i předtím, jakkoliv byl, abych tak řekl, na druhé straně, protože to vždycky byl bruselský federalista, kterému dlouhá léta trvalo, než pochopil, co je Brusel. A v době, kdy my jsme proti tomu burcovali, on vyvěšoval na hradě ten modrý hadr, který vydávají za vlajku neoprávněně, protože není v těch základních smlouvách uvedena. Ale přesto bych mu tohle nepřál, aby zkusil, protože a nám bych to nepřál, protože tam by asi došlo k tomu, že by se ten Pavel tam vrátil. Já mám prostě obavy, abych pokračoval ještě v závěru dopisu, z toho, že se tím nikdo nezabývá a přitom je to už blízko. Vládní koalice nikoho nepostaví, jak řekl Macinka, a Babiš to potvrdil. Takže dalších 5 roků s tím bezectním hovadem, my ta slova nepoužíváme, ale tentokrát jsem ho, abych tak řekl, nenechal vypísknout. Pro mě už to v mém věku může být navždy. Pro mě rovněž. Mrzí mě, že jsem se kvůli zdraví nemohl dostat do Příčov, i když ten med s vašimi houbami mě z toho skoro už dostal. To je Supramedex, to není moje. Ale jo, beru to také. Tak jsem nechtěl nic riskovat, ale na poradě samozřejmě budu. Vyjádříte se k těm mým skeptickým myšlenkám. S velkým obdivem k vaší neocenitelné práci a nezdolné vitalitě, Luboš Eš Liberec. No, Luboši, víceméně jsem se k tomu vyjádřil. Ale ještě vám napíšu, protože
Vidím, že vy o tom jako přemýšlíte opravdu v několika rovinách a možná mě to uvažování by zajímalo i na pár otázek, které bych vám položil vrstevníkovi. Já si přesto myslím, že to dopadne dobře. Protože, pokud jde o tu prezidentskou volbu, protože za prvé, nemyslím si, že to úplně Andrej Babiš nechává stranou. Za druhé, já myslím v tom smyslu dobře, že zatím nikde neproblesklo a čím déle se to podaří, tím lépe, kudy by on chtěl do, protože on bude rozhodující v tom, do té volby jít a konečně, kdo to bude. Mě trošku zavrtalo hlavou v Příčovech, když jsem prostě tam viděl Svatopluky a pana profesora Druláka, tak jsem si říkal, možná, že by to také nebyl špatný kandidát, jakkoliv je možná ideově trochu jinde než třeba já, ale je to poctivec, je to úžasný člověk. Těch lidí se najde určitě postupně dost. Jde o to, aby nakonec se našel takový, na kterém se celá ta protestní a dnes tedy vládní koalice z částečně nepodvolených, ale částečně i té mlčenlivé většiny shodne. Protože pak ti Pavlové šanci mít nebudou. Pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku. Dnes, čili včera, jsme se v Příčovej dostali do diskuse o náboženství a o Bibli. Obávám se, že se mi nepodařilo vyjádřit jasně to, co jsem chtěl říci. Navíc jsem si také uvědomil, že jsem se ve vás možná jako silně nábožensky cítícího člověka dotkl. A v tom případě se vám omlouvám. Přeji hezký den, Zbyšek k Zbyšku. Opravdu se... Jo, ono to bylo už předevčírem, ono to nebylo včera vlastně, ty Příčovy. Já tím ještě pořád vnitřně žiji. Zbyšku, opravdu omluva není na místě. Ta debata byla skvělá. Já si vás tam pamatuju. Pamatuji si to, o čem jsme se bavili samozřejmě. Ta byla skvělá a ty, že nemáme na některé věci úplně shodné názory a vyměňujeme si je, to je naprosto základ nepodvolenosti. Nebylo to vynikající. Vynikající a přesto jsem jako rád, že jste i ty dvě, tři věty napsal, protože to zase svědčí o vzájemném respektu, vzájemné slušnosti. Nebo takovými prostě už v tom nepodvoleném táboře většinově jsme, pokud do toho neskáčou ty trolové. Ale ještě rychle, než začne pokračováním, dnes se neozve Znělka, protože zařadíme rovnou za naší poradu těch, já nevím, 20-minutový sestřih těch pár rozhovorů, aby ti, kdo jste tam nebyli, jste si aspoň trošku udělali obraz. Zítra to dáme celé ven. Vážený pane Hájku a celá redakce Protiproudu, velmi děkuji za zprostředkování setkání v Příčovech. Poslouchala jsem to s přerušením na několikrát a opravdu mě to dojalo, jak se snažíte o lepší společnost na této zemi. Všichni se o ně snažíme společně. Proto společnost. Věřím, že náš Pan Ježíš Kristus nad tím drží svou ochranou ruku, protože je to v souladu s jeho učením a vůlí. Je v tom aplikace pravdy a lásky v praxi, což jsem nikde jinde nikdy neviděla. Srdečně vás zdravím a vyprošuji Boží požehnání a ochranu. D.S. Milá D.S., moc znovu za to děkuji, opětuji. Přání o požehnání vám všem, kteří jste byli v Příčovech specificky a všem, kteří
se na to podíváte a budete tam s námi aspoň v tom vnitřním světě stejně tak. Požehnání budeme všichni moc a moc potřebovat, protože už startuje další, abych tak řekl, nefiskální rok, končí prázdniny. Já myslím, že ty příčovy byly dobrým završením toho všeho, co se dělo. Tak vás všechny opatruj náš Pán Bůh a milovaná Panna Maria. A chcete-li, tak ještě chvilku s námi zůstaňte. Tak vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni a právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: po roce zase v Příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo...
2: Musíme se vrátit k starým osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Ptám se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se mězíte?
2: Jsem tady třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec.
3: A nová doba.
2: Sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
4: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabíjí vás to, nebo?
5: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
6: Dlouho v Austrálii, teď kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
6: Od 88. Basically.
0: Jo. A teď jste zpátky.
6: Teď jsou zpátky. Slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha. A proč jste se vrátil?
6: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
6: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
6: Není,
0: ale míří to.
6: Ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčel?
6: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různé cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost, protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak.
0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
7: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
0: Na místě činu, jak to tady hodnotíte letos?
8: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval 10 rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí. Jasně. Že bychom měli být důraznější a otevřenější v komunikaci. Někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.
0: Příčovy jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí, chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostaneme, ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
4: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
0: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
4: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
0: Kéž by, bude nebo nebude válka?
6: Já se modlím, aby nebyla. Jako já, jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
0: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
1: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono, i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
0: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
1: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, ne to, ale aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, ten, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme si prožili při listopadu 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
0: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
3: Váš osobní život, ale ve
2: to je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
4: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
0: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás je letošní busoběj?
9: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď jsem po 4. mám pocit a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková příjemná, příjemné, takový příjemný den mezi přáteli.
7: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
0: Je to v něčem jiné nebo?
10: No tak dneska nám tu chybí jeden živočík a je tady čistší vzduch.
0: Protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
10: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí. Ale to, že je to předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
0: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
9: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
0: Stoupáme nebo klesáme?
11: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
0: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda. konečně vás vidí také.
12: Zdravím.
0: Jak vás to baví?
12: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale Stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
0: Aha, v čem?
12: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase. Tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila Stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
0: Ano, ano.
12: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám děkuju.
0: Jsou to ztráty a nálezy.
12: Ano.
0: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší Stanice Hvězda.
4: Dalibůh,
0: to je všechno Dalibůh.
4: Ano.
0: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
4: No tak je známo, že já jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
0: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
4: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je Stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
0: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
4: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: Stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
0: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
0: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium ochrana na zemí českých. A mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zvednout, tuto otázku a více se jí věnovat.
0: Máte k nějakému svědci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
3: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
3: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Chodíte tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku. Takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie. Hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřovým masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik. Nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takový válečných štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád se vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší tý party a to už skoro nic víc se k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčovy jsou letos pro nás už skoro mrtvé. A G Příčovy 2027.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který počase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle. Připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hajka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
0: Tak jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
1: Takže Thailand na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdunu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moc vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zaútočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valerij Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam to tam. Takže Valerij Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval. Volný čas generála Gerasimova spočíval v tom, že studoval války. V archivech studoval bitvy, plány, všechno. Je to tedy velmi vzdělaný muž, zároveň se vyptával všech ještě tehdy žijících ruských generálů, jak se takovýto války vedou. Takže Gerasimov zcela určitě zná válnoční memorandum generála von Falkenhayna, který napsal před Vánocemi 1915 německému císaři, i celý ten jeho plán té bitvy a tu bitvu vede. Vede ji od začátku, to měl takhle připravený a celým jeho systémem je postřílet víc vojáků, než Ukrajina snese, aby se Ukrajina zhroutila, aby se lidé zbouzili proti mobilizaci a přestali chtít bojovat. To je materiálen šlacht v Gerasimově pojetí. Samozřejmě Gerasimov má na to z hlediska populace 7x víc vojáků, to je dáno tím, že řada Ukrajinců utekla, navíc Ukrajinci jsou starší než Rusové. Tyhle ty počty dělají hodně a Gerasimov má tolik vojáků, že si tuhle materiálen šlacht může dovolit. Samozřejmě může ještě, má více zbraní a lepší zbraně, takže může, a lepší drony hlavně, tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu, v 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně, ještě to budu snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, tom 41. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam ten správný okamžik, jak ten Šapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šapošníkova. Šapošníkov potom, ale on byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte maršála Šapošníkova. Velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova,

velké spory na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit, i proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie, dávej mi tam hnedko je další, ono, povšimněte si všichni, to jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině ti to mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak, a chtějí odvolat řezníka Syrského. Chtějí odvolat řezníka Syrského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Syrského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Syrský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Syrského, celá ta mladá generace, to jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Syrský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Syrský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá, to je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, teď bych poprosil mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má v plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků o 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém pentagonu, to je jenom hypotetická oblast, to jsem tam umístil, to je jedna jednotka, 170 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky, je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat, ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě Kyjev je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo jako je kolečko, a to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Syrskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože Bělorusko přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý pentagon uprostřed.

0: někde u města Poltava. Tak a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha syrského. A teď se podíváte na to červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je pět ukrajinských jednotek. Čili dohromady je jich 10, ale jenom pět jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková Žukovova elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná. Takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom pět jich mají v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom černém pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, je to starou, předchozí mapu mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném. To je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu, vpravo od toho červeného, a to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten červený. A zbytek jednotek je ruských je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8. Ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli tak vyčerpaní jako ukrajinští. A jo, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani ji nemají, ne, ani ji nemají, jen, ani, ne, ani, ne, ani nepoužívají. Ale teďko si musíte představit, že existují dva předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Brjanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Syrský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdražující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije své zálohy, které má dole připraveny na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadů západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, Tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Cesta je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle ty jednotky se mohou také přesunout do Běloruska. To je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A odtam tak můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav přes Oděsu, už takřka nelze nic zásobovat, ani přes ten jich. A přes Rumunsko nejsou na to nemá vybudovaný logistický systémy v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla v prdeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měl převahu něco, měli u své převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si Rusové mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten syrský požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě 2 jednotky navíc, aby tenhle ten ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Rusku, proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát. Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1 milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusům. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizaci vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí, doslova, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teďko dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledimodrého Pentagonu, takzvaně, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těm jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teď fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda Vojin Zavalov. Ten Vojin Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Brn. Zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skála, já bych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle to vlevo je syrský, a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály, toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta Skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je syrský skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle z těch veteráni, to je jeden z těch veteránů té Skály. Ty jednotky té Skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné, zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacionalisticky, nacisticky, kolikrát na Ukrajině, banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci v tomto pluku Skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině ti zelenského mobilizační komisaři a bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takových takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
1: Tohle je to ono, ty ruce?
0: Jo, ty ruce, jo, jo.
1: Vidíš je?
0: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té Skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk Skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honějí při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátějí a řežou za cokoliv. Ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té Skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat, takže se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je řežou, třískají a mlátějí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
1: V klidu mluv, najdu ho, jo? Kdyby ho měl vygooglit, tak.
0: generál Drapaty Michailo. A je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michailo Drapaty. To je takový, přitom ten Michailo Drapaty velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Zelenský, Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu skálu, a Drapaty tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapaty je stejný jako ten odvolaný minister obrany Fedorov, on se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronu. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničení. Takže ten Michailo Drapaty, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu Syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
1: Jo, máme tam toho Drapatyho, jo, já jsem ho našel.
0: Tak mi ho tam hoď. Takže tohle je Michailo Drapaty. Ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu Syrskému, chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem, on je tam furt hnal, umírat, to je Drapaty. To samý prováděl u Pokrovska, to samý prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti Syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. To nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě. Tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje, zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Broudy, to jsou jeho. A tohle je ještě větší typek. To je velitel 155, který bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit. když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdloře si 10, 20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činej jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem, to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem, rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. Jo. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To je velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. To není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 kilometrů a ještě se to roztahne na 2000 kilometrů. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že si to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi vrstevníci, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je to byl velký nepřítel Rusů zase, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prvéme. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou a Evropa musí obchodovat se s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tému se říkalo Břežinského doktrína, on je vyhlásil v roce 2014, to je velmi zajímavý termín, v té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starma nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají raketovými útokama. No všem to tak není. Rusko je daleko, daleko od jakéhokoliv zhroucení. Navíc, jakmile by se Rusko začalo hroutit, tak to smaže jadernými údery. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia velice, civilní gymnázium velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své taje. A kdo to zná, tak to zná. No a já jsem ho zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy a teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenkrát bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů, takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší státy, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší státy. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jakmile tu ofenzivu, takovou tu zničující bitvu, oni se ji nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verdun bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc tak, že začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům, na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel v tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci. Nebo to osvobození, to záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se 2 roky divil, proč nevypalujou ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je pro Ukrajinu je to 25% příjmu. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na ty Ukrajině bojuje, naproto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachraňují státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50, tak teď bude ten zlomující, ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizují, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí, tak jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Brjanské oblasti, to je ten, hoď mi tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
1: Držinku. Jo,
0: takže když se podíváte na to zelený kolečko, jak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on ji chtěl syrsky v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Kurska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit na ruském území. A na sebe uteče ještě větší řeka Desna. A ty vytvářejí, ty se spojujou u Ústí a vytvářejí takový trichtýř směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten trichtýř mají, je otevřen, jakoby to jeho Ústí je otevřeno na tu Kurskou a Brjanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom trichtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničejí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho trichtýře nacpou svý vojáky. No a ten trichtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničili všechny mosty a Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho trichtýře házet taky v bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet na Kyjev bomby. Ano? Ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona ta válka na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Jankaře, a kolik těch miliard dají ti Ukrajině, ale ono potom, když se podíváte, kolik jí ve skutečnosti dali, tak zjistíte, že jí dávají skoro nic. Jo? Oni jenom tak kecají. Typický příklad jsou opravy energetických budov, energetické infrastruktury na Ukrajině. Ukrajina nutně potřebovala letos 2 miliardy eur na opravy energetického zničeného systému, vytápění a všeho ostatního v Kyjevě a v těch velkých městech. A světe div se, Evropská unie to slíbila loni na podzim a do dneška nedostali Ukrajinci ani korunu. Jenže máte červenec a teď už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neopraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: pumpy, to je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní, ukrajinská armáda potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste chtěli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300. Krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistí, dekontaminovat, co Ukrajina je úplně prdeli. Ale to jsou jenom benzínky. Teď samozřejmě u sebe doničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu. Včetně toho, že to vypadá. Už teď už Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské, dněpropetrovské oblasti a Usum a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn. No a ten Trump teďko zdraží, protože bude válčit s Iránem. Ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo, a samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době tak předřekl, co budeme řešit u Hájka. Tady zase po českém internetu, po těch mainstreamu všude běhají takové zprávy, jakože že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože zrovna teďko tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína kdesi v severní Číně v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zřídila nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu. Podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozítří, furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřítit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim. Podívejte se, jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. To je, víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitý počet obyvatelstva, tak Jakmile překročíte tu hranici kynonenu a parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dalo počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten kynonenův parametr. Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě. A to potom, ten kynonenův parametr, ten Falkenheimová materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, jestli, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partyzánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severní severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale to, ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kyjevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on, Putin něco takového před dvoma rokama třema projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku svých na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně a že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě, ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý, tady Míša Dýneš, není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, jestli podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší s tím pomocí Ukrajiny, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost a do budoucna to nemělo žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že Petr Pavel by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. A Američani s ním nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem. Takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy, aspoň, tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, tady otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých...
0: Ale ne, tam
1: v podstatě... Jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě jsou tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty. Jak oni se teďko snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svý korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama prostě, jo, to tak je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozavírali. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, jak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti jejich slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když víte se jim nabízejí, že okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To. Evropaní dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak je samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 1991 na Ukrajinu, ta nacistická
0: leta. Jo, to
1: a
0: neonacismus.
1: Neonacismu.
0: Tak je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví, už je postřílené Rusové na té frontě. To jsou...
1: No, zase ty si přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydržely. Oni, když jim seberou Melníka, no tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandejovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: No tak já je půjčuji. Víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin ten to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne a Ribbentrop říkal, kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: Ale tak jako podívejte se, jako občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho byli výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle, anglický termín, to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No, Gerasimov s Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to dali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nedozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hajka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit ve středu?
0: Ve středu to bude, ve středu 6 večer.
1: Takže přátelé, těšte se, kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit Petru Budeš TV a díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi, dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na shledanou u Hájka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

Příběh ze španělské Seuty opět malinko poodhrnul oponu divadla, které hraje svůj part 24 hodin denně, 365 dní v roce, již po mnoho let neúnavně dál a dál. O migrantské invazi se přesto, nebo právě proto, už v korporátních médiích téměř nezmiňují. Recenze tohoto děsivého kusu se v nich omezují na útoky proti těm, kteří v hledišti pískají a volají zastavte to. Tomio Okamura a vedle něj i celá SPD si už několik let užívají skandalizaci a trestní stíhání za plakát, který varoval před důsledky tohoto maratonského kusu u nás, pokud svým nezájmem připustíme, abychom byli transportováni z hlediště přímo do arény, kde se ta zabijácká opera odehrává. Chirurgové z dovozu sice denně v západních arénách vraždí, znásilňují, kradou a opevňují se v celých městských čtvrtích proměněných v přistěhovalecké zóny, do nichž už nesmí vstoupit ani policie, ale připomenout to před volbami docela podeřeným plakátem vydávají represivní složky fialového státu za trestný čin. A podle zatím nepravomocného výroku jednoho soudu to tak vidí i jistá část politické justice, jak jinak. Pokud se ve veřejném prostoru, případně i v korporátu vedeném Českou televizí a rozhlasem, objeví někdo, kdo si v souvislosti s touto politickou kauzou vůbec dovolí nadhodit řeč o totální ztrátě svobody slova, musí se nejprve zaklínat. Ten plakát je samozřejmě odporný, jsem z něho znechucen a tak dále a tak dále. Teprve poté, někdy až den poté, smí přidat nějaké to ale o svobodné soutěži politických stran a jejich právu na způsob a metody komunikace, jaké si zvolí, s drzým argumentem, že jediným soudcem má být přece volič, který to odmítne nebo se s tím ztotožní hlasovacím lístkem. Tím bylo názorové pluralitě učiněno zadost a odvážný naiva je v zápětí zasypán přizvanými nositeli těch správných fašonských výkladů o tom, že svoboda je sice v naší svobodné, liberálně demokratické společnosti principem zcela základním, ale má hranice. Prostě nesmí zpochybňovat totalitu vydávanou za demokracii. Někde v této orwellovské bažině ta takzvaná diskuse obvykle uvízne a utopí se. A hle, už vůbec nejde o to, co onen odporný plakát sděloval a vyjadřoval. Ale pluralitně žvaníme o tom, jestli smí nebo nesmí vůbec existovat. Nikoli problém, na nějž upozorňuje, ale jeho znázornění. V některých případech je tomu zase ovšem naopak. Pokud jde o soudruha na správné straně barikády obrany tyranie, zobrazení je vedlejší, jde výhradně o obsah propagandistické teze. Třeba když Vít Rakušan nechá za státní peníze zhotovit a spustit z oken svého ministerstva útlaku obří billboard, na němž je prezident největší země světa a největší jaderné mocnosti, minimálně evropského kontinentu, zapnutý pokrk do pytle na mrtvoli, je vše v pořádku. Haha, haha, to se mu to povedlo. Nejde o to, zda v někom vyvolává znechucení to rozpustilé

příčinu. Schvalování genocidy. Že to nedává smysl? Jak pak ne? Vždyť ten žlutomodrý demokratický nacistický režim, který ani neskrývá formální znaky příslušnosti k dědictví po Adolfu Hitlerovi, je přece vystaven agresi. V jejímž důsledku hrozí jeho likvidace v pravdě genocida nacismu 21. století. Pokud se tezí o údajné agresi Ruska vůči báječným banderovcům nezaklíná případný mluvčí hned v první větě, nesmí být připuštěn do veřejného prostoru, v němž je samozřejmě svoboda slova pro němé zaručena. Tak funguje vít rozparovač cizích státníků a jeho liberálně demokratická parta. Byl to on, kdo sem zavlekl trojského koně takzvaného migračního paktu Bruselu. A byl to Jiří Pospíšil z TOP 09, člen jeho pětihlavé vládní party v okruhu Dozimetru na pražském magistrátu, kdo podal na Okamuru trestní oznámení za onoho chirurga z dovozu. A právě se obojí naplňuje. Španělský premiér, socialista Pedro Sánchez, otevřel cestu přes Ceutu migrantům z Afriky hranice. Tím ji ovšem otevřel v celé bruselské unii, neptajíš před časem, hranice jednotlivých států přece zrušila. Nemluví se o tom, že jde o absolutní útok proti suverenitě členských států. Řeč se vede výhradně o tom, jak je skvělé nemuset ukazovat na hranicích pas, ale jen volně projet či projít. Kdo se v první větě nezaklíná touto spektakulární výhodou, nemá právo ve veřejném prostoru mluvit o rizicích v uvozovkách, abych tak řekl, této pokrokové metody integračního procesu. Vždyť to by zpochybňoval už samotný princip EU, která přece vznikla proto, aby z kontinentu už nikdy nemohla vzejít válka. Jako když chtěl Hitler útokem na sovětské Rusko zajistit Germánům nový životní prostor, téměř nekonečné suroviny a otrockou pracovní sílu slovanských podlidí. Rozdíl proti dnešku je přece v tom, že tento záměr má dnes celá Evropská unie 27 německým demokraticky okupovaných států. A to je jiná. V takovém případě ani ten kyjevský nacismus není starodávný, ale veskrze moderní a konstruktivní. Nemluvě o tom, že už nyní hrne Zelenský do Evropy otrockou pracovní sílu těch Slovanů, které nepotřebuje na zkušebním poligonu bojiště západu proti Rusku. A tak se migrantské invazi otevírají brány jak na jihu, tak na východě. Sánchez nejenže otevřel Ceutu, ale asi milionu dosud příchozích ilegálů pobyt legalizuje a brzy jim dá volební právo, čímž si zajistí další setrvání v úřadě, odkud by ho jinak ti spitomělí nemoderní Španělé by poklonkovali. V Německu zase brzy zakážou protimigrantskou alternativu pro Německo a doufejme, že pošlou do díry i její šéfku Alici Weidelovou. Hrozí totiž, že se její strana brzy stane bezkonkurenčně atraktivní pro původní Němce. Nemluvě o Francii a vůdkyni protiimigrační, ku podivu dnes opět nejpopulárnější strany, která už flastr dostala. A kdo ví, jestli se vůbec bude smět blížících se prezidentských voleb zúčastnit. U nás zatím hlavní postavu protiimigrační strany ještě odsoudit nestihli, ale má to hodně nakloněné. A to bez ohledu na to, že voličské hlasy vynesli jeho SPD až do vlády, respektive právě proto. Ale třeba to nebude tak horké. Vždyť i současný premiér, šéf dlouhodobě vůbec nejpopulárnějšího hnutí, je proti přílivu imigrantů. Tedy jen těch z Afriky, o nich se zmiňuje Okamurův plakát. Proti těm z východu Andrej Babiš naopak nic nemá. Ba přímo po nich volá. Prý je potřebujeme jako levnou pracovní sílu do soukromých firem i těch jeho. Už jich tu bude brzy

na 10% z celkového počtu Čechů, Moravanů a Slezanů. A tím se z nich stane právoplatná menšina. Bez pochyby si rychle řekne o stejná práva jako ta africká ve Španělsku. Ale nevadí, tihle přece nejsou z Afriky. A chirurgické výkony v ulicích zatím provádějí umírněně, očekávají se příval hlavních primářů a operatérů z fronty, až kyjevská junta kapituluje. Kdy? Coming soon, už brzy, jak stojí v reklamách na otřesná hollywoodská představení typu Nolanovy Odyssey, na níž dobrovolně lidé stojí před kyny fronty. Asi, že se chtějí podívat, jak už jsou tam všichni pěkně promíchaní, jak to má být a jak je ta jejich civilizace odporná a znechucující. Ostatně z řeků přece ti černoši už také brzy budou. A tak se v krásném horkém létě mísí původní příslušníci unijních národních států při cestách za dovolenou na neexistujících hranicích s hordami invazních jednotek. Zatím jen na jihu. Ti, co jsou uvnitř, se ve svých vozech řítí na jih, ti druzí na sever. Z východu je to zatím jednosměrka, ale brzy, no, coming soon. Představení prostě nabírá na obrátkách. Wir schaffen das, zvládneme to, mekla před pár lety jedna německá babizna, když otevírala trojskému koni ve střední Evropě brány, jakoby v předtuše velkopředstavení Odysseji. Její následovník Sanchez je teď koníkovi otevírá rovnou pro celý kontinent. Už asi stihl ten Nolanův hrozný film vidět, ale je to soutěž, jak má být. Kyjevský následník ještě většího režiséra, toho s tím malým směšným knírkem, se totiž pokusí nahradit Odysseu novou verzi staršího velkofilmu Den poté. Bude to napínavé. Mají sice jiné vzory, ale cestu a cíl stejné. To by bylo, aby to alespoň jednomu z nich nevyšlo. Sie schaffen das.

Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio Atevi a zvučka napovedal, že sa nachádzame v pásme fenomény v léčebných metodách a už dlhšie som sa k téme veľmi nevracala, ale slúbila som, že bude pokračovanie prastarého tajemství pramene mládí, takže dajme sa do toho. V prvej kapitole, v prvom nahrávaní sme predstavili knižku Prastaré tajemství pramene mládí. Sice je to kniha druhá od Petera Keldera a Bernie Ziegla, ale keďže je tam toho toľko napísaného a je to veľmi, veľmi zaujímavé a som presvedčená, že je prospešné, tak sa vraciam vlastne k tejto téme. A dnes pohovoríme niečo o samotnom tajemství pěti rituálů. Podle moderní vědy a medicíny je proces stárnutí neodvratitelný. Plukovník Bradford a stovky čtenářů, jež se jeho radami řídí, o jejich příbězích se dočtete v předešlé kapitole, však tvrdí, že se jim podařilo dosáhnout nemožného, tělesně omládli o celá léta. Tento názor je podporován nejméně třemi vědci, kteří nám dokazují, že navzdory běžnému přesvědčení je možné stárnutí zpomalit, často dokonce i pozastavit nebo obrátit v omládnutí. Jak meditace působí proti stárnutí? V roce 1978 Kate Wellens z University of California v Los Angeles předvedl přímé účinky meditace na stárnutí, přičemž se zaměřil na měření krevního tlaku, zrak a sluch. Všechny tyto funkce vykazovaly vlivem meditace pozitivní změny. Wellens, píše sa dvojité Wallace, prohlásil, že se v takovém případě fyzické stárnutí obrací v mládnutí. Biologický věk těch, kteří se meditaci věnovali méně než 5 let, byl podle fyziologických testů o 5 let nižší než jejich skutečný kalendářní věk. Ti, kteří meditaci praktikovali po více než 5 let, měli těla biologicky o 12 let mladší, což je ve výsledku celkově omladilo. Deepak Chopra, MD, a jeho kolega Jay Glaser, MD, podobným způsobem prokázali, že meditace obrací proces stárnutí. Chopra, píše sa Chopra, je endokrinolog, jenž se stal autorem bestselleru a celosvětově známým odborníkem na vztah mezi meditací, uzdravováním a stárnutím. Svou studií, pojednávající o biologickém mládnutí, představuje v knize Nesmrtelné tělo, nekonečná duše. V roce 1988 Chopra a Glaser provedli výzkum vlivu hormonu nazývaného DHEA na stárnutí. Jedná se o v dnešní době jediný známý hormon, jehož produkce s věkem klesá, a to po dosažení věku 25 let, kdy je jeho tvorba na vrcholu. Kdykoliv je ve vás vyvolána stresová reakce, je část zásob DHEA, bude to takto čítat, využitá k produkci různých stresových hormonů, jako je adrenalin nebo kortizol. Proto je možné podle hladiny hormonů DHEA společně určit míru stresu v životě člověka.
Pokusy na myších, prováděné v dřívějších dobách, nám ukázaly, že když jim byl injekčně podán DHEA, jejich přirozené stárnutí se obrátilo a myši si znovu získali mladistvou vitalitu typickou pro mladší jedince. Chopra a Glaser chtěli zjistit, zda je tomu tak i v případě lidí. Pokus s myšemi Glazera a Choprit prokázal, že kdyby byl člověk schopný eliminovat nebo pozměnit efekty stresu, zůstala by hladina DHEA vysoká. V takovém případě by bylo možné, aby se jinak neodvratitelný proces stárnutí způsobený poklesem DHEA obrátil. Glazer zkoumal hladinu DHEA 328 meditujících lidí a porovnali ji s výsledky 1462 lidí, kteří nemeditují. U žen byla hladina DHEA mezi meditujícími obecně vyšší, u mužů pak v 8 z 11 případů. Glazerovi a Choprovi to posloužilo jako důkaz, že meditace zmírňuje biologické stárnutí, co se hladiny DHEA týče. Nejzřetelnější rozdíly se podle Chopry projevily na starších jedincích. Meditující muži nad 45 let měli hladinu DHEA o 23% vyšší, u žen to bylo dokonce o 47% více. Při výzkumu nebyl brán ohled na stravování, cvičení, váhu a konzumaci alkoholu. Množství DHEA odpovídalo hladinám, které bychom očekávali u lidí o 5 až 10 let mladších. Jaký záhadný mechanismus by něco takového umožňoval? Můžeme ho aktivovat nebo spustit pomocí 5 rituálů? A jestliže ano, jak? V této kapitole se zaměříme na možné odpovědi na tyto zajímavé otázky. Moc základní životní energie. Jak vysvětluje plukovník Bradford, 5 rituálů působí na principu životní energie. Běžně energii považujeme za palivo, jako jsou například uhlovodany nebo nafta. Podle plukovníka Bradforda je však energie něco jemnějšího, nedefinovatelná, avšak mocná síla vitální energie, jež řídí život. Plukovník Bradford nás učí, že provádění 5 rituálů stimuluje cirkulaci této esenciální životní energie v těle. Hinduisté ji nazývají prána. Pod tímto pojmem ji Bradford představil svým žákům. Podle hinduistického přesvědčení prána, nebo přesněji řečeno dech života, proudí lidskou bytostí a ovlivňuje každý aspekt života, včetně myšlenek, pocitů a fyzického stavu. I když je tato základní životní síla našim očím skryta, můžeme její mocné působení vnímat každý den. V roce 1908 doktor Walter Kilner, britský lékař, píše se normálně K, měkké I, L, N, E, R, Kilner. A výzkumník vyvinul unikátní přístroj, pomocí něhož je možné životní sílu lidí vyfotografovat. Kilner objasnil, že životní síla se u lidí projevuje v podobě energetického pole neboli aury, obklopující tělo. Jeho přístroj byl schopný toto energetické pole zachytit. Tento objev nás dále vedl ke zjištění, že se energetická pole nacházejí i okolo jednotlivých částí těla.
jako je třeba palec, a ostatních živých organismů, jako jsou listy. Kirlianovy fotografie, to určitě mnohý zná, poznáte, Kirlianova fotografie, Kirlianova fotka, jak jsou dnes známy, velkým dílem přispěly k poznání, že se okolo všech biologických organismů rozprostírá neviditelné energetické pole. Není tomu tak dávno, kdy v 80. letech 20. století Richard Gerber, MD, rodinný doktor z Michiganu, ve své knize Vibrational Medicine, Vibrational Medicine, sloučil východní ideje a o životní energii s tradičními západními medicínami, s tradiční západní medicínou. Doktor Gerber je přesvědčený, že je tato základní životní energie nejen předpokladem těla a mysli, ale je seskupená do komplexních propojených systémů. Tyto energetické systémy, jež Gerber nazývá vibrační systémy, jsou potravou a palivem pro všechny orgány a systémy těla. Zajišťují mu základní výživu pro správné fungování a ovlivňují endokrinní, hormonální, nervovou a buněčnou činnost. Vibrační léčebné systémy jsou klíčem k rozšíření současného spektra poznání medicíny a hlubšímu porozumění, přesnějším diagnozám a účinnějšímu léčení nemocí, vysvětluje Gerber. Tyto ideje o základní životní energii nám dávají tušit, co by se asi mohlo při provádění 5 rituálů dít. Vypadá to, že pohyby a tělesné pozice při těchto rituálech podporují cirkulaci životní energie myslí i tělem. Holistická medicína je vnímá jako jeden celek, v němž neexistuje oddělení psychologických a fyziologických pochodů. Mysl pracuje skrze tělo a tělo pracuje skrze mysl. Nyní se dostáváme k další myšlence plukovníka Bradforda. Ten tvrdí, že se životní energie v těle pohybuje řadou energetických center nazývaných čakry. Tajná energetická centra v těle. Východní duchovní tradice učí, že v sobě všichni máme 7 energetických center, jež jsou rozložena podél páteře od jejího kořene až k temení hlavy. Jsou to tajná, protože je za normálních okolností nejsme schopni vidět nebo zaznamenat. Nazýváme je čakry, což doslovně znamená točící se kola, protože podle jasnoviců již tvrdí, že je dokážou spatřit, se podobají vírům nebo kruhům. Jejich tvar a pohyb by se dal nejlépe přirovnat k víru. Jak ho známe, když se díváme na vodu, mizející v odtoku, nebo na hurikán, zachycený satelitem. O čakrách se říká, že na fyzické tělo působí skrze 7 žláz endokrinního systému. Tyto žlázy, jež jsou také rozmístěny od začátku páteře až k temeni hlavy, řídí cirkulaci hormonů v těle. Podle východních učení se životní energie pohybuje skrze čakry a je do těla rozváděna pomocí endokrinného systému. Stejně jako čakry řídí oběh energie, řídí endokrinní žlázy tvorbu hormonů. Tato tvrzení jsou v dokonalém souladu s Bradfordovým modelem čaker. Podle něj nerovnováha nebo nedostatek některého z hormonů zapříčinuje potíže
s jednou nebo více čakrami. Nedostatečné fungování endokrinního systému vede k nemocem, chřadnutí, stárnutí nebo dokonce i k smrti. Proto je koncept čaker plukovníkem Bradfordem tolik zdůrazňován, když vysvětluje působení 5 rituálů na zdraví a stárnutí. Jak říká svým žákům, čakry jsou mocnými elektrickými poli, okem neviditelnými, ale přesto naprosto skutečnými. Podle plukovníka Bradforda je zásadní rychlost, jakou se čakry točí. Ve zdravém člověku se všech 7 čaker otáčí velice rychle, což životní energii pohání celým tělem směrem vzhůru od kořené páteře až k temeni hlavy. Kromě toho ve zdravém člověku všech 7 čaker rotuje stejnou rychlostí a pracují jako harmonický celek. V takovém případě si je můžeme představit jako otáčivé zavlažovače, puštěné na maximum, rozprašující pránu do všech stran. Je-li jedna nebo více čaker zablokovaná a přirozené otáčení se zpomalilo nebo zastavilo, není podle plukovníka Bradforda možné, aby životní energie obíhala tělem, výsledkem je nakonec nemoc a stárnutí. Stárnutí bychom samo o sobě mohli definovat jako aktivitu nebo neaktivitu těchto energetických virů. Nenormální stav čaker, nedostatek otáčení, nesprávné tempo nebo špatný směr virů oslabuje zdraví a přináší s sebou stárnutí. Možná je právě toto klíčem k pochopení, když zrychlíme otáčení čaker, zpomalíme tak proces stárnutí. Podle plukovníka Bradforda spočívá totiž tajemství 5 rituálů v otáčení čaker a jejich vzájemnému souladu. Nejrychlejší způsob, jak znovu nastolit mládí, zdraví a vitalitu, je přimět tato energetická centra, aby se opět točila normálně, uvádí plukovník Bradford. Co je však normální otáčení čaker? Podle Bradforda je to rychlost, jakou se čakry otáčejí v těle zdravého a silného 25-letého člověka. Prvním krokem je provádění prvního rituálu, jenž zrychluje otáčení všech 7 energetických virů. Otáčení kolem své osy je jakýmsi druhem rozcvičky, jež nás připravuje na dolaďování každé jednotlivé čakry pomocí dalších 4 rituálů. Jak vypadá průměrný člověk ve středních letech? Velice pravděpodobně u něj zaznamenáme nerovnováhu a rozdílnou rychlost otáčení čaker, říká Bradford. Ty pomalejší zapříčinují chřadnutí určitých částí těla, zatímco ty rychlejší způsobují nervozitu, úzkost a vyčerpání, vysvětluje. Stručně řečeno, má příliš pomalé nebo příliš rychlé otáčení neblahé účinky na zdraví. Z toho můžeme soudit, že 5 rituálů koordinuje či dokonce zkvalitňuje otáčení 7 energetických center v lidském těle, přičemž pomáhá rozvádět čistou životní energii do endokrinních žláz a povzbuzovat orgány a veškeré fyziologické pochody. Jako výsledek se dostavuje dlouhověkost a omlazení. Další kapitola má názov Jaký vliv mají čakry na nemoci, uzdravování a stárnutí?
Východní učitelé čakry nazývají lotosovými květy. To proto, že se čakry, stejně jako květiny, liší počtem okvětních lístků a stonkem spojujícím je s páteří. O těchto okvětních lístcích a celých lotosových květech se říká, že se díky příjmu a rozvádění životní energie otáčejí. Počet okvětních lístků v každé čakře se pohybuje od 4 v té kořenové až po 1000 v čakře korunní. Souvislost každé ze 7 čaker s určitými endokrinními žlázami je stále diskutovanou záležitostí. Podrobnosti v popisu se zdroj od zdroje liší, ale mnozí jsou přesvědčeni, že čakry, jejich poloha a vliv na endokrinní žlázy se dají popsat následujícím způsobem. Čakra první, kořenová čakra. Poloha, kořen páteře. Žláza, žlázy spojené s reprodukcí. Čakra druhá, sakrální čakra. Poloha, podbříšek. Žláza, nadledvinky. Čakra třetí, čakra solárního plexu. Poloha, břicho. Žláza, slinivka. Čakra číslo 4. Srdeční čakra. Poloha, hrudník. Žláza, brzlík. Čakra číslo 5. Krční čakra. Poloha, krk. Žláza, štítná žláza. Čakra číslo 6. Čelní čakra. Poloha, střed čela. Žláza, hypofýza. Čakra číslo 7. Korunní čakra. Poloha, temeno hlavy. Žláza, epifýza. Ať už se rozhodnete přijmout za své jakékoliv přiřazení čaker k endokrinním žlázám, pravdou zůstává, že zde existuje určitá spojitost, jež je klíčem k vysvětlení tvrzení plukovníka Bradforda. Pravděpodobně dává největší smysl si čakry představit pomocí různých částí těla. Rozdělíme-li lidské tělo do 7 oblastí, jsou to třísla, břicho, srdce, krk, hlava a ke každé z nich přiřadíme jednu čakru, získáme představu, jak by takový systém mohl fungovat. Toto je teraz od Charlesa Alberta Marxa, taká vsuvka, nevím, kdo to byl, tento Charles, ale je to zaujímavé, prečítam. Energetické víry jako podstata života. Po celé věky lidské bytosti hledají jednotu, stabilitu a dokonalost. Symbol, jenž tento ideál v očích lidí po celém světě představuje, je kruh. Kruh nemá začátek ani konec. Rozpíná se do všech směrů stejně. Ze všech geometrických tvarů je to právě kruh, který v rámci daného obsahu zabírá největší plochu. Od dávných věků až dodnes slouží kruh jako symbol božství, síly, jež překračuje fyzickou hmotu. Třírozměrným kruhem je koule. Koule vykazuje ohromnou stabilitu a strukturální integritu a má největší objem v poměru k ploše povrchu. Není náhoda, že všechny hvězdy a planety mají právě tvar koule.
Kdybychom měli kruh vyjádřit pomocí čtvrté dimenze, dimenze času, narazíme na problém, neboť jsme zvyklí čas vnímat jako pohyb pouze jedním směrem. Proto si představme dva kruhy vedle sebe. V levém kruhu začneme na místě, kde na hodinách bývá vyznačeno číslo 9 a zaměříme se na horní polovinu kruhu. V bodě, kde se kruhy dotýkají, se přesuneme do druhého kruhu a necháme se vést jeho dolní částí. Tímto způsobem dojdeme k tomu, že vyjádřením kruhu pomocí času je cyklus. Když se rozhlédnete kolo sebe, povšimnete si, že všechny různé procesy vykazují určité cyklické rysy. Existuje denní cyklus světla a tmy, roční cyklus období, příliv a odliv, úplněk a nov. Naše těla se řídí denními teplotními cykly. Během posledních pár let při výzkumech vyšlo najevo, že se cykly objevují v oblastech tak rozdílných, jako například chování zvířat nebo ceny na burze. Při pozorování těchto opakujících se jevů je důležité si uvědomit, že se jedná o přirozený běh věcí skrze dimenzi času. Zajdeme nyní ještě o něco dále a představme si vyjádření kruhu pomocí času i prostoru zároveň. Začněte jedním prstem obkreslovat kruh nad hlavou a zároveň ruku posouvejte směrem dolů. Všimněte si, že se pohyb podobá tvaru vývrtky nebo spirály. Ten představuje kruh v čase a v prostoru. Spirála v pohybu je známá jako vír. Možná bude nejjednodušší představit si tornádo. Na tomto příkladu si můžeme uvědomit, že vír v sobě obsahuje ohromné množství energie a síly. Když budete pozorně sledovat svět okolo sebe, všimnete si, že...

0: Já mám čtyři vnoučata. A moji vnoučata budou po vás, až já tady nebudu to s tím očistit. Kuřáci, koho chráníte? Fašisty chráníte. Vaši, ale to není dobrý, to není dobrý. Já si řeknu svoje. Tenhle režim mě sere 70 let už tady.
1: Si vybrali, budou mít, nechte. To je jenom poskoci systému. Božáte. Na předškolání služební.
0: Je to druhý, druhý, modrý, a jinak je to
1: druhý. No jasný, jasný prodej.
2: Naše kamarádka Katka Mláníková, ze kterou jsme tady stáli v roce 2020 a dělali demonstrace, proti covid teroru Babišovy vlády. A Babišova vláda nás terorizuje dál. Takže vás vyzývám k tomu, sice to není nahlášeno, ale vyzývám vás, abyste se tady nehádali s policií, půjdeme tam, kam by odvezli Katku Blahníkovou, jestli máte čas. Nebudeme dělat s ním, ale půjdeme před policejní stanici, aby pustili Katku Blahníkovou, pokusíme se jí najít advokáta.
3: A proč ho zatklí? Proč?
4: Pravděpodobně spát Bartolomějská.
2: Pravděpodobně půjdeme do Bartolomějský, to zjistíme od majora Koláře, kam ji odvezli. Tak Vlašská 3, jsi si jistý? Takže kdo chcete jít s náma, jdeme před policejní stanici, protože nemůžeme nechat naše lidi, aby se k ním policie chovala takhle, aby je zatýkali a vytvářeli jim teror. Souhlasíte se mnou?
3: A proč důvod, proč zavřeli?
2: 20 těžkohoděnců se zbraněma, který tady ještě vyhrožovali Luci Zajícový. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Tady se potkáme, za chviličku vycházíme, OK?

0: Samozřejmě se toho ujme, když bude potřeba, takže v tuhle chvíli budeme čekat, aby kapitán Kuskery. Musíme se postavit jeden za druhý. To nejde tak, aby dělali lidem teror, aby lidem jestli chcete se dívat, jak to tady probíhá, necháme vám stream.
1: Takhle to otočím.
2: Přátelé, kdo můžete, zůstaneme tady, dokud nepustí Katku ven, ano? Kdo máte nějaký vlak, chápeme to, ale nenecháme nikoho, aby byl tyranizovaný tímhleckým režimem za to, že má svůj politický názor. Samozřejmě, že policie zatýká lidi proto, aby jim dělala teror, aby jim dělala strach. Znám to od sebe. To není příjemný, když vás zatkne policie. To je velmi nepříjemný pocit. A viděl jsem to na Katce. A Katka je hrdina. Katka je holka, která s náma stála v roce 2020 před parlamentem každý den. Každý den jsme tam od rána do večera protestovali.
3: Je tam ta vlečka? Ona odešla pocit, jo?
1: Ona tam nebyla.
4: Děje se to,
0: že Katka měla na sobě písmeno Z na svém oblečení a protože v roce 2023 ukradla politická strana pro naše vlastenecké demonstrace na Václavském náměstí a začala udávat lidi za to, že mají písmeno Z na oblečení a začala tvrdit, že mít písmeno Z znamená automaticky spalování válečných zločinů a popírání genocidy, tak policie, státní zástupci a soudy zneužili toho, že falešná opozice vytvořila tenhle precedent a neustále dělají to, že zatýkají lidi za to, že mají písmeno Z na svém oblečení, aniž by bylo jakým způsobem prokázáno, že by kdokoliv z nich schvaloval jakýkoliv váleční zločiny nebo nějakým způsobem omlouval genocidu. Ty lidi mají písmeno Z, pravděpodobně nemůžu mluvit za ně. Na základě toho, že ho tam mají jako symbol boje proti nacismu. A policie ty lidi zatýká, aby jim působila strach. Aby způsobila ještě větší strach v této společnosti, aby se lidi báli chodit na demonstrace, aby se báli veřejně vyjadřovat svůj názor. To je to, co dělá tenhle brutální stát pod vládou Andreje Babiše. A my jsme tady a budeme tady čekat na Katku, než jí pustí, potom jí poskytneme právní pomoc a zastaneme se každýho, kdo chodí na naše demonstrace, každýho, kdo s náma demonstruje, o každýho se prostě budeme bít. Nenecháme se usurpovat a děsit tímhle systémem. To je to, co se tady děje. Katka vypadala velmi ustrašená, velmi vystrašená, když ji zatýkali. Do toho ještě policie tady měla jednoho nějakého agresivního kluka, tamhle ten, co je druhý ze strany, ten, co má v ruce tu automatickou zbraň. Ten byl velmi agresivní vůči další naší člence, Lucii Výborný, která je bývalá naše kandidátka do parlamentu z Brna. Velmi agresivně na ní nastupoval. Jsem rád, že se lidi zvedli, že přišli.
5: Protože
0: protože když zatím mě, tak na mě čekala moje manželka. Byl tam tady Honza Raptor, Honza z Raptor TV a byl tam Ondra, který držel před úřadem vlády protest proti vládě. Tyhle si tři lidi pro mě přišli. Dneska pro Katku přišli minimálně 150 lidí je tady. Minimálně 100 lidí je tady, kteří přišli pro vás. Tohle je historický moment. Už se nesmíte nechat. Nesmíte se nechat jeden druhýho. Musíte se stavět jeden za druhýho. Držet při sobě. Musí být lidí čím dál tím víc. Nesmíte to nechat být tak, že někoho zatknul, že to je jeho věc. To není jeho věc. Ty lidi bojují za vaši svobodu. Za vaši svobodu projevu. Musíte se stavět za ty lidi. Máte nějaký problém tady s pánem z mojí ochranky, že se na něj koukáte nepřetržitě už minutu? Ano? Aha. To si nemyslím, že byste se mu líbil.
4: Já vás viděl, nejste vidět.
0: To si nemyslím, ale jenom bych byl rád, aby nám tady policie neprovokovala zbytečně lidi.
3: Víme, jak to kdysi začalo u Národního muzea. Když tam šel Slávek Popelka pro Krakov. Víme, kdo to vyprovokoval, tuhle tu bytku. Prokazatelně z videí to
5: Co na to říkáš? Ty jsi byla i při tom prvním zatčení.
6: To jsme zase dopadli, si
5: to
6: říkám.
5: Probíhalo to?
6: Zase už jsem u policie. To první nejdřív ho propustili. Pan Kolář někam volal a propustil Tomáše a pak ho zatkli, až když skončila ta demonstrace jako teďka. Teďka taky

0: Jak to bude dlouho, to vůbec netuším, že jo. Ale teďka, protože je sobota, tak tam nejspíše nikdo není, kdo to bude prošetřovat. Nejspíš tam přijdou ty lidé, kteří vyšetřují, jak to je, terorismus a extremismus, jo, lidi vlastně tady z tohoto oddělení. A budou chtít vlastně nějaké vysvětlení, ale to bude na deal, no.
1: Jo, takže,
0: no, asi minimálně 3 hodiny. Tam bude asi sedět někde na lavice a nesmí telefonovat, nesmí nic. Takže, a co z toho bude mít? Čistě teoreticky, však, jak je to? Řekni prosím tě, jak je to s tím, jak mají, jo, jak se má správně, jak má policie správně postupovat?
1: Já to mám říct.
0: Jo, řekni, já to nevím, ty to znáš.
1: A jsme ve vysílání, Honzo, jako jo, no to je jo. Super, mi dáváš takovýhle situaci. Já jsem se ptala Tomáše, no. Co mu policie sdělila, když ho zatýkali, protože oni mají povinnost, když někoho zbavují osobní svobody, tak mu sdělit srozumitelně, čeho se to podezření týká, to znamená, aby on byl schopen sám seznat, že se něčeho dopouští, nějakého trestného činu, případně od něj ustat. Jo. Není to jako, my vás podezříváme z trestného činu, pojďte s námi. Tohle to není postup, který je zákonný ze strany policie. Samozřejmě, když ten člověk to jako udělá a nezná svoje práva, tak oni toho využijou, ale říkala jsem příklad, když někdo se chystá rozbít okno, třeba drží v ruce kámen a prostě je evidentní, že chce někomu rozbít okno, tak ten policajt má přijít a říct, že postoje protiprávní jednání. Jinak prostě vás budeme nuceni zatknout, protože tady na místě nabýváme podezření, že se chystáte poničit cizí majetek, jo, trestný čin. No, když ten člověk toho nenechá, dál pokračuje, ten policajt prostě má právo ho sebrat, protože mu sdělil srozumitelně, čeho se dopouští. A vlastně to podezření je založené na něčem reálný, na nějakém skutku, který každý jako člověk s mozkem dokáže vidět, že fakt jako k němu dochází. A já jsem se ptala jednoho z těch policistů, jako co je vlastně ten skutkový základ toho, proč tu paní zbalili. A on mi říkal, že stačí podezření. A já říkám, no jo, ale dobře, podezření chápu, ale tam musí být jako ten nějaký skutkový základ toho, co ona dělala, že jste nabyli podezření, že schvaluje, nevím, genocidu a válečné zločiny. Tam musí být jako nějaký chování. No, to jako přece to ta paní ví. A já říkám, jak to ví? Co jste jí tedy jako řekli, čím se toho dopouští, aby ona byla schopna to vědět? No, má prostě symbol. A já říkám, dobře, má symbol nějaký. A kde jako je ona schopna seznat, že ten symbol naplňuje, jako když ho nosí, to, z čeho ji obvinujete. Já třeba bych to absolutně, tu logiku tam neviděla a nerozumím jí dotyčka. A vy jako policie máte ze zákona povinnost tomu člověku srozumitelně říct a nejenom, že já jsem usoudil, jo. To už neužíváte vlastně vlastní pravomoci, protože to neumíte definovat, odkazujete mě na nějaký trestní zákonník, ale tam nic vlastně na ten paragraf, kde je toto schvalování zločinu a tak dále, ale tam přece není nic o nějakých symbolech. Nebo kde vzniklo to podezření ve vaší hlavě, nebo prostě, a on řekl státní zástupce. Já říkám, no, státní zástupce není v trestním řádu. Jeho úvahy prostě nejsou, ten je jasně definovaný. Takže mi řekněte, kdybych já byla v roli té paní, aby jsem dokázala já pochopit, když mám na sobě nějaký symbol, jak to naplňuje tou skutkovou podstatu toho, z čeho mě obvinujete, a já jsem se znala, že dobře půjdu s váma, protože doopravdy možná páchám trestný čin. Tak na to už oni odpovědět neumí a vlastně se drží jenom toho, že no, to pak se vyřeší prostě v tom řízení a jestli nemáme pravdu, tak ta paní se to dozví. Ale zbavovat lidi osobní svobody na základě vlastně podezření, který vznikne v hlavě někoho, nemá vlastně opodstatnění, který by bylo logicky vysvětlitelný, tak to tam prostě není a ty policajti ani tuhle logiku prostě nedokážou dohlédnout, protože si myslím, že buď fakt jako mají snížený IQ, anebo neumím si to jiným způsobem vysvětlit, protože jako, nevím, jestli diváci, který jako následují, jestli v tom tu logiku vidí, že třeba tady jako máš nějakou jinou placku, cokoliv máš na sobě, máš tohle na sobě,
0: jo,
1: jak to jako teďka naplňuje to podezření schvalování zločinu, jako jak, jo? Já ať tě hledám zleva zprava, já prostě tam nevidím, jako to, že když si to sundáš, tak najednou je přestaneš schvalovat, jo? Protože ty, kdyby jsi to sundal, tak v podstatě by si měl skončit s tím protiprávním jednáním, takže by to znamenalo, že ukončuješ schvalování

0: popírání zločinů a genocidy. Jako jak je tam ta přímá souvislost, nerozumím tomu. Třeba nám diváci napište, jestli tam někdo z vás tu logiku dohlídne, dejte se prosím vás k policii České republiky. Oni budou rádi, že tam budou mít to takovýhodle logika navíc. A to je asi jako všechno k tomu, co mě napadá. Prostě jim je to jedno, že tam ta logika není. Ale hlavně existuje na to judikatura nejvyššího soudu, kde jako je jednoznačně popsaný, že když člověka policie zatýká, tak má povinnost to seznámit s tím, co naplňuje, aby on byl schopen seznat to, co vlastně jako dělá a co to může způsobit, když nepřestane to dělat. Je to judikatura, ty policajti prostě se tak řídit musí a to, že se tak neřídí, tak je jako jenom důkaz toho, že zneužívají svoji pravomoci a schovávají se prostě jenom za to, že to řekl státní zástupce, že je to dovoleno a že dnešní prostě právní systém odsuzuje lidi, protože prostě je takováhle totalitní doba. Nic jiného v tom není. Stačí takhle, Honzo?
1: Děkuju. Ty jsi se odvolal, nebo budeš se odvolávat?
2: Už jsem se odvolal s tím, že v podstatě jsem jim napsal, že jsem se ničeho nedopustil a mají opustit od jakéhokoliv stíhání.
1: Oni tě dávají podporu genocidě.
2: Jo, přesně tak, 405, no,
1: 405.
2: Trestního zákoníku. No.
1: Takže teď to půjde k soudu.
2: Teďka to půjde k soudu.
1: Ty jsi byl odsouzený v tom zrychleném řízení.
2: Byl jsem zrychlený z řízení s odsouzený samosoudce. Čistě teoreticky nejspíše nemám úplnou jistotu, jo, tak ten samosoudce byl stejný, který odsoudil, nebo který soudil SPD za ten plagát, jo, s těma inženýrama, doktorama s nožem.
1: Odznáček tě zabavili?
2: Odznáček mi zabavili. A takhle by to mělo být v pořádku, jo, protože takhle jsem odešel z Bartolomějský, jo, takže mělo by to být podle toho, jak si momentálně zrovna vykládají právo, by to mělo být pořád.
1: Takže tady asi strávíme nějakou dobu.
2: Strávíme tady poměrně dlouhou dobu.
3: My se tady si povídáme, jako máme, ale...
4: Můžeš natočit tohodle pána s tím nacistickým znakem? Říkala jsem pánovi Kolážovi, proč nezatýkají lidi, kteří podporují nacismus. Jo?
1: Ty jsi viděla kde?
4: Tak on se s tím netají. To normálně má veřejně fotku na Facebooku a všude to posílá. A to je všechno v pořádku. Žluto-černý vlajky se tady podporujou, nebo červeno-černý nacismus. A tohle jako, to je vrchol všeho. Jako jo. A on mi řekl, to jste si měla na pána stěžovat. A já říkám, i ten váš nadřízenej, jsem si nemohla vzpomenout na jméno, a říkám, ten Vykulenec, co byl na ministerstvu vnitra, tak nes tuhle vlajku a propagoval tyhle nacistický hesla, a to je všechno v pořádku. Jo? A zatýkáte jako nevinný lidi, za co? Za blbý Zetko? No, tak pan Kolář mi řekl, že jsem si měla stěžovat, takže až uvidíme tenhle ten znak, tak to budeme muset jako udělat hromadnou stížnost asi na nacismus. To je všechno, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju.
5: Co vy ani nevíte, proč tady je to?
6: No, že měla zed na oblečení. A teď jsme spolu přece mluvili na demonstraci na Václavském náměstí, máme to i natočený. Ptal jsem se vás, když na našem veřejném shromáždění bude někdo podporovat Ruskou federaci, jestli je to trestný. Vy jste mi říkal na kameru, že ne. Že podporovat Ruskou federaci? Ano, Ruskou federaci podporovat, že to není trestný. Proč jako zatýkáte lidi, že mají na sobě písmeno Z?
5: Protože soudy a i státní zástupci už tuto věc udupovali,
6: že to je protiprávní jednání, mít na sobě písmeno Z, jo?
5: Tak v té podobě, v tom, jak to mělo tady být, máte tady svého toho tady kolegu, které za to bylo odsouzené. Takže neříkejte, že to nevíte,
6: takže nemáte jako direktivu, když
5: my nemáme žádnou direktivu,
6: že to je protiprávní.
5: My postupujeme podle platných českých zákonů.
6: To nepostupujete, ale o tom je jiná diskuze. No tak na rozdíl od vás mám zpráva titul, ale...
5: No tak vidíte.
6: Ale dobře, nebudeme se tady jako špičkovat o tom, kdo rozumí víc zákonům, ale chci se zeptat, vy máte teda direktivu?
5: Nemáme žádnou direktivu, postupujeme podle zákona.
6: Dobře, ale když někdo má písmeno Z, tak přece v žádném postupujeme zákoně není napsáno, že to je nezákonný. Tak podle jakého zákona postupujete?
5: Podle trestního zákoníku.
6: Dobře, a podle jakého paragrafu, pane Marek?
5: To 405.
6: Ale když se vás neptám na detaily z toho jednání, vy říkáte, že... Takže vy myslíte, že mít písmeno Z na sobě je veřejné schvalování válečných zločinů?
5: Může podle okolností být.
6: Může podle okolností být, aha. Dobře, ale tak jako když budu mít v ruce lízátko, tak tím někoho můžu zabít. Tak mě rovnou nepůjdete zatknout přece.
5: S tím budete někoho ohrožovat, tak si budeme proti vám.
6: Ale když přece nikoho neohrožuje tím, že má na tričku nápis s písmenem Z.
5: Ale je to třeba vyjádření nějakého protiprávnosti.
6: Dobře, ale vy sám říkáte, že to může být, kde je presumpce neviny v trestním řízení. Kde je presumpce neviny? Pokud ji vy neprokážete,
5: no, ale že, tak to asi
6: že se na tom páchá vzpůsobí nějakou trestnou činnost, tak ji přece nemůžete zatýkat.
5: Tak jestliže je podezření, že ji páchá, tak samozřejmě
6: nějaké... Podezření, ale...
7: Já už jsem tam někam odmalo do červený trapovalu a ne, jako nevěřím tomu, že nevíte, co je symbol.
1: Stočí podezření
7: na červeno-černý trapoval. Já mám do červený.

Za týden, touto dobou, už bude potom. Z části, z té větší, z té menší bude ještě zbývat opravné druhé kolo. Protože právě tak je to vymyšleno, aby pokud možno většina neprosadila svůj politický zájem. Obecní zastupitelstva se po sečtení výsledků voleb již začnou formovat. Ve většině ze 27 obvodů, kde se letos volí do třetiny senátu, zůstanou dva na finále za týden a s nimi maximálně 18% odhodlaných. Je to málo? Dost? Tak akorát? Co to vůbec je za lidi? Stejně tu žádná demokracie není, tak co? Jenže rok po pádu fialové mafie se její stále živá chapadla pokusí nasát živou vodu. Peníze. 4 roky nám spolu předváděla, že o nic jiného nejde. A teď není řeč o malinké viditelné špičce ledovce v podobě všech těch dozimetrů, kampeliček, bitcoinů a úplatkářských skandálů. 90% korupční hmoty je totiž skryto pod hladinou. A korporátní média v čele s těmi veřejnoprávními takzvanými si jich úspěšně nevšímají, případně je bagatelizují nebo dokonce oslavují, především ty, které z našich daní mafie rozkrádala oklikou přes Brusel. ODS s lidovci na to šli rovnou přes Německo, přičemž legalizace sudeťáků byla opět jen tím vyčuhujícím vrcholkem jednoho z mnoha dalších menších ledovců doprovázejících hlavní korupční ledový balvan. Piráti jako nástroj pro lepší kontrolu pátých kolon ve členských zemích Unie v Bruselu přímo vznikly. TOP a STAN byly vytvořeny jako její domácí centrála. V jejich vládním spojení proto nebylo nic, s odpuštěním řečeno, ideového. Občasná mainstreamová pozdvižení obočí nad jejich domnělou, předstíranou programovou nesourodostí byla v lepším případě projevem tupohlavé naivity autorů. Obvykle však šlo jen o stínování názorové plurality uprostřed totality. Protože opět, vždycky jim šlo jen o přísun snadných a levných veřejných peněz. Za Václava Klause výrazně euroskeptická ODS už během panování Mirka Topolánka a dramaticky pak za somnambulního zločince Petra Fialy v souboji s Bruselem slevila. Slevu však pochopitelně nechtěla zadarmo. Výprodej státu se nejviditelněji projevil během takzvaného předsednictví EU. Green Deal, migrační pakt, až to z dalších ochotných a často ještě poturčenějších ano, včetně ukrajinského penězovodu. Opět neměl žádné ideové pozadí, jen další chlemtání snadných peněz, jakoby odnikud. A je zcela jisté, že v nadcházejících komunálních a senátních volbách jim opět nejde o nic jiného. Asi nejlépe je to vidět ve velkých městech a z nich to pak do očí nejvíc bije v Praze. Hlavní město je v tomto smyslu pochopitelně nejvíc podobné státu. To také vysvětluje, proč například brutální rozkrádačka starostů, takzvaných, sice začala ve Zlíně, ale když začala růst, přestěhovala se do Prahy, kde z ní teprve se stal dozimetr. A tady už se jí účastnili ve větší či menší míře všichni, kteří na městské úrovni zachovali mafii spolu. Do médií, a tedy nakonec i k policii, prokurátorům a soudům, se dostala pouze pro neschody kolem dělení kořisti. Z okna již roky pozoruji rozbombardované Václavské náměstí. Záminka v podobě potřeby návratu tramvají je tak absurdní, že už jen kvůli tomu by měla hospodářská minálka kroužit kolem.
Na začátku, uprostřed i na konci náměstí jsou vstupy do metra, ale přesto je náhle absolutně nezbytné táhnout i po povrchu rachotící dopravní stroje, které z něj právě vzhledem k metru v 80. letech zmizely. I tak by to mohlo být hotovo za sezónu, možná za rok. Ale staví se tu dlouho, na mnoho etap, aby bylo co nejvíce jednotlivých výběrových řízení a smluv, no a provizí. Praha má na účtech kolem 200 miliard korun, které prý neumí investovat do skutečného rozvoje města. To je nesmysl. Ti šíbři to umějí až moc dobře a právě proto potřebují velké sousto rozdělit na jednotlivosti, aby si každý kousl a nebyl z toho dozimetr. O tom, co se děje kolem plánovaných dalších tras metra, raději ani nemluvit. Zasvěceně by o tom asi mohl pohovořit tak nejlépe pirát Hřib, pod nějž zničená pražská silniční doprava spadá. Ale protože patří mezi Bruselem chráněné, mimořádně odpudivé osoby, právě tak jako celá jeho strana, je ticho po pěšině. Jeden mimořádně vypečený lidovecký šíbr před lety nechal průchod svému morálnímu rozhořčení. Běsnil, že za nich se sice také kradlo, ale jen z těch různých provizí. Na nominál veřejných peněz se prý nesahalo. No, morální obr. A přesně totéž se dnes odehrává v jich. To byl ostatně hlavní důvod jejich nesmyslného vzniku. V menších městech až po obce. Bylo to už předtím, ale viditelný vršek vystoupil na hladinu asi až v podobě pandemie totálně nesmyslných kruhových objezdů, které nahradily často velmi přehledné křižovatky. Dnes jsou největším hitem stavby obludných, krajině i litraví smrtelně nebezpečných větrníků, pokud možno za zády občanů, dokud nejsou podepsány korupční smlouvy. Právě odtud ta přímo psychopatická návist k Andreji Babišovi, který narušil řád. Dokud si od něj politici odnášeli igelitky, aniž bylo nutno sahat na nominál, bylo vše v pořádku. Když ho to ale přestalo bavit a vyrazil zařídit si své biznisové zájmy v politice přímo bez mezistupňů, usmolili na něj Čapí hnízdo a střet zájmů. Přestože jde z právního hlediska o naprostý nesmysl a fatamorgánu, vystačí se s tím skrze média a Brusel, respektive Berlín, dodnes. Babiševi lze vytýkat nepochybně kde co, počínaje covidismem a vakcinačním terorem, ale toho systémového rozkrádání se naopak jako jediný neúčastní a to je jeho největší vina. Se střetem zájmů takzvaným je tomu právě tak. Ten existuje pouze ve vztahu k jeho zbývajícímu podnikání, poté, co se nesmyslně zbavil Agrofertu, čímž jen potvrdil svou schopnost hysterických zkratkových lapsů. Ve svém zbývajícím širokém portfoliu totiž musí nadále brát ohled na německé, a tedy bruselské, zájmy. A v tomto smyslu vyprodávat systémem ano, ne, ty české. Vlastně z úplně opačných důvodů než Fiala, Rakušan a spolu. Proto jeho výprodej nemá nominálně kriminální povahu jako u fialové mafie. Je politický. Ale výsledek je obdobný. S tím rozdílem, že už opět nesahá na nominál, takže z ušetřeného může občanstvu na rozdíl od fialovců, alespoň něco nabídnout. Což významná část voličů intuitivně tuší, oceňuje,
a proto má téměř nezničitelné tvrdé jádro, se kterým ani skorumpovaná korporátní média nic neudělají. Tak na něj alespoň pokřikují skrze schodek státního rozpočtu. Přitom, kdyby se rozkrádání veřejných peněz snížilo třeba jen, já nevím, o třetinu, byli bychom nepochybně v přebytku. Ale jak to zařídit, když i policie, prokuratura a soudy v tom jedou s nimi? Nikdo neví. Je to jako ve Formanově slavném filmu Hoří má panenko. I kdyby se na chvíli zhaslo, v naději, že alespoň někteří drobné tomboli něco vrátí, až by se rozsvítilo, nebylo by tam už vůbec nic. No a teď? Jít nebo nejít s tímto vědomím k volebním urnám do zastupitelstev a senátu? Otázka vážná a nepochybně složitá, protože rozkrádání se už stalo úhelným jádrem systému. Nelze v nejmenším doufat, že ti noví budou jednat jinak. Nemluvě o tom, že rakovina je metastázemi za desetiletí od převratu celým organismem tak prorostlá. Předtím to mimochodem bylo stejné, jen se platilo něčím jiným. Že si zařídí, aby opět byli z podstatné části zvoleni takzvaně titíž, či jejich korupční klony. Jistě, neplatí to o všech a o každém. Všude existují zhruba 4% ostrůvky deviace, v tomto případě té pozitivní. A to platí univerzálně pro jakoukoliv veřejnou činnost či formalizované společenství. Prostě v té džungli žijí, či spíš asi živoří, jedinci a malé skupinky těch, kteří prostě krást odmítají. Mnozí z nich se o tom ani nemusí rozhodovat. Prostě to mají tak udělané od Pána Boha. Jiní mají ze stejného zdroje alespoň nastavené záchranné brzdy. Tak či tak, nic z toho nemají, jsou ostatním spíš pro posměch, nebo ještě častěji se je ti normální pokoušejí různými hnusnými způsoby vytlačit, protože svou poctivou existencí systém ohrožují. No asi jako ten jediný nešťastný hasič ze zmíněného Formanova filmu. Když zjistí, že i jeho žena rovněž kradla, spor je pouze o to, zda čokoládovou kouli nebo tlačenku, jenže omylem někdo rozsvítí předčasně, takže pouze on jediný nevinný je dopaden. Protože každý dobrý čin má být po zásluze potrestán, jak praví cynická pravda této satanismem marinované doby. A právě tak jsou na tom i voliči. Někteří se ani nemusí rozhodovat, zda k volbám půjdou s plným vědomím výše řečeného. Počítám se mezi ně. Tihle nešťastníci se řídí jakousi direktivou svědomí, když něco pro celek, byť jen s malou nadějí na lepší příští, udělat můžeš, pak to udělat musíš. Další prožijí muka rozhodování, ale pokud nakonec k volbám nepůjdou, bude je to tlačit a svědět, ať si to přiznají nebo ne. Obecně lze říci, že v obou těchto případech jde o nepodvolené. No a konečně jsou ještě mnozí, kterým to prostě nestojí za to nějaké volby. Věrní reprezentanti této doby, často velmi úspěšní, anebo naopak ústrky a nespravedlnostmi úplně zdecimovaní. V jejich čele, ať chtějí či ne, stojí jedna mimořádně odpudivá osoba, kterou volební machinace zlodějů všeho a ve velkém dosadili až na sám vrchol pyramidy zmaru. Panák
bez obsahu a svědomí prezident České republiky. Obvykle začínáme dotazy z chatu, tady tentokrát moc dotazů není, vlastně není tu žádný, ale to nám umožní o to více věnovat těm, které máme připraveny. Pokoj a mír všem lidem, dobré vůle a nepodvoleným. Přeji Toulovi a přeji i já a myslím, že si to přejeme většina z nás navzájem. Pak už se hlavně zdravíte a to mě umožňuje jenom poznamenat, že za týden touto dobou už budeme moci hodnotit to, co se odehrálo či neodehrálo přes víkend v naší zemi a bude to současně pár dní před tím takzvaně druhým kolem senátních voleb. Pro mnohé, jako je například prezident republiky, nezajímavá věc, pro nás docela zajímavá, určitě zkouška to bude. No, dostaneme se hned k tomu, tak pojďme na to. Já jsem, ale k tomu se dostaneme. Já dneska to zkusím trošičku rychleji všechno, protože což mi umožňuje jedna novinka, kterou uděláme. Ale k tomu se hned dostaneme. Je to novinka, kterou jste si vyžádali. Vážený pane Hájku, opět nadšený souhlas s vaším nedělním článkem, na který vždy už netrpělivě čekám, ale tentokrát se vám povedlo něco hodně dobrého. Celou dobu jsem čekala, jestli se zmíníte o té Pávkově drzosti při pohrdání volbami. A teprve, až jsem přečetla poslední větu, pochopila jsem, že to bylo celé o tom. Prostě kdo umí, umí. Děkuji, děkuji. Pak jsem si to ještě pustila a teprve si to užila. Fakt síla. Jen jednu poznámku k tomu rozbombardovanému Václaváku. Myslím, že tam tramvaje vrátili hlavně proto, aby se tam nedalo demonstrovat. A samozřejmě si přitom ještě přikradli. Jo a ještě k tomu Pávkovi. Udělal to, protože je prostě guma 107, nebo v tom byl nějaký záměr jeho loutkovodičů odlákat lidi od účasti na volbách? Nebo něco jiného? Pořád mi to vrtá hlavou. Vždyť se proti němu vymezil i jeho vždy oslavný mainstream. Zdíky Markéta Jill. Markéto, nejprve jenom kratince k tomu Václavskému náměstí, protože tam to je podstatnější, ale já si to opravdu nemyslím. Oni, sice je to fakt, že když tam ty tramvaje budou jezdit, takže se mezi tím bude hůř srocovat dav, ale oni z toho udělají úplný buzerplac, tam prostě je to jenom beton, jenom kostky, tam jako, jak tam byla ta zelená, ten zelený prostřední pruh s květinami, to všechno zmizelo. Je vidět, že určitě jsou to ekologové, kdo to dělají, ti piráti a všichni se zaklínají životním prostředím, tak teď tady bude už jenom šedivo a rachot. Ale když by nastala situace, že prostě se bude demonstrovat doopravdy, protože myslím, že na nějaký čas takový ten opravdu velký etos těch demonstrací skončil, pokud se nestane něco takového, jako že nás opravdu přiblíží válce a pak opravdu bude nezbytné natvrdo jít do ulic. Tak si myslím, že ten prostor, ty tramvaje tomu nezabrání. Neboli beru to, je to taky jak tak, taková docela myšlenka, kterou nelze nepřipustit, ale já zatím především vidím ty neslýchané peníze, to stálo několik miliard, to stojí, oni to budou tahnout ještě asi až do června příštího roku. Prach, hrůza, rachot, aby se pár papalášů napakovalo. No k tomu
Pávkovi. Jestli to udělal, protože je prostě guma 107 nebo nějaký záměr jeho loutkovodičů odlákat lidi od účasti na volbách, já myslím, že to není ani jedno, ani druhé. Prostě podcenili tu situaci. A vzhledem k tomu, že ten korporát mediální, pro něj jsou ty volby velmi důležité. Pardon, já jen si trošku napiju našeho skvělého čaje. Když dlouho nemluvím, tak než se rozmluvím, tak to je potřeba trochu spláchnout. Tak vzhledem k tomu, že pro ten mainstream jsou ty volby docela hodně důležité, protože to budou chtít interpretovat jako návrat určitý té fialové bandy zpět, tak proto je to zaskočilo. Jinak si myslím, že spíš bude zajímavé, co se s tím teď stane. Protože právě proto, že se proti němu vymezila i ta mainstreamová média, překvapená, tak se docela možná stane, že on to přehodnotí a přifrčí na ty volby zpátky, což bude úplná komedie už. A zesměšní se tím, jestli se ještě víc může zesměšnit tahle plastová figura. Ale myslím, že to není moc daleko od toho, aby se to stalo. A potom zase otvrčí za těmi svými kámoši si užívat dál. Pro nás by to mohl být zajímavý test. Já si totiž myslím, že pokud to udělá a vrátí se, tak to bude víceméně znamenat jistotu, že bude chtít kandidovat v prezidentských volbách. Pokud se bude tvářit chlapácky a už jsem se jednou rozhodl, tak se nevrátím, pak by to mohlo signalizovat, že do těch prezidentských voleb už znovu nepůjde a že už mají připraveného jiného. Je to jenom úvaha, ale myslím, že nemusí být tak daleko od pravdy, čili bude zajímavé to v každém případě sledovat. Pojďme dál. A teď k té drobné změně, tady jsem dostal od Gitty M, já nám říkám, Gitty M, delší dopis, ale jenom z něho vytrhnu tady to. Pane Hajku, nemohl byste občas okomentovat diskusi k vašim článkům a rozhovorům na YouTube? Vím, že do toho nechcete vstupovat, ale třeba se s někým, se k některým vrátit, alespoň při naší pondělní poradě? Už jste to párkrát udělal a myslím, že nás to docela povzbudilo třeba i při souboji s troly. A jsou to vlastně také dopisy, píše Gita M. Ano, jdu trochu do sebe. Já už jsem to opravdu párkrát jako udělal, ale máte pravdu. Já skutečně ty diskuse, ty komentáře tam pečlivě čtu a opravdu tam nechci vstupovat. Už jsem o tom hovořil, protože bych to začal nutně moderovat a to je špatně. Pokud jde o troly, tak jsem zaznamenal specificky pak u komentářů k tomu rozhovoru s panem profesorem Turánkem, že se tam ten, co se podepisuje nějak jako ten Ježíšek nebo něco, že se tam pokusil několikrát a vy jste ho geniálně vyautovali tím, že jste si ho vůbec nevšímali. Že prostě jste ho ignorovali. On nevěděl, co dělat. Tihle lidé se sytí jenom tím, že čekají na tu nějaký ten konflikt, tu odpověď, nějakou nadávku nebo něco. A vy nic. A to se mně nesmírně líbilo. To je vyspělý způsob, jak opravdu
bez toho, aby bylo nutno je takzvaně nějak jako banovat, nebo je prostě, ne, prostě si jich nevšímat. To má význam hlubší i. Ale pojďme tedy k alespoň některým z těch textů na YouTube. Ivo Landenberger, tady mimochodem ta jména čtu, protože prostě tam jsou. A když jsou tam značky, tak jsou to značky, že jo. Reaguje na ten článek. Realita je ještě horší, ale špatně se lidu předkládá, protože je hodně složitá, taková liberálně mafiánská. O to více by měla být snaha nepodvolených v tom, aby ukazovali podvoleným cestu k tomu, jak tu liberálně mafiánskou bandu vyhnat nejen z funkcí, ale i z Čech. A to dřív, než sami s nakradeným utečou, protože už budou vědět, že je Čechům v Čechách definitivně odzvoněno. Lidé by měli jít k volbám a na kandidátní listině vykřížkovat ty jedince, které by v zastupitelstvu chtěli vidět, a naopak nezaškrtávat žádnou partaj, protože každá je podřízena vedení kdesi v Praze. Ivo z části, nebo z 80% souhlasím. Z části ne, protože tam se na některých těch kandidátních listinách objevují i strany docela malé, docela třeba neparlamentní. Za prvé, které se ucházejí v těch místech o začátek své třeba politické činnosti veřejné. A za druhé, řekl bych, že pro řadu z nás je do jisté míry také klíčem nebo jistou informací, že ta a ta strana podporuje třeba toho a toho, nebo je přímo jejím kandidátem. Ono totiž, to jenom tak vypadá, že, a možná o to se také pokusil ten Pávek, respektive jeho loutkovodiči, tím nejít k volbám, že se pokoušejí z toho udělat trošku jakoby znovu ještě více ty volby druhého řádu. Jo i ne, protože vezměme si například Německo, kde ty zemské volby, u nás by to byly krajské, ale tam to skutečně jsou jakoby ty zemské volby, něco mezi těmi komunálními a krajskými, tak tam rozhodují jejich výsledky prakticky o celostátní politice. A já mám za to, že i letos to bude z tohoto hlediska hodně sledováno tím zvlčilým mainstreamem korporátním, těmi korporátními médii v čele s těmi veřejnoprávními. Takže oni to vlastně paradoxně letos, včetně těch voleb senátních, jsou mnohem víc ukazatelé než kdykoliv jindy. Takže možná, že i pro tohle je ten do jisté míry ta informace o tom, kdo kandidáty či kandidáta podporuje nebo ne, docela zajímavé. Pojďme dál. Irena Sielevičová. Přesně tak, peníze, ono je kořen všeho zla. Volby máme dvě kola, co z toho ale zůstává, lidé otrávení propagandou ČT a dalších. Ta zmínka o tom druhém kole je závažná, protože vlastně málo si uvědomujeme, že v tom druhém kole se teprve rozhoduje. To, že jeden, dva možná dopadnou v těch senátních volbách
už nad těch 50% je možné, ale bude to výjimka. Prostě se půjde do druhého kola. A to druhé kolo je, jak jsem to tam i napsal, je vytvořeno jenom proto, aby se vůle voličská mohla zamaskovat. Tam, kde je skutečný většinový systém volební, hlavně tady v anglosaských zemích, tam je to jasné. Vítěz je vítěz. V těch zemích kontinentální Evropy a některých dalších, které převzaly ten německý model kancléřský, protože to je německý kancléřský model, tak existují ta druhá opravná kola, ve kterých se mají spojit všichni, kteří jsou závislí tak či onak na establishmentu, v našem případě establishmentu odsunutém dočasně, přechodně do opozice establishmentu, ale bruselském, protože to jsou ti bruselští. A ti se mají spojit a v druhém kole toho, který je významné části veřejnosti blízký a ona mu většinově dá hlas, ho mají popravit. Marine Le Penová by mohla vyprávět a nejen ona, u nás je to úplně totéž. Čili pozor na to druhé kolo. Nevím, jestli existuje nějaká metoda, jak to lidem blíž vysvětlit, ale prostě myslím si, že skutečnými voliči, kteří to budou přesto všecko vážně, jsou ti, kteří jdou k oběma kolům. A mimochodem my tady budeme mít taky v našem obvodu senátní volby, samozřejmě půjdu k oběma kolům, i když obávám se, že tam je to Praha 1 zmasakrovaná, že tam i v druhém kole možná budou ti, které bych nevolil, ale aspoň to dám najevo tím, že je škrtnu oba. Já vím, že to je možná v očích mnoha lidí směšné. Není to směšné minimálně pro mě. A pro můj pocit, že co udělat mohu, to udělat musím. Pojďme dál. Na vesnicích Jarmila Morisová. Na vesnicích kandidují do zastupitelstev rodinné klany, jejich známí a kámoši, čeství jim kam. Nejdou pod hlavičkou známých stran, ale různých spolků a uskupení. Hadí hnízda se tvoří ze spodu. Já tomu rozumím. Když jsou to ale ty malé obce, tak jako asi je snazší je tohle pochopit, že jo. Ty rodinné klany vězte, že jsou všude. Tady u nás v Praze jsou to ty čižinčtí bratři, celá ta rodina, kteří původní lidovci nemohli prorazit, tak pak rychle se změnili značku, vytvořili si vlastní. Nejprve na Praze 7, pak na magistrátu. A mají to zmáknuté, zaplacené. Dnes tady kandidují oba, jeden do zastupitelstva, druhý do senátu. Tyto klany jsou předzvěstí těch klanů politických. Kdežto v těch menších obcích bych řekl, že do toho ti lidé přeci jenom mohou, myslím si, víc vidět. A co bych ale pokládal za nebezpečný jev a nejen pokud o letošní volby, nebo v těch možná dokonce ne tak moc, ale do budoucna. Málo si uvědomujeme, že stačí v nějaké obci se přihlásit a můžete jít k volbám.
ona teoreticky si umím představit, protože to neplatí. Teď se to děje. Teď jako najednou jsou obce, ve kterých se jim najednou přihlásí 25 lidí, kteří tam nejsou, a najednou se přihlásí a jdou tam volit a třeba jsou za jejich zády je třeba větrníková mafie. A oni tam dostanou lidi, kteří to schválí. A tak dále, různé. Budou zatím obvykle vždycky znovu ty peníze příšerné. To, ten kořen zla, jak správně bylo řečeno. Ale nám hrozí ještě něco jiného, protože na té komunální úrovni mohou volit i jiní občané Evropské unie. Takže ten teoretický příklad, kdy někde v Sudetech bývalých se do jednoho bytu přihlásí 10 000 Němců, to vůbec není taková sci-fi, jak se zdá. A oni podle mých informací se na tyto věci specificky Němci a specificky Sudeťáci připravují. Je to o veliké debatě o tom, protože my to zrušit, dokud jsme v té Unii, nemůžeme. To je jejich nařízení právě kvůli tomu, aby se tyto věci mohly dít. Nemluví o tom, co se stane, až začnou dostávat Ukrajinci české státní občanství. Prostě z voleb původně druhého řádu se stávají ty komunální. U těch krajských je to jinak. Já doufám, že kraje nakonec nějak se pokusí, podaří převést do jiného formátu. Ale u těch komunálních a senátních začněme se na ně opravdu intenzivně dávat pozor. Tam se to tvoří, to, co je kolem nás. A takové ty řeči, že ty komunální volby nejsou politické, protože přece chodník není ani levicový, ani pravicový, to jsou jenom lži a pasti. On i ten chodník je levicový anebo pravicový, pokud by nějaká levice a pravice ještě byla. Protože někdo si myslí, že vyhodit spoustu peněz a třeba tu obec zadlužit je úplně v pořádku, druhý si myslí, že ne. A v těch obcích to platí, protože ty obce to budou splácet, zatímco třeba ve státním rozpočtu nevěřím, že se bude jediný z těch dluhů těch velkých zemí a konec konců nakonec i naše, že se budou někdy splácet, to se má smáznout jinou cestou, ale u těch obcí tam to platí naprosto. Ty se mohou zadlužit a mohou zkrachovat a už se to děje. A tam bych řekl, že to tedy všechno je politikum, těžké politikum. Nenechme si tohle prostě namluvit, není to pravda. Pojďme dál. Naďa Nováková. Tak mám dilema, jít či nejít volit. No, budu nad vaším komentářem hodně přemýšlet. Naďo, jsem rád, že nad tím přemýšlet budete, protože rozumím, jak jsem to psal tam, rozumím tomu znechucení a pocitu zmaru a vědomí, že žádná demokracie neexistuje, že volby jsou podvod, že jsou ve skutečnosti tak či onak zmanipulovány médii, protože některé subjekty prostě ty peníze mají, některé nemají. Já jsem mimochodem ostře bych byl proto, aby za posty, ale ono je to za hlasy. V těch velkých volbách za 3%, myslím, už dostávaly strany nějaké peníze. Nevím vůbec, co to je, jaký to má smysl. Je to nesmysl.
ta služba by měla být pokud možno úplně čestná, ale to jsou sci-fi, že? Ale to jsou sci-fi o něčem, co se blíží nějaké veřejné službě. Nic takového není a navzdory tomu si myslím, že máme využít každou sebemenší možnost do té veřejné, do toho veřejného dění svou malou částečku zasáhnout. Nejen kvůli tomu faktickému výsledku, ale jak opakuji, především kvůli sobě také. Koho budete volit? Ptá se Vlastimil Levora. Zájem Česka, ministerstvo obrany ČR oficiálně potvrdilo zájem České republiky připojit se k francouzské iniciativě pokročilého jaderného odstrašení. O zapojení projevili zájem jak zástupci současného armádního velení, tak premiér a lídr ANO Andrej Babiš. Zapojení České republiky do francouzského programu jaderného odstrašení. Podle prohlášení SPD a Tomia Okamory hnutí zásadně odmítá jaderné zbraně na našem území a prosazuje mír namísto zapojování se do podobných vojenských iniciativ. Než k tomu něco poznamenám, tak přečtu tady jeden dopis, který jakoby vyskočíme na chvíli z toho YouTube, který se toho týká. Protože to je velmi vážná otázka. Vážený pane Hájku, moc tomu nerozumím. Přečetl jsem si na iDnes rozhovor Tomia Okamury. S mnoha věcmi souhlasím, ale je pro mě nepochopitelné, jak obhajuje ministra Zunu. Říká tam doslova, že na 100% mu důvěřuje. V našich pondělních poradách jste pana Zunu právě několikrát kritizoval. Tomio také říká, že ty americké stíhačky už musíme koupit, protože jsme za ně zaplatili za Černochové zálohy ve výši 30 miliard. To nevěděl před volbami, kdy je on i Babiš odmítali. Spíš to prostě s počtem svých poslanců nemá sílu ve vládě zvrátit. I když by se to vyplatilo, raději odepsat 30, než vyhodit do kanálu 300, které to bude stát, včetně vybudování americké základny na našem území. To je naprosto přesné. A teď dostal Zuna od Babiše za úkol vyjednat pro nás francouzský jaderný deštník. Tedy z nás udělat cíl odvetného ruského úderu, protože budeme mít pod francouzským velením nezbytné základny. A kdyby řekl ne, tak co se stane? Vyhodí ho z vlády? A kdyby Tomio řekl ne, tak co? Vyhodí Babiš z koalice SPD, ale s kým by pak vládl? To ještě chvilinku pokračuje. Já myslím, že byste Vlastimile opravdu udeřil hlavičkou o hřebíček. To je zásadní, protože já jsem ten rozhovor také četl a mám podobné pocity jako vy a podobně jako vy nejvíc kroutím očima nad těmi zbrojními záležitostmi. Do čeho se to noříme? A proč? No, také si myslím, že by je nemohl vyhodit z vlády a že by musel, jakkoliv je pan Zuna konfliktní postava na tom postu, myslím si, tak by musel s tím souhlasit Tomio Okamura, aby ho Babiš vystrčil z vlády. Nebylo by to tak jednoduché. Tak co je zatím? No, vy pokračujete. Nejen mi to připadá, že se všichni vymlouvají, protože jim velí velký bratr za oceánem, kterého si nechtějí rozházet a vlastně také nevím proč, když už se to, abych tak řekl, smí, protože se s ním hádá i Brusel. Máte proto nějaké vysvětlení? No, jak vidíte, jak jsem předeslal, racionální nemám. Jedno je prostě jasné. Za těmi kulisami se odehrávají věci, které se k nám nedostanou. Jsou to věci zájmové. Andrej Babiš, který je v tomhle naprostým suverénem v té vládě,
prostě má naprosto přesné zájmy v Německu, v Bruselu, ve Spojených státech. A my se k tomu ještě dostaneme, protože se ještě odehrálo tady něco dalšího zajímavého. Ale abych dokončil dopis, těším se na pana Reichla i pana Svatoše, protože jak vás znám, se jich na to určitě také zeptáte. Ano, učiním to, pan Reichl bude před našimi kamerami již zítra v 6 hodin. Pan Svatoš k tomu děsivému vývoji všude kolem. Teď jsem se zrovna četl, že myslím, Estonsku přesunují k ruským hranicím další a další armády na šílenci. Tak s panem Svatošem ve středu se setkáme. Myslím, že obě věci je docela dobře si poslechnout. Já na to budu docela sám zvědav, co budou říkat. Děkuji za vaši neúnavnou práci pro náš národ, i když víte, že to nikdo doopravdy nedocení. To je asi pravda. A jak jste napsal v tom vašem opět skvělém článku, ta naděje, že se z toho vyhrabeme, je malá. Ale je. Je. Není velká, ale je. Navzdory tomu jdu volit SPD, protože tu v širém okolí žádná jiná vlastenecká strana se šancí mluvit, do toho mluvit není. Vlastimil Ch, Praha 2. Jste kousek, Vlastimile. Ta dvojka je velmi podobná složením jako ta jednička. Cítím, že tam budete mít zase nějaké prostě to staré známé složení, ale jdete do toho a já myslím, že to je to, co je imponující. Prostě to je to, i když jdu a vím, že není možné to teď prosadit a jdu, mě to imponuje. Tak pojďme dál. Na chvilinku

Já jsem s ním pak ještě i po tom rozhovoru před kamerami dlouho tady mluvil a ukázalo se, že je to tak rozměrná další postava. Člověk, který píše velmi zajímavou poezii například, který se zabývá věcmi, jako je kvantová fyzika, mimo svůj obor vlastně, který se docela hluboce zajímá o vážnou muziku a tak dále. Já prostě vím, že ať ty volby dopadnou jakkoliv, takže se s panem profesorem Turánkem ještě musíme potkat, protože je to další nádherná postava, nepodvolená, která dodává energii, i když sám jí třeba neměl tolik vždycky už teď, ale má jí, dovede jí převést. Moc se mi líbil. Pane Hájku, děkuji za vašeho hosta, pana profesora Turánka, s tím zhasnutím a rozkrádačkama. Začal v politice váš guru V. Klaus za velké rozkrádačky majetku alias privatizace. Mohl byste si pozvat premiéra Babiše, aby vysvětlil ten veletoč a muniční iniciativu, které se chtěl zbavit před volbami a teď to obhajuje, protože to je stěžejní válečný akt a přímá konfrontace s Ruskou federací? Píše 4 life, asi 4 life. Tušil bych, že to může být také něco souvisejícího s tím hnutím za život, ale nevím, tak zní značka. Jenom kratinkou poznámku k té věci, která se vrací. Václav Klaus tedy není přímý, bezprostřední, abych tak řekl, můj guru. Mám, abych tak řekl, duchovnější z těch opravdových gurů, ale je to úchvatný politik, který dokázal něco, co žádný jiný před ním ani potom, uchránit nás přinejmenším od katastrof Evropské unie minimálně nepřijetím eura a rozkrádačky privatizace. Já si někdy myslím, že bych si na to měl udělat úplně samostatný pořad, protože to je taková pověst. Rozkrádalo se samozřejmě při změně, obrovské změně popřevratového režimu. Vždycky se rozkrádá. Ale skrz privatizaci minimálně. Uvědomme si, že například, znovu opakuji, ta kuponovka byla nápadem rozdat všem lidem, kteří se účastnili vytváření toho docela mohutného majetku, rozdat jim jakoby akcie, části za minimální peníz. Co je na tom rozkrádačského? Já vím. Ale jak říkám, potřebovalo by to možná celý jeden pořad. Myslím, že bych to docela slušně dokázal obhájit, ale nedokázal. Protože to, co si většina z vás uvědomuje až v posledních letech, specificky po covidu a Fialovi, ta moc těch mainstreamových médií zapsat do mozkových závitů mystifikace a lži je dlouhotrvající. A v té době souboje Havel-Klaus byla obrovitá. Ale to není předmětem dnešní debaty. Vy tady říkáte, jestli bych se mohl pozvat premiéra Babiše. Jakoby mohl, ale on by to určitě nepřijal. Jednak má tisíce jiných možností, ale hlavně má svoje vlastní vysílání. Dělá ho mimochodem velmi dobře. Tak proč by se vystavoval otázkám, kterým se vystavovat nechce nechat? Já ho docela chápu. Proto nechodí také do České televize například. Aby vysvětlil veletoč s muniční iniciativou.

0: sebou, no. Já myslím, že ho vysvětluje dnes a denně. Těmi kroky, které dělá. Prostě potřebuje být v tom aspoň co nejvíc v tom hlavním proudu bruselském, protože tam má zájmy. A popravdě, abychom nebyli jednostranní, má tam zájmy i naše země, takže něco možná se dá ještě zachraňovat. Byla tady italská premiérka a vytváření těch skupin, které třeba nesouhlasí s těmi Green Dealovými povolenkami a tak dále, sílí. Je to asi složité, v čem se pohybuje, ale ty věci kolem obrany takzvaně, čili války správně řečeno a přípravy na ni, to je, myslím, zdrcující. Jsou obraty, které on v tomto smyslu udělal. Já si vám myslím, ale že se to na těch volbách vůbec neprojeví. Pojďme dál. Ještě k panu profesoru Turánkovi. Babu píše: pane profesore, jste skvělý člověk, držím palce v nadcházejících volbách, když už Senát ČR, tak s takovými osobnostmi, jako jste vy, já bych tohle úplně podepsal, přestože vím, že tam jsou v tom Brně ještě některé další, které jsou taky mě velmi sympatické, ale my se k tomu v jednom dopise dostaneme, no, hrozné. Vynikající a vzácný host se zdravým přemýšlením, přehledem schopností správně pojmenovat věci a nakonec i odvahou říkat veřejně nepohodlnou pravdu a fakta, kandiduje za Brno vlajkovou loď Dona Pabla, Petra Fialy a zbývající poměrně velké části nechvalně známých politiků, senátorů, soudců, ale i lobbystů. Když tomu připočteme, že žádné volby nikdy v této zemi nic zásadního dobrého nepřinesly, spíše bych se opravdu divil, pokud by dnešní host v kandidatuře do Senátu uspěl. Říkám jen, co si podvědomně myslím a rád bych se mýlil. Já k tomuhle nic neřeknu, radši přečtu další dopis, podepsaný George. S šestkou uprostřed. Pana profesora Turánka mám u nás možnost volit do Senátu a proto je moje volba jasná. Nedělám si iluze, že volby něco podstatného změní, ale tak nějak zvědomím, jak tady v Brně volí všichni ti měštští liberálové, tak mě jímá čirá hrůza. Číslo 6, profesor Rönnöder Jaroslav Turánek, kandidát je tak dále. Bez politické příslušnosti, kandidát SPD pro volební obvod Brno, město je můj favorit. Georgi, jsem zvědav, jestli něco pak k tomu povolebně si řekneme. Bylo by hezké, kdybychom... Naděje umírá poslední. Jenom Jana U1P2P. Jenomže Brno. Začínám mít dojem, že jim tam něco sypou do vody, když vidím, co produkuje a slyším názory většiny Brňanů, je mi trošku úzko. Ještě, že i tam se najde dost normálně myslících lidí a za ty dík. No, nevím, co sypou do Prahy, do vody, teda v tom případě tady Pražákům, že jo. To je ještě horší, nebo srovnatelné. To je pořád totéž. Prostě jakmile tam přesunete některé do nějakého města, nějaké významné instituce a velké firmy, tak peníze. Moc a peníze. V propojení a skloubení, jak nám dokonale předváděla fialová mafie. Prostě jsou mezi námi lidé, které to přitahuje tak, jak můry světlo, jenže tady přitahuje tma. A ta velká města, popravdě řečeno, jsou na tom úplně po celé Evropě a možná po celém světě stejně. Právě z těchto důvodů, že to tak přitahuje tu korupční vlnu. Tam se prostě korumpuje daleko snadněji. A ještě jedno. Josef Hanulík. To, co zazní v závěru vašeho rozhovoru, je tristní. Národovci se opět nedomluvili a staví dva kandidáty. Paní Samková může Turánkovi odčerpat hlasy pro druhé kole a jsme tam, kde jsme byli, věčná nepoučitelnost. Také jsme o tom tady hovořili. A je to to, co jsem říkal, že počkám, až to tady přečtu. Já tomu také trochu nerozumím. To jsou všechno normální lidé, kteří se umějí domluvit. Paní Samková tam, myslím, kandiduje za Stačilo. Prostě dokud toto bude trvat, tak se budeme na té vlastenecké straně vzájemně vyautovávat. Proč? Prostě ta ega, v tomto případě spíš ega, než bezprostředně peníze. Ale co je vlastně horší? Tak pojďme dál. No tak. Dobrý den, pane doktore. V krátké době vám posílám další mail, ovšem nedalo mi to. V politice jsem zažil už lecos, ale větší politický bizár snad ještě ne. Ve středu jsem byl na jednání v Benešově, v tom středočeském, a uviděl jsem tam předvolební plakáty, jejichž fotky vám posílám v příloze. Vím, že voliči lidovců jsou velmi zvláštní skupina, ale toto snad si nezaslouží ani oni. A i když, co se divím, těsně po svém jarním zvolení nový předseda lidovců Grolich prohlásil, cituji, do roka chci mít vizi. Tak třeba je to součást hledání té vize s těmi piráty. A nebo je možné, že už tu vizi našel a toto je výsledek, napsal Tomáš T. Tohle je naprosto šílené s těmi piráty, co oni teď jako se snaží se zachytit za všech okolností. A ty lidovci úplně stejně. Tady piráti s podporou lidovců pro Benešov, to je dokonalost. Tady na Praze 1 také kandidují piráti s nezávislými zase takzvaně. A já jsem původně vám tady chtěl ukázat, jak máme nacpané teď ty schránky těmi volebními plakáty různými, tak jsem vám chtěl ukázat právě v této souvislosti volební subjekt, piráti a nezávislí. Já opravdu nemám nic proti lidem svého věku, ale tam je jich tak polovina. Možná jsou trošku mladší, ale pomocné. To jsou ti piráti, jo? To jsou ti mládí, to je to mládí, to jsou ti komsomolci současní. No možná, že ti, kteří se k ním tady přidávají, nejen na té Praze 1, komsomolci kdysi byli. A velmi se přitahují. Ve skutečnosti to však bude jednodušší. Prostě myslí si, že spojením 0,1 plus 2,1 dostanou, 2,3 nedostanou. Bude to jinak. Ale pozor na ten bizár, pozor na to spojování. Je v tom opravdu zaklet klíč. Pojďme dál. V Vážení, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale státní zástupce zastavil stíhání chlapa, který jel na Ukrajinu bojovat proti Rusům. Nedostal od Zemana svolení, ale přesto odjel. Policie ho takzvaně vyšetřovala asi 2 roky. Pak podala návrh na žalobu. No a prokurátor to zastavil. Že prý nevidí smysl v trestání někoho, kdo riskoval svůj život pro správnou věc. Za to vojákům v záloze za mír, když někdo z nich jel podpořit stranu, která se bránila genocidě Rusů na Donbase po nacistickém převratu, chtěli napařit 20 roků. O tom pánovi, kterého sebrali za mikinu se Zetkem a kterého se tady tak podpořil, ani nemluvím. Tak už aspoň víme, co je správná a co špatná věc, že co je správná a co špatná věc, nerozhodují zákony, ale názor spolitizovaného prokurátora. Jakoby to tu už nikdy nebylo. Jo, že to prý ještě může zvrátit rozhodnutí Bradáčové. No ta to určitě udělá, když si svůj flek vysloužila právě tím zdravý rozťak. Myslím si, že bylo docela důležité přečíst tento dopis, protože volby nás nemohou nám zabránit v tom, abychom si nevšímali té hrůzostrašně spolitizované justiční mafie, submafie té fialové mafie. Pojďme dál. A teď jsem se chtěl dostat přesně k tomu dopisu. O něm jsem říkal na začátku. Pane Hájku, myslím, že začíná svítat. Právě jsme se dozvěděli, že začátkem září byl v Praze ředitel CIA a odděleně jednal s prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Ano, já jsem se to také s úžasem dozvěděl, že tady John Radcliffe byl. A také mě to mnohé ozřejmilo, ale vy pokračujete, Ludvíku. Když byl Babiš s agentem Koudelkou v americké centrále CIA, kde společně políbili prsten satanův, bylo kolem toho ticho s čestnou výjimkou proti proudu. A hle, teď jsem za nimi zaskočil jejich posel a už se to točí. Najednou se Babiš s Pávkem schází, jsou z nich kámoši, a Babiš už mluví o tom, že si pod sebe vezme i naši zahraniční rozvědku. Skutečně jsem to také zahlédl, že najednou chtějí hýbat s těmi tajnými službami, protože Koudelka má odejít a začíná se tam něco ošklivého dít. Fakt nechápu, jak může někdo volit ANO. A to říkám jako naivka, který Babiše před covidem volil. Rozumím. K protiproudu jsem se bohužel dostal, až když vás Fiala zakázal. A vy jste na tu Babišovu návštěvu v centrále v Langley opakovaně znovu a znovu upozorňoval. Teď už chápu, proč. Nedostalo se k vám někudy, o čem spolu teď v Praze mluvili? A ještě něco, nepřipadá vám zvláštní, že na tu tajnou schůzku upozornil propagandistický deník N, ale ostatní spolupracující mediální kartel to zazdil? Jak se to vysvětlujete? Už dlouho mám potřebu napsat vám, že vás obdivuji. Je pro mě záhadou, jak při tom všem politickém rachotu ještě stíháte vaši skvělou akademii a hvězdu. Poslal jsem na ní teď zvláštní příspěvek k těm pravidelným, které posílám od chvíle, kdy jste se po zákazu dokázali vrátit. Bůh vám žehnej, Ludvík Z. Ludvíku, děkuji za ten dopis, děkuji za ty příspěvky. Nesmírně. Jsem rád, že jste zmínil i hvězdu. Mimochodem, dneska končí Trifidy. A na odzítřka, protože jsme si říkali, že teď je před námi ta docela zajímavá detektivka volební, no tak bude 10 malých černoušků od Agáty Christy, na pokračování od 9 čteno. Čte je báječný Vladimír Čech. Zvěčnělý. No, nedostalo se ke mně, o čem spolu v Praze mluvili, ale lze to poměrně z toho, co následuje, jak už jsme zmínili, docela odhadnout. To náhle zbratříčkování s tím Pávkem, s tím souviset bude. To, že náhle ty výzvy nebo úkoly pro ministra Zunu, aby se připojil do toho jaderného deštníku, to také není úplně mimo to, i když samozřejmě to je ten francouzský jaderný deštník je fikce. Jenom jde o to, abychom od nich nakoupili zase za pár desítek či stovek miliard nějaké takzvané nezbytné zařízení k tomu, aby nás mohli chránit. A ono je to vlastně trochu namířeno proti tomu velkému bratrovi v zámoří, ale určitě to s tím souvisí. Návštěva, tajná návštěva šéfa CIA odděleně u Babiše a u Pávka. To bych řekl, že je jedna z nejděsivějších zpráv tohoto týdne. A vlastně bychom je taky měli vzít v úvahu při tom volebním aktu. Pojďme dál. Milý pane Hájku, děkujeme za článek pana doktora Malého o papežově návštěvě Francie. Už jsem pochopila, proč ji tak chválila i ČT. A je vždycky povzbuzení, když se člověk dozví, že tu není slyšet jen černokněžník Halík, který vyzývá k volbě pávkovců a dál se snaží co nejvíc lidí rozdělovat. S nadějí, že to při volbách i v Brně, odkud je pan doktor Malý, dopadne dobře, vás v Kristu zdraví Ludmila F. s rodinou a přáteli. Ludmilo, pozdravuji vás, pozdravuji rodinu a přátele. Pan doktor Malý je úchvatný člověk. Ano, je z Brna a já znám v Brně opravdu mnoho úchvatných lidí. Mimochodem George, o kterého jsem tady citoval, bude mezi ně nepochybně patřit. Já myslím, že to Brno má stejnou šanci se, nebo větší šanci se postavit zpátky na normální nohy než Praha. A myslím, že k tomu nakonec dojde. Ale ani ta Praha není ztracená. Věřte mi, ono se všecko začne dít jako vždycky v zahraničí. Ale k tomu už jsme mluvili a taky myslím, že o tom budeme ještě dlouze mluvit a psát. Pozdrav pán Bůh, pane Hájku, ze srdce děkuji za rozhovor s panem Hrabákem. Od rána myslím na bratrovraha Boleslava. Svatý Václav svému bratru před smrtí odpustil. Připravil tak Boleslavovi cestu k opravdové lítosti a k návratu ke Kristu. Jeho dcera mladá se stala řeholnicí. To jsou plody Václavovy svatosti, které se moc často nezmiňují, ale jsou pro nás velikou nadějí a posilou, napsala Radka K. už minulý týden. Já myslím, že z toho docela přesně plyne něco, co bylo obsahem toho předchozího dopisu, že vzdávat to a mít všechny kolem sebe, kteří jsou černokněžníky, abych tak řekl, za černokněžníky navždy. Ani to není správný, statečně vyčerpávající pohled na realitu. A my nepodvolení máme tu úchvatnou možnost, že alespoň tady mezi námi v protiproudu se můžeme rozhodovat svobodně. Mezi to svobodné rozhodování odpouštění patří, i když politické činy, jako provedl Pávek, se neodpouštějí, ale jemu, někým jiným. Ty mu neodpustí zřejmě ti jeho nejvěrnější mnozí. My ostatní se budeme modlit, aby to prostě na konci týdne dopadlo lépe než dobře, anebo aspoň trochu dobře. A aby všechny ty hrozby, o kterých jsme tady dnes mluvili, nakonec pokryl svou mocnou paží náš milovaný dobrotivý Bůh. Tak s Pánem Bohem a budu se těšit příští pondělí.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Představte si jednoduché pravidlo. Český občan nemá právo se volně odjíždět do cizích válek, oblékat uniformu cizí armády, brát do rukou zbraň a rozhodovat podle svého politického přesvědčení, koho půjde zabít. A já s tímto principem nemám absolutně žádný problém. Naopak, já si nepřeju, aby každý člověk podle videa na internetu, příspěvku na sociálních sítích, politických sympatií nebo momentální propagandy si vybral válku, odjel 1000 kilometrů od domova a začal tam střílet do lidí. Český zákon proto říká jasně, občan České republiky, který v rozporu se zákonem slouží v ozbrojených silách jiného státu, může dostat až 5 let vězení. A teď přichází případ, který krásně ukazuje, co se u nás stalo s rovností před zákonem. Český občan odjel v roce 2022 bojovat na Ukrajinu. Dokonce požádal prezidenta republiky o souhlas. A prezident Miloš Zeman mu ho neudělil. Takže tady nemáme člověka, který by snad nevěděl, že nějaké povolení potřebuje. On o něj požádal a souhlas nedostal. A přesto vstoupil do ukrajinských ozbrojených sil a bojoval. Policie případ vyšetřila, no a navrhla podat obžalovu. A státní zastupitelství stíhání zastavilo. Proč? Protože podle státního zástupce nebylo jeho jednání dostatečně společensky škodlivé. A teď pozor. Do odůvodnění se nám najednou vloudila geopolitika. Státní zástupce píše, že obranu Ukrajiny lze chápat jako jakousi předsunutou obranu České republiky. Prosím? Od kdy státní zastupitelství vytváří bezpečnostní doktrínu České republiky? Od kdy státní zástupce rozhoduje, která zahraniční válka je natolik morálně správná, že český občan může porušit pravidla a my nad tím jenom mávneme rukou? Já takového člověka jako hrdinu nepovažuji. Ten člověk se sebere, odjíždí do cizí války a dobrovolně jde zabíjet lidi, se kterými Česká republika ve válce není. V běžné řeči pro takové lidi používám slovo žoldák. Právní definice žoldnéře je užší, ale na mém hodnotovém postoji to nic nemění. Já proto pochopení nemám. A rozhodně nepřijímám konstrukci, že když někdo jede zabíjet Rusy na Ukrajinu, tak vlastně bojuje za mě. Nebo dokonce brání Českou republiku. Ne, nebojuje za mě. Dokonce ani nebrání Českou republiku. Nikomu jsem k tomu nedal mandát, neproběhla celospolečenská diskuze, nic. Česká republika není ve válce s Ruskou federací a věta "na Ukrajině se bojuje za nás" není paragraf trestního zákoníku. Je to politické tvrzení, nějaké prohlášení. No a právě proto nemá co dělat jako náhražka zákona v rozhodování nějakého státního zastupitelství. Jestli chce česká vláda něco jiného, tak ať má odvahu předstoupit před občany. My jsme parlamentní demokracie. No tak ať současná vláda Andreje Babiše veřejně prohlásí. Ano, Česká republika je v tomto konkrétním konfliktu politicky na straně Ukrajiny. Chceme vytvořit zákonnou výjimku, která českým občanům umožní vstupovat do jejich ozbrojených sil. Já bych s takovou výjimkou nesouhlasil. Považoval bych ji za špatno. Ale alespoň by byla napsaná černé na bílém, projednaná v parlamentu a vláda by za ní nesla politickou odpovědnost před svými voliči. To je demokracie. Co demokracie není, že zákon
zůstane napsaný stejně, ale státní zástupce si vytvoří nepsaný dodatek. Když bojuješ na geopoliticky správně straně, budeme na tvoje porušení zákona hledět jinak. A právě tady vidím obrovské pokrytectví, protože český stát byl vůči lidem spojeným s druhou stranou konfliktu schopen postupovat úplně jinak. Lukáš Nováček dostal za své působení na Donbasu pravomocně 6 let, přestože odvolací soud uvedl, že se mu nepodařilo prokázat přímou účast v bojích. Martin Sukup dostal za boj na Donbasu 21 let. Milan Ouřecký dostal letos 3,5 roku. Ano, jejich skutky byly právě kvalifikovány jinak a ty případy nejsou zcela totožné. Ale právě proto se ptám, jak je možné, že když český občan vědomě vstoupí bez požadovaného souhlasu do ukrajinské armády a skutečně jde bojovat, začne státní zastupitelství hledat důvody, proč jeho jednání vlastně není tak společensky škodlivé. A ještě k tomu vysvětlí, že bojoval za správnou věc. A tohle není poprvé, kdy mám problém s tím, jak hluboko se politický výklad rusko-ukrajinského konfliktu dostává do českého trestního práva. Vzpomínáte si na rok 2022? Tehdejší nejvyšší státní zástupce Igor Stříž veřejně upozorňoval, že některé projevy schvalující ruský útok nebo podporující ruské vedení a ruský narrativ o vedení války na Ukrajině ty mohou být trestné a že za to může hrozit až několik let odnětí svobody. A policie tehdy otevřeně oznámila, že podobné projevy bude sledovat i na sociálních sítích. Takže občan si má dávat pozor, co napíše na Facebook. Ale jiný občan může bez požadovaného souhlasu skutečně odjet do cizí války, vstoupit do armády a bojovat. A najednou slyšíme, že přece bojoval za demokracii. A za naší předsunutou obranu. Promiňte, ale tohle je přesně dvojí metr, který ničí důvěru v právní stát. A Ukrajina navíc není žádná abstraktní ikona dobra, vůči níž přestává platit kritická měřítka. Je to stát ve válce se všemi problémy, které k tomu patří. S dlouhodobým problémem korupce, s omezeným politickým životem během válečného stavu a s velmi vážnými otázkami, které je legitimní klást k vedení války, k fungování tamního státu. Můžeme se přijít o historii konfliktu, můžeme se dokonce přijít o Majdan, Donbas, Minsk, rok 2022, nebo o odpovědnost jednotlivých aktérů, ale právě proto nesmí žádný státní zástupce rozhodovat podle své vlastní odpovědnosti na tyto geopolitické otázky. Od toho máme zákony. A ten buď platí pro všechny, anebo neplatí pro nikoho. A jestli chceme zákon změnit, no tak ho změňme veřejně. Jestli ho změnit nechceme, dodržujme ho. Ale nejhorší možnost je mít jeden zákon napsaný ve sbírce zákonů a druhý nepsaný, který zní, za naši stranu můžeš, za tu druhou tě zavřeme. Protože tohle už není právní stát, ale to je politická selekce práva.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní pravidelný speciální stream s panem profesorem Petrem Staňkem. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem.
0: Vítejte, pane profesore.
1: Ano, můžeme jít na to.
0: Ano, půjdeme na počkejte, jdeme na to nebo na to?
1: O. Tak. Ne válečné na to, ale jdeme na to, na ty problémy.
0: Jdeme na to na všechno.
1: Jo.
0: Tak jo, přátelé drazí, samozřejmě dávejte lajky, pište do chatu otázky, v další části se vám pokusíme co nejvíc jich zodpovědět a taky samozřejmě díky za dopředu vaši podporu, za to, že budete sdílet tohle video dál i dalším, ať se informace šíří, ať teď nebo ze záznamu. Díky za to, že se díváte a jdeme na věc. Protože to, co se tady chystá, to opravdu nemá obdoby, nebo má. To je na vás.
1: No, pane Budeš, několik klíčových problémů. Všichni teď mluví o vizích a o strategiích a o koncepcích a rozvojových programech a podobně. Nebudeme se zabývat debilním programem pro Evropskou unii, protože ta žádnou perspektivu nemá, ale budeme se bavit o třech klíčových problémech. Vodě, energii a potravinách. Jestliže chceme přežít v tomhle tom super zložitém a měnícím se světě, jak to popsal prezident Putin, starý svět mizí, nový svět ještě nevznikl a jsme v nejnebezpečnější přechodové fázi. S tím možno absolutně souhlasit. A právě proto, že aby jednotlivé státy, země nebo společnosti přežily, tak potřebujete v těchto dynamických přírodních, geopolitických, finančních a jiných změnách mít minimálně k dispozici vodu, energii a potraviny. Podívejme se na vodu. Vidíme, že současný stav je velice problematický. Celá Evropa jako kdyby vysychala. Objevují se různé mapy, ve kterých máte převahu červené barvy, která znamená totální sucho, vysoušení a podobně. A co je největší problém? Objevuje se to v podstatě ve velké části 70-80% evropského kontinentu. S tím souvisí samozřejmě tvrzení, že tohleto už teď nemluvíme o globálním oteplování, ale mluvíme o klimatické změně. Ovšem celý problém s vodou je trošičku složitější. Je to nejenom, teď se to bude všechno vykládat, že to je příčina El Niño, které je as extrémně veliké a bude měnit extrémní výkyvy, počasí a podobně, ale ono to je produkt mnoha let neodpovědnosti člověka. No podívejte se, například. Ničení půdního mikrobiomu způsobuje, že velká část vláhy, která by se zadržela v půdě, teď mizí, odtéká pryč, protože jsme zničili půdní mikrobiom. Odlesňování vede k tomu, že dochází k obrovské erozi z praše a půdy, což opět umožňuje výrazný odtok vodních mas. Zároveň výrazným způsobem zvyšujeme těžbu hlubinných zdrojů vody. Ale ta je teď podstatně méně přítoků než odtoků čerpáním téhleté hlubinné vody. A pak tady máme další problém. Máme mnoho oblastí, ve kterých je voda, například jižní Čechy. Jenomže ta voda je kontaminována tím, že jsme neodpovědní, zamořujeme je dusíkatými hnojivy, které podporují s teplem krásně vznik sinic, pak máme tuhletu vodu kontaminovanou, nemůžeme ji používat. No a s tím vším souvisí to, co již ve Španělsku existuje desítky let. Jsou oblasti v Pyrenejích, které byly doslova opuštěny lidmi i zvířaty, protože vyschly, nebyly tam žádné zdroje vody. To ovšem se týkalo Španělska, Pyreneje a podobně, ovšem teď se nám to najednou týká i našich oblastí. Podívejte, například největší švýcarský ledovec se za 20 let zkrátil o 8 kilometrů. Nejnovější analýzy glaciologů v Rakousku ukazují, že dochází velice rychle k tání alpských ledovců. To ale má obrovský dopad nejenom na vodní elektrárny a výrobu elektrické energie, ale i na zásobování pitnou vodou a taky na výrazné změny průtoku takových řek, jako je Dunaj, Rýn, Rovna a podobně. Vidíme v téhleté situaci, že dochází k obrovským změnám hydrologických poměrů. Paradox je v tom, že když jsem mluvil o tom, že na planetě jeden z primárních protokolů je, že množství vody je konstantní, mění se jenom poměr skupenství, tak se mnoho lidí smálo. Ale teď to vidíte úplně exaktně. V Evropě jsou obrovská sucha, ale na chilské Atakamě prší a máte povodně. V oblasti, kde bylo 16 mm srážek za rok. A druhá věc, která se tady výrazně projevuje, je výrazné oteplování oceánu, Indického, Tichého, ale i Středozemního moře. Teploty se ovšem dotýkají nejenom povrchových vrstev vody, ale taky v hlubinách desítek a stovek metrů dochází k výraznému oteplování. Teď máte teplotu Tichého oceánu kolem 28 stupňů. Dnes vidíme, že ve Středomoří se lidé koupají, jako kdyby bylo vrcholní léto. Teplota dosahuje téměř 30 stupňů. Znamená to ale, že dochází k výrazným změnám odpařování mořské vody. Tím pádem dochází k změně fungování vysokých atmosférických řek ve výškách 15 až 30 km, které přemisťují masy vodní páry a mění se pasáty a distribuce vodní páry na planetě. No a Evropa je taková zvláštní. Na jedné straně říkáme, že se nám vysouší, je tady všude sucho. Na druhé straně ale ty vodní zdroje, které máme, jako kdybychom nedokázali uchránit před kontaminací. Vemte jenom kontaminaci vodních zdrojů v Polské republice ve vazbě na těžbu uhlí, nebo jeho české rybníky, nebo kontaminaci dalších vodních toků. No a výsledkem je potom obrovský problém. Nemáme vodu, protože sucho je dlouhodobé, zároveň se radikálním způsobem mění vzdušná vlhkost, protože musíme si připomenout, že stromy potřebují minimálně 40% vody, získávají z ovzduší, z vodní vlhkosti. No a teď k tomu přidejte poslední prognozy meteorologů, které říkají, no tak víte, to sucho se bude prohlubovat, najednou už to není jenom El Niño, který způsobuje tyhle ty výkyvy, ale do roku 2050 celá střední Evropa, včetně Bratislavy nebo Prahy, bude být pod nebi jako Atény. No jo, ale bez toho moře. No a jelikož vodu potřebujete ve všem, potřebujete v zemědělství, pro obyvatelstvo přežití, potřebujete pro energetiku, chlazení, jaderných elektráren. Teď mají Rumuni veliký problém, protože nízký stav Dunaje vedl k nutnosti odstavit jaderné bloky. Tak najednou zjišťujeme, že ta voda jaksi není. No a teď k tomu přistupuje poslední zvláštní fenomén. V Čichu, poza Bučky, jak se říká, dokončilo se financializace přírodního prostředí. Financializace přírodního prostředí znamená, že půdu, les, vzduch, vodu nebudeme brát jako veřejný statek, který má minimální hodnotu, ale budeme brát jako trhovou veličinu. Cena vody bude určována na základě kapitálových trhů a podle dopytu a ponuky. Takže jestliže dnes cena ropy se určuje podle dopytu a ponuky na klíčových ropných burzách, tak se velice

rychle dostaneme do situace, ve které cena kubíku vody bude určována podle dopytu a ponuky na kapitálových trzích. Umíte si představit, jaký dopad to bude mít na všechny aspekty lidské společnosti? A teď si představte, že ještě dokonce některé názory VEFu směřují k tomu, že vlastně právo na vodu není základní lidské právo. Máte tak možná nárok na nějaký základní objem přežití a když budete potřebovat víc vody, tak si budete muset koupit vodu za další nové ceny. A tohleto všechno by mělo vést k tomu, abychom si uvědomili, že voda je nesmírně klíčový parametr, osobitně v suchých oblastech. No a k tomu všemu ještě přistupuje další skutečnost. Izrael dlouhá léta rozvinul technologii kapenkového zavlažování, čili ta voda je dopravována v zemědělství k rostlinám přímo, nedochází ke ztrátám vody. Druhá věc, rozvinuli technologii, ve které využívají pro kapenkové zavlažování dokonce mírně slanou vodu z Genezareckého jezera. Teď najednou máte nový objev italských, ale i chorvatských geologů. Nedaleko Benátek na mořském dně je obrovský rezervoár pitné vody. Rozloha 35 000 hektarů. Tenhle ten rezervoár se nachází v jílovitých vrstvách na mořském dně a zatím není kontaminován mořskou vodou. No skvělé. Je sice pravda, že zatím neumíme s ním pracovat, ale tenhle ten rezervoár pitné vody je nesmírně zajímavý. A to by mohlo změnit strukturu vodních zdrojů například pro Itálii nebo pro další země jižní Evropy. Ale v konečném důsledku si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Jestliže bude tohleto období s nízkými srážkami, vysokými teplotami po dlouhé týdny, bude pokračovat a ty prognózy meteorologické modely ukazují, že příští léto má být ještě horší než tohleto léto, a pak to znamená, že se bude muset měnit skladba i lesů, i rostlin, i druhů zemědělské produkce a podobně. A budeme muset preferovat produkty, které potřebují méně vody. No a jelikož ta voda jaksi je na celé planetě, ale je svým způsobem diferencovaně rozmístěná, takže obrovské ledovce například v Arktidě nebo v Antarktidě znamenají obrovské zásobníky sladké vody, tak možná se vrátíme k tomu projektu Arabů, který předpokládali, že zafinancují odlomení ledovců z Antarktidy a přepravu k arabským zemím. Teď to najednou nepotřebují, protože mají velké srážky. Ale ukazuje se, že skutečně tahle ta voda je klíčová. No a vemte další významnou skutečnost. Jestliže by se s vodou obchodovalo jako s ropou, umíte si představit například na důsledky toho, abyste se okoupali, osprchovali, nebo aby zemědělci mohli zavlažovat svá území vzhledem k nárůstu teplot a velikému suchu. A toto všechno by pak zasáhlo ještě více do toho procesu, který pan prezident Trump popsal v Evropské unii takhle. Evropská unie a Evropa sama se požírá, sama zaživa. No a když se podíváte na geniální nápady Bruselu, Forlejelové a dalších, tak si skutečně řeknete, no to je přece totální sebevražda, požírají sami sebe. Vemte jenom ten příklad z Rumunska, kde museli omezit produkci jaderné energetiky, protože je nízká hladina vody, tak je zachraňují tepelné elektrárny, ale najednou přišel Brusel s tím, že když nebudete odstavovat tepelné elektrárny, tak vám zamezíme přístup ke zdrojům z fondu rozvoje. I když to Rumunsko vypracovalo plán dekarbonizace energetiky. Ale ten Brusel geniální a šílený to vůbec nezajímá, prostě bude trvat na svém šíleném Green Dealu, jako kdyby to byla záchrana světa. No a tenhle ten nedostatek vody v evropském kontinentě, když se omezíme jenom na evropský kontinent, bude znamenat velmi výraznou výzvu do budoucna. Někdo by řekl, budeme dělat vodozádržná opatření. Zvláštnost je, že v té Evropě, i když je sucho, tak jsou oblasti, kde hodně prší. Například na Slovensku jsou to nízké Tatry. V tom případě ale jsou oblasti, které budou výrazně zasaženy srážkami, by mohly být zdrojem vody pro jiné oblasti zasažené suchem. Například západní Slovensku a podobně. Jenomže to bude potřebovat vybudovat znova přenosové systémy vody, čerpadla a všechno ostatní, a tohleto všechno bude vyžadovat investice. Jenomže největší problém, který tady máme,
že bohužel máme i politické představitele, které to nezajímá, ale které raději budou přijímat, řekněme, všímné od klíčových nadnárodních vodních koncernů, jako je například Veolie a podobně. A v tomto případě je to už nejenom otázka přežití života a vody, ale je to otázka i politického řešení a chránění zájmu jednotlivých zemí. A v tomto ohledu, když se podíváte například na samotné Čechy, výrazný pokles úrovně vody v Lipnu, na všech dalších labských kaskádách a podobně, tak pak si řeknete, že ta voda skutečně může být klíčový fenomén. A rád bych připomněl, že podle vodohospodářů Želivka, která zásobuje velkou část Prahy, může do 10 let vzhledem na změnu struktury hlubinných zdrojů vody přijít o vodu. No a pak se vám může stát to, že přijdete z chalupy domů, pustíte si vodu a namísto vody z kohoutku teče vzduch. A tohleto všechno se začíná dít v celé Evropě. No a z toho hlediska bychom měli zásadním způsobem změnit náš pohled na vodu. Nejenom tím, že podle analýzy Eurostatu jsou stále obrovské ztráty ve vodovodních systémech právě proto, že se nedostatečně rekonstruovali a udržovali. Podle některých zemí se odhadují ztráty až na úrovni kolem 38%. Ale je to i druhá věc, jak smysluplně používáme vodu. Používáme na to, abychom si napustili bazén, ve kterém se budeme čvachtat, i když ostatní lidé nemají vodu ani na sprchování. A nebo to bude solidarita ve vodě, kdy si uvědomíme, že vodu potřebujeme všichni. A bez vody nebudou potraviny. A bez potravin budeme jaksi hodně likvidovat vlastní BMI index. Je sice pravda, že nebudeme obézní, ale dlouho bez té vody nevydržíme. A tohleto všechno se děje ve velice rychlém tempu. A když se skutečně potvrdí prognózy meteorologů, že El Niño, které má dosáhnout katastrofálních rozměrů, povede k tomu, že budou obrovské výkyvy v rámci vody, teploty a podobně, tak budou období sucha, kdy všechno bude praskat a budou období extrémních srážek, kdy se budou vytvářet lokální povodně a tehdy té vody bude nadbytek. Ale rozumný člověk se zaměří na to, aby s tou vodou šetřil a hospodařil. Ne proto, že WEF bude chtít, aby se kubík vody oceňoval podle kapitálových trhů, ale protože si člověk jako člověk rozumný uvědomí, že bez té vody nebude existovat a že tu vodu si musí chránit. A proto stále musíme mít na paměti jednu základní větu vázanou na vodu. Voda je základem života. Toť zatím o vodě. Kdybychom se vrhli na energetiku, tak máme další zajímavou oblast. Dnes je veliký problém Hormuzský průliv, který je ve skutečnosti uzavřený, i když pan prezident Trump mluví o otevřeném vývozu. A pak je tady druhá věc, MAP Al-Madab a zrušený ropovod, který vede přes arabské poloostrov. Jenomže teď se najednou ukazuje, že problém není v nedostatku ropy, ale problém je v tom, že máme nedostatek nafty. A najednou se potvrdilo to, co se tvrdilo okamžitě po zahájení války na Blízkém východě. Hlavní problém je v tom, že byly zničeny zpracovatelské kapacity pro zpracování ropy. A právě proto vývoz nafty se dostává do velice úzkých problémů. Na druhé straně zároveň vidíme, jako Rusko i Spojené státy zakazují vývoz nafty a benzínu. Ale paradoxně tyhle ty dvě země se stávají klíčovými dodavateli energetických médií pro celý svět. No a v tomto důsledku například, když vezmete jenom strukturu vývozu, řekněme LNG ze Spojených států, tak tankery, které vyváží LNG, přesměrovávají ze směru do Evropské unie do Asie, protože Asijci platí o třetinu až 50% více než země Evropské unie. Teď k tomu přidejte skutečnost, že zásobníky plynu před zimnou sezónou jsou naplněny na 61%, i když by měly být naplněny na 70 až 75%. Pak najednou zjišťujeme, že velká část skutečných energetických problémů jenom přijde. No a největší paradox, který tady máte, nejenom americké, ale i evropské letecké společnosti ruší tisíce letů i v období Vánoc, tedy jejich žatvy, protože nebude dost leteckého benzínu. A cena zbývajícího jde do stratosférických výšek. A v tomto ohledu energetika je velmi zvláštní.
Dlouhá léta doprava byla orientovaná především námořní na kontejnerovou dopravu komponentů, součástek, hotových výrobků a podobně. Dnes ale velkou část námořní dopravy je vázána na přepravu energetických médií. Ropy, nafty, LNG, kvapalného plynu. Tohle to všechno ale vytváří zvláštní jev. Celá energetická struktura dnes závisí na bezpečnosti námořních tras. Najednou se ukázalo, že máme několik úzkých hrdel pro převoz energetických médií. Máme nejenom Hormuzský průliv, 20% produkce, ale máme taky MAP Almadab, který vede k Suezu, máme Moluckej průliv v Indonésii, máme průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou, máme severní mořskou cestu a najednou zjišťujeme, že právě tyhle ty trasy ve vazbě na převoz energetických médií se stávají klíčovými dominantními faktory určujícími geopolitickou architekturu světa. To se nebavíme o tom, že jestli někdo má stínovou flotilu nebo nemá stínovou flotilu a pod jakými vlajkami plují jednotlivé tankery. A dokonce máte teď paradoxní jev, že staré tankery jsou prodávány dráž než nové tankery. Protože nové tankery se staví minimálně 2-3 roky, ale vy potřebujete přepravné kapacity nyní, teď. No a právě proto pak se objevují takové paradoxy, jako prosakující informace o tom, že ruský Lukoil uzavře s americkými firmami ropnými obrovské kontrakty v hodnotách 100 miliard dolarů. No, je to pochopitelné, protože prezident Trump je pod obrovským tlakem veřejnosti, protože 6,5 dolarů za galon může totálně změnit politickou mapu Spojených států. A v tomhletom ohledu se ukazuje, že klíčové jsou zpracovatelské kapacity. Trump se hrdil tím, že získal ropu z Venezuely, ale ta venezuelská ropa je těžká, je sladká, vypadá spíš jak želatina, než se naloží na tankery, musí se ředit, bude vyžadovat investice zhruba 100 až 200 miliard dolarů na to, abyste mohli využít bohatství ropné Venezuely, tak proto teď se prezident Trump sešel s představiteli investorských kruhů, aby se investovalo ve Venezuele ne do ropního průmyslu, ale do těžby ostatních surovin, jako je nikl, zlato, vanádium a podobně. Ale hlavní problém spočívá v tom, asymetrickém rozdělení zpracovatelských kapacit. A jestliže zpracovatelské kapacity v Saudské Arabii a Sjednocených arabských emirátech, v Kataru a Bahrajnu byly zničeny, útoky nejenom Iránu, ale i Hutiu a tak dále, a oficiálně experti konečně přiznávají, že obnova potrvá několik let, tak to znamená, že výpadek nafty a benzínu na světových spotřebitelských trzích bude obrovský. A v tomhletom ohledu živeme samotnou Evropskou unii. Denní spotřeba je kolem 21 až 25 milionů barelů a skutečný zisk dnes je kolem 13 milionů. Vzniká zásadní deficit, který se bude odrážet samozřejmě nejenom v cenách nafty, ale i v tom, že vlastně veliký problém průřezového vyžití nafty, zemědělství, průmysl, energetika, všechno ostatní, tak to bude znamenat výrazný tlak na inflaci a inflace bude znamenat znehodnocení úspor. Znehodnocení úspor povede k tomu, že lidé začnou vybírat své vklady. Vklady lidí jsou klíčovým kapitálem pro banky. Banky budou muset jít na mezibankový trh. Na mezibankovém trhu se budou konkurenčně setkávat se snahou státu prodávat státní dluhopisy. Všechno povede k růstu rizikových přirážek a ten další důsledek si umíte určitě všichni představit. A to je energetika, která kromě jiného je zasažena taky suchem, protože problémy s chlazením měli i ve Francii, i v Rumunsku, i v Bulharsku, i v Maďarsku a podobně. Proto teď se ukázalo, že například jaderné reaktory v Temelinu nebo na slovenských Mochovcích jsou výhodné, protože mají chladicí věže a neodebírají přímo vodu z řeky. No a další problém energetiky je v tom, že i když Evropa léta tvrdila, že vybudovala propojení energetických systémů v rámci celého evropského kontinentu, ve skutečnosti propojení energetických systémů vytváří riziko kaskadovitého blackoutu, jak se to ukázalo ve vazbě mezi Německem a Čechy, nebo mezi Španělskem a Portugalskem a Francií. Kaskadovitost selhání energetické sítě se takto stává jedním z klíčových rizikových parametrů dalšího vývoje. No a tohle to všechno je ještě zajímavé z dalšího aspektu.
Dnes v Evropě budují obrovská datová úložiště. Google staví obrovské úložiště v Rakousku, v Německu, ve Španělsku a podobně. Ty obrovská

a obyvatelstvu pro jejich život, potřebu a podobně. A tam dochází k zásadní kolizi. Vodní zdroje se zmenšují, energetické zdroje jsou ohrožovány suchem i dalšími aspekty ve vazbě na šílené zelené Green Deal, ale na druhé straně narůstá potřeba elektrické energie a narůstá potřeba vody. Vemte k tomu ještě předpokládanou strategii Evropské unie, kterou prezentovala paní von Leyenová. Evropská unie by měla přejít výrazně na elektřinu, elektrifikovat všechny aspekty života, a to znamená tím snížit jednak potřebu dovozu plynu a ropy, ale zároveň extrémně zvýší spotřebu elektřiny. A skutečně stavíme nové energetické zdroje takovýmhle způsobem, nebo si opravdu myslíme, že větrníky a solární energie nám vyřeší všechny obrovské nárůsty potřeby elektrické energie? A to se ještě nebavíme o tom, že v konečném důsledku může vzniknout potřeba odsolovat vodu jako běží odsolovací zařízení v arabských zemích, protože pozemní zdroje pitné vody budou nedostatečné. No a tohleto všechno vytváří další rizikový fenomén. A k tomuto rizikovému fenoménu musíme připojit třetí rizikový fenomén. Potraviny. Evropská unie uzavřela smlouvu s Mercosurem o tom, že se bude dodávat levné maso a obiloviny a soja z Brazílie, Argentiny a podobně. No výborně, tak evropské zemědělce nebude potřeba, čímž ušetříme 40% evropského rozpočtu, protože ten jde na společnou zemědělskou politiku a ušetřené peníze vrhneme na financování zbrojení. Skvělý plán. Jenomže to sucho se objevuje nejenom v evropském kontinentu, ale to sucho a pokles vodních zdrojů se objevily v Brazílii, v Argentině a podobně. Zmenšování stát dobytka, protože neměli vodu pro dobytek. Výrazný pokles úrody vzhledem na sucho v Brazílii a v jiných jihoamerických zemích. No a když vememe, že fenomén sucha se začíná týkat i afrických zemí, kde jsme uzavřeli další smlouvy o dovozu potravin pro Evropu, no tak budete mít veliký problém. A teď to spojte s tím, že problémem Hormuzu je nejenom vývoz ropy a nafty, ale i vývoz močoviny, kyseliny a síry a dalších věcí. No a tohle to všechno vede k otázce růstu cen umělých hnojiv. No jelikož jsme tak geniální, že se odstřihneme od umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak pak skutečně skončíme v tom, že jak Evropská unie uvažuje o tom, že doporučuje, aby se hnojilo lidskými exkrementy a močem. No ale při tom zmenšeném zemědělství by možná i to množstvo exkrementů evropského obyvatelstva stačilo na to hnojení. Jenomže problém je v tom, že při tom suchu, i když to budete hnojit těmito tradičními uhlíkatými látkami, tak nevypěstujete nic. A když tomu přidáte obrovské ztráty z praše, kde se podle Eurostatu a výzkumných ústavů v Evropě z evropského kontinentu ročně ztrácí 1,3 až 1,6 miliardy tun z praše, tedy té úrodné vrstvy, na základě které vůbec máte plodiny a které vůbec můžete hnojit umělými hnojivy, abyste něco vypěstovali, nemáte jalovou půdu, tak se vám celý cyklus těchto tří faktorů doplňuje. No a to pak v konečném důsledku znamená jeden velice zajímavý paradox. Jestliže všechny rozvojové plány neuvažují nad tím, jak mít vodu, jak mít potraviny a jak mít energii, tak pak to znamená, že jste nepochopil základy přežití. Můžete se holedbat tím, že na kapitálových trzích dluhopisy vašeho státu půjdou vzhůru a budou ceněny. Jo, jenomže těmi dluhopisy nenakrmíte ani obyvatelstvo, ani nenahradíte vodu, ani nic jiného. A v tomhletom ohledu je mnoho paradoxů ve světě, kdy skutečně Izrael, který nic ve zlém, byl donucen velice šetrně přistupovat k vodním zdrojům. Vzpomněte si na veliký projekt tzv. Jestřáb jeruzalemský, tak ten byl přinucen hledat způsoby, jak šetřit vodu a zachovat zemědělství. Proto rozvinuli to kapenkové zavlažování a rozvinuli taky další věci. Je krásné, když budete uvažovat o tom, že zemědělskou produkci z potravin, teda z půdy, nahradíte akvaponii. Jenomže akvaponie je opět potvora mrcha jedna, potřebuje čistou, nekontaminovanou vodu. A opět jste tam, kde jste byl u toho začátku, to znamená, když nemáte vodu, nemáte v podstatě nic.
No a z tohoto hlediska pak

0: bych doporučoval, aby jsme se velice intenzivně zabývali tím, jak naše politické elity přistupují k řešení problému vody. Ne tím, že vytvoří komisi pro řešení sucha. Znáte z bývalého režimu vy starší, že když byl nějaký problém, s kterým jsme si nevěděli rady, tak jsme vymysleli komisi. A všichni byli spokojení, protože komise pracovala. Sice nic nevyřešila, ale pracovala. No a byl bych velmi nerad, kdybychom se v Evropě, nebo v Čechách, nebo na Slovensku dopracovali do situace, do které se dopracoval Sovětský svaz ve střední Asii, kdy přesměrování Amudary a Sirdary, jo, abychom pěstovali bavlnu, tak to skončilo tím, že bavlníková pole stejně vyschly, Aralské jezero se zmenšilo na třetinu původní velikosti a sucho se stalo trvalým fenoménem velkých částí střední Asie. A nepěstujete tam nic. No, můžete tam vystavovat zrezivělé vraky lodí, které zůstaly po ústupu Aralského jezera. Ovšem jako turistická atrakce to asi hodně turistů nepřiláká. No a tohle to všechno vytváří základní fenomén přežití. No a paradoxně je, že sice můžete mít tanky, drony, křídla té rakety a podobně, ale když nebudete mít vodu, tak budete přesně tam, kde končí poctivé části hřbetu. Zatím tolik.
1: Pane profesore, já jsem pan docent Pokorný, žeho, specialista, klimatolog a ten normální teda nikoli o podporu Green Dealu, tak upozorňuje na jednu věc, na jeden fenomén, který se vlastně stal díky rozvinutí právě větrné energie. Že ty desítky tisíc větráků, které jsou postavený podél moře a prostě tam na těch hladinách, zpomalujou vlastně ten vlhký mořský vzduch a ten už pak nemá takovou sílu dojít do střední Evropy. A to?
0: On dokonce ani nemá nejenom sílu, on je přesměrováván nad hladinu moře na jiné části. To je ten problém.
1: A vlastně
0: takže prostě ono je to skutečně velice zlé.
1: Jsme si tady vyrobili úplně úžasný motor na výrobu pouště, což by si mohla Unie nechat patentovat, jakože by jsme vyráběli poušť na zakázku, ale bohužel, jako neslyšel jsem zatím nikde od politiků, byť ta informace je veřejná a on s tím vystupuje všude na sympozích v zahraničí, tady, prostě kdekoliv, a celá Unie o tom ví, že by jako někdo začal být na poplach a řešit, hele, tak pojďme to nějak omezit, zastavit, zredukovat, vymyslet, jo, protože on samozřejmě doložil, že třeba ty smrky a ty jehličnatý stromy si tu vodu dokážou přitáhnout, že vlastně tím vyčesáváním vody, získáváním ze vzduchu dostávají obrovské množství a vzniká podtlak, který vlastně nasává ten vlhký vzduch z výšky, který má přijít od toho moře, když teda tam, že jo, když nám ho nějaký větrník jako neodfoukne nebo nezabrzdí, no.
0: No, máte to ještě horší, pane Bureš. Teď se chlubí Německo, že vybudovalo největší větrníkovou farmu na moři, 60 km od pobřeží, a je to fantastický úspěch. To je zpráva z minulého týdne. A skutečnost, že opravdu to moře pak produkuje sice vysoký odpar díky teplotám, ale ta vlhkost je přenášena úplně jinde, se spájí s tím, že ta devastovaná půda není schopna zadržet tu vlhkost. Vzpomeňte si, když jsme vícekrát vzpomínali, že množství srážek v Čechách je 60 miliard kubíků za rok. 40 miliard odteče. Kdybychom více jak těch 20 miliard dokázali zadržet v Čechách, řekněme 40 miliard, tak nebudete mít takové problémy s vodou, jako máte teď. A druhá věc, ano, můžete mluvit tam na severní Moravě o tom, že vody není, když tam měli ty obrovské povodně a všechno ostatní. Jenomže to je příprava na přívalové deště a zadržení vody, jeden problém. A druhý problém, abychom rozumně a účelově využívali vodní zdroje, které máme a zamezili ztrátám, které existují v dnešních vodárenských systémech. Druhý problém. Jenomže ani jednomu, ani druhému problému vážení ctění politici jaksi nemají čas se věnovat, protože se věnují jiným důležitým tématům, které vidíte, když si poslechnete přenos z českého parlamentu.
1: No ne, tak naše vláda samozřejmě takhle, jako já, abych zase nebyl jenom negativní, já sice nejsem Babišův tenhle volič, ale faktem je, že oni založili tu komisi a v tom týdnu skutečně v Příčovech pršelo. Takže tam nějaký výsledek evidentně byl. To zase nemůžeme.
0: Možná je to tedy ten korelační vazba, založíte komisi a prší. Jenomže na Slovensku to nefunguje. Slovenská vláda taky založila komisi pro výzkum sucha. Ale kurňa neprší. Pořád.
1: No ne, neprší. My to nemáme na výzkum, ale pro boj se suchem.
0: No takže, to máme my taky, tu komisi pro boj. No.
1: Jo, takže tak. No, prostě tak někde to funguje, někde ne. Takhle samozřejmě máte naprostou pravdu. Orlík je úplně suchý de facto, Slapy taky, že jo, nadlepšuje se teda Praze, aby ta neskončila ve sračkách, pardon, jak se tomu říká, ve splaších.
0: Exkrementech.
1: Ano.
0: Jo.
1: Takže tam se, dokud budeme moc, tak ty Slapy prostě to tam budou pouštět. Pak si myslím, že to bude velice zajímavá turistická atrakce, pouze teda s nějakou kroužkou nebo kapesníkem. A konečně třeba Pražáci jako pochopí, kolik je 1+1. Oni by to možná potřebovali jako sůl, mimochodem, jo. Na druhou stranu, vy jste říkal, že máme nějaký třeba nový technologie, jak dostat, získat vlastně jakoby energii z větru pomocí nových turbín nebo nových mašinek, jako který nedělají takovýhle bordel, není to tak, jako je ta technologie nějaká nová, že jo, ve Francii třeba nebo tak.
0: Ano.
1: Řekněte o tom něco, jako jestli teda je to řešitelný nějakým způsobem.
0: Jsou to menší turbíny, dokonce nemají ty obrovská ramena, mají spíše krychlovej průměr, přes který prochází vzduch, můžete to mít namontováno na nejvyšších částech budov, je to velice zajímavý zdroj, je to vlastně něco jako lokalizace energetických zdrojů. Čili jestliže na jedné straně vymýšlíte malé modulární reaktory SMR, které umožňují, abyste je umístnil u vesnice nebo města a podobně, pak ty Francouzi se zaměřili na to, aby vyvinuli větrníky, které neprodukují infrazvuk, které jsou šílené, nedevastují krajinu, jsou menší, mají sice menší energetický výkon, ale nespůsobují taky ty problémy s vlhkostí, vzduchem a podobně. Samozřejmě EDF, které to vyvinulo a měli tam ty výzkumné laboratoře, pořád narážejí na snahu taky ve Francii budovat další větrníky a větrníkové komplexy a podobně, protože Evropská unie dává podstatně větší dotace na ty velikánské stožáry vysoké 260 metrů, než na tyhle ty malé turbíny, které nedevastují všechno kolem. Ale je pravda, že tyhle ty větrníkové systémy, které vyvinul například EDF, jsou nesmírně zajímavé. Nemají ani stroboskopický efekt, ani vysoušecí efekt, ani infrazvukové efekty a podobně. No ale bohužel zatím se výrazně i v rámci Evropské unie neprosadili, protože nepochybně lobby velkých větrníků je podstatně silnější než lobby těchto menších větrných zdrojů elektrické energie. Ale ostatně stejně musím se vrátit k jedné myšlence, pane Bureš. Nejvíce byste ušetřil, kdybyste přestal vyrábět věci, které nikdo nekoupí, nikdo nepotřebuje, ale vy je stále chrlíte. Textilní průmysl, ale mnoha spotřebních průmyslů, nábytkářský průmysl, dokonce i automobilový průmysl neprodá všechny vyrobená auta, kusy a podobně. A všechna energie, která se spotřebuje na tuhletu zbytečnou produkci, by mohla být ušetřena. A pak byste nepotřeboval tolik větrníku, nepotřeboval byste ani tu fotovoltaiku a ostatní věci. Jenomže to bych pak znamenalo, že byste zasáhl skutečně objektivně do průmyslového potenciálu jednotlivých evropských zemí. Zasáhl byste investory, zasáhl byste další a další struktury, které pijí z téhleté nesmyslné produkce a výroby. No a to pak v konečném důsledku narazíte na obrovské lobby, které je v Evropském parlamentu a kde těch 18 000 lobbystů rozhodně nepracuje proto, aby jsme měli rozumné spotřeby elektřiny, dostatek vodních zdrojů a podobně. A to je právě jeden z problémů politických elit. No a když teď čtete, že vlastně samotná Evropská unie vynaložila stovky milionů na to, aby neziskovky přesvědčili veřejnost, že Green Deal je jediným způsobem záchrany planety, no tak pak se nedivte, že tihletí lobbysti za velké větrníky a podobně mají stále zelenou, že všechny ty dotace jdou na tyhletí obrovské větrné farmy a každý kašle na to, že bohužel ti větrníky na tom moři mění toky vodní páry, zvyšují vysoušení povrchu v Evropě a v konečném důsledku, teď jsem viděl další studii, tohle to jsou přece nesmysly. Bylo vědecky dokázáno, že neprodukují ani neškodlivý infrazvuk větrníky, ani nemění vzdušnou vlhkost, nepřesměřovávají ani pasatové větry a jsou velice prospěšné. No víte, bohužel dnes velká část vědy je prodejná a za peníze vám vědecky potvrdí cokoliv.
1: No, pane
0: to vidíte ostatně sami kolem sebe.
1: Vzpomeňme třeba jenom na zakázku od Philipa Morrise, že jo, kdy přední američtí vědci vyprávěli o tom, jak cigarety neškodí, že, a nepodléhat dezinformacím a byli placeni za to, aby dokázali, že cigarety neškodí. Bylo jich dost?
0: A nejenom to, pane Bureš, oni dokázali vědecky, že cigarety zvyšují, lepšují paměť.
1: No, fakt?
0: Takže ano, to jsou vědecké studie, které dokázaly, že konzumace tabáku, tedy kouření, zvyšuje a zlepšuje synaptické propojení jednotlivých neuronálních sítí v oblasti paměti. No ale možná se potom sami lekli ty věci, protože kdyby jak si lidé hodně pamatovali, tak asi by některé sliby politiků si pamatovali a to by asi nebylo moc dobré, že jo.
1: Jo, tak proto se začalo najednou bojovat proti kouření, aha.
0: Jo, přesně tak, přesně tak.
1: Tady máme důvod. No ne, já totiž tam to trošku z toho paměti samozřejmě nesedí, protože já jsem, tak na odlehčení, už je tomu taky asi dobrých 10 let, jsme byli, bylo novoroční předsevzetí, jo, všichni nový rok, ty jsme slavili toho Silvestra a teď všichni jako ty předsevzetí. A já jsem si hrdě, jako jedinej teda z celý ty z kultury, přece vzal a veřejně jsem řekl, že ten rok nepřestanu kouřit, že budu bojovat proti té lobby a že půjdu proti větru, jo. No, vydrželo mi to asi do února, ne kecám do února, vydrželo mi to až do 10. měsíc, oktober, do října, to si pamatuju jako dneska, kdy jsem si takhle v neděli večer vzpomněl, že už od čtvrtka nemám cigarety. A protože byla tma, tak jsem si dal závazek, že teď to nějak přežiju a ráno se je budu koupit. No celý den jsem na to zapomněl zase. A vzpomněl jsem si na to až večer. Pak jsem si teda jednu krabičku koupil, kdyby náhodou, jako, a normálně jsem jako úplně přestal na několik let, na dlouhou dobu. A tak jako z toho někdy halt ta nedůslednost v těch novoročních předsevzetích jako má i pozitivní efekt, bych řekl.
0: No ale vy jste se stal strůjcem deficitu státního rozpočtu České republiky. Protože vy nevíte, že příjmy z tabáku a z alkoholu jsou jedinými bezpečnými příjmy státního rozpočtu. Vy jste vlastně byl neodpovědný občan, protože jste zkresal tyhle ty příjmy.
1: Ano.
0: No, vidíte, to je hrůza.
1: Je a do dneška z toho mám špatný pocit a taky proto třeba hodně tankuju benzín. Říkám, aspoň tady, tudy to budeme
0: tak
1: nějak jako kompenzovat.
0: Alespoň tohleto, jo.
1: I když ono to naše auto taky moc nežere, ale jako zase hodně jezdíme, no. A vidíte, no. Když už jsme u těch cest, já musím tady s radostí sobě vlastní říct, že přátelé, bude důvod na výlet sice na Slovensko a to 17. říkám to doufám dobře, 17. sobota.
0: Ano, 17.
1: 17. 10. takže oktober a pojedeme na autogramiádu pana profesora Staňka a křest jeho nejnovější knížky, která se jmenuje Svět současnosti a obrazy budoucnosti. A je to ve městě Holíč,
0: ano.
1: Soukromé divadlo Beseda, Bernolákova ulice 4. Holíč, je to takový krásný areál historický, určitě se vám to bude líbit. Tady máte obrázek, tu, jak se tomu říkám, no, plakát. Jinak všechny informace najdete na webu petrbureš.tv.cz. Tam taky už najdete možnost, zase já to tady, si knížku i předobjednat, protože pan profesor říkal, že první kusy, který se objednáte ještě dopředu, tak je podepíše, takže budete mít i vy, kteří jste prostě třeba ze západu Čech a chcete mít podepsanou knížku panem profesorem Staňkem, tak máte možnost tentokrát to udělat touhletou metodou, že si můžete už teď předobjednat přímo na webu tuhle knížku, nová kniha pro pana profesora, kliknete, jo, tady vidíte obrázek, jdeme na e-shop, tady je, a hned tady první, vyplníte tabulku, hodíte to do košíku, jo, je to jako vždycky, prostě už víte, takže jako každý internetový obchod, dáte objednat a věci se dějou, tady vyplníte všecko a bude. Takže můžete získat i s podpisem tuhle tu knížku. Jinak samozřejmě všichni, kdo přijedou do Holíče, do toho městečka, právě vlastně volete kousek z Moravy, tam je, co by autem dohodil.
0: Mezi Hodonínem a Skalicí.
1: Ano, takže je to u nosu. Tak přijeďte všichni a uvidíte, bude to určitě krásná akce, plná zajímavých. A pan profesor slíbil, že bude mít ještě speciální přednášku k tomu.
0: Jo.
1: Takže toť pozvánka, takže ještě jednou 17.10. A začíná se ve 2 hodiny odpoledne, jo, ve 14 hodin.
0: Ano.
1: 17.10. Soukromné divadlo Beseda Bernolákova 4 Holíč. Najdete to tam, je to krásně značený všechno, i já jsem trefil na poprvý téměř. Tak no, řešili jsme to s Luckou, jestli doleva nebo doprava, ale to paní nás navedla tenkrát, tak jako dá se, prostě není problém, je to prostě v centru. Takže nebojte se nic a přijďte v jiném počtu důstojném, určitě to bude právě velice zajímavá akce. Tak a my jdeme, pane profesore, co máme teď na to? Jo, já bych chtěl jednu věc probrat. Tady Andrej Babiš a pan Macinka a další teď si jako vyhrnuli rukávy. Sucho, nesucho, voda, nevoda, hlad nebo bída, to je jedno. My se skryjeme pod francouzský jaderný deštník. S tím, že se údajně teda by měly francouzský atomový zbraně přesunout na naše území České republiky, což samozřejmě zvýší určitě kredibilitu a v rámci NATO a evropské armády a kde si co si. Ale podle zlých jazyků na druhou stranu to taky zvýší potenciál, jakože budeme terč z první priority. Tak co vy si o to myslíte?
0: No, první věc, kolik je těch francouzských hlavic? Odhaduje se mezi 220 až 250. Jaká je ráže těch hlavic? Většinou se jedná o hlavice od 50 kilotun po 200 kilotun. Nejedná se tedy o gigantické jedno nebo 10 megatunové hlavice. Třetí věc. Kde budou umístěny v České republice? V těch původních betonových bunkrech, které vybudovala sovětská armáda na území Čech, a kde by ložili jaderné zbraně za bývalého režimu? Je to možné. Ale poslední klíčová otázka. Skutečně i podle vyjádření ruských představitelů, v tomto případu se dostáváte do hledáčku odvetných úderů v případě napadení Ruské federace. Připomněl bych rád vyjádření prezidenta Putina na Valdajském shromáždění, kdy doslova cituji, jakýkoliv pokus o útok na Kaliningrad nebo jenom pokus o blokádu Kaliningradu povede k tomu, že Rusko použije všechny druhy zbraní, včetně jaderných, v odvetném úderu. No a asi chápete, že odvetný úder bude směřovat především na velitelská stanoviště, komunikační centra a sklady jaderných zbraní. No a já bych tu rád připomněl jednu věc, to je ta známá věštkyně, která kdysi za 30. letech varovala, že jestliže Hitler dosáhne, aby české jednotky šly bojovat na východní frontu, tak pak Praha bude zničena kompletně. No a nebyl bych šťasten, kdyby skutečně vyslání těch dvou brigád nebo praporů, nebo jak chcete, o kterých mluvil pan Babiš na ukrajinskou frontu, vedlo k tomu, že by si někdo vzpomněl a zrealizoval tuhle tu věštbu z 30. let. Musíte si uvědomit jednu věc. Tahle ta válka by nebyla válkou dlouhodobou, jako je na Ukrajině, včetně frontových linií a podobně. Ale musím souhlasit s prezidentem Putinem i s ministrem zahraničí Lavrovem. Tahle ta válka by byla rychlá, krátká a zničující. No a v tomto ohledu by to bylo nejenom ten sklad těch jaderných pump, ale nepochybně i podnik vyrábějící Semtex, i další podniky vyrábějící drony a útočné prostředky. Víte, že byly jmenovány 4 místa v České republice. No a kdyby si někdo skutečně začal koledovat o tenhle ten odvetný úder, tak pak nevím, jak by na to reagovali občané Čech. No protože jaderná puma je jaderná puma. I když, kdybyste použil malou ráži, řekněme do 10 kilotun, tak rozsah zničení se týká čtverce o rozsahu 5x5 nebo 10x10 kilometrů. Což by jaksi mohlo pro některé připadat jako přijatelné. Ale raději nad tím neuvažujte a nechápu, proč se do toho pouští, protože jaderný deštník bude znamenat taky další věc. Čím chcete transportovat ty pumy? To znamená, měli byste mít letadla Mirage 3, no a nebo Tornáda. Ale to znamená, že zase bude třeba rozmístit letecké jednotky nosičů jaderných zbraní na území České republiky. Takže pak to začíná jako kumulativní efekt. Ale k tomu potřebujete taky servis těch jaderných zbraní. A k tomu potřebujete další věci. Takže jestliže se pustíte po této jaderné cestě, tak to znamená nejenom obrovské finanční náklady, ale znamená to skutečně extrémní zvýšení rizika cílové oblasti pro odvetný úder. Bohužel.
1: No, pane profesore, to bude docela zajímavý. Ještě jako tady už proběhla první taková veřejné shromáždění právě proti tomuhle tomu záměru, takhle to řeknu. A protože si vlastně opravdu malujeme terč na čelo. Pokud jsme ho doteď měli na zádech, tak tohle to už je. Tady má Aleksandr, já chci tady poděkovat ještě Maťulíkovi, děkuju ti moc za Maťulíku, za příspěvek a samolepku. Pavel Sichra, taky moc děkuju. A Aleksandr UP3XN se ptá a posílá nám tady na kafe. Dneska by Václav Havel oslavil 90 let. Jaký má pan Staněk pohled na tuto osobu? Byl to agent, který byl pod ochranou KGB a STB, který měl posloužit k vytvoření nekonkurenceschopného státu prodejem našeho průmyslového bohatství a tak dál?
0: Já bych to nazval takhle. Pro mě je pan prezident Havel vysoce kontroverzní osoba. Nebudu se zabývat těmi vyjádřeními jeho spolu vrstevníků, kteří v tom disentu fungovali a kteří měli svá vyjádření o rozdělování finančních prostředků, které posílal Západ pro disent v Čechách a končili někde jinde. Nebudu se taky zabývat tím, že restituce vedla k zajímavému výsledku majetkového přerozdělení, ale skutečností je, že mohl být humanistou z naivnosti anebo se zaplacení. Odpověď si musíte dát všichni sami. A skutečností je, že sehrál klíčovou roli i v těch otázkách vztahu na Německo. Vzpomeňte si, kdo otevíral první otázku Benešových dekretů, což vyšlo na povrch. A druhá otázka, která s tím je spojena. Na Slovensku má skutečně pošramocenou pověst právě tím, že prohlásil, musíme okamžitě zlikvidovat zbrojní průmysl na Slovensku, protože je nelidský a nehumánní. Jako kdyby pan Havel nevěděl, že okamžitě na uvolněné trhová místa nastoupí němečtí, američtí a jiní zbrojaři. Ale že to vytvořilo obrovské problémy na Slovensku, toho nezajímalo. Takže z tohoto hlediska já se oberu jako kontroverzní osobu, ať teď zuří jeho přívrženci, jak chtějí. A v tomhletom ohledu, bohužel můj pohled je, řekněme, zostřenej. Asi tak bych to řekl.
1: No, jste diplomát, pane profesore, to se musí nechat. Já tady mám další otázku. Tak, Terezie se ptá, chcem se zpýtat, dokedy budu Evropaně tolerovat šialené vedení Evropské unie, vykrádání miliard euro pro záujmy vyvolených mimo EU. Děkujem.
0: No, odpověď bude asi taká. Jelikož šílený Brusel a těch 40 tisíc úředníků, kteří mají pohodlný život a pohodlný důchod, se nikdy dobrovolně své moci nevzdají. A teď vidíte, že dokonce hledají právní klíčky, jak bez porušení Lisabonské smlouvy zrušit právo veta, aby měli maximální moc. A to, co si koncentruje Evropská komise ve svých rukou, je neoprávněná koncentrace moci. Tak v tomhletom ohledu musím se zeptat. Jestliže nastanou sociální nepokoje, protože všechno bude na zbroj, jestliže šílený Green Deal povede k totální schudnutí většiny populace a jestliže kolaps služeb státu, jako je zdravotnictví, vzdělávání, doprava a podobně, nastane, on nastane, právě i díky tomu katalyzačnímu působení ropné a naftové krize a tak dále, pak bude před Evropany stát klíčová otázka. Chcete se postavit této zvrácené filozofii čtvrté říše? Anebo chcete jenom strčit hlavu do písku a tvářit se jako pštros, že ono mě to možná obejde? Ne, vážení, neobejde. Právě proto Evropská unie zrychluje všechny snahy o digitální identitu, digitalizaci celé společnosti, zavedení sociálního kreditu, ale ne jako v Číně na to, aby se řešili společenské problémy, ale na to, aby vás měli úplně v hrsti a ovládali. A právě proto dokonce Evropská unie kupuje i speciální umělou inteligenci od firmy Palantir, která se ve Spojených státech už používá. A je to speciální program, který propojuje informace o občanech ze všech úrovní. Z vládní struktur, místních vlád, všech kruhů a tak dále. A tenhle ten program, ten je určen právě proto, aby vládnoucí elita měla absolutní kontrolu nad všemi obyvateli. V podstatě musíte vědět, že Palantir vyvinul tři programy. První program je Maven. Maven, který propojuje všechny informační zdroje od satelitního snímkování až po zobrazovací drony a vytváří z toho strukturu cílů, které jsou vhodné pro zničení, použití zbraňových systémů a podobně. Pak je druhý systém, který umožňuje propojovat činnost jednotlivých zbraňových systémů, to znamená letectva, námořnictva, pozemních jednotek a podobně. No a potom je třetí systém, který se nazývá v podstatě jako bezpečnost a který umožňuje kontrolovat každého občana právě propojením všech datových systémů, které jsou od daňových orgánů až po zdravotní pojišťovny. Všechny tyhle ty systémy již ve Spojených státech fungují. Teď je chce koupit Evropská unie a implantovat v letech 27 až 29 i v podmínkách Evropské unie. Je to samozřejmě pro ochranu dětí před pornem, je to pro ochranu lidí před dezinformacemi, bude to ochrana lidí před nesprávnými myšlenkami. Přece ta Evropská unie je lidská, myslí na vás, vážení občané, a myslí na to, abyste si nezatěžovali mozek zbytečnými otázkami. Ale v konečném důsledku to bude znamenat jediné. to, co někteří autoři, dokonce řekněme Robertson ve Spojených státech, nebo profesor Jeffrey Sachs, tak nazývají digitální koncentrák. No a v koncentráku jste měli ostatné dráty napuštěné proudem a hlídky se psy. A tohle to už tady nebude potřebovat Evropská unie, protože bude mít zmáknuty všechny informace o všech aspektech vašeho bytí. No a jedna taková připomínka. Ten speciální program, který používá ve Spojených státech vláda na kontrolu obyvatele, ten právě umožnil, aby se vybraní imigranti museli eliminovat, protože věděli dokonce, po kterých ulicích chodí do práce ty imigranti. Takže to známe bezpečnostní síly protimigrantské ve Spojených státech mali velice lehkou volbu. A jste si jistí, že tenhle ten systém již zkušebně se neprovozuje v podmínkách Evropské unie?
1: No, pane profesore, tak samozřejmě já tady zdůrazním to, co jste sám řekl. Je to samozřejmě pro naše dobro, naši bezpečnost.
0: Ano.
1: Že Evropská unie konečně zúží i prostor pro naše rozhodování, že se nebudeme muset zabývat různýma otázkama, protože stejně budou tabu. A takže tím vlastně řeší spoustu našich problémů. A teďka tady Jana Kacám, Honza Ducháč. Dobrý večer, pane profesore, jak my si myslíte, že bude Brusel a jednotlivé státy řešit právě nedostatek plynu v zimě, který nás pravděpodobně čeká. Tady píše přítok od 1.10. do České republiky klesl z 270 na 155 gigawatt hodin. Tak bude to, u těch aut jsem slyšel, že u toho benzínu a nafty, teda, že by se to mělo řešit jako podle toho, jestli máte SPZ-ku s lichejma nebo sudejma číslama.
0: Jo, přesně.
1: Ale jak se to bude řešit právě v případě topení třeba tak tím plynem?
0: No, tak je to jednoduché. Tak evropský komisař pro energetiku Morgensen opět se vrátil k těm dvěma svetrům a k těm teplým ponožkám a k tomu, abyste specificky topili pouze v místnosti, ve které se nacházíte. A pro jistotu, aby vám mělo stačit 17 stupňů, a pro jistotu opět se vrací k těm návrhům, že abyste se sprchovali ne jednotlivě, ale ve skupině, možná to bude gruppensex, nevím. Ale v každém případě se objevují opět ty návrhy, které byly v časech první energetické krize, s tím, že ty dva svetry opět jaksi přicházejí do módy. No, tak to je ten jejich způsob řešení těchto problémů, protože zřejmě si myslí, že stačí, když budou mít ve svých kancelářích 24 stupňů a ostatní obyvatelstvo ať mrzne, protože když mrznete, tak nebudete mít nějaké kverulantské myšlenky. No, ale problém je v jiném. A problém je v tom, že co bude s těmi státními budovami. To znamená nemocnice, školy, státní instituce a podobně. Chceme to opravdu dotáhnout do situace, ve které se...
1: Přátelé, hodinka utekla jako voda, po hodině se nám vždycky spojení přeruší, to už ostatně víte. Já chci moc poděkovat tady Evženovi. Pane Evžene, děkuju vám moc krát za vaši pomoc, který využil právě toho QR kódu. A samozřejmě i ostatní můžete, samozřejmě taky budu za to moc rád, když nám pomůžete v té ekonomické oblasti taky. Víte, že prostě to nikde není jednoduchý, takže vlevo tady nahoře už svítí QR kód a my si voláme pana profesora. Pane profesore, jsme zpátky.
0: Jsme opět ve spojení, ano, už jsme zpátky. No, pak to možná budeme kopírovat jako té Francie, kde máte obrovské demonstrace studentů, ale i dalších. Protože když se měli učit v létě ve třídách, kde bylo 36-38 stupňů, tak ty žáci skutečně přiznávali, že jim mozek přestal fungovat. No tak my budeme v opačné situaci, čili když tam budeme mít 15 stupňů ve škole, no tak náš mozek zamrzne, ale výsledek bude stejný. Čili pak můžeme čekat demonstrace zase studentů, protože ty podmínky ve školách budou katastrofální. Faktem ovšem zůstává jiná věc. Riziko. Například slovenské duslo Shell, které vyrábí Blue, které se přimíchává do nafty pro kamiony, má veliký problém, protože má jednak nedostatek plynu, jednak extrémně vysoké ceny. Když ale nebudete mít pohonné hmoty pro kamiony, začne vám selhávat doprava. Když selhá doprava, selže zásobování. Když selže zásobování, máte okamžitě lokální nedostatek potravin na riziko hladu. Jako kdyby si nikdo neuvědomoval řetězení těch důsledků. Čili to není o tom, že si oblečete dva svetry, ale o tom, jestliže selžou funkce ve státě, ve společnosti, pak to bude mít šílený dopad a možná pak výsledkem bude odpověď na tu předcházející otázku, kdy se lidé naštvou a jak se říká, vemou to od podlahy. A možná to má být právě ten katalyzační proces, který tenhle ten proces ozdravění evropské společnosti nastartuje. Protože když vám někdo doporučí a bude venku minus 20 a vám doporučí, abyste měl dva svetry, no tak to bude asi hodně zajímavé reakce na tohleto doporučení. No na druhé straně možná si myslí politikové, že když to doporučovali minule a nikdo nepotestoval, takže to projde i teď. Jenomže tam platí gradientní princip. První kvapka, 50. kvapka nic, 70. kvapka nic, 72. kvapka pohár přetekl a vznikla povodeň. Takže jestliže si politici koledují tak, jak se nezabývají tou vodou, nezabývají se energiemi, tím plynem, topením a podobně, tak velice rychle se může stát situace, ve které jim to obyčejní občané spočítají. A to bych pak nechtěl být v kůži těch politiků, protože pak by se u nás stalo to, co se stalo na Ceylonu, když důsledně uplatňovali strategii WEF 8 let. Výsledkem byl nejenom hladomor a kompletní rozpad společnosti, ale výsledkem byla skutečnost, že pak ty politiky lovili po ulicích, podpalovali jim jejich domy, házeli je do řek a podobně. Ale možná i naši politické elity by chtěli zkusit tenhle ten rádoby cirkus. Nevím.
1: No ne, tak ono si člověk zlepší fyzičku, že jo? Ale pane profesore...
0: Jo, tak když bude utíkat, tak to jo. No.
1: Já zase teda jako musím asi se omluvit také dodatečně tý Pekarový Adamový, že ona byla ta, která to tady jako, že jo, hlásala před nedávnem ještě. A teďka teda celá Evropská unie, jako, nebo to vedení vlastně přichází, že to byl asi dobrý nápad. Ona se možná ještě vrátí jako šéfka energetiky, jako Johanka z Arku. Co? Že? Nevím. Ale na druhou stranu já jsem četl někde, že právě to nepohodlí, myšleno tím chlad, podporuje funkci mozku a že potom jako líp myslíme, tak aby náhodou se nestalo to, že teda občané EU by potom začali myslet, to by možná...
0: No, to by byl nechtělý pozitivní efekt.
1: No jak pro koho, že jo? Právě pro ty vykladače těch bludů, který tady to do nás cpou, který odporují základní logice, tak tam si myslím, že by byl asi problém. No, tak doufejme...
0: No ale u nich, pane Bureš, u nich to netřeba se obávat, protože u nich nemá co zrychlit funkci mozku, jelikož žádný mozek nemají. Tak není co zrychlit.
1: Pojďme na další otázku. Matěj, dobrý večer prajem. Ak by mal pan profesor Staněk tu moc, aké kroky by v současnosti spravil pre zlepšení života ekonomiky na Slovensku? A čo pozitivné by u nás, na čo pozitivné byste u nás využil AI? Ďakujem, s pozdravom Matěj. Omlouvám se za moji špatnou slovenčinu, ale snad jste mi rozuměl.
0: Jasně, jasně. První věc. Všichni víte, že platí komunitární směrnice o boji proti transfer pricing a finančním podvodům zahraničních firem. Jistě víte, že pro Slovensko to má roční ztrátu 4 až 5 miliard euro. Jistě víte, že konsolidace nepřinesla úspory výrazného typu a kromě jiného v roce 2027 máte extrémně velkou dluhovou službu. Takže potřebujete minimálně další 3 miliardy. No, v tomhletom případě to je první věc. Druhá věc. Jestliže je Slovensko v rozvodí vodních toků v Evropě, tak to znamená, jestliže zachytíme vodu a budeme ji schopni pak postupně prodávat, znamená to obrovský vývozní artikl. Jestliže Slovensko vybudování Mochověc a Jaslavských Bohnic i dalších reaktorů bude mít výrazný přebytek elektrické energie kolem 40%, pak můžete vyvážet elektrickou energii. Významný artikl. Ale co je klíčové, Tvrdí se, že máme tady jenom hloupé lidi, jsme jenom montovna a podobně. Ne. Máme mimořádně chytré lidi v Čechách i na Slovensku. Ale otázka zní, proč ty lidi odcházejí do zahraničí? Proč platí ta známá teze, že úspěšný Slovák uspěl jenom v zahraničí, ne doma? To znamená, to je psychologická klima, kdy musíte podporovat inovace, rozvoj, myšlení a všeho ostatního. Vemte jenom ten skvělý úspěch, který dosáhla Vávrová firma v Čechách z hlediska programátorství, vytváření virtuálních obrazů, nejenom těch hokejových cvičišť nebo lyžařských cvičišť. Čili máme kvalitní lidi. Na Slovensku například máte skvělý výzkum v oblasti materiálu. Ten materiálový výzkumný ústav akademie je skvělý. Máte tam skvělý matematicko-fyzikální ústav, který se zabývá kryptografií. A kryptografie je dneska jedním z klíčových parametrů bezpečnosti informačních systémů. Čili máme tady věci, které můžeme dokonale využít. Nemluvě o tom, že na Slovensku máte 1351 technických památek celoevropského významu. Čili kdybyste chtěl rozvíjet turistický ruch, tak nejenom jako Rakušané Alpy, ale máte technické památky, máte kulturní zvláštnosti, máte gastronomické zvláštnosti a podobně. Vracíme se k staré tezi rozvoje turistického ruchu. Uvědomme si, že Slovensko a Japonsko jsou jediné dvě země na světě, které mají nejvíce různých geografických scenérií na celé planetě. Ale to chce jediné. Nebýt chamtivý, být logický, vrátit se ke spolupráci a ne k závisti a využít všechny danosti moudrých lidí, které na Slovensku máme. A v Čechách to tež. A proč jsme montovna? Protože jsme se nechali vmanévrovat do pozice montovny. Kurňa, já si vzpomenu, když v 80. letech k nám chodili Němci a obdivovali náš učňovský systém, naše duální vzdělávání. A dneska to objevujeme jako obrovský úspěch Německa. Prosím vás, to jsme se už úplně svokli. A skutečnost, že za bývalého režimu jste v Československu vyrábili všechno, od jaderných reaktorů až po letadla. To jsme všechno zahodili za hlavu, protože jsme potřebovali ty cukrlátka ze západu. Takže vůbec není pravda, že nemáme moudré a chytré lidi. Máme. Ale dovolili jsme, aby společnost zdevastovala pohled na úspěšnost těchto lidí. A právě proto ta závist neúspěšných vůči úspěšným je jeden z největších limitujících faktorů a myslím si, že osobně i na Slovensku, i v Čechách. A jestliže tohle to dokážeme odstranit, pak nemusíte řečnit o nadměrné odvodové zátěži, o nadměrných daních a podobně. A ještě jedna poznámka. Dlouhá léta, když jsem působil jako poradce premiéra v různých vládách a podobně, tak vždy z podnikatelských kruhů zněla základní prosba. Odhadnutelnost podnikatelského prostředí. Jak chcete dělat podnikatelský projekt, když nevíte, jaké daně budou příští rok, jaká bude DPHčka, jaké budou náklady na dopravu, jaké budou místní daně a podobně. Já vím, že doba je chaotická, ale i v té chaotické době můžete najít klíčové linie, které vám přesně odpoví, jaké budou změny podnikatelského prostředí. To není o změně daní nebo odvodů. To je o tom, jaké jistoty máte, že stát bude vůči vám uplatňovat určitá opatření. A ty opatření má v rukách jedině vláda. Čili vláda musí mít jasnou představu, ne na jeden rok, ale na několik let, 10 let. A když se podíváte na Čínu, tak vidíte jednu zajímavou věc. Ten stoletý maraton, ta velká monografie, kterou napsal ten americký historik, má absolutní pravdu. V Číně se měnily vlády, měnily se politická seskupení, ale Čína jela jedním směrem. A ne jak tady, že přijde jedna vláda, smaže všechno, co udělala předcházející vláda a prohlásí, že teď to bude nové a jiné. Čili historická kontinuita, která je další podmínkou pro to, aby ty podnikatelské projekty našich vlastních lidí uspěly. No a konec konců je to taky jedna další věc, ukázka. Jestliže budeme potřebovat vybudovat zavodňovací systémy na Slovensku, tak budeme potřebovat enormní množství potrubí a čerpadel. Obnovujeme výrobu v Slovalku, které vyrábělo právě tyhle hliníkové trubky. No tak dobrá, my vám pomůžeme s obnovou výroby a s cenami energie, ale vy nám budete za výhodných cen dodávat trubky pro zavlažování celého Slovenska. Jednoduchá logika. A když potřebujete startovací kapitál, tak si vzpomněte, kurňa, ta komunitární norma o boji proti transfer pricing je jenom srandička, kterou vymyslel Brusel jako komunitární směrnici, závaznou pro každou členský štát Evropské unie, nebo je to fantastický nástroj, kterým jaksi zrovnoprávním postavení domácích subjektů ve vazbě na zahraniční investory. A neříkejte mi, že by ti zahraniční investory sem nepřišli. Set sakramensky si spočítali levnost pracovné síly v Čechách a na Slovensku.
1: Děkuju, pane profesore. Tady mám hned další od Radima. Kdyby jsme si udělali svoji unii, Češi, Slovensko, Maďaři, Poláci, Srbové, možná Rakousko, kdo ví, mohli by jsme být nezávislí na tom unijním západu?
0: Jednoznačně. Uvědomte si, že ta strategie čtyř moří, tak ta je právě založena na tom, že se vytvoří pás ve střední Evropě od Baltu až dole k Adriatickému moři. A to představuje více jak 80 milionů obyvatel. 80 milionů obyvatel, to je to, co má Německo nebo Francie. Najednou s váma nemůže někdo mávat jenom zadrem, protože jste 80 milionů obyvatel. Jste v klíčové geografické rovině. Ale oni potřebují, abychom byli rozbití, protože, jak jste jistě viděl, plány NATO konstatují, že hlavní válečné operace budou probíhat na území střední Evropy. Čili tak si představte, to, co se děje na Ukrajině, se bude dít u vás ve střední Evropě. Když budeme ticho a necháme Francouze a Němce, a hlavně Němce, aby s náma vymávali, jak chtějí. Právě proto sjednocení regionálních seskupení bude klíčovým parametrem do budoucna. A nebo nikomu nedochází, že multipolární svět po přechodovém období bude světem charakteristickým lokálními a regionálními seskupeními států, které budou spolupracovat ve vazbě na regionální příslušnost, ale i na společné zájmy, bezpečnostní a jiné v daném regionu. Ten multipolární svět to nebude soustava 200 nebo 198 států ve světě. Ne. Vzniknou regionální seskupení, které budou mít hledat hlavní spojivo pro svou vlastní existenci. A v tomto ohledu střední Evropa je ideální platformou pro vytvoření takovéhoto regionálního seskupení. Když budou politici a ti, které zvolíme, rozumní. No, když to budou blbí politici jako teď, no tak pak potěš pánbů. Pak Francie nebo Německo a hlavně Německo dosáhne toho, aby celá střední Evropa byla rozdělena na samostatné státy, které budou mít odlišné zájmy a budou naopak soupeřit ne s Německem, ale soupeřit mezi sebou. A to je právě cíl, který potichu chystá pan kancléř Merz. No, Macron tam dlouho už nebude, protože jeho nahradí Le Penová a to už bude další kapitola.
1: Teď tady máme otázku další spíš jako k nám domů, do Čech. Pane profesore, ptá se Pavla, co říkáte na to, že prezident České republiky, generál Petr Pavel, nejde letos k volbám? Co to říká? No, jako vůbec, já jako jsem úplně žasnul, já jsem si říkal, to bude nějaký fake, to jako nemůže, jo, vím, že mainstream kolikrát přehání, no ale jako jde to ze všech stran. Že on prej teď má důležitou, jako, že dovolenou.
0: Tak. Jo, no tak to je ukázka, jak si váží vlastního obyvatelstva. Možná si myslí, že ta Masarykovská bratka a ty fousy, že to stačí proto, aby obrbnul většinu českých voličů. Ne. Souhlasím s názory některých českých politiků, kteří konstatují, že jeho rozhodnutí je na dovolenou, je největší strategická chyba, kterou učinil. Dokonce větší než jeho vystoupení na setkání NATO. V tomhletom ohledu je to totiž přímo zhmotněné pohrdání vlastními občany. Ať se na mě nezlobí pan prezident, ale tohle to je nejzásadnější strategická chyba. nemám víc, co k tomu dodat.
1: Jako to je úplně do nebe volající, jako nějaká zodpovědnost vůči tomu zřízení, který ho teda dostalo do té funkce. On z toho má cestovní kancelář, to jako dobře, budíš, jako není první ani poslední. Na druhou stranu reprezentuje, to se dá jakoby ještě jako ukecat. Ale že se vykašle na volby, to je úplně, to je extrém. Jako kdyby řekl, že má volební průkaz a že bude volit někde na ambasádě, prosím, to ještě se dá zase nějakým způsobem.
0: Jo, no, to se dá akceptovat.
1: Ale pokud jako vypustí, že na to úplně prdí, no tak to teda, to nám dal teda pěkný dárek, to všem těm progresivním liberálům, který ho volili. Eva píše, už teď jsem četla, a máme to zase z mainstreamu, že se máme připravit od nového roku na velké zdražení. Tak, myslíte si, že to vydrží do Vánoc, že nás ještě nechají ukolíbat, anebo třeba tady v Čechách po volbách, což je za týden vlastně, máme čekat první vlnu zdražování?
0: No, musíte si uvědomit jednu věc. Prezident Trump přitlačil na G7, aby ze svých strategických rezerv uvolnila 100 milionů barelů nafty. No, podle odhadu to vydrží na 3 měsíce spotřeby takzvaného vyspělého světa. Jistě chápete, že říjen, listopad a prosinec, to jsou akorát ty 3 měsíce. Čili ten plný dopad extrémního nedostatku nafty a benzínu se projeví, řekněme, v příštím roce. Do Vánoc se to budou snažit udržet, aby lidi byli ukolébáni přijatelným vývojem cen, budou se těšit na Vánoce. Hlavní problém nebude řešit, co bude po Vánocích s naftou, s benzínem, s potravinami a se vším. Všichni se budou těšit na Vánoce. No a pak v novém roce přijde kumulace všech problémů. No a kromě jiného musíte počítat s tím, že jestliže prezident Trump skutečně se rozhodne znova aktivovat válečné operace proti Iránu, Irán odpoví, čímž dojde k definitivnímu zničení posledních zbývajících zpracovatelských kapacit v arabských zemích a definitivně z celkového bilančního systému planety vypadne až 30% dodávek ropy, 40% dodávek plynu a minimálně 30% dodávek síry. No a močoviny taky. No a důsledky si můžete představit, přičemž nedostatek umělých hnojiv již teď způsobí, že úroda příštím roce bez ohledu na klimatické změny bude podstatně nižší. A když tomu přidáte obrovské problémy, které se týkají námořní dopravy a energetické situace, pak musíte počítat s tím, že vlna zdražování výrazného přijde příští rok, řekněme od ledna nebo od února. A to zdražování bude hodně vysoké. Jediná věc, která brzdí to zdražování, je snaha Evropských centrálních bank, včetně ECBčky, držet inflaci pod kontrolou. Jestliže chtějí držet inflaci pod kontrolou, musí taky blokovat zdražování. Ale i ECBčka má možnosti blokovat inflaci pod kontrolou jenom v omezeném rámci. Takže můžete počítat s tím, že ještě si užijte Vánoce, no a pak ty radosti vyšší inflace a vyšších růstů cen uvidíte příští rok.
1: Takže důležitý je, že na Vánoce ještě můžeme vyhazovat za blbosti a dělat cukroví, který pak vyhodíme, ale nebo s ním můžeme zatopit potom. A co bude po novém roce, to, tak nebudeme šířit informace, že Vánoce jsou za dveřmi už dneska. Co si budem, říjen, listopad, prosinec, no máme to tu, za chvilku začnou blikat ty, no vlastně ještě nebudou, teď bude Halloween, že jo, to je taky důležitý obchodní svátek a potom se to rozjede ve velkým a budeme všichni vzpomínat, jak tenkrát rolničky a podobně hrát a tak dál. No, tady Michal, bohužel pánové, nelze pohlížet na minulost jako na data, skrze která jde predikovat budoucnost. Pyramidy jsou obrovské stroje na výrobu difrakce v pásmu prospěšném pro rostliny. Tak, Pyramidy. To je téma Jakobejk, kdesi říkali, že to byly nějaký sýpky na obilí, pak se tam našli nějaký hrobky nějakých lidí, pak se udělali nějaký nepohodlný výzkumníci tam chodil, takže teď je to bude nějak jako omezený, že se tam nesmí, ale někdo to vyfotil radarem a nestačili se divit, co pod těma pyramidama je za... A samozřejmě může to být nějaký rušení, že jo, ale...

italských historiků, kteří zjistili, že vlastně 6,5 kilometru od Sfingy zaváta pískem je její sestra. No a dokonce je to zdůvodněno tím, že většinu těch památek vždycky Egypťané dělali ve dvojici. Je přesně stejně velká jako Sfinga, má jenom o 6 stupňů změněnou úhel uložení a je zaváta pískem. Samozřejmě záhy Havas prohlásil, že nic takového neexistuje. Pak jsou tady nejnovější výzkumy, které zjišťují, že na Sfinze, ale i na pyramidách, jsou stopy vodní eroze. A ta vodní eroze naposledy byla před 12 500 lety v téhleté oblasti. No ale přece každý ví, že egyptské pyramidy a hlavně Chufeovu pyramidu postavil Chufe a postavili před 4 000 lety. Co pak nějakých 12 500 let. No a problém je v tom, že tyhle ty pyramidální konstrukce máte po celé planetě. Máte je v Číně, máte je ve střední a jižní Americe, máte je ve východní Asii, máte je všude. Dokonce jistě víte, že jsou takzvané bosňanské pyramidy, které existují zase v Jugoslávii. Podstata je v tom, že dodnes nechápeme význam pyramid. Víme, že například před 3 lety se objevily vysoké sloupy energie, které vycházely z pyramid. Dokonce někteří astrofyzici to spočítali. Elektrický potenciál pyramid egyptských vedl k tomu, že některé vysílání by dopadly zhruba do vzdálenosti kolem 8000 světelných let a některé měly energetickou sílu, aby dosáhly až centra galaxie, což je 48 000 let světelných. No, pak tady máte další otázku, co ty pyramidy vlastně svým způsobem fungovaly. Byly to energetické systémy? Je skutečností, že pod většinou pyramid se nachází vždy podzemní jezera vody, které umocňují energetické impulzy. Osman Agić nakonec potvrdil výzkumy, že ty bosňanské pyramidy skutečně byly obloženy vápencovými deskami. Oni vykopali některé vápencové desky, měli délku 20 metrů, šířku kolem 4 metrů. No a byly obloženy. A konec konců musíme si uvědomit jednu základní věc. I samotné egyptské pyramidy ve skutečnosti byly zářivě bílé. Byly obloženy v podstatě bílým mramorem. A tohleto všechno opět historická věda jaksi popírá. No a kromě jiného, bohužel musíme si na rovinu říct, že historická věda je velmi zvláštní. Když vezmete Göbekli Tepe v Anatolii, i to druhé náleziště, tak radiokarbonová analýza zjistila, že věk je 10 600 let. Nová metoda určování věku, stratigrafická analýza, ukazuje 21 000 let. Ale přece je jasné, že před 10 000 let nikdo nemohl postavit ten obrovský chrámový komplex, který existuje v Göbekli Tepe a který teď vykopávají. A další věc, existuje obrovská soustava megalitických staveb, teď nejnovější uvolňují se výzkumy dokonce ještě sovětských archeologů v Altajské oblasti a na Uralu, kdy zjistili megalitické stavby, a které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci let. No a jedna taková perlička ze Slovenska. V 60. letech v Nižné Myšli na Slovensku při Košicích archeologové objevili mykenské zdivo. Víte, mykenské zdivo je tvořeno z obrovských megalitických balvanů, nejznámější je ta Lví brána, ale tenhle ten typ zdiva byl stejný jako v těch Mykénách. Kurňa, jak se mohli dostat poznatky a postavit se mykenské zdivo na Slovensku? A vůbec? Tohle to jsou přece šílené věci. A musíme si uvědomit několik základních skutečností. Dnes historie vychází z toho, že musíme mít materiální artefakty. Když jim nerozumíme, prohlásíme, že sloužili náboženským účelům. Ale oni vůbec nemuseli sloužit náboženským účelům. Mohli sloužit jiným věcem, kterým my dnes nerozumíme, nechápeme je. No a když se důsledně zabýváte takovými věcmi, jako je například Nan Madol v Tichooceánii, nebo máte na bolivijské plošině na Altiplanu, máte další obrovské bloky opracované s dokonalou přesností a provrtané,

0: Ale nepochybně budete souhlasit s tím, že to udělali měděnými sekírkami a kladívky, kamennými. Že jo? Takže ono vlastně, bohužel, musíme si otevřeně říct, že pravděpodobně ta lidská historie byla jiná, než jsme si mysleli. A než je oficiální výklad dnešní historie. A to samozřejmě nemluvíme o objevení měst na dně moře, nebo takových věcí, jako je objevení něčeho jako zikurat při Okinavě v Japonsku. No a to máte další a další historické artefakty, které existují, ale my se nimi nezabýváme. Vemte jenom vybudování obrovského podzemního města v Anatolii, které sloužilo pro tisíce lidí, měli jste tam uskladněné potraviny, měli čistou vodu, mohli tam mít odpočinkové místnosti, shromažiště a podobně a neměli žádnou ventilaci. Ta ventilace byla přirozená. Kurňa, jak mohli postavit to obrovské podzemní město a kolik práce to vyžadovalo? A co ta podzemní města objevená v Čínské lidové republice? To jako nikoho nenapadá, že pravděpodobně ta historie byla asi podstatně složitější, než se šíří oficiální výklad. No a v konečném důsledku máte další paradox. Vemte skutečnost, že například dnes mluvíme o Prusech jako agresorech německého, germánského typu a podobně. A já se vás ptám, jakého původu byli Prusové? Nebyli to náhodou Slované, kteří byli akorát germanizováni? A jaký je důsledek výzkumu, které dělali Američané u haploskupin, které zjistovali, že před 8000 lety většina Evropy měla slovanské obyvatelstvo a země Slované nepřišly v 5. století našeho letopočtu. Takže vlastně jak to je s tou historií? No a samozřejmě takové věci, jako je v Francii ta série menhirů nebo menhiry, které jsou umístěny v Anglii a podobně, vždyť dodnes se vedou spory, co vlastně znamenalo Stonehenge, kdo ho postavil, kdy ho postavili, čemu sloužilo. No a samozřejmě můžete dospět tomu, co se stalo například z New Grange v Jirsku, kdy anglický archeologové nechali udělat tu obezdívku té hrobky, i když žádná obezdívka tam nikdy nebyla. A jiné, ještě větší náleziště pro jistotu anglický archeologové nechali vyhodit do vzduchu. K tomu máte vážený důkazy. Tak se potom ptám, jaké důkazy jsou ještě skryty v depozitářích muzeí a v archivech nebo ve půdě. Přičemž podle střízlivých odhadů známe z artefaktů uložených v půdě tak 1/10. Takže prosím vás, já nechci být odpůrcem nebo kritizovatelem dnešní historiografie, ale podle všeho historie probíhala v jiné podobě a v jiných rozměrech. Stejně tak, jako když jste našli egyptské hieroglyfy nedaleko Sydney v Austrálii, které zobrazují cestu egyptského prince do Austrálie s tím, že byl ušknut hadem, zemřel a udělali mu tam pohřebiště. Ale to je přece hoax, každý ví, že Austrálii objevili Angličané v 17. století. Takže z tohoto hlediska, prosím vás, nechci být kritizovatelem, ale když se mě ptáte, co je typickým rysem pro současnou společnost, tak vám otevřeně řeknu, i když budu totálně zhazován, 90% událostí proběhlo jinak, než jak je oficiálně vykládá historiografie, jak se učíte ve školách.
1: No a proto naštěstí dochází k přepisování historie, že? Teďka momentálně to vidíme v oblasti druhé světové války.
0: Jo, Prahu osvobodili Američané, jenom o tom nevěděli.
1: A podobně, ale pan Nikely Jaroš, výborný to historik a specialista právě na druhou světovou válku, on s tím má bohužel osobní zkušenost, tak říká, že dnešní noviny opisujou ty titulky z období protektorátu, akorát že špatně. A on citoval některé nadpisy, prostě, které vidíme dneska, jakoby v tom mainstreamu, jo, a pak vzal třeba tehdejší vlajku, že jo, a tak, prostě ty archivní materiály a prostě to je úplně stejný vlastně. Jo.
0: Pane, budeš, to je náhoda. Náhoda vládne celé planetě.
1: Ano, ale pane profesore, tady vidíte, že vaše výzva studování náhod byla vyslyšena a že my jsme to teda rovnou v pořadu takhle ty náhody jako ukázali a odevřeli a zjistili jsme, že všechno souvisí se vším a že to teda je zajímavé studovati náhody. Tady, co se týče vody, tady máme, Štefan píše, a to máte i na Slovensku, aha, no, že problém vody vlastně tady právě říká, že vlastně je vyřešený, protože se kontrola předala francouzské Veolii, že? A která se postará a sdírá veškeré obyvatelstvo. No, u nás je to taky. A zajímavý je, že tam tady pan Novotný, že jo, má ten web Pravda o vodě CZ a oni vyhráli i soudní spory proti Veolii, že některé ty smlouvy, které se uzavíraly mezi městama a Veolii a krajem a já nevím, co všechno, tak vyhráli, že jsou neplatný ad hoc. A přišli s tím tenkrát, to tam je krásný, tam měl takový to video jedno, kdy přišli na to zastupitelstvo, myslím, že to byl Zlín, ale neberte mě za slovo. Sami se podívejte, dohledejte si to na netu, na tom webu. A on tam říká, máme pro vás dobrou zprávu, pane starosto, jo, nebo pane primátore, já nevím, kdo to... Vyhráli jsme soud, tady máme rozsudek, prostě vodárny jsou zpátky naše, Veolia vám je musí předat. A teď on se začal kroutit jako ten had, úplně vyděšený, a říká, no moment, ale to nemůžeme takhle a ty Veoli, to přece to musíme ještě projednat a tohle mu říká, co tady máte černý a bílým rozsudek. Jo, smlouva je neplatná, prostě vodárny jsou zpátky naše. No to nejde, no pak se teda jako dovětek byl, že jo, že starosta tam byl v té správní radě té Veolie, že jo.
0: To byla náhoda, opět, pane Bureš, to byla náhoda.
1: Byla to čirá náhoda, vůbec žádná korupce nebo tak, to vůbec bychom si nedovolili tady. A, no tak dost často to potom vlastně vidíme, že ty žáby na prameni jsou ty, který mají vlastně ten problém řešit a místo toho udržují status quo a nás ženou do bídy a nakonec do války. No, pojďme, jak je to teda tam u vás i na Slovensku teda, potažmo, vážný s tou Veolí, jako dá se s tím nějakým způsobem tenhle ten kontrakt třeba zrušit, jako?
0: U nás je to trošku jiné. U nás vodárenské systémy byly odevzdány jako akciové společnosti samosprávám, které mají většinový akcionářský podíl v těch vodárenských systémech. No, jenomže problém je v tom, že ty systémy je třeba modernizovat a obnovit, protože ty úniky vod jsou obrovské. Na to nejsou peníze. Takže pak do těch akcionářských struktur vstupují zahraniční investoři. Samozřejmě podmínkou je, aby se majorita zachovala v právomocí slovenských subjektů, tedy slovenských měst a obcí, ale ono se to tak všelijak zvláštně vyjímá. Kromě jiného, ta Veolie proniká taky na Slovensko do vodárenských systémů jako investor a podobně. No, skutečností je, že vodárenské systémy by měly být podstatně modernizovány, protože ten únik se odhaduje, i když různě v jednotlivých oblastech, kolem 30 až 40%. Představte si tu bilanci vody, kdybyste těch 40% měl k dispozici. Pak by samozřejmě mnohé obce byly mimo. Další problém Slovenska je v tom, že například na východě Slovenska velká část obcí nemá společný vodovod. Lidé používají vodu ze studní. No, tak tam ta Veolia i ty zahraniční investoři nemají žádnou šanci. Jenom problém je, že díky suchu velká část těch studní vyschla. A kromě jiného, ty studně mají vodu mnohokrát kontaminovanou dusičnany a podobně, co se týká hlavně východoslovenské nížiny. Takže to je další problém. No a největší problém spočívá v tom, že vlastně Dunaj, který nasycuje celou podunajskou nížinu a jako špongy je naplňuje vodou, tak při tom nízkém průtoku, který měl například v tomhletom létě, tak velká část pak začíná vysychat. No, je třeba říct otevřeně, že ten vodárenský systém a ty problémy se týkají 70% povrchu Slovenska. Ovšem jsou výrazně diferencovány. Čili například Záhorie je výrazně pouštní oblastí s totálním deficitem vláhy. některé části středního Slovenska mají sice vláhový deficit, ale ne tak výrazný. A druhý velký problém je východoslovenská nížina, která je totálně suchá. Ale před tím suchem východoslovenské nížiny se již varovalo před 15 lety, ale nic se neudělalo. Čili klíčovým problémem sucha jsou regionální rozdíly. Máte oblasti, které mají dostatečné zásoby podzemních i povrchových vod, máte oblasti, které mají pouze zásoby podzemních vod, a máte oblasti, které nemají ani jedno, ani druhé, a jsou závislé na srážkách a na sněhu. Jestliže nenasněží a nenaprší, pak ty oblasti jsou postiženy totálním deficitem vláhy, což se dneska týká například celého Záhoria a západního Slovenska.
1: No, situace vůbec není jednoduchá. Já tady pozdravím asi jednu z nejvzdálenějších našich posluchaček, a sice Dana z USA. Hello, Dana, thanks for your help. A ona totiž, myslím, její babička rodila Češka, a Dana pořád ještě udržuje právě češtinu, takže s náma takhle jako si i cvičí jazyk, což je skvělý.
0: Všechna čest.
1: Takže pozdravujeme do daleké Ameriky za velkou louži. Tak. Tady další to píše Hanturk. Evropu třeba vyhladovět, lepší se potom bude ovládat a lidi dobrovolně narukujou do těch armád na steč, případně budou pod velením NATO. Co tenhle ten plán, jakoby, nebo tahle ta myšlenka, že tím, že tady bude Ovej, tak potom někdo řekne, hele, tak pojďte si na ten východ, že jo, ten Lebensraum, jak jste říkal, pojďte si to vzít, tam je toho dost, jako surovin a všeho, hnojiva, tam se mají. Myslíte si, že to je třeba míněný i takhle, že by jako ty obyvatele nás takhle donutili, řekněme, těma zhoršenýma životníma podmínkama?
0: Jedna z věcí je, jeden nejmenovaný politik je svého času řekl, kdo ovládá potraviny, ovládá lidstvo. To je první věc. Druhá věc. Můžete vytvořit systém, kdy si položíte otázku, kdy nejvíce vojáků se hlásilo do americké armády. No v čase velké hospodářské krize, protože ta armáda poskytovala alespoň jistotu, když už ne, tak střechy nad hlavou, nějaké potravy a nějakého žoldu. Čili když skutečně vytvoříte katastrofální sociální podmínky, tak pro množství lidí ve středním věku nebo mladých lidí se může stát nastoupení do armády jediným východiskem. Ovšem, ta armáda musí být něčím placena. No, to znamená, tak jak teď pan Zelenský má velký problém, protože jemu nestačí peníze nejenom na udržování Ukrajiny, ale především nemá dostatek peněz na placení žoldu. No a jak je známo již od času římských, když si armádu neplatíte, tak armáda začne hledat zdroje sama. No. A to pak začíná být hodně zapeklité. A z tohoto hlediska, kdyby byl nějaký dlouhodobý strateg Bruselu a uvažoval s tím, že až se vytvoří totální sociální destrukce a ty lidi budou ochotně nastupovat do armády, tak si možná myslel tenhle ten plán. Ale vy vidíte dnes, kdy například mladí Němci zásadně odmítají nejenom vstup do armády, oni odmítají ty povinné lékařské prohlídky, oni odmítají tu povinnou vojenskou službu. A ty demonstrace obrovské, které jsou v Německu, jsou právě proti téhleté povinné vojenské službě. A druhá věc, já jsem si nejsem jist, jestli většina lidí půjde jako mulice na porážku do armády a na východní frontu. Protože když vám vytvoří situaci, ve které už nemáte čas na přežití, tak prosím vás, proč bych šel někde na východní frontu? Vemu zbraně a začnu si to vyřizovat doma. Není-liž pravda. No a když se ptáte na zbraně, no prosím vás, tak jestliže je pravda, že minimálně 30% zbraní dodávaných na Ukrajinu se pak vrátilo do Evropy, podobně jako peníze se vrací evropským politikům z Ukrajiny, No tak pak těch zbraní tady bude asi hodně, jak se říká, hodně na použití řešení domácích problémů. Takže já si nedělám iluze, že by někdo byl ochotený válčit na Ukrajinu proti Rusům a podobně, ale v situaci přežití by pravděpodobně se někdo začal ptát domácích politiků, zač je toho loket. No a to je právě věc, o které si tyhleti domácí politici myslí, že nikdy nenastane. No tím bych se nebyl jist, protože vzpomeňte si i na Nepál, co se tam stalo. A vzpomeňte si na některé další země, kde si elity taky mysleli, že na ně nikdy nedojde. Ale až všeobecná krize, nedostatek potravin, úplný rozpad státu a podobně, vedl nakonec k tomu, že ty lidi je hnali svinským krokem. A osobně si myslím, že skutečně jedním z katalyzátorů může například být pokus zakázat AFD v Německu, rozhodnutí Evropské komise o zakázání té frakce patriotů. A jestliže se to stane, pak si myslím, že to bude první kámen domina, který začne fungovat. A já stále před sebou vidím rok 1848 a tu vlnu revoluci, která se prohnala celou Evropou tehdy. A myslím si, že teď je spíše otázka ne, jestli se to stane teď, ale pouze otázka zní, kdy se to stane. No a o tom, jak se dokážou lidi zorganizovat pomocí sociálních sítí, tak to jste viděl v několika případech.
1: Tak ještě, že Evropská unie nad sociálními sítěmi bdí a podle novýho, že jo, těch nařízení a zákazů to bude moc vypnout během vteřiny. Takže tam si myslím, že problém už jako je vyřešen. No,
0: a někdo vypne Evropskou unii taky během vteřiny.
1: No.
0: To bude ten největší fór.
1: Nebudou to nakonec sami Američani?
0: No, je to možné, protože mnoho věcí svědčí o tom, že současný svět, anebo to přechodové období, bude formovat hlavně vztah Ruska a Ameriky. A jelikož měl pravdu pan prezident Putin, že nejhorší a nejnebezpečnější je fáze přechodového období, kdy staré zaniklo, nové nevzniklo a je všeobecný chaos, tak v rámci toho všeobecného chaosu se začnou vytvářet nová seskupení. Přátelská i nepřátelská. A v tomhletom ohledu, myslím si, že si nemusíme dělat iluze, jaký je pohled pana prezidenta Trumpa na Evropskou unii a její dnešní lídry. Zajímavé, že v tom se úplně zhoduje s prezidentem Putinem. Jedna z mála věcí, ve kterých se shodnou.
1: A vidíte, a tady je ta krásná, ta úžasná role opět té Evropy, kdy vlastně Evropa se stává sjednocujícím prvkem dvou znesvářených států, USA a Ruska, že to je první téma, na kterým se shodnou.
0: Ne, to je právě ten historický paradox, i když to vypadá jako náhoda. Ne, dějiny se točí v kruhu, jak dokázali někteří historikové. No a teď to máme tady před sebou.
1: Tak, jdeme na jiný téma. Maťulík se ptá, dobrý večer páni, mám otázku na HPV virus 16. Pane Staňku, jaký je váš názor na jeho očkování? To je HEPA virus.
0: No, jistě víte, že existuje studie americká, která ukazuje jistou provázanost mezi tímhletím očkováním a řekněme to tak diplomaticky, klinickými problémy u části populace. Že jo. Tak je pravda, že například teď definovali 5 klíčových vírusů, které způsobují rakovinu. Tam HP je jeden z nich, je tam taky Helicobacter pyroli, jsou tam taky hepatitida B a hepatitida C a některé další víry. A všeobecně se konstatuje, že organismus tenhle ten virus zvládne, ale on zahajuje onkologické procesy, ten virus. No, já bych byl velice opatrný, protože, a teď mi můžou nadávat všichni vakcinátoři a podobně, pro mě je klíčová jedna věc, oficiální přiznání americké strany, dokonce pana Fauciho. Všechny vakcíny, které se nyní vyrábějí, jsou založeny pomocí technologie mRNA. Takže asi víte, že co to znamená a nemusím to doplňovat. Všechny vakcíny. A druhá věc, Když se očkovalo jednovakcinovými systémy proti tetanu, záškrtu, osypkám a podobně, to riziko bylo menší podstatně nejenom proto, že to byly starými technologiemi dělené vakcíny, ale především proto, že šlo o jedno vakcíny. Dnes máte multivakcíny, které očkují proti 8, 10, 12 nemocem. Ve skutečnosti nemáme žádné studie o tom, či nedochází ke kontraindikaci v důsledku očkování proti různým nemocem. A jedna ze studií amerických právě upozorňuje, že očkování proti HP je právě jeden z těchto typů. Takže prosím vás, já bych byl maximálně opatrný a doslova já bych tohleto očkování nebral. Ale to je můj osobní názor.
1: Tak to je samozřejmě každýho věc. Na druhou stranu opatrnosti není nikdy na zbyt. A když dneska člověk se dozvídá, co všechno se dělo za covidismu.
0: Pane Budeš, ono je to složitější. Představte si, že ještě před 20 lety jste měl přibližně 40 tisíc léků schválených Šukl a Evropou a podobně. Víte, kolik je jich dnes?
1: Netuším.
0: 200 tisíc. A on mi skutečně někdo bude tvrdit, že známe všechny varianty kontraindikace jednotlivých léků, že známe dlouhodobé účinky těchto léků na zdravotní stav organismu, že známe všechny aspekty metaboliky, kdy teď vidíme, že máme některé zásadní objevy, které ukazují, že naše DNA není stabilní, ale rozkládá se a skládá se. A vy tam máte speciální enzymy, které jsou schopny sformovat novou sekvenci DNA a vložit ji do vaší DNA. A tyhle ty schopnosti jsou ještě umocňovány některými zvláštními částicemi, které jsou náhodou někdy součástí vakcín. A skutečnost a objev toho, že naše DNA není stabilní, ale se rozkládá a skládá v té lidské buňce, to je zásadní posun v oblasti genetického výzkumu, vážení. Znamená to, že ta role temného genomu i temné DNA je neporovnatelně větší, než jsme si původně mysleli. Podobně jako ten známé tvrzení, že velká část DNA je vlastně zbytková, zbytečná, nemá žádnou funkci. Vůbec ne. Tyhle ty poslední objevy americké, čínské a ruské ukázaly, že tahle ta takzvaná zbytková DNA, ta určuje produkci proteinů, které jsou klíčové pro většinu informačních toků ve vašich systémech v těle. Takže prosím vás, to je zásadní změna pohledu. A v tomhletom ohledu skutečně, když si uvědomíme, že ten svatý grál těch 20 nebo 32 tisíc sekvencí DNA, že to je něco základního, neměnného a podobně, tak nejnovější výzkumy ukazují, že to tak vůbec není. A to si ještě nebavíme o rolích takových enzymů, jako je FAVIF, SPIR6, nebo jednoduše například u takzvaných tanositů ve vazbě na neurální systém, odstraňování neurologického plaku, prionu a podobně a přehodnocení pohledu na tvorbu Alzheimeru a Parkinsona. Opatrnost, opatrnost, opatrnost. Hlavní teze. Jo, taková drobnost. Znova byly potvrzeny výzkumy, podle kterých chybně stanovená diagnóza znamená, že ve Spojených státech ročně zemře mezi 240 až 250 tisíc lidí a 340 až 360 tisíc lidí se stane doživotními invalidy v důsledku chybně stanovených diagnóz. Chcete ještě víc? Bohužel studie před 10-15 lety a nové studie teď z minulého roku potvrdily přesně stejná čísla.
1: To je šílený.
0: No je to šílený, protože základem je farmabiznis a ten určuje všechno.
1: Přátelé drazí, tady do chatu se vám šoupnul link na video, který bude od 10 hodin k dispozici. To je, prosím vás, debata s paní doktorkou Anou Urbanovou, která k tomuhle tomu hodně otevřeně mluví a je to lékařka samozřejmě, takže tyhle věci si můžete tam zjistit, věci, které až budete žasnout, tak puste si to rychle, než to smažou. A
0: máme... V duchu demokracie a přístupu k informacím.
1: Ano, musíme tu demokracii bránit a ta svoboda slova prostě halt musí jít stranou. Jako, jo. Michal Dýneš píše. Tieto problémy v rámci kapitalismu nemajú riešenie. Otázka je jednoduchá. Zničíme kapitalizmus s jeho bludmi, vojnami a td. My, alebo on nás zničí cez tieto bludy a vojny? Noé čaká.
0: Odpoveď je jednoduchá. Znova připomínám. Politici môžu dělat pouze to, co jim dovolíme. To je klíčové východisko. Druhá věc, podívejte se, jaké jsou primární protokoly dnešní společnosti. Peníze, moc, neodpovědnost. Jak by mohla vypadat společnost, aby byla skutečně humánní a lidská? Pravděpodobně základní protokol by zněl poznání, odpovědnost, humanita. Ale když tyhle ty tři slova nebudou nic říkat většině lidí, a pak platí to, že ten kapitalismus nás zničí. Jestliže si většina lidí uvědomí, že tyhle ty tři slova jsou právě klíčem k tomu světu, který bychom rádi nechali našim potomkům, aby nás neproklínali, no tak pak to znamená, že dnešní elity ztratí svou moc, budou smeteny historickým vývojem a lidstvo se posune na jinou úroveň. Nečekejte, že to udělá nějaký věk vodnáře, nebo že to udělají mimozemšťané nebo něco nikdo jiný. Ne. Je to v našich vlastních rukou, v našich vlastních rozhodnutích. A když už chcete být neodpovědní vůči sami sobě, tak buďte aspoň odpovědní vůči svým dětem a vnoučatům. Uvědomte si, že jednou nás můžou proklínat, protože jsme měli možnost to zastavit, ale z línosti, neodpovědnosti nebo hlouposti jsme to neudělali. A právě proto říkám, jestliže poznání sebe sama, společnosti a přírody je klíčovým fenoménem pro to, aby se ta společnost změnila, pak potom, promiňte, ale ty papírky a ty mince nejsou základním cílem života. A skutečně zkuste si položit vy sami tu otázku, kterou máte vytesáno na všech majských stélách. Ta věta zní takhle. Kdo jsme? Odkud přicházíme, kam směřujeme. A zkuste si nalézt odpovědi na tyto tři základní skutečnosti. A pak si nemusíte stydět před vlastními potomky s tím, co zanecháme našim dětem a vnoučatům.
1: No, to bych nebral jako úplně lehká témata na konec dnešního pořadu. Pane profesore, tady já jenom odpovím kolegovi Martine, ty jsi nás asi špatně pochopil o prospěšnosti tabáku na vliv paměti a tedy. To byl sarkazmus samozřejmě a jinak si dočti, že ještě v 80. letech a v 90. pak byl ten obrovský soudní spor mezi Philipem Morrisem a právě jejich lidmi, kteří je žalovali. Protože oni lživě ve svých reklamách tvrdili a všude a platili si ty v úvozovkách vědce, který se nechali uplatit tak, jako se nechali uplatit v případě Green Dealu, tak, jako se nechali uplatit v případě i covidismu, tak, jako se nechali uplatit ve spoustě jiných, tak tenkrát a ten soud, ten Philip Morris prohrál, stálo to strašný miliardy Philipa Morrise, lidem to sice...
0: 3,2 miliardy stály prohrané soudní spory.
1: A... Takže to je konkrétní případ, kdy jsme na tohle to chtěli upozornit, takže tam jsme došli k nějakému nedorozumění, tak jenom, aby nám bylo jasno, o co tady šlo. A na závěr zdravím všetkých, píše Štefan Ondrejo. To chce klid a respekt panu Staňkovi. On je sice prognostik, ale nemusí mu vyjít všechny prognózy. Budoucnost nie je daná, budoucnost tvoríme na základě informací. Tak to je přesně, si to vystih, myslím, to poselství naše, nebo pana profesora. Abyste měli informace, abyste věděli dopředu rizika, co se všechno může stát, kam to směřuje. A jestli se na to připravíme, nebo ne, přijmeme nějaké opatření, nebo nepřijmeme, je prostě na nás, jak to vyhodnotíme. Druhá kale už nemůžeme tvrdit, že jsme nevěděli. Že budeme moct sice nadávat na zdražení v lednu, ale nemůžeme říct, že jsme o tom, že to přišlo z Bůh ví odkud, jako jak se říkal, z čistého nebe, protože dneska už pan profesor nám to říká, že to k tomu směřuje.
0: Tak jednoduchá odpověď. Skutečně ta budoucnost není daná. Tu budoucnost si vždycky tvoříme my na tom rozcestí, kdy si zvolíme nějakou cestu, ale můžeme si ji zvolit jako informovaní nebo neinformovaní. A všimněte si, největší a poslední obezlička politiků je, proč nechtějí zodpovídat za své skutky. No my jsme to nevěděli, my jsme neměli informace, tak proto nezodpovídáme za ty důsledky, které to rozhodnutí přineslo. No a právě proto s panem Burešem se pokoušíme dělat jediné, poskytnout vám informace k přemýšlení. Co si z nich vyvodíte, je už vaše rozhodnutí, ale už nebudete moci tvrdit, že jste byli neinformováni a proto nenesete odpovědnost za své rozhodnutí. To je celá podstata našeho snažení. No a doufám, že to takhle většina z vás chápe.
1: V opačném případě, vy, kteří chcete být neinformováni, a to jsem měl říct vlastně hned na začátku, to se vám všem omlouvám. Vy, kteří jste chtěli žít v blažené nevědomosti, tak velká omluva, příště bude lepší tam dát varování, že na tento pořad by se neměl nikdo dívat. Tak jako to mají v tom South Parku, že jo? Doporučení Institutu nezávislé žurnalistiky, nebo objektivní žurnalistiky, nebo jak se to jmenovalo, to Česká televize využívá jako zdroj. A tato neziskovka sídlí v zahrádkářské oblasti, jo, nemá to ani sídlo, ani zaměstnance, nic. Ale snad jeden člověk to je, jako, a ono to má takovýhle krásný název, a tak s tím jako ČT hodně.
0: Opět náhoda, pane Bureš, opět náhoda.
1: No, tak ano, jsme opět v těch náhodách. Ale přátelé drazí, čas pokročil, nám vlastně úplně vypršel, takhle to řeknu. Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste tady byli společně a bylo vás, v tuto chvíli si nás, pane profesore, pustilo ten pořad, jo? Proběhli tím pořadem cirka 32 231 lidí. Teď v 22.04 je nás tady 3684, když ještě už vlastně končíme. A za to patří vám obrovský dík, pane profesore, vám, vážení přátelé, taky. Šiřte toto video dál, dali jste 1385 lajků, což je úplně skvělý. A vy, kteří jste tady poprvé, dejte si odběr, dejte zvoneček, protože už jsme překročili 97 tisíc odběratelů. Už jenom kousíček, necelé 3 tisícovky nás do té 100 tisícové hranice nás dělí a bylo by dobrý, kdyby jsme třeba do konce roku to zvládli a uspořádáme nějakou oslavu. Ještě teda by bylo by před koncem roku, to nebude tak drahý, ale to nechám na vás teda, ale myslím si, že to už stojí za nějakou oslavu a určitě vymyslíme něco zajímavého, aby vás to bavilo a abyste mohli přijet a všichni se někde sejdeme. Když jsi říkal na Vlachovce, dneska se sejdeme, radši to nebudem dopředu říkat, ale něco připravíme, co vás určitě bude bavit. Pane profesore, moc děkuju. Osobně moc se těším na naše shledání zase toho 17.10. ve městě Holíč na Slovensku. Je to blízko českých hranic, takže vy, co jste z Moravy, to máte kousek, vy, co jste ze západu Čech, to máte trochu dál, ale stojí to za to. Dá se tam dojet i vlakem bez problému. A tam jsme od 14 hodin právě v tom domě Beseda. A na webu petrbureš.cz máte informace o chystané knížce, o tom, jak si už teďka v předprodeji zajistit i s podpisem pana profesora. A díky tomu my tam strávíme noc, protože to zase bude knížek k podpisu spousta, takže to asi nestíneme, jak se říká, na počkání, ale to vůbec nevadí. a budeme se moc těšit. Přátelé, děkujeme moc, přeji vám krásnou dobrou noc. A je to na vás.
0: Děkuji velice pěkně všem. Děkuji velice všem i vám, pane Bureš, a přeji všem lidem dobré vůle, hezkou, krásnou noc. A končím naším známým heslem. Držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým. Hezký večer.
1: Jo, a až nás budou miliony, tak se teprve začnou dít věci. Ahoj.
0: Jo, jo.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Já vítám VK i tebe, Vítku, hezký večer oběma a už se těšíme všichni na novinky. Čím začneme? Co
2: ahoj,
1: máš
2: Jelinko,
1: pro nás?
2: Tě zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě a stejně tak našim milým posluchačům. Jsme rádi, že jste k nám připojili v první říjnový týden a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Nebudeme to zdržovat, pozdravím hlavně našeho protagonistu a hlavního hosta, kterým je šéf-redaktor Arnold News, pana VK. VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. Doufám, že jste se, že ho dožili, je to taky hlavně, protože jsme se taky dozvěděli, že jo, tak lidé, že odcházejí různě, věk taky, že jo, tak dále, nebudeme rozebírat, takže doufám, že jste si užili týden, samozřejmě asi pracovně, no a pustíme se do prvních témat, které připravil Vítek. Probereme samozřejmě hlavně to chucpe, že, které vypadlo z pana premiéra, no a pustíme se potom i do dalších témat, takže vám přeji krásný poslech.
2: Jak už VK nadnesl, začneme v tuzemsku, začneme Českou republikou, protože tady se odehrávají také velmi zajímavé věci, které se otáčejí o 180 stupňů, úplně naprosto staví na hlavu všechno, co bylo doposud řečeno a s čím tato aktuální vláda vlastně získala své hlasy proti té vládě minulé. Totiž jedná se o výrok Andreje Babiše, který naprosto všechny šokoval, v podstatě ty, kteří nějakým způsobem konceptuálně vnímají tu danou situaci a už dlouhodobě sledují určité, řekněme, protitlaky, které se odehrávají v rámci České republiky a i návaznosti na tu globální geopolitickou šachovnici. Tak to tak nepřekvapilo, ale přece jenom ta explicitní rétorika je naprosto mrazivá a jenom to dokazuje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Takže jaké výroky VK od nebo z úst Andreje Babiše zazněly a jak to můžeme interpretovat vlastně následně v rámci celé situace, která teď panuje v Evropě?
3: No, v polovině týdne se premiér Andrej Babiš setkal na Hradě s Petrem Pavlem a měli povídání o bezpečnostní situaci. No a média přinesla informaci, že Andrej Babiš sdělil panu prezidentovi, jak tam zaznělo, že panu prezidentovi, že kdyby bylo napadeno po Baltí, takže na pomoc baltským zemím a baltským státům by Česká republika poslala dvě mechanizované brigády. Ten výrok samozřejmě teď není jasné, komu byl určen. Ten byl určený někomu k poslechu zřejmě v Bruselu. Ten byl asi určen k uším nějakých lidí, kteří disponují nad Českou republikou nějakou mocí, která se týká především dotací z fondu Evropské unie, kde se díky komisaři a hrozí, že jo, různými sankcemi proti různým podnikům v České republice napojeným, že na různé struktury okolo premiéra. Takže není přímo jasné, komu ten výrok byl určený, a každopádně ten výrok staví úplně na hlavu to, co Andrej Babiš řekl zhruba týden předtím během projevu, který měl v angličtině a hovořil o tom, že je třeba začít mluvit hlavně o míru. Tím se v podstatě celá ta pozice takzvaně defrauduje, znehodnocuje, protože politik buď teda prosazuje mír, nebo plánuje rozmístění brigád české armády v případné válce s Ruskem v pobaltských zemích, v pobaltských státech. My si tohle to samozřejmě musíme probrat, protože znovu se ukazuje, že politická reprezentace většiny evropských zemí, a můžeme říkat s ohledem na válku na Ukrajině, reprezentace všech evropských zemí, respektive všech zemí Evropské unie, celé 27 Ta reprezentace se opírá v podstatě o dvě různé pozice, přičemž ta jedna je reprezentativní, je majoritní. To jsou státy, země, reprezentace zemí Evropské unie, které vyjadřují naprostou bezmeznou podporu Ukrajině, zbrojení válce s Ukrajinou a pomoci Ukrajině za každou cenu, včetně případné pomoci, aktivní pomoci Ukrajině v podobě vyslání nějakých vojenských sborů a podobně. A ta druhá skupina, menší skupina, to jsou státy, země, které v podstatě, nebo jejichž politici vyzývají k míru, ale kromě toho, že vyzývají a říkají pěkná slova o míru, jinak pro ten mír nedělají vůbec nic. Respektive, abychom to řekli přesně, mluví o míru, ale nedělají žádné kroky a žádné činy pro dosažení toho míru. Pro dosažení míru na Ukrajině malé země, malé státy, když teď to přesuneme na nás, že jo, na Českou republiku a rovněž i na Slovensko a rovněž i na Maďarsko, třeba i na Polsko a další země, tak malé státy Evropy, i když Polsko samozřejmě není malá země, obrovské velká země, ale pokud bychom to vzali jako obecně z pozice malých států s menší populací, tak jak mohou dosáhnout nějakého míru v Evropě? No, sami o sobě asi ne, ale mohou ukázat cestu. Mohou ukázat jasný promírový postoj. A jaký krok, jaký čin může daná konkrétní země, vláda, která usiluje o mír na Ukrajině, daná vláda konkrétní evropské země, může udělat jaký konkrétní krok? No přece zastavení dodávek zbraní do válečného krvavého konfliktu na Ukrajině. To je to, co může udělat každá vláda okamžitě, hned, teď. Včera už bylo pozdě. Může to udělat. A jak jsem hovořil minule, žádná ze 27 zemí Evropské unie to dosud neudělala. A já si teď takzvaně píchnu do vosího hnízda, budu reagovat na to, o čem jsme se bavili s Vítkem před začátkem vysílání. V této situaci se najdou lidé, kteří ty politiky dokonce za to ještě omlouvají a říkají, dobře poslouchejte, že kdyby Česká republika nebo Slovenská republika nedodávaly z těch soukromých zbrojovek zbraně do války na Ukrajině, že ty zbraně by tam dodával někdo jiný. A proto je lepší tam dodávat ty zbraně z českých a slovenských zbrojovek a válka bude pokračovat. Aby prý lidé, čeští a slovenští občané v těch zbrojovkách měli práci, nepřišli o práci, aby válka běžela a zaměstnanci v těch zbrojovkách měli práci a stát, aby generoval dobré příjmy z daní příjmu podniku zbrojovek. Takováhle realita zaznívá v některých diskuzích na alternativních serverech. Takováhle logika, šílená, zvrácená, logika, ze které doslova mrazí. A takovým lidem bych řekl, dobře, ale až to vypukne, ten konflikt v tom Pobaltí a vašeho syna, nebo vaše dva syny, nebo podle toho, kolik máte dětí mužského pohlaví, až je pošlou zemřít do toho mobilního ruského masomlína na linii Estonsko, Litva, Lotyšsko, na té linii tam někde v těch zákopech zemřít a zařvat, tak potom si vzpomeňte na výroky těch, co říkají, je lepší dodávat zbraně na Ukrajinu, než aby tam ty zbraně dodával někdo místo nás. Potom se nad tím zkuste zamyslet. Ve chvíli, kdy tohleto se vám stane. Jestli to byl správný názor. Jestli to byl dobrý názor. A je třeba říct, že možná jste viděli, z 80. let ten film, on měl dokonce dvě verze, nebo, nebo dva díly, nebo tři díly, jednička, dvojka, trojka, s hercem Bronsonem. Ta série se jmenovala Death Wish, přání smrti. A tohleto de facto je jakoby přání války pro změnu. Ale rovněž je to přání smrti, to znamená, je ve společnosti nějaký problém. Ten problém má bezpečnostní charakter a ti lidé de facto jsou nainfikováni tou, řekněme, morálkou ve společnosti, tou proválečnou morálkou, tím proválečným narrativem do takové míry, že najednou oni mají přání války, přání smrti. Protože samozřejmě ve válce se bude umírat, ve válce se nebude hodovat, ve válce se nehoduje, ve válce se umírá. A jestli tohleto je jako cílem části populace v Evropě, tak to znamená, že už je společnost takzvaně vařená. Že v angličtině se tomu říká cooked. Slovo jako uvařené, no, jsou, ta společnost je jakoby na to už připravená de facto. Už mentálně, myšlenkově je na to připravená, je doslova hotová si tu válku takzvaně vyzkoušet, tu válku si střihnout, poslat tam své syny, ti nejambicioznější tam půjdou sami, protože někde během své výchovy a během svého dětství a školství a vzdělávání a dalších vlastně let byli naočkováni obrovskou rusofobií a mají touhu zabíjet Rusy. Podobně jako miliony Ukrajinců, kteří takto byli v podstatě přeprogramováni za pouhých 8 let v ukrajinském banderizovaném školství po roce 2014. To, co tam začalo probíhat v ukrajinském školství, ta banderizace, to znamená výuka k nenávisti proti Rusům, ta vytvořila několik v podstatě generací, které jako prošly tím školstvím za 8 let, to je celá školní docházka základní, nebo když nepočítáte 9 let, tak jako 8 nebo 9 let, to je jedno. Ale de facto tohleto se na té Ukrajině projeví. A ta banderizace de facto probíhala nejenom na Ukrajině, ale probíhala i v médiích a v tisku v celé Evropě. A jen si vzpomeňte, jak to začalo tenkrát v roce 2014, když se začal šířit ten obrovský protiruský narrativ a jeho cílem bylo zkrátka vyvolat a naindukovat do populace v západních zemích a především v Evropě obrovskou rusofobii, která bude v podstatě jakoby takovým tím pomocným vektorem k vyslání vojsk do války proti Rusku. Víte, tohleto všechno do sebe zapadá doslova jako skládačka, jako puzzle. Chcete-li Evropu vehnat do války, jakékoliv války, tak nejprve, co musíte udělat, pokud chcete mít masy vojáků do té války, musíte vyvolat v obyvatelstvu nenávist proti tomu, nebo proti té zemi, nebo proti tomu národu, proti kterému se bude bojovat. Proto od roku 2014 všechna média, všechna mainstreamová média v Evropě, včetně tam u vás v Česku, všechny ty veřejnoprávní média a tak dále, začaly jet neuvěřitelnou propagandu proti Rusku. Jak jsou Rusové zlí, jak žerou děti, jak dva ruští důstojníci Čepika Myškin jezdí po celé Evropě a tuhle matlají novičok na kliku v Londýně u soudruha Skripala. O pár let později nebo podobně jedou do České republiky a tam nikdo je neviděl, ale rozmístí někde nějaké výbušniny ve Vrběticích a vyhodí na dvakrát, na dva pokusy vrbětické sklady. Zkrátka Čepika s Myškinem de facto fiktivní postavičky, které byly využity k vybudování obrovské rusofobie a nenávisti vůči Rusům a Rusku, nasazení psí hlavy všem Rusům a Rusku za těch 8 let. To byly všechno provokace. Všechny ty provokace s Novičokem, všechny ty pod řízením britské MI6, všechny ty provokace s věcmi, které se týkaly sestřelení těch takzvaných letadel nad Donbasem tenkrát, že to byly Rusové a Rusové sestřelili to letadlo a tak dále a tak dále. Vidíte, Rusové sestřelují civilní letadla, podívejte se na ně a tak dále. Pamatujete si všechny ty provokace? To byla, dokonce v Praze byla provokace řízená některými médii, dokonce kauza vyvolání té provokace Ricin, že údajně ruský diplomat měl přivést do Prahy prudký jedovatý Ricin a potom někoho otrávit. Prostě ta obrovská hysterie, sundávání pomníku maršála Koněva, obrovská protiruská hysterie, velké oslavování vlasovců, že Prahu neosvobodili Sověti, ale Prahu osvobodili vlasovci, kolaboranti s Adolfem Hitlerem. Tohle to všechno, co probíhalo celých těch 8 let až do toho roku 2022, bylo s cílem vykreslit Rusko se psí hlavou, vykreslit Rusko jako zlo, aby ve společnosti se vybudovala, vypěstovala a vytvořila nenávist proti Rusku. A přestože u mnoha lidí to nefungovalo, garantuji vám, že u mnoha mladých lidí, především v oblasti školství, to určitě fungovalo. Jakmile to začne, a doufejme, že to nezačne, ale pokud to začne, tak první půjdou profesionální vojáci. To znamená armáda České republiky. Kolik jich bude? No, Andrej Babiš to prozradil, on to prásknul. Česká armáda všeho všudy bude schopná možná dát dohromady dvě mechanizované brigády, nad čímž je obrovský otazník, protože brigáda, která normálně v normálních počtech a běžných počtech má zhruba 10 až 12 tisíc mužů, tak kdyby to byly dvě mechanizované brigády, tak je to 24 tisíc mužů. A vzhledem k tomu, že armáda České republiky má 30 tisíc lidí, ale pozor, do toho jsou zapojeni úplně všichni zaměstnanci ČR, to znamená i civilní zaměstnanci. Kolik je skutečně vojáků ve zbroji, to je utajovaný údaj, ten není veřejně známý. To znamená, oficiálně se tvrdí, že Česká armáda má 30 tisíc hlav, 30 tisíc lidí, ale kolik je jich v bojovém systému nebo takzvaně jsou nasaditelní do bojových operací. Ruští analytici odhadují, že česká armáda disponuje zhruba 22 tisíci nasaditelnými vojáky. 8 tisíc jsou technické opravny, servisáci, nebojové složky, nebojové jednotky, zdravotníci, chemická ochrana a tak dále. To znamená nebojové útvary, nebojové. 22 tisíc. To jsou dvě brigády zhruba, ale ne mechanizované. To jsou dvě brigády, úplně celá armáda, Schluss, Sacrum Prdum, Ende. Konec. Nic víc. A mě úplně

přesně nafukovat a vyfukovat podle toho, jak zrovna armáda potřebuje. To znamená, označení brigáda můžete dát i útvaru, který má pouze 5000 mužů. Samozřejmě dá se to zmenšit, dá se to stenčit, dá se brigáda i nafouknout na daleko větší čísla. To znamená, tohle to jenom ukazuje, že pokud by to bylo tak, jak se to normálně počítá, tak Andrej Babiš de facto, a já věřím, že on úplně nemá ty údaje tak úplně přesné, nebo někdo mu to prostě řekl na generálním štábu a on to potom vypustil z úst. Ale kdyby česká armáda poslala do Pobaltí do bojů proti Rusům dvě brigády, tak to znamená, že tam pošle úplně všechny vojáky, kteří jsou nasaditelní do konfliktu s Ruskem. Úplně všechny. V České republice by zůstaly jenom nebojové složky, nebojové útvary. Plus uklízečky, samozřejmě. To znamená, že to by nemělo dlouhého trvání, než by vláda České republiky musela spustit mobilizace. A mobilizace, ty by samozřejmě probíhaly tak, že byly by aktivovány ročníky. Na Ukrajině, když začal konflikt, tak byly aktivovány ročníky 25 až původně 55 tam bylo, myslím. 20 až 55, potom to zvýšili na 60 let. Ale začínali na 25 letech věku. Jakým způsobem by to bylo v České republice, to nikdo momentálně neví, jestli by se začalo také na 25 nebo na 28, anebo dokonce na 18. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že tam u vás 8 let, stejně jako na Ukrajině, od roku 2014 probíhala obrovská rusofobie a rusofobizace společnosti, médií, informací, úplně všeho, tak se obávám, že by se objevilo příliš mnoho mladých lidí v plnoletosti, v plnoletém věku, to znamená věk 18 až 23, 24 let a podobně. To znamená ti, kteří prošli školstvím v letech 2014 až 2022, jsou důsledně zrusofobizováni, tito jedinci, a ti se budou chtít přihlásit do bojových útvarů, do války proti Rusku. Kolik jich může být. Podle ruských analytiků, já jsem se díval ten pořad, protože tam se o tom právě mluvilo, o rusofobizaci v České republice od roku 2014 do roku 2022. A tam se mluvilo o tom, že by to mohlo být dokonce až nějakých 10 000 mužů. To je zhruba jedna brigáda. Až 10 000 z rusofobizovaných Čechů by mohlo vytvořit brigádu. Tam dokonce mluvili v tom pořadu, že by to mohla být, že by to mohla být takzvaná svatováclavská brigáda, válečná brigáda do války proti pravoslaví, proti pravoslavnému Rusku. No, to je, chápete, co je teď důležité říct, je, že pokud máme znalost toho, že v celé Evropě ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila a nevyjádřila snahu a iniciativu o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, tak to znamená, že všechny země Evropy pracují na plánu zatáhnutí a vstupu Evropy do války s Ruskou federací na nějakém horizontu, který zatím je dopředu avizovaný jako rok 2030 některými vysoce postavenými politiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ti, kteří pořád neustále mluví, že musíme být připraveni na rok 2030. Náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebenaplňujícího nebo samonaplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zaútočit, až ty zbraně, až těch zbraní bude tolik,

0: že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimir Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat, to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli. Tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty. Vědí, co bude, vědí, co se chystá, vědí, co Brusel plánuje, co plánuje, jak teda sfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak, co chystá samozřejmě velení NATO v Bruselu. Vědí to moc dobře, mají svoje noty, vědí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila, že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici, těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama. Že jo, přes hranice, takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Tohle to všechno se tam učí na Ukrajině, Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama, a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech, samozřejmě Chabat má své plány s celou Evropou a to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součas plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení. To jsme také viděli tento týden. Výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie. Je to celkem 6 zemí. Vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A proto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když že jo, takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Jaká to musí být kontrolní otázka? Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehralo, kdyby možná někde, ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí. K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí, bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice a budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády. A jako druzí půjdou dobrovolníci znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni těhle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK, že jo, v Česku to budou zřejmě se to bude, myslím, jmenovat UOK, myslím. Územní odvodové komise. Myslím, že ten název je UOK. Jo, Územní odvodová komise. Tak jednotky UOK budou lítat po České republice a chytat lidi, kteří se vyhýbají mobilizaci. A teď je otázka, jestli v té době budou u moci ještě ti politici, které vidíme na politické scéně dneska, nebo tam budou nějací jiní, ale když se díváme na volby, tak vidíme, že voliči jsou naprosto neschopní uvažovat konceptuálně a neustále politiky recyklují pořád dokola. Takže je opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě a všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále, ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. A když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohleto všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku to by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři, ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž za tuchlou bažinu? Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo na to svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak jako, že by byli odvážní nebo tam nejde ani o odvahu, zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval, tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně. I hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru, o míru, o míru, o míru a najednou jim něco ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltí. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky do, na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany. Můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. To je úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách, úplně jiné. Tam u vás budou teď někdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový, já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí, tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek, jde o jiné věci, ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že? Do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, Jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů a na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihlo bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: natáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Jo. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím, no. Tak, dobře. No,
1: dobrá, tak to jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazena celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihlo z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jiné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někde na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně by letěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To je, to dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý početní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo, ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhle tom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V této chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky a jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabat a domu Sion, je likvidace domu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací na povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř by se Edom zničil vlastními silami, válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu, kdybychom to měli dát do církevní roviny, válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase s velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Hanka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně, tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bylo velmi rychle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože znívať akúsi zodpovednosť, ale nielen v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne síly, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujem za počutia.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tady přístup, takzvaný vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. Na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takovéto přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno, a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, k něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, k něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, spoura strojů, lidé se toho budou bát nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, a vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zaútočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhle principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne, ne, ne, ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě s jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebe naplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, se snaha manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Jo, taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit ve nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky. Já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle ty královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy okultních, velice, velice drsných, okultních, satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se věrem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované. Ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisté. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného je, když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takovéto přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní a někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna... No, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takovej hodně špatný vztah. Jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto. A kolikrát prostě jako říkala, že on jako že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno a tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. Těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ono o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu za
0: to je, jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase nepeckoval, že jsem udělal chybu. Prince Filip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme na dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým. No pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty i východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lietá priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujeme.
4: A ešte som vám to povedať, taký malý detail. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá, chceli stavať kasárne v Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor. Tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě přinášíte jakoby informace, to znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali, to znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce. O to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdyby jsme říkali a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš je tam nepošle už teď? Proč je tam nepošle? Vždyť už by tam byl měli dáno dý. To by bylo něco jiného. To opravdu. To v tom případě bychom my de facto se stávali součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volajícího.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice, slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete, izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by takový false flag mohol prekúpiť.
0: Áno, áno, áno.
5: Tam je toľko, to je toľko tých, ale bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán.
0: Áno, samozrejme.
5: Obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Stalingradu, u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína, každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentár k tomu, ďakujem.
2: Děkujeme.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru, nebo obrazně řečeno, že a prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unesl, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saudské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán, hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města, tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace, s Íránem z počátku tohoto roku. Útok na Írán, zlikvidování rodiny celého příbuzenstva Ajatolláha Chameneího. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu,

0: naše občany do Íránu. Podívejte se, Írán, operace Íránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil, ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. Pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 99 a 4. září započala série bombových útoků na činžovní domy. A mě zajímá, jestli pan VK by dokázal nám říct svůj názor na tuhletu situaci, jestli vlastně je podle něj možný, že za incident zodpovídala ruská tajná služba, protože v určitým domě v Ryazani 22. září byli odhaleni všímavou policií a všímavými svědkama pracovníci FSB, kteří tam manipulovali s nějakýma pytlema, pak se tam měli objevit další bomby, které ještě nebouchly a další podezřelí jako indicie. Tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
3: Ano, děkujeme. Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident u šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činžovních domech, přesně potom Putinovi zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
0: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přiveden k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy Lvem Levievem, přivedl ho Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pasmatrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože takto. Levievovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uvalil sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, tak dále. Z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale Chabad převzal kontrolu nad Ruskem, tehdy po nástupu Vladimira Putina převzal. A Chabad dneska kontroluje celé Rusko. Od roku, že jo, jak byly volby od toho listopadu 2024, kontroluje Spojené státy rovněž Chabad, že jo, skrze Donalda Trumpa. A vidíte, jaká je situace na válečném hřišti na Ukrajině. Válka pokračuje. A hrozí, že dojde k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské A obecně, když

0: rozdělíme na pravoslaví, obecně když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. A všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho. Těch bylo mnoho a mnoho a mnoho a mnoho. O tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho, protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Jevgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a Wagnerov, na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. Spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil, proč jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině. V pomalu se posouvající masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem. Proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jako že neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil a za dva měsíce, nebo měsíc, bylo měsíc a půl, že to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zřícenem, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily potom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, a různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK, Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikl asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových jazycích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš tak, pane VK, k Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu její tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu. A teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než 1000 let nefungoval, a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko a ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petra Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začal mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru Čech a Moravy různými prostě výroky, které začnou teď se objevovat. Vidíte, objevují se k otázce Moravy a já to nějak nespochybňuju, protože právo na sebeurčení má každý národ a pokud podle charty OSN, a pokud by Moravané se rozhodli prostě vytvořit vlastní stát, tak podle charty OSN na to zkrátka mají právo. Stejně jako na to mají právo Rusové na Krymu, stejně jako mají právo na Donbasu si určit svůj životní prostor podle charty OSN, mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mě je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému presu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. To znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu, by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít. Myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva, takzvaně. Musely by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo. Naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo. A hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý, protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc, dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc, ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic, že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat, nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle by na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už fungovat pohromadě. Musí být rozdělena. To byl důkaz. Ale nejsem přesvědčen o tom, že tohle to platilo pro naše Československo. O tom nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že mělo zůstat v celku a měly se vyřešit problémy federace, které nebyly řešeny. Vedení Klausovy vlády, Mečerovy vlády rozhodlo jinak, taková je zkrátka historie, ale jak říkám, pohrobci Mečerovy a Klausovy vlády, děti, vnuci, pravnuci budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování, ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskú štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom aj dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krzysztof Jackowski a on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 70% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo a vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje, nejaký false flag sa plánoval, takže vlastne on tam, on to zachytil, on o tom povedal. Ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot, povedaný, ten prvý pilot sa mal interview s indickým premiérom Modim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol povedaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže vlastne možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by mohla moja otázka.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujem za informácie a prajem pekný večer.
0: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. Pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ a z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. To znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne. Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika. Já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Kostarika, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systémy, znamená, pokud by byla radiace nad Spojenými státy, tak by se to stahovalo i do prostoru Karibiku. Tam by to asi nebylo úplně, nebo nemuselo být úplně až tak bezpečné. Pokud by někdo hledal jakoby bezpečnou volbu, tak kdekoliv na jižní hemisféře, protože se předpokládá, že jakýkoliv konflikt, který by byl spuštěn, týkal by se severní hemisféry. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer ještě raz panu VK a všetkým. Pan VK, zarazil ma citát Vladimira Putina na Valdovskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmlieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči? Vie o tom, o zničení domu, myslíte si?
0: Já děkuju za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že je třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Navaldaj, on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama Navaldaj nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, stali na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k uším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. Já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014-2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaj před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdajském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů, právě naopak. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volající.
5: Pustíme se do posledního posluchače, už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Helenko.
1: Ano, máme posluchačku, je tedy poslední, Chujem. Hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, počujeme se?
1: Ano, slyšíme ano, se.
6: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně paní Helenku, pozdravujem. A chcem vám jednu věc, teda také moje pozorování, keď jste hovorili o tom Československu. Ja mám zase také skúsenosti, mám pocit, že a teda vôbec aj skúsenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikli dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať, teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte, či by sa to dalo ešte, toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizácií. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.
1: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjádřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze 6. prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už pátým rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení, které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže a o ty svoje syny a tak dále a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet a je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci proválečnou. Těch lidí je tam dost, kteří jsou proti válce, ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá na celou Evropu, na celou Evropskou unii, dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hrstka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, anebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost, právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. To je, je to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít, jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolat, tak se dovolali. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
5: Já se s tebou taky loučím, BK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
5: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 178 věnovaného Donu McLeanovi, americkému písničkáři, u příležitosti jeho 81. narozenin. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: person that people see on stage, and I've been doing this for more than 40 years now, is really an invention, a creation. And I fuse old-fashioned.
1: Ta osoba, kterou vidíte na pódiu, je vlastně takové mé druhé já. A už tak vystupuji po 40 let, vlastně spojuji i různé hudební styly, rock and roll, bluegrass nebo tradicionál. A někteří lidé mi říkají, že jsem se utopil v padesátkách. A svým způsobem mají pravdu. A kdyby jen léta 50. Don McLean se často inspiroval a například tuhle píseň s názvem Wonderful Baby věnoval hrdinovi 30. a 40. let Fredu Astaireovi.

Dan McLean měl ten dar, že do zdánlivě neškodné jednoduché písničky vložil moudrost, kterou jsou minstrelové občas obdařeni, například, že v životě těžko odlišíme začátek od konce a že dokud žijeme, tak pravdu nikdy nepoznáme. Ostatně sám komik, tanečník, zpěvák Fred Astaire, kterému byla písnička věnována, jak jsme zmínili, si ji oblíbil, zamiloval a naspíval. A dokonce i u nás Pavel Bobek pod názvem Nádherná krásko. Ale zpět k našemu americkému trubadurovi.

0: Muzika byla pro mě sluncem na obloze a nic jiného mě nezajímalo. A škola už vůbec ne. Táta byl ze mě zoufalý.
1: Not interested in anything but music, and this is the last thing in the world he ever wanted.

0: Dan McLean, jehož předkové měli skotské a italské kořeny, se narodil ve městě New Rochelle ve státě New York, byl ovlivněn hlavně Frankem Sinatrou a Buddy Hollym, zamiloval si Pete Seegera a skupinu The Weavers, již v 50. letech skamarádil se s nimi a s Petem Seegerem potom často společně hráli na různých, jak se říká v Americe, gatherings,
1: anebo hutnanies.
0: Třeba na řece Hudson, kde jednou, zrovna když to natáčela televize, Dan zpíval humornou písničku o papeži, načež z nebes se ozvalo zahřmění.
2: I used to sing this little song about the Pope. Well, it was actually called Color TV Blues. And when I got to that little joke about the Pope.
3: Now did you read the encyclical written by the Pope saying folks with private property just got no hope. They're rich ain't.
2: And suddenly thunder goes off. And the audience thought it was just hilarious.
3: Now, I ain't saying that the Pope was wrong, but he can easily afford to sing that song. God is wreaking his wrath on me. Call him up when you need some dough. His number's at Conspiri 220. Stay where you are. We're gonna fight back with song. Yee-hoo! Don't move.
2: People saw the show on TV. Not just in the Hudson Valley area, but in Florida, Boston, Chicago, Los Angeles. And I was discovered.
0: Písnička byla narážkou na církev, speciálně v Americe, kdy evangeličtí kazatelé rýžovali tisíce a miliony, a jak se v praví písničce, když potřebujete trochu vydělat, stačí se pomodlit a zavolat číslo na telefonu Spirit 220. A ledva toto v písni zaznělo, ozval se hrom a spustil se liák a skutečnost, že na místě zrovna byla televize, která potom přenos vysílala v celé Americe, stal se Dan McLean přes noc slavným. A to pro něj bylo zároveň povzbuzením ke skládání nových písní a nejen balad. Tak vzniklo například Boogie, které bylo patřičným formátem pro refrén, který zněl It takes a great big man to win a great big fight. Vezme to velkého člověka, aby vyhrál velký boj.

Díky talentu a tvrdé práci si Don McLean brzy vybudoval pozici, jakou měl třeba Paul Simon, Jim Croce, Johnny Mitchell, Gordon Lightfoot nebo Anglii Donovan. A jednou si ho přišla poslechnout zpěvačka Lori Lieberman a McLeanův zpěv ji tak okouzlil, že o něm napsala tuto písničku, kterou později proslavila Roberta Fleck.

Don McLean vydal přes 20 desek, dostal se do síně slávy, jeho písnička American Pie se stala národním pokladem kongresové knihovně. Mezi jeho dvě nejznámější skladby patřil již zmíněný American Pie a písnička Starry Starry Night s podtitulem Vincent, jelikož popisovala život a rozpoložení malíře Vincenta van Gogha. Tuhle písničku miloval rapper Tupac Shakur. Často se o ní zmiňoval a jeho maminka potom prosadila, aby mu ji zahráli na pohřbu. Sorry.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Tak já vás všechny zdravím, všechny vás vítám. Na všechny jsme se už těšili, co vám mám povídat. Takže vítejte u pořadu Rozhovor s Išou naživo dneska tady z Midgardu. Naživo, protože máme za sebou takové uvolněné období a taky jeden volný týden, tak dneska už zase naživo a už si nás zase užijete. Tak já hned na začátku vás požádám, abyste nám psali dotazy do pořadu, otázky, aby jsme měli co pro vás probírat. No a přivítám taky mého hosta. Išo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne, sluníčkové stále ještě všem našim posluchačům.
0: Sluníčkové babí léto, tak se nám ještě vydařilo. Tak máme začátek října. Já se tak vybavuju, člověče, jestli se nepletu. Loni se touhle dobou nějak zhouplo počasí a začaly mrazy. A babí léto moc nebylo a fakt v říjnu, někdy po půlce října už mrzlo, nebo předloni to bylo, já už ani nevím, možná předloni to bylo, ano, předloni to bylo. Nějak mi ty roky splývají, já ti nevím proč. Já jsem, jako ti tady volal, víš, a koukám, že ti volám na nějaký Skype, na který jsem ti volal v roce 2025, jako kdyby jsme spolu vůbec předtím nepluvili, tak nevím, co se mi tady jako pořešilo. No ale fakt, člověče, normálně mi to ukazuje, že poslední úterý 29. dubna 2025 jsme spolu jako hovořili.
1: No, to jsou ty divné věci, to jsou ty divné věci, kdy nám třeba nefunguje mailík nějakou dobu, pak nám zase nefunguje telefon nějakou dobu, někdy zlobí SMSky. Mně se třeba občas stává, že mi přijde mailík třeba za 2, za 3 dny, nebo SMSka ráno poslaná přijde večer. Jo, občas se předbíhá, takže... To, co mělo být včera, nebo co jsem měla řešit včera, tak jako už je dávno vyřešená, mě ten mailík teprve přiběhne. Takže vím i od několika lidí, že prostě je tam, no není tam zmatek. Ono je to ten problém, že se posouváme z reality do reality, tak se ty technologie musí nějakým způsobem přizpůsobit. No a někde to prostě nejde, no.
0: Jsem si tady připravil všechno na vysílání a teď jsem to nahodil a čistá obrazovka.
1: No a to je ono, protože
0: z ničehož nic.
1: No vidíš to, ale vysíláš.
0: No jasně, tak jsem tam rychle nasázel, jo, zpátky, ale bylo to... jsem říkal zase překvapení. A víš, jak jsme spolu mluvili, bylo kolik půl, tak to jsem to tady měl všechno vyladěný, nastavený a najednou, ouvej, ono to je trochu jinak.
1: Přepínáme ze systému na systém.
0: Išo, poslouchej, jako teď se nám musíš přiznat. Co pak jsi dělala ten týden, respektive 14 dnů, co jsme se neslyšeli, naživo?
1: Já jsem pracovala. Pracovala tak, jako dokončovali jsme, že jo, tu stavbu, dokončují se aktualizace, dokončují se kódování, to všechny ty věci. Evidentně se posouváme z prostoru do prostoru, to je vidět na tom, jak testujeme ty položky a zjišťujeme, kde se kdo jak nachází, v jaké úrovni, tak tím pádem víme, co se kde děje nebo neděje. No a tak jako takový ty běžní věci. Byla jsem u tebe, přesouvala jsem se zase domů. Tady jsem samozřejmě musela zase pořešit téměř měsíc kytky nezalitý, prádlo vyprát, vysát, protože přece jenom, když v tom bytě nikdo není, i tak se práší. Takže já jsem měla co dělat. A teďko trošku lenoším, protože mě vychází, že víceméně já jsem ty úkoly, které jsem měla, tak mám splněné. Takže, no, lenoším. Víceméně už jako nebuduju, ale pracuju stále, protože ono je co řešit. Ale už to není tak úplně intenzivní, že by to bylo na dlouhé hodiny. Tak už spíš na ty věci hledím z

0: Byl jsem v termálních lázních v Maďarsku v Hevízi. To je 6 kilometrů od Balatonu, takže pěšky si můžeš pěšinkou dojít se podívat k Balatonu do jiného městečka, kde je zámek a spousta hezkých věcí k vidění. Tady je takový jezero se syrovodíkovou vodou, smradlavou, ale prý léčivou a teplou hlavně. A ty hotely, které jsou tady v tom Hevízu, tak to všechno je založeno vlastně na těch termálních pramenech. Takže dva bazény, ty jsou přímo s tou vodou smradlavou a jeden bazén je standardní vyhřívaný, jo, tou teplou vodou. Takže ten jeden bazén je v provozu pořád vlastně a ty dva s teplotou 38 stupňů, 36 stupňů s tou smradlavkou, tak ty vždycky vypustili v 7 hodin večer, vydrhli je, vystříkali vapkou, protože v té teplé vodě se asi drží bakterie a to, a ráno je zase napustili, takže denně čistá voda. No a bylo to příjemný, takový jako člověk si prohřál krkovičku. Navíc ta maďarská kuchyně je naprosto skvělá a výborná. Jsme na ní zvyklí a pravděpodobně to bylo i z dobrých surovin, protože my tam pěstují nějaký jiný prasata, Maďaři, a třeba každý ráno byly škvarky z těch prasátek a ty byly takový křehoučký škvarečky to byly. Mm-hmm. Takže fakt jsem, nejedl jsem tam jídlo, který by mi jako nechutnalo, jo. Mezi top jsem zařadil prostě úplně mezi špičku toho nejlepšího, co tam bylo. Buchtičky s krémem. Takže buchtičky s krémem. Buchtičky byly upečené ne tak, jak my jsme zvyklí, ale buchtičky byly upečené z nějakého oříškového těsta, ještě obalený, jako sypaný mletýma oříškama. No a teď si představ, že to zaleješ tím krémem.
1: No. No
0: tak to jsem si přidal. Pak jsem tam těžce ujížděl na ráno, vždycky ke snídani, tak byla pražená nebo opražená slanina, křupová. No, v podstatě všechny masa, které dělali, ať to bylo kuřecí, nebo ať to bylo vepřový, tak to bylo skvělý prostě. Hodně z rýží, co třeba oni nemají knedlíky.
1: Ano.
0: Takže bylo vepřo knedlo a k tomu buď rýže, anebo brambory, ale takový jako spíš čouchaný. Byla taková zvláštní kombinace. Skvělý víno, v podstatě šampaňský od rána, od snídaně. No, hráli tam, tak byla i jako kultura, zábava. Takže musím říct, jako pěkný. Pěkný, ty Maďaři, tu kuchyni opravdu, jako ta je nám hodně blízká, byla hodně dobrá, takže teplá voda. Svítilo sluníčko, bylo azurový nebe. Celý týden bylo azuro, až v pátek a v sobotu začaly sypat. No, takže v sobotu jsme odjížděli, v pátek už to bylo takový jako zašuměný, ale jinak se dalo opalovat, jsem se tam opaloval v podstatě, no, šláp jsem na vosu, dala mi 5 žihadel, holka jedna nešťastná. No. Tak to bylo takový. No a pochopitelně už, jak se ti blíží ten návrat, tak se ti začnou množit v telefonu různá přání jako pracovního typu. Mm-hmm. Takže včera už jsem byl na otočku v Praze a v Liberci. V Českém Dubu, u Liberce jsem se sešel se skvělými lidmi. A byli to avataři, takže příjemné posezení, popovídání, dobrá večeře. Takže pozdravuju do Českého Dubu Filipa a Petru, no a zbytek její rodiny.

0: Ne. Tak to bylo hezký, no. Přijel jsem domů po půlnoci, padl jsem. A musím říct, že se mi dneska nějak tak nikam nechtělo.
1: Tomu věřím.
0: No, ale co mě čeká, to je dobré zítra. Zítřejší den strávím, pravděpodobně možná i s nocí, nevím, ale strávím na jachtě Prezident na Vltavě, protože to je poslední asi hezký den, teplý den na vodu, takhle si vyjet, taky se těším. No a pak už to bude asi no, samé sociální jistoty a tak. Chápeš, to bude pěkný.
1: Chápu, rozumím, ano. Pak už to bude všecko první dítě ve první dovolená.
0: Jo,
1: Ve
0: první
1: třetí
0: vůz,
1: dovolená.
0: první vůz.
1: Pak už jen samé jistoty, ano.
0: Ano,
1: Přesně
0: první vůz a
1: tak.
0: tak. No a jo, a první povýšení taky. Takže
1: No.
0: vidíš to, že jsem tě odvezl domů, ještě neznamenalo, že moje cestování skončilo, protože jsem tě odvezl vlastně a hned ne až obden, tak jsem od asi 400 kilometrů do toho Hevízu, tak jsem se projel maďarskou krajinou. Tam byl sekvojový les okolo toho Hevízu, představ si to.
1: No.
0: Nádherný. A hlavně to bylo pěkný, že ten hotel byl, sice to bylo jakoby v městečku, ale bylo to, všude byly vzrostlý stromy, příroda, takže to tam hezky zapadalo, víš, že to nebyla taková ta betonová ostuda, ale že to bylo
1: Jo.
0: v tom zasazený v té přírodě, tak to bylo moc pěkný, no, moc hezký. Tak, asi tak. Podívám se na to, kdo má
1: Povídej.
0: dneska nějaký významný den, neboť je 6.10. A když je 6.10., tak to znamená něco významného. Vždycky jsme slavili Den armády. Pamatuješ si to?
1: No, pamatuju, pamatuju. Teď je to
0: No,
1: prý nějak jinak.
0: Den armády, nevím, asi není dneska, vůbec o tom tady nikde nepíšou. Takže bohužel, no a tak už nám zbývá jenom Hanuš, jakožto jméno pro svátek. Jmeniny mají dneska Hanušové. Jméno Hanuš zní ryze česky, bylo však odvozeno z němčiny. Jeho původ je přitom hebrejský. Jméno Hanuš je spojeno s křesťanským Bohem, jeho milostivosti, potažmo také pokorou a přijetím. Mezi významné české nositele jména patří například malíř a grafik Hanuš Švejgr, básníci Hanuš Bon, Hanuš Jelínek nebo Hanuš Fantl. Jméno náleží i k herci Hanuši Bórovi. Podle pověstí jméno Hanuš nosil i nejznámější český hodinář Mistr Hanuš, jehož dílem má být Pražský orloj. Mužské křestní jméno Hanuš má svůj původ v hebrejštině. Pochází z hebrejského jména Jochanán. Čiže z toho jména vychází snad všichni, jak tak na to koukám.
1: No, vypadá to tak.
0: Které se významově překládá jako Bůh je milostivý. Česká verze jména se zřejmě vyvinula z německé podoby jména Johann, Johannes, český Jan. Takže Hanuš, toto jméno nosí 402 chlapců, chlapečků a mužů, kmetů. Jedná se o 267. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Takže, milí Hanušové, my vám teď s Išou všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a promořování. Na to si dejte obzvlášť záležet a také si dejte pozor, abyste se promořovali s těmi správnými. No a vy, kteří znáte nějakého Hanuše, tak mu prosím popřejte, zavolejte, nebo ho navštivte, nebo mu pošlete SMS-ku, protože když mu napíšete, když mu popřejete, tak mu nadělíte radost a tím mu prodloužíte život, bo mu nastartujete tou radostí imunitní systém, zvýšíte mu imunitní potenciál. Tak jsme popřáli, žádný jiný významný den skoro vlastně ani není. Ty jsi mi to zakázala, říkala, tak já to dám dolů a je to. Tak, co máme na pořadu dne? Otázky, dotazy. Poprosím, abyste nám je psali. Na telefonní číslo 774-139-044. No a já už se pustím do prvního dotazu. Dobrý den, zdravím paní Išu a pana Petra. Mně, jo. Do pořadu evoluce. V poslední době poslouchám z archivu vysílání od září loňského roku a mám dva dotazy. První je na proces stvoření a evoluci lidské kristovské bytosti. Pochopil jsem, že bytost, tedy vědomí, je zrozena v harmonickém univerzu 5 a rozdělí se na dvě poloviny, tedy holka, kluk, budeme říkat třeba, já to doplním, mužský, ženský princip. Zkušenosti ve hmotě zažívá na nižších úrovních. V harmonických univerzitech 2 až 4 ve hmotném těle. Kam nějakým způsobem sestupuje a dělí se na duchy a duše. To se odehrává i hned po zrození, nebo jakým způsobem probíhá ten cyklus? Nebo se rodí lidské bytosti i do nižších harmonických univerzev? Moje představa je, že bytost proběhne jakési kolečko, sestup a vzestup, během kterého se učí a získává evoluční jednotky. Druhý dotaz je ohledně dění v současné projevené realitě. Tak to bychom si potom dali jako druhý dotaz asi, si myslím.
1: Jo.
0: Já teda, jestli dovolíš, tak já se na to vrhnu a ty to dotáhneš v detailech.
1: Ano, vrhni se.
0: Jinak ptal se Lubomír, jo? Tak. Není to o tom, že vědomí musí být zrozeno v harmonickém univerzu 5. Ta vědomí mohou být i ve vyšších úrovních zrozená, ale co se týká jaksi nabírání zkušeností ve hmotě, tak se budeme bavit o tom, že v harmonickém univerzu 5 bytost ryší se rozdělí, to vědomí se rozdělí na dva avatary, kteří jdou o úroveň níž, tedy do harmonického univerza 4, to jsou hmotná už univerza. A tady v tom univerzu avatar jeden je tedy mužského principu, protože to dělení té bytosti se stalo tak, že se rozdělilo podle té příslušnosti, to znamená podle toho, že ten mužský princip je jeden avatar a druhý avatar je ženský princip. To znamená, že fyzické tělo si ten s tím ženským principem bere mužské, ten s tím mužským principem se usalaší v ženském těle. A v tu chvíli proběhne jakési rychlé rozdělení až do harmonického univerza 2. To znamená, že tyto avataři se dál rozdělí na duchy, každý na 14 duchů, 7 ženský princip, 7 mužský princip, druhý avatar také 7 mužských, 7 ženských principů. Tam si zanechají pouze předlohy pro fyzická těla a rozdělí se ještě dál, rozsypou se jako kdyby, na duše a zase každý duch na 7 ženský princip, 7 mužský, čili na 14. Takže takhle se jako kdyby rozsypou do té nejnižší úrovně a z té nejnižší úrovně duší v harmonickém univerzu 2 sbírají zkušenosti ve hmotě, učí se ve hmotě, všechno je propojeno, to znamená, že duše postoupí do úrovně ducha, až splní svoje úkoly. Tam již mají těch 14 dušiček, tam má předlohy pro to svoje fyzické tělo, do kterého potom jako jedno sloučené vědomí ducha vstupují. Takže až si splní těch 14 duší, až si splní svoje úkoly, tak těch 14 duší při prvním vzestupném období po tom splnění, tak vzestoupí v jednoho ducha. Když je takto připravených 14 duchů, kteří zase mohou pracovat intenzivně na sbírání svých zkušeností, to znamená 14 duchů a 14 duchů, protože se bavíme o dvou avatarech, tak se opět, když splní to, co se měli naučit v té hmotě, tak se zpátky vlastně vrací, vzestupují zpátky do toho avatara. Čili takhle v podstatě avatar se vyučil od těch, řeknu, jednodušších po ty složitější úkoly, nazbíral, splnil všechna zadání, splnil všechny lekce, uspěl ve všech lekcích. No a teď máme tady dva avatary a ti avataři mají také další minimálně jedno období mezi vzestupy na to, aby splnili svá zadání. A pokud je splní, tak vzestoupí zpátky do toho jednoho rišie a stanou se jedním rišiem s jedním sloučeným vědomím, opět sloučeným vědomím, mužský, ženský princip v jednom a jsou připraveni na to, aby měli všechno tak pod kůží a aby rozhodovací procesy v souladu s kony měli tak zažité, že o nich nemusí přemýšlet. Žijou v souladu s kony a tedy rychlostí myšlenky se rozhodují, už nepřemýšlejí. Rychlostí myšlenky konají všechna rozhodnutí absolutně bezchybně. No a pochopitelně mohou vzestupovat výš a výš, tak jak se učí, až vlastně do toho místa zrození toho vědomí. Išo, doplň mě, uspořádej mě.
1: Já tě uspořádám. No já to nechci jako komplikovat, to není to samozřejmě komplikovanější. Ale jde o to, že vlastně v těch nejnižších úrovních, ve kterých se nacházíme, ta vědomí vlastně v tom prostoru operují v té hmotě. V té hmotě tvoří, v té hmotě se učí sbírat všechny ty své zkušenosti a vědomosti a znalosti. Protože potom od toho harmonického univerza číslo 5 jsou ty jejich projevy, jejich záležitosti vývoje spíše nehmotného typu, kdy vlastně fungují už jenom jako jemně hmotné bytosti. To jsou bez fyzického těla, ale to v podstatě pro nás až tak není úplně důležité. Pro nás to je nejdůležitější, abychom pochopili, že prostě z té úrovně, odkud se to vědomí zrodí, tak z té úrovně se pomaličku otiskává směrem dolů, jako když se kutálí kapička vody, kapička deště po skle okna, když vidíte, jak se pomaločku sune dolů, tak takovým způsobem se vlastně ten zárodek té bytosti, toho, dejme tomu, člověčího nebo lidského vědomí, se nasune až dolů do harmonického univerza 2, kde se stane tou napřed jednou čtrnáctinou ducha a jednou 196 toho avatara. Takže dole vlastně teprve má tu předlohu, má připravenou předlohu pro fyzické tělo, které svým způsobem kopíruje tu podobu toho jemného, tajemné bytosti těch jemně hmotných těl. Takže tam začne se svým vývojem úplně na těch nejzákladnějších záležitostech a tím postupným slučováním, tím, jak postupuje, jak se rychle učí, jak si vyzkouší všechny nebo mnoho různých variant řešení různých situací a tak dále, tak pak záleží jenom na té bytosti, jakým tempem se bude svým způsobem posouvat směrem nahoru. To znamená, jak jsi říkal, z těch 14 částeček toho té duše se vlastně poskládá jeden duch. Je potřeba 14 těch duchů, aby se vyskládalo, aby mohli zase se složit do toho jednoho avatara. A potřebujeme mít dva avatary, kluka a holku, aby tím, že se spolu zase potkají, setkají, vytvořili toho rishie, tedy stvoření, tedy bytost, jednotnou bytost, zase celek toho stvořitelského typu. Tam se z nich potom stává stvořitel, protože v tom prostoru už vlastně začíná, jak jsi říkal, myšlenkama pracovat, fungovat a tvořit. No a tak má příležitost vlastně se sunout pomaloučku. Zase všechno se opakuje do kolečka. Ten princip toho vesmíru je ten, že se vždycky jeden celek rozdělí na určitý počet částí. Je to vždycky otec, matka. Otec, matka se každý zvlášť se rozdělí do těch svých potomků a pak se zase skládají zpátky jako kostičky a vždycky ve vyšší úrovni. Takže nás v podstatě nějak ty vyšší úrovně zatím nezajímají, protože tam se víceméně nepohybujeme. My řešíme úplně ten nejzákladnější, nejspodnější problém, to je problém toho vesmíru, harmonického univerza 2, 3 a 4, kde vlastně víceméně začínáme operovat, dalo by se říct, začínáme se dostávat do těch procesů, které budou čím dál častěji přirozenější a přirozenější. Teď nejsme ještě v přirozeném procesu vzestupu. Ten proces je částečně přirozený, z velké části je řízený, protože hodně věcí bylo poškozených, hodně věcí muselo být obnovených, zaktualizovaných, přizpůsobených nově vzniklým podmínkám a potřebám. Takže teď máme trošičku složitější, protože nemůžeme to, o čem si teď povídáme, v některých chvílích nelze brát jako 100% zabernou mencí. Víme, že všechno se vyvíjí, všechno se posouvá, všechno svým způsobem nestojí stále na jednom místě, ale jde to nějakým způsobem dopředu, takže některé věci jsou nahrazeny, dalo by se říct, nebo některé procesy jsou nahrazeny procesy, dalo by se říct, dokonalejšími, zdokonalování. To je to, co vlastně je ten hnací motor toho, že všechny ty bytosti, všechny ty částečky chtějí být dokonalejší a dokonalejší. A to je to, co vlastně je tím motorem té evoluce. Takže pohybujeme se v prostoru hmotném, tady máme vytčený ten prostor, na kterém si trénujeme všecko, jak používat, napřed získat a pak používat všechny ty vědomosti, znalosti a zkušenosti, které jsou uloženy v těch centrálních archivech, v tom centrálním, dalo by se říct, informačním poli, kam si díky tomu, že každá ta bytost, ať je to duše a duch nebo avatar, případně as, víme, že asové jsou vlastně avataři, kteří již mají tvoření k dispozici, takže tvoří, jsou tam žreci, takže to jsou prostory, kde vlastně si všichni můžou naučit, vytrénovat a ten svůj vývoj nějakým způsobem vlastně řídit. Takže my se staráme, nebo budeme se starat o to, abychom byli co nejrychleji v tom nejvyšším patře, abychom dohnali ty ztráty, které jsme vlastně díky tomu, že tady dlouhé období vzestup nebyl, abychom to všechno dohnali. Takže naším takovým tím největším zájmem je vesmír nový a potom Aquaferion, to jsou dva vesmíry, ve kterých se pohybujeme. Někteří sestupujete do nového vesmíru, někteří sestupujete do toho Aquaferionu. Říkali jsme zase, jeden je mužského typu, druhý je ženského typu. Ono to pořád vlastně opakuje ten stejný model. Takže to je, myslím, k tomu vývoji úplně všechno. Potom se to vědomí posouvají samozřejmě výš. Kromě tedy lidského vědomí, ještě abych nezapomněla, existuje vědomí planetární, protože jsme říkali, že vývoj lidí je spjatý a spojený a propojený.
0: Píše?
1: Ano.
0: To bude asi nadíl, ne?
1: Nedáme já písničku. Už jsem chtěla končit. Já jo, jsem chtěla jenom říct, že jsou dva typy těch vědomí, že spolu s těmi lidskými vědomími se také ještě vyvíjí planetární vědomí, protože jsou spolu takové symbioze, takže u někoho nebo někdo si můžete nakývat, že máte vědomí planetární, někdo má zase vědomí lidské. Většinou jsou to ta lidská vědomí. Takže i tyto typy těch vědomí fungují a pracují stejným způsobem jako všechna ostatní. V harmonickém univerzu 2, 3 i 4 zažívají v podstatě obdobné situace a řeší obdobné úkoly.
0: Tak, dáme písničku.
1: Dáme písničku, ano.
0: Já to písničku chci někomu poděkovat a taky ho potěšit. Takže zahrajeme něco, co jsme už tady hráli a doufám, že všem, kteří tu písničku máte rádi, tak vám to učiní radost.

0: Své syny nenechme si vzít.
1: No, tak jsme si zahráli.
2: Bylo to hezké a po platné době.
1: No, myslím si, že bych to vytetoval některým lidem zevnitř na výčkajích očí, aby to měli stále jako před sebou. Ale těžko někoho přesvědčovat, když třeba není člověk. Jo. Dneska bohužel vidíme, že jsou to buď náckové, čili satanisti, a nebo pokud se tam vyskytne někdo, tak hodně rozhodnutí se děje pod vlivem drog. Tak jak Jelcin rozprodal Rusko tenkrát pod vlivem alkoholu, tak dneska spousta politiků a vůbec všeho jede podle ve drogových závislostech a podle diktátu jiných. Tak, pojďme. Mám tady ještě druhou část té otázky. Nicméně bych si dovolil ještě předtím se vrátit k jednomu tématu, než na to zapomenu, víš, totiž. K jednomu tématu, který jsme tady probírali. My jsme tady probírali téma, kdy někteří plamení partneři odmítají partnerství jako takové, protože mají přesvědčení, že jim bude nejlépe, když budou sami. Život mi nadělil, život mi uštědřil schůzku s jednou dámou, která v podstatě, jestli jsem to dobře spočítal, tak asi 48 let. Ona žije v Americe, v 19 letech se rozhodla a odešla do Ameriky, respektive do Kanady, pak do Ameriky, není podstatné. Měla nějaké partnery a mě bylo divné, že jsem měl velké puzení s tou dámou se jako sejít a když jsem ji potom viděl, tak jsem necítil vůbec nic. Vůbec. Necítil jsem ženskou energii, necítil jsem takovou tu živočišnou ženskou energii, někdo říká sexuální, čili žádnou přitažlivost, jakoby ženskou. Jo. A tak jsem s ní povídal, mluvil a vlastně asi ten důvod, na ten jsem přišel. Ona jak vyprávila, tak povídala a pak najednou říká, ve svých 28 letech jsem se rozhodla, že nebudu mít děti a žije s partnerem, který je o 30 let starší než ona. Nevím, jak to partnerství prožívá, jestli to je spíš přátelství, nebo jestli je to spíš biznisový, nebo jako existenční partnerství, to nevím. Čili to je taky jako rozhodnutí proti konům, nebýt potomstvo. A výsledek, já jsem to potom přemýšlel vlastně, proč jsem se s ním měl potkat, jo. A vlastně ten důvod byl jednoduchý. Abych se podíval na výsledek takovéhoto typu rozhodnutí. Věřím tomu, že v 19 letech, ve 20, v 25 letech to musela být přitažlivá žena se vším, co k tomu mládí a k tomu ženství patří. Pak se rozhodla a energeticky se to projevilo postupem doby v absolutně prázdnou skulpturu, slupka, ve které nebylo vůbec nic. Prostě ona povídala, mluvila bez energetického jakéhokoliv náboje, nepůsobila nikterak energeticky, protože kdybych to řekl úplně natvrdo, tak si myslím, že to byl přesně ten případ, kdy se sama odsoudila svým rozhodnutím k tomu, že její evoluční cesta končí. Ona se rozhodla pro ukončení své evoluční cesty. Takže to je jenom takový poznatek, když jako některé věci jsme se tady povídali, takže mi bylo ukázáno, co se stane s takovou bytostí, která se takto rozhodla. No, to jsem chtěl jenom k tomu říct. Jestli to chceš okomentovat?
2: No já tedy jenom krátce, jo. Myslím si, že bylo ukázáno, že vlastně energie, jaksi nějakým způsobem investovaná do takovéhle bytosti, je ale energie zcela promrhaná, dalo by se říct, tou bytostí. A proto právě myslím si, že ta bytost je odpojená od těch energetických zdrojů. Zobrazí se to potom samozřejmě v té vizáži toho hlavně, že v obličeji tam prostě vidíš, jak jsi říkal, bez emoční, bez energetickou, v podstatě takovou, jak jsi řekl, slupku. No a je to vlastně konec, řekla bych, existence ve hmotě takovéto bytosti. Záleží ještě také na tom, jaké vědomí je uvnitř, nebo jaké bylo uvnitř, ale pokud to bylo vědomí kristovské, tak zcela určitě ta linie těchto bytostí možná slouží jako nějaké, dalo by se říct, poučení pro ostatní členy této rodiny, ale pokud zase měla by tam být snaha těch ostatních částí, řekla bych až v úrovni duše, tedy těch dalších 13 částeček, k tomu přimět tu bytost, aby změnila to své rozhodnutí, protože vlastně blokuje evoluční vývoj bytostní toho vědomí, takže to je jedna záležitost. No a pokud tam tedy, kde nic není, tak jak se říká, ani čert nebere, tak pokud se jednalo o bytost, která vlastně byla buď tedy nekristovského typu, nebo biorobotem, tak tam prostě je to předem dáno, že vlastně staří Slované jim říkali jednorození, protože tihleti lidé neměli budoucí pokračování těch svých rodů a rodin, protože tam nebyly přítomny žádné duchovní vědomí, tak jak se o nich povídáme. No a pokud předtím teda byla tou kristovskou bytostí s tou duší, tak záleží na tom, co všechno bylo ve hře, jestli šlo jenom o to vyzkoušet nebo ukázat i těm ostatním, což se třeba možná stalo přes tebe, jak to vypadá, jaké má vyhlídky, jakou má budoucnost takovéto rozhodnutí. V každém případě je to velmi těžké porušení těch konů a pokud se ta bytost k ním nevrátí, tak se určitě asi bude stažená z toho evolučního vývoje, pokud vůbec kdy nějaký začala. Může být, že vlastně to rozhodnutí bylo takovou konečnou fází nějakého, dalo by se říct, nekristovského člověka v uvozovkách, který vlastně ty své programy nějakým způsobem prostě ukončil, protože se tak rozhod, necítil to, nevím. Ale jak jsi řekl, určitě to je ukázka toho, jak by to vypadat nemělo, jaké to má důsledky pro budoucnost.
1: Šlo o ty důsledky. No, vrátíme se k tomu dotazu Luboše nebo Lubomíra. Druhý dotaz je ohledně dění v současné projevené realitě. Osobně jako zatím neobdarován dary, nemám možnost nahlížet za oponu a do nové reality. A jak sleduji dění v této projevené kopii reality, vidím, že se to řítí spíše z kopce, když to porovnám s tím, o čem se mluvilo před rokem ve vašich pořadech. Občas je to vysilující a únavné se udržovat v klidu a odolávat obavám a nejistotě, když pozoruji, jakým způsobem se to vyvíjí. Máte nějaké rady, jak se udržovat v pohodě? Děkuji za odpověď a moc se přimlouvám za pokračování pořadu. Každý týden se na vysílání moc těším a představa, že to už nebude, je téměř depresivní. Depreze, vypoch mi Luboš. S pozdravem Lubomír. Takže, já se asi teda zase k tomu vyjádřím. Otázka zní na Lubomíra, na všechny z vás. Jako. A jak byste si představovali, aby se ten chlív vymet? Jak si představujete, že se něco promění v něco lepšího? Přeci nejdřív to staré musí zaniknout nějakým způsobem. Nejdřív to, co jaksi neodpovídá našim představám o spokojeném bytí a neodpovídá to vůbec konům a neodpovídá to vůbec jaksi zdravému vývoji čehokoliv, tak to se musí demontovat. A ta demontáž, to odstranění, má nějaký průběh. Nemějte deprese z toho, co vidíte. Poznání je osvobozující. Ne depresivní. Poznání toho, že se to řítí z kopce, jak tady píše Lubomír, je velice pozitivní. Představte si, že by to stagnovalo a postupně by to odumíralo desítky let. To přeci nechcem. My chceme, aby to stalo rychle, protože velmi rychle bude nastolena nová realita. Jenomže my nemůžeme vstoupit do nové reality a koukat se každý den na to, jak nám čárají na nebe, koukat se na to, jak bohatý okrádají chudý, koukat se na to, jak někde vyhazují potraviny do odpadkových košů a jinde umírají malé děti hlady. To přeci takhle nemůže fungovat. To znamená, to, co vidíte, je rozpad toho zla, destrukce toho zla v přímém přenosu. Vemte si, co se všecko děje, ať se jim to líbí nebo ne, tak dneska v Německu už se diskutuje nahlas to, že Německo vystupuje z Evropské unie. Německo už dneska otevřeně diskutuje, na politické otevřené scéně se veřejně diskutuje odchod Německa z Evropské unie. Je to přesně to, co jsme tady říkali. Takže ne, Lubomíre, že to tak není. Ono to je přesně tak. Ale nám se teď jakoby moc nelíbí, že to je strašidelný, to, co se děje. Jo, je to strašidelný. Balancujeme na ostří nože s válkou. V některých harmonických univerzech zažijí, jak to balancování je velice, velice, velice ošidná záležitost. Protože budou mít prožitek toho, jak se ty věci mohou zvrtnout. Čili buďme za to rádi, že žijeme tu dobu toho přerodu, někdo říká transformace. Je to odstranění, je to rozpad, rozklad toho, co sem nepatří, toho, čeho se musíme zbavit. Jak rychle to nabírá obrátky, je velice pozitivní, protože oni nemají jak to zabrzdit. Jak se v jedné části světa, která vlastně je jednou nohou v nové realitě, teď mám na mysli země BRICSu, jak se tam, o co více tam daří, o to tady je to tragičtější. Dneska už Vladimír Putin, Sergej Lavrov už vidějí, že je dokonáno. Jim už nestojí za to, aby plýtvali municí na nějakou přiblblou Evropu. Jediné, čeho se obávají, aby ti šílenci, ta chcípající kobyla, která ještě kope, tak aby některý z těch šílenců se nesnažil něco rozpoutat způsobem, který by přiměl to plýtvání tou municí. Jinak Rusové nehodlají utrácet peníze za likvidaci Evropy, protože vidí, že se Evropa zlikvidovala, kolektivní západ se zlikvidoval úplně sám těma sankcema a tím, že se utrhli od zdroje levných energií, levných surovin a tak dále. To, že nebudeme mít co natankovat brzy, to přijde. S tím prostě počítejte. A musí to přijít, protože v současné době se blokují příjmy toho zla, které ještě nějakým způsobem dokopává. Celý ten deep state a celé to zlo, všichni ti, kteří tady organizují to nejhorší pro lidi jako takové, žijou zejména z ropy. A zatímco ropa v zemích BRICSu je jí tam dost, tak tady ten dolarový systém se od té ropy momentálně úplně ustřih, protože přišli do Venezuely a začali si brát, co jim nepatří. No a tak narazili a dneska to nemají čím odvíst. Respektive mají to čím odvíst, ale nemají kudy. Takže se jim zastavějí toky peněz. No a když nebudou mít peníze, tak to chcípne samo. Protože pro ně jsou peníze energie. Díky těmto penězům prostě oni tady můžou páchat do nekonečna zlo. Když se jim zastaví přísun peněz, tak zlu došlo. Čili to je velice chytře vymyšlené. Pochopitelně, že Irán jako země BRICSu společně s Čínou, která si řeší svoje věci kvůli Venezuele, Venezuela taky země BRICSu. Myslím si, že dneska nebo v pátek si určitě pustíme Sergeje Lavrova. Mluví o tom na setkání OSN. Krásně popsal celou situaci Sergej Lavrov v tom svém vystoupení. Takže Lubomíre a vy všichni ostatní, vylezte na švestku a koukejte se na to z té hůry. Jo? Mějte to pod sebou jako dokumentární film o zániku zla na planetě, na které jsme odstartovali vzestup. A naše evoluce vytlačila a vytláčí zlo ze svých pozic a nutí ho přijímat neustále nová a nová opatření, kterými se chce zachránit, ale protože neumí tvořit a pouze destruují, tak místo toho, aby vytvářeli nové podmínky pro růst ekonomiky, tak destruktivně to řešili sankcema vůči Rusku a tak dále. Vemte si, že na planetě existuje 45 tisíc sankcí. Z toho 30 tisíc sankcí je namířeno proti Rusku, proti Ruské federaci. Pod sankcemi je tady spousta zemí. Spousta zemí BRICSu je pod sankcemi a tak dále. Čili oni jediné, co umí destruovat, no takže místo, aby přemýšleli, jak věci dávat do pořádku, tak se uchýlili pouze k té destrukci, k těm sankcím. To se jim prostě vymstilo. A je to jenom důsledek toho, jak to za tou oponou už bylo dávno rozhodnuté. Proto já říkám, že znalosti, poznání osvobozují. Protože vy si můžete potom zmanežovat informace, které máte a udělat si z toho obrázek. Takže pokud se Lubomír ptá, jestli máme nějaké rady, jak se udržovat v pohodě, tak brát to, co tady média prezentují jako něco strašného, tak to brát, jakože to je, ano, zase jsme o kus blíž jejich konci. Vemte si jenom třeba dobu covidovou, jo? Ano, byla to blbá doba. Ano, vakcíny jsou strašná věc. Ano, je to biologická válka, ale proti komu? Vždyť oni otrávili svoje vlastní pohrobky. Kdo se nechal zejména očkovat? Nevzestupující. Kdo tedy umírá zejména? Nevzestupující. Namířili to do svých řad, aniž by tušili. Protože vzestupující lidé většinou byli ošetřeni jaksi genetickým genetikou, která jim nějakým způsobem našeptávala intuitivně, cítili, že to není v pořádku. My jsme řadu lidí v tom utvrdili, že to je prostě tak, jak si to myslí, a proto jste se nenechali očkovat. Pak máme tady pár výjimek, kteří k tomu byli donuceni nějakým způsobem, třeba svobodné matky, které se starají o rodinu a nemohly riskovat ztrátu zaměstnání třeba ve zdravotnictví. Jo. No tak ale to většinou bylo zorganizované tak, že dostali placebo. Oni už dlouho, když se nad tím zamyslíte, tak destruují svoje vlastní výtvory. Oni se starají o to, aby to, co vytvořili, tak aby zaniklo. Ale přitom jdou po nás, jo. Ale nějak se jim to vymklo z ruky. Řekl bych, kde udělali soudruzi z NDR chybu? Tak bych to asi zakončil. Išo?
2: No já ti povím, kde udělali tu chybu. V rámci zabránění pro toho procesu, vzestupu, aby energeticky hodně zatížili tu planetu, aby ji zabránili v tom posunu nahoru, tak ji zatížili, naplnili bezduchejma biorobotama. A jenže ty bezduchý bioroboti potřebují taky nějakou energii, potřebují někde bydlet, potřebují pracovat, potřebují jíst, no a ty potraviny zase nejsou a nejsou ty další potřeby, že jo. Tak je potřeba teďkonu danou chvíli tu zátěž z toho balónu odhodit. Takže jako já si nemyslím, že to jenom byla náhoda, že jako soudruzi někde udělali chybu, ale jako spíš tu chybu vyhodnotili ji tak, že teda teď už tu zátěž nepotřebují, tak ji odhodíme. Nabočkujeme všechny a ona jich velká část nějakým způsobem odejde z toho světa. A mě, už jsem to jednou říkala, mě udivila jedna debata, kde se mluvilo o tom, kolik lidí na této planetě vlastně žije. A my jsme vycházíme z počtu, který byl uváděn 8 miliard plus něco. A ten dotyčný politik nebo ten dotyčný člověk odpověděl, že na planetě žije 4,5 miliardy lidí, což by odpovídalo tomu obrovskému umírání těch lidí po těch vakcínách. Takže oni přesně sledují, kolik těch lidí vlastně zůstalo, kolik lidí planetě odlehčilo, protože oni nejsou schopní ty lidi nakrmit. Takže to je jako takovej můj náhled na celou tu situaci. A samozřejmě se tím řeší další a další věci ohledně těch jejich, dalo by se říct, destruktivních činností, že jo. Ale všechno bylo původně namířeno na kristovské. Kristovští dostali do své genetiky výbavu ochrany, tak navíc se to ještě použilo proti vlastním, který už nejsou potřebný a je potřeba tu jejich energetickou vůbec zátěž jako takovou odhodit. Takže to je tak jako můj pohled takovej. Mm-hmm.
1: Já tady vidím jenom jednu písničku, která tady musí zaznít, protože mě jiná nenapadá, která by asi teď byla úplně nejlepší.

0: Musíme se zbavit verbeže, kterou jsme tady nechali se roztahovat. Já tady mám ještě otázku od Míši.
1: Ano.
0: K tomu, co jsme tady vlastně komunikovali, vlastně vrací ve své otázce, co se stane s těma 13 dušema, dejme tomu, když ta jedna vlastně padne. To je právě to, co Iša vyjádřila tím, že ohrožuje takové to rozhodnutí jedné duše. Ohrožuje těch ostatních 196,

co nejvíc a maximálně blízký organickému vzestupu, tak do něho muselo být vstupováno a musely být právě takovéto věci řešeny. Takže těch možností řešení je celá řada. Víme, že se tam doplňovala příbuzensky, tedy z té nějaké rodiny, z té rodiny duchovní, tak se tam doplňovali různě ti, kteří padli, nebo ti, kteří nereflektovali na ty kontrakty, čili stali se těmi padlými, stali se prachem, tak to muselo být řešeno třeba příbuzensky. Některá ta vědomí byla sanována, to znamená, že se vzala historie toho vědomí až do chvíle toho špatného rozhodnutí a muselo se doučit v rámci bioregenerace a katara terapie, tak se muselo doučit některé lekce v takovém náhradním programu. O tom jsme tady také často mluvili. A díky tomu potom se vlastně bylo připraveno stát se tou platnou, vzdělanou a po všech stránkách poučenou 196 avatara nebo 14 toho ducha. Čili kdyby jsme se ale, teď to bylo, řeknu, a těch variant bylo víc, jo, ale to se bavíme o tomto vzestupu. Pokud bychom se bavili o organické variantě, jak vzestupu, tak o organické variantě vzdělávání v realitě, když to takhle pojmenuju, tak by to probíhalo trochu jinak. Zajedno, to rozhodnutí má nějaké důvody. K těmto důvodům by v organickém bytí nemělo dojít. Pokud by tam byly sklony k takovému rozhodnutí, tak ty ostatní by působily nejdřív mírně a potom čím dál tím větším tlakem, by působily na tuto část vědomí, tedy řekněme na tu bytost, a snažili by se jí pochopitelně vysvětlovat, případně nastínit, co se stane, když, a tlačili by jí k tomu, aby takové rozhodnutí nikdy neudělala. Čili to je ta výchova. Určitě by tam byla nějaká lekce, kterou by jí tam zařadili, aby si ji prožila, aby třeba v některém z životů nebo v některé části svého života toužila po dítěti a nemohla to dítě mít. Nebo toužila po partnerství a nemohla by mít partnera, protože třeba z nějakého důvodu k tomu nedošlo. A tak dále. Čili probíhaly by výchovné lekce, pokud by se ta 196 avatara začala tímto zaobírat jakoby námětově, tak by byla z této cesty rychle odváděna pryč. Pokud by dál trvala na tom, že opravdu se chce protivit konům a opravdu by k tomu teoreticky došlo, tak by musela některá vydechnutá částice stvoření, která má potenciál stát se člověkem, stát se kristovským člověkem, tak by musela být zařazena do celého procesu a pravděpodobně

0: pro mě by nahradila tuhle tu padnuvší část toho vědomí, byl by to velice složitý proces. Extrémním způsobem by to zpomalilo evoluční vývoj toho avatara a opravdu by se výrazně prodloužila celá ta doba. Z toho důvodu by zcela bezpečně byly veliké tlaky těch ostatních, minimálně 13 z té 14, tak by tam byly veliké tlaky na to, plus pochopitelně vyššího já, že by ty facky přicházely a to dokopání na tu správnou cestu by pochopitelně mělo nějaké svoje projevy. To je za mě. Išo, jak to vidíš ty?
1: Já tě jenom doplním. Když už si teda mluvil o tom, že jakým způsobem by se tedy pracovalo s takovouhle bytostí, pak je tady tak ještě možnost toho avatarského vědomí, které sestoupí do těch nižších úrovní, kde má ty své potomky pod určitou kontrolou a může tam zasahovat. Může tam dojít udělat pořádek, může tam dojít domluvit té částici, může jí spohlavkovat, tak ty říkáš. Prostě může zasáhnout u té duše, to může být některý z těch duchů. Může to být samozřejmě avatar jak u duše, tak u toho ducha. Prostě vyšší, té vyšší úrovně to vědomí, patřící k této rodině, normálně prostě má možnost sestoupit a buď pomáhat s nějakými nedostatky, nebo naopak zase řešit takovýto problém a podobně. Jo. Takže ta vědomí z těch vyšších úrovní se pohybují směrem dolů, kde mají pod kontrolou, jsme říkali, svoje děti. Je to součást toho evolučního vývoje, toho dohledu, kromě karmy je tam také ta možnost toho, že tam prostě dojde udělat pořádek. Z té vyšší úrovně není to nutně dáno, že prostě tam nemůže, že tam může jenom určitá úroveň vědomí, ale právě ty rodičovská vědomí můžou zasahovat v té hmotě, v těch nižších úrovních a udělat pořádek. Takže ještě krom jiného, kromě nějakého toho takového školení, iluzorních situací, nějakých trenažérů a různých věcí, o kterých jsi mluvil, může ještě přijít zásah z těch vyšších úrovní, z těch rodičovských prostorů, že tam prostě přijde ten rodič udělat pořádek, nějakým způsobem vlastně pak řeší zase z další vyšší úrovní, jakým způsobem takovéhoto bloudilce, dalo by se říct, usměrnit, co s tím udělat nebo neudělat, případně, jak se řekl, nahradit novou částicí, jenomže tam je ten problém toho zdržení všech ostatních, kteří pak musí čekat na to, až tato částice si doplní všechno svoje vzdělání, která si vlastně naučí, co je potřeba, teprve pak se může posunout, čímž tedy vlastně ten proces té evoluce té dané bytosti je zpomalen, je zabrštěn, není úplně zastaven, ale musí se čekat, až tedy dojde k tomu, že všechny ty částečky, ať je to duše, nebo ať jsou to duchové, se dostanou na stejnou vibrační úroveň, aby se mohly vlastně zkompletovat do té úrovně duchovní, do které vlastně přináleží tím, že se poskládám. Takže tolik jako ode mě.
0: No, bavíme se o horizontu tisíců let, jo. To znamená, že to zpomalení opravdu je výrazné zpomalení, není to prostě jako zanedbatelná záležitost. No.
1: Přesně tak.
0: My jsme tady o tom mluvili, že porušování konů bude opravdu drsným způsobem trestáno. Jo? Protože ty kony jsou tady proto, aby fungovala evoluce a aby se neopakovalo to, z čeho se teď lížeme jako ven po takové době a v podstatě na poslední chvíli. Mám tady otázku od Záši. Krásný dníček, paní Iša, pán Petr, po hodinkách bez času, to byl sen, který nám tady jsme minule rozebírali, další sen ukončil ukážkou odmeny, proto co si myslel, že všetko riadí, manipuluje a rozhoduje o bytí a nebytí. Tím trestem, jak jsem tady pochopil z toho textu, byla totálna, absolutná samota. S pozdravom. No, já začnu teď možná nějaký načnu téma, možná, které bude chtít Iša ještě rozvinout, tak jestli můžu na to reagovat jako první.
1: No určitě.
0: Proč věci půjdou teďko víc dopředu? Jo? A proč se nebojím o naši budoucnost? Naopak jsem velice nadšen a jsem velice pozitivní. A mám obrovský dobré pocity, jo? Co se týká naší budoucnosti. Proč? Protože proběhly takové věci, že všichni zlí, tak jak jsme je pamatovali, okolo nás, pochopitelně ve vedení státu a tak dál, všechny tyto padlé bytosti, které operovaly ještě v naší v této přechodové iluzorní, dá se říct, jakoby realitě, tak všechny tyto bytosti byly už jak v Hermeském univerzu 2, tak v Hermeském univerzu 3, tak v Hermeském univerzu 4, tak tyto bytosti byly, teď se bavíme o vědomí těchto bytostí, byly zadrženy a byly postaveny, nebo průběžně budou stavěny před soud. Místo bytostí s tím vědomím toho zlouna, ať to byli prostě temňáci, ať to byli čarodějové, ať to byli bůh ví co, tak místo nich byly stvořeny nebo byly nasazeny do toho prostoru takzvané iluzorní bytosti, které mají neutrální programování. To znamená, že od nich už se nemusíme obávat nějakých raidů temných a nemusíme se od nich obávat nějakých těžce destruktivních rozhodnutí. Takhle bych to řekl. Čili to proběhlo, dělalo se to od Harmonického univerza 2 přes trojku a čtyřka už byla také dokončena. Ti, kdož se tady realizovali a hrubým způsobem narušovali takové to dobré klima a ti, kteří tady zasnovali to největší utrpení lidí, tak pro ně nebyl vybrán trest nějaké samoty. Jejich bytí bylo ukončeno nebo bude ukončeno způsobem, který není vůbec příjemný. Dokonce pokud máte v sobě takovýto, hlavně aby byli potrestaní tak, aby na to nikdy nezapomněli, tak ještě předtím, než to jejich bytí bude ukončeno, tak se jim vrejou prožitky do těch případných jejich nějakých informačních polí, tak se tam vrejou takové prožitky, které by měly odradit příští příslušníky, potomky, nebo jak to nazveme, těchto temných kdekoliv v tom chrámovém uspořádání toho vesmíru. To znamená, že opravdu to bude provedeno důrazně podle jejich zásluh. Takže nebude to jenom, že budou odvinutý, není to jenom o tom, že budou třeba, stanou se prachem, nebo se stanou prostě do magmatu budou a tak dále, nebo primární energií. To je prostě o tom, že opravdu si odnesou za to, co tady prováděli, spravedlivý trest, který bude výstrahou pro všechny další, který by takovéto věci mohli napadnout. Takže samota, to by bylo moc a příliš laciné vypořádání za to všechno, co tady způsobili. Pro většinu. Může být, že někteří opravdu skončí v té samotě, což bude třeba taky jeden z těch nějakých trestů. Nebo jak jste to tady popsala. Tak to za mě, Išo?
1: No, já to vidím trošičku ještě jinak. Ty zárodky zla v těch bytostech prostě musí být spáleny, protože oni sami propagovali oheň jako očistný prostředek, tudíž sami ten oheň okusí. Nebude to pro ně nic hezkýho a hlavně oni, jak jsi řekl, budou jim promítnuty některé záležitosti, ze kterých jim nebude vůbec dobře. A jakože by se to skončilo tím, že je strčí na samotku, to by těch samotek teda sakra muselo být hodně. Takže odvinutí, ano, a předtím ještě se jim vlastně promítne se jim jejich život. To všechno, co způsobili, bude jim jaksi vlastně sděleno to obvinění v uvozovkách, budou za to odsouzeni a budou se dívat i na ty popravy, na to odvíjení a všechny ty věci těch vědomí, který si zaslouží to potrestání, kteří si zasloužili o ty hrůzy, o ty všechny věci, které tady museli kristovští lidé prožít, o to vlastně tu destrukci a to všechno dohromady. Takže vnímám to tak, že z toho důvodu vlastně do této hmoty, do tohoto světa v tomto období toho vzestupného procesu, který teď prožíváme, byly nějakým způsobem manipulovány nebo staženy, nevím, jak bych to přesně řekla, ty největší z těch zločinců toho temného světa. Proto taky se ty věci dějí tak, jak se dějí, jsou vlastně, nebo vychází na povrch ty všechny zrůdnosti, ty hrůzy, kterých se dopouštěly na kristovských nebo vůbec na lidech jako takových. A je to právě proto, aby byli v té hmotě, aby se klepali hrůzou a strachem, že si pro ně ta spravedlnost v vozovkách přijde. No a tou spravedlností pro ně ten růst, že jo? To je ta genetika, po které oni vlastně šli, která trpěla možná ze všech úplně nejvíc v těch svých pamětech, v tom etnickém informačním poli. Ty hrůzy jsou zapsané, tam se ty bytosti, ta vědomí se tam budou zodpovídat. A proto vlastně jsou přítomny v současné době, proto jich je tolik na světě. Protože z těch různých období svého působení byly shromážděni, aby mohli být sebráni, aby mohli být hnáni k zodpovědnosti. A ten jejich konec, já vím, jaký je, já to nechci říkat jako nahlas. Není to nic hezkého, co je čeká, to je přesně to, čeho oni se bojí, z čeho mají hrůzu. Takže já se těším, až konečně budou všichni vyhlazeni, protože oni si to zaslouží. Tady žádný nějaký lítost nebo nějaké slitování není třeba, protože to, co dělali lidem, už jenom třeba z poslední doby v záznamech, tak nelze vůbec měřit nějakým trestem. Prostě si prožijí to, čeho se nejvíc sami bojí. Takže já jsem pro, a já to právě vidím tak, že proto jich je tady na tom světě v toto období tolik. Protože byli přivedeni do fyzického těla, byli přivedeni k tomu, aby s nimi mohlo být vypořádáno, jak si zaslouží.
0: Tak, dáme písničku.
1: Dáme.
0: Dáme, mám ji připravenou, pojďme na ní.
1: Tak spust.

0: Měli jsme takový dotaz od jedné posluchačky naší.
1: No.
0: Ve smyslu tom, že byla vyděšená, že už nevysíláme, protože pořád byly reprízy, tak jako berte to tak, že tady vysíláme tady v podstatě skoro 9 let, tak v prosinci to bude, v listopadu to bude 9 let. Je to 9 let života a je to 9 let nějaké povinnosti, které jsme se prostě zhostili vůči vám, abyste měli informace, a domnívám se a dovolím si tvrdit, že máte nejkomplexnější, nejucelenější, nejprovázanější a nejlogičtější informovanost, kterou jsme schopni vám zajistit. A nechci to srovnávat s ostatníma studiema, protože každé studio přináší něco, ale myslím si, že my to máme jako i s ohledem na ten vysílací čas. Vemte si, že v podstatě toho vysílání máme 6, 10, v podstatě 11 hodin týdně. 11 hodin týdně a jako to není jenom jít a odvysílat ten pořad, potřebujete k tomu informace. Já jsem rád, že řada z vás mě posílá to obrovské množství toho, s čím pak pracuju, nebo mý hosté. Je to o tom, že hosté se musí připravit na některá témata, je to o tom, že hosté si na to musí udělat čas, ale potom od vysílání ten pořad se musí prostě dozpracovat, musí se přeformátovat do formátu MP3. Máme dva archivy, do kterých se to musí vložit s nějakým popisem, s nějakými dalšími údaji. Takže konkrétně dneska, když já dovysílám v 11 hodin, tak pokud se mi hodně bude dařit, tak se v půlnoci dostanu do postele. A většinou to bývá až tak 1 hodině ráno, když nejde zrovna myšlenka. Takže si to jako zkuste nějak promítnout, že byste se této činnosti věnovali vy s tím, že si chcete udělat nějakou dovolenou, chcete si odpočinout, jedete někde si do těch lázní na ten týden, tak z toho nebuďte nešťastný, že občas máme reprízy. Reprízy jsou krásná věc, to je opakování matka moudrosti a vy se můžete v myšlenkách vracet do nějakých těch období, kam já vás posouvám těmi reprízami. Já ty reprízy vybírám účelově tak, aby vám vždycky přinesli a nadělili nějakou informaci, která je potentní v ten daný čas vývoje toho světa. Takže snažím se buď vás zafokusovat na nějakou myšlenku, která tam tenkrát zazněla, abyste si ji promítli do dneška. Zkrátka dobře, všechno má nějaký svůj účel. Takže berte to, že to je studijní materiál, a myslím si, že kdyby se z těch pořadů by se dala sestavit taková kronika vzestupu 2026, respektive 2010 až 2026 třeba, jo. Čili to by bylo dílo. Naštěstí to je všechno v informačních polích a my to tady vlastně probíráme v nějakém formátu stravitelném pro člověka člověčího. Jo. Takže tak, no, to je jedna věc. Išo, chceš se k tomu vyjádřit?
1: Ne, řekl jsi to hezky. Přes léto byly reprízy, protože prostě většina lidí je na dovolených. My jsme také potřebovali trošku ulevit. No a teď přišla prostě chvíle, kdy ty spotřeboval někam odjet. Já jsem tady to využila zase k jiným účelům. Takže těch informací už není tak úplně tolik a nejsou tak zásadní. Takže dát reprízu a zopakovat si něco, co jsme v určité době říkali. Zase z toho vždycky na každého vypadnou informace, kterých si předtím nevšim. kdo tak nějak je zvyklý chodit po nějakých seminářích nebo vnímat nějaké přednášky, tak ví, že vlastně je tak nějak prokázáno, že většinou z toho tématu, který se na těchto různých seminářích a poradách a přednáškách probírá, tak si většinou člověk je schopen zapamatovat 7-10% maximálně. To znamená, že když to potom slyšíte vícekrát, tak vlastně zase přiberete další nálož informací. A často pak řeknete, ježiš, já jsem si ani nevšiml, že to tam minule v té první přednášce bylo řečeno. Takže když se ty pořady zopakují, tak tam ještě najdete mnoho dalších věcí, kterých jste si předtím vůbec nevšimli. Tak je to k dobru věci.
0: No. A já ještě řeknu jednu věc, pozor, to je důležitá. My vysíláme o tom, co děláme. Takže to není jenom o tom pořadu. My vlastně vám jenom rekapitulujeme špičku ledovce práce, kterou děláme. Není to celá práce. Je to jenom to, co v podstatě lze vysvětlit a co se dá pochopit v rámci nějakého audiokomunikace a ne všechno všechno se nedá prostě říkat, protože spousta lidí by tomu nerozuměla, byť bychom se o to všemožně snažili. Jenom by se vám zamotávali hlavy, takže my s Išou spíš vedeme debaty, kam až pustíme ty informace, kolik toho řekneme a co ještě je stravitelné a co už ne. Tak. Píše Broňa. Ahoj Peťo, prosím tě, mohl bys dát do archivu úterní vysílání? Nemoh, protože nebyla pořízena kopie, to se nám nepovedlo. A pozor, a mohli bychom se ještě vidět, teda to není mezi mnou a Broňou, ale je to širší, lidi, co budou mít čas, něco jako seminář našich poznatků. Je to škoda vše utnout, přeci jenom jsme si vytvořili mezi sebou vztahy. Věřím, že by chtěli i ostatní. Pamatuju si, jak jsi říkal, že kdyby to mělo být zítra, tak ještě večer půjdeš zalít okurky do skleníku. Pochopila jsem, že žít a pracovat stále naplno je důležité. Já můžu až 21.11. prosím. Jestli bude chuť, čas a budeme tu, bylo by to hezké ukončení. Vy jste pro mě udělali moc, chtěla bych vás obejmout, postískat a poděkovat. Bez vás, vašich pořadů, by moje cesta byla kostrbatá. Z jednoho vlákna DNA do Harmonického univerza 6. Vy jste mě drželi vždycky nad vodou, když jsem klesala. Jsem vám hluboce, hluboce vděčná za všechno, píše Broňa. No, to je právě ono, jo. My s Išou jsme už takový nápad měli, pochopitelně, no ale přeci víte, že se sejdeme na té terase, ne? Tak jako, ano, zalít okurky, když bych viděl, že ráno půjdem, to je výstižné, ale my se tak chováme. My jako, dokonce někteří mi píší tu a tam, nebo naráží na to, že hele, proč si udělal toto nebo toto. Proč si koupil auto, když vlastně tady už dlouho nebudem? No, do poslední chvíle ho budu využívat a pak ať se rozpustí na základní energii. To je úplně jedno. Takže to asi jenom k tomu z mé strany. Jak to vidíš, Išo, ty?
1: No, pravda, bavili jsme se o tom, o nějakém informačním semináři nebo o nějakém setkání. Je to dost těžký, protože věci se stále mění, velice rychle se ten vývoj žene kopředu. Asi by to bylo fajn sejít se nad těma dotazama, dalo by se říct, co kdo má, možná, že obrázky, které by nějak doplnili před to přednášení, aby také pomohly, ale já nevím, jestli tak narychlo je vůbec možný něco svolat, něco vytvořit. Já v podstatě s tím, že vidím čím dál hůř, tak nejsem schopná ty nějakým způsobem to zpracovat, napsat si to jako nějaké taháky, já nejsem schopná to pak jaksi v poznámkách přednášet. protože těch věcí je strašně moc. Jsou zapeklitý, samozřejmě, že by se dalo povídat o tom, jak vlastně ta stavba toho konstruktu, toho celého kosmického konstruktu vypadá, co všechno kam patří, a tak je to komplikovaný, protože v podstatě to není až tak úplně důležitý, pro nás je nejdůležitější to, že kde to vědomí máme teď a tady, jakými cestami, jakými mapami jsme prošli, jak kdo má pročištěný svoje záznamy, zkompletovaný a tak dále. To je úplně to nejpodstatnější. A na to setkání, no já nevím, aby jsme tam potom nezůstali třeba, aby nás pak nebylo 5-6 lidiček někde v nějakém prostoru, protože hodně lidí právě to bere tak, že už jdeme za chvíli, ale tak asi by nechtěli ani investovat do setkání. Nevím, nejsem úplně přesvědčená pro, nejsem přesvědčená proti. Takže asi no, podle počtu zájemců bych to
0: tak viděl. Uděláme tak, že vypíšeme nějaký termín a uvidíme, jestli o to lidi mít zájem budou nebo nebudou. Ne?
1: No, pokud bude malý zájem, tak to asi...
0: Ale bude to
1: asi
0: muset být, já se bojím, že po 21. listopadu bude docela vymalováno, jo, takže... tak jak se ty věci valej.
1: No to je jedno.
0: To už je ta terasa, no, ale vypíšem to, není problém.
1: To takže bude ta terasa, no.
0: No, dobře, tak my se nad tím zamyslíme ještě, Broňo, teda...
1: Když se poptáme vyššího já, jestli vůbec má smysl... A jestli bude zájem, že jo, taky jako potkat jen tak na nějakém, dalo by se říct nějakou informační setkání, že by co komu není jasné, takže bychom si mohli vysvětlit, povysvětlovat, aby prostě byl přehled, aby lidi pochopili principy toho fungování. Ve chvíli, kdy pochopíte principy, tak už jako se dobře zorientujete v tom, o čem je vlastně řeč, protože já chápu, že když se jenom takhle povídáme, tak ta audio informace nemusí být každému jasná. Když pak vidím obrázek před sebou, tak ty věci jsou mnohem, mnohem přehlednější a mnohem srozumitelnější. Tomu já jako velice dobře rozumím. No ale těžko říct, jak bude ten zájem, nebo jak by byl zájem, že?
0: Tak, no, děkuju všem, kteří se mi psali, protože včera měla Eliška svátek, tak mi napsalo obrovské množství lidí, ať ji popřeju a tak dále, tak dále. Bylo to až dojemné. My jsme se dokonce včera bavili na tom setkání večer s těmi příjemnými lidmi. Vlastně, jak tu Elišku pamatujou, když tam žvatlala, ještě byla úplně malinká a jak teďko chodí, že jo, tatínku, já mám hlad. Tak jsme tak rekapitulovali. Takže jo, děkuju moc. Píše nám tady ještě, spíšou děvčata. Zdravíme vás, pane Petře a paní Išo. Také jsme za vás moc vděční a děkujeme za informace, které nás nabíjí a táhnou dál. Jste naší inspirací, dítě a Alča. Jo, to je, víte, že Studio Midgard začalo vysílat zejména proto, aby se vysílal pořad, který právě posloucháte. To všechno ostatní jsou doplňující, na tu kostru plácající osvalení a základ je ta kostra, to duchovní. A tamto všechno jsou doplňky, které vás mají orientovat o těch věcech a zorientovat vás vlastně v té materii, v té realitě. Takže takhle se ty věci mají, no říkám, 9 let budeme za chvilku slavit, nevím kde, jestli tady nebo na terase, ale rozhodně děláme maximum pro to, aby se hlavně snažte svými otázkami a dotazy ten pořad mít, jo, my ho budeme vysílat, my se vám budeme věnovat, ale potřebujeme od vás otázky, dotazy, protože toho je tolik, že my nejsme schopni jako teď říct, co vy potřebujete momentálně slyšet, aby vám to lépe zapadalo. Já se podívám, co nám ještě přišlo. Už nám nepřišlo asi pravděpodobně nic, co bych mohl komentovat. Asi. To bude na pomalé rozloučení. Máme v podstatě posledních 5 minut, víš jo. Ty jsi chtěla ale vzít jedno téma a my jsme ho tak nějak jako vlastně nevzali, že jo?
1: No, nevzali, nedostali jsme se k němu, ale 5 minut je na něj málo.
0: Samozřejmě, já jsem jenom myslel, takže na příští...
1: Takže já bych to nechala na příště.
0: Na příště nám to zbylo, to téma, ono trošku vázalo. Já jsem se bál, že se tam do toho pustíš, když tam odpovídala Lubomírovi a vyvedl se z toho tématu a už jsme se tam k tomu nedostali, protože byly dotazy. Ale to vůbec nevadí, protože právě ty dotazy jsou velice cenné pro to, aby jsme dokázali cílit to téma, které s váma probíráme. No, Išo, dávám ti teď k dispozici nějakých 5 minut. Já vím, že ty, když se jdeš rozloučit, tak tě vždycky napadne něco, co chceš sdělit.
1: No tak já sděluji stále to stejné, že se samozřejmě těším na příští vysílání, budou-li dotazy. Ono, když jako člověk vlastně neví, jaký téma vybrat, tak já mám právě proto radši, když přijde konkrétní dotaz, protože to svědčí o tom, že je to věc, kterou v danou chvíli ten posluchač buď v tom má trošku guláš, má v tom zmatek, a nebo se v tom neorientuje. Takže já ty dotazy mám právě ráda, že vlastně nám to testuje nám ty posluchače, co není jasné. Těžko se o některých věcech mluví, protože je lepší vidět obrázek, aby měl pro představu. Takže to je další takový problém, jak vyjádřit to, co vlastně chceme říct, tak, aby ti posluchači nějakým způsobem pochopili princip toho, o čem se povídáme. Takže důležitý, ale v současné době je velice důležitý, protože jsme opravdu ve finále. Tak je opravdu důležitý vědět, jestli mám v pořádku záznamy, v které části vesmíru se nacházím, v kterém jsem harmonickém univerzu, o planetách, na kterých bude probíhat vývoj, si budeme povídat příště. A teď vlastně od vás v podstatě nechci nic jiného, nebo nechceme nic jiného, než abyste si zase požádali, pokud nepracujete s kyvadlem, abyste si požádali vyšší a překontrolování, o revizi všech vašich záznamů, všeho, co je potřeba, aby se na nic nikde nezapomnělo, abyste měli zaktualizováno, abyste byli připraveni, protože už velké množství bytostí stojí připravených v té nové nachystané realitě. Je nachystaná, je připravená, není zapnutá, ale je připravená. Takže se nám manifestuje, no a čím víc vás tam bude stát, čím víc vás bude být zkontrolováno definitivně, tak tím líp samozřejmě, ale je potřeba nevykašlat se na to a opravdu si požádat nebo překývat, jak jste na tom, kde se nacházíte. A jestli máte v pořádku svého plameného partnera, je také důležité se zeptat, protože jeho nepřítomnost nebo jeho opuštěnost je pak problémem v tom, abyste se potkali. Měli byste se oba nacházet ve stejném prostoru, jenom každý byste měli být vlastně, dalo by se říct, v jiném z vesmíru, protože vše je vypárováno, chlapec, děvče, takže i ty vesmíry se nám párují a tam se potom vlastně potkáváme s těmi svými protěžky, které jsou energeticky buď tedy mužského nebo ženského typu. No ale tak se budeme těšit na příští týden. A jestli přijdou ještě nějaké dotazy, tak budeme mít o čem povídat. Takže budu se těšit, doufám, že možná sluníčko ještě nás úplně neopustí, že by to mohl být příští týden ještě nějaký slunečný den navíc. Dneska se budu těšit na 21. hodinu na Míšu. Co Míša má za prožitky, zážitky a co nám poví hezkého. No a s vámi ostatními se budu těšit tedy příští týden na další vysílání. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Tak Išo, já děkuji tobě za to, že jsi byla mým hostem, že jsi přinesla další úhly pohledu, informace a to všechno, co jsme o tebe mohli slyšet. Vám děkuji za dotazy, přátelé, no a budu se s vámi těšit nad vašimi dalšími otázkami a dotazy, no a tam na ty věci se my podíváme. Mějte se krásně, v 21 hodin se opět na vás budu těšit s Míšou a do té doby vás dám do péče jiného studia, které jsem ještě nepřihlásil, tak doufám, že Pavel nezaspal. Mějte se krásně a od mikrofonu společně s Išou se pro teď loučí, jak jinak než Petr Václav.

Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: že už nezmůže nic.
1: Tak jo, úterý 6.10. Ano, úterý 6.10. A to je čas, kdy jednou za 14 dní vždycky po sobě tu máme takový už seriál o Benešových dekretech, takový objasnění a s kým jiným, než s tím, který to asi má nejvíc nastudovaný, a tím je Míla Čechů. Já tě moc vítám ve vysílání, Mílo, ahoj.
2: Já ti děkuji za tenhle ten pořád, děkuji ti za tenhle tu příležitost, zdravím tím pádem jak posluchače, tak eventuálně diváky. A jsem velice ráda, protože mám spoustu velmi pozitivních zpráv, co se týká soukromých zpráv. Lidi jsou nadšený, že vůbec tohoto téma je otevřený. A začíná se o tom právě zajímat čím dál víc lidí, takže to mě velice těší. A jen tak dál, takže je vidět, že i když třeba nám nevolají ty lidi do toho pořadu, že třeba nemůžou se nějakým záhadným způsobem připojit. Ale tady je krásně vidět, že to téma je opravdu hodně zajímá a jsem tomu velice ráda.
1: Mm-hmm. To je, vidíš, to jsem úplně zapomněl. Pokud chcete zavolat, určitě telefon je puštěný 608 12 14 19 je číslo do vysílání, takže můžete prakticky kdykoliv během vysílání zavolat. No. Až to bude v repríze, až to bude v archivu, tak už to neuděláte, takže snažte se teďko. Dobře, my na začátek těchto pořadů vždy pouštíme takový jeden pořad, který byl s kým? No, samozřejmě, že s naší ministryní financí, a ta řekla toto, poslouchejte.
3: Jako první ptala, protože pro mě to je,
1: tak ještě jednou,
3: není žádné
1: téma. Klasika.

0: jestli zná Benešovy dekrety. Každý řekne, no jasně, tak řekne, kolik jich znáte. Budete vidět. Jeden, maximálně dva. Když tak. A ono jich je stovka možná. Tak jo, takže...
1: Jisto, ano.
0: Takže jdeme na to. Začneme čím, prosím?
1: Takže začneme tím článkem z roku 2002. Je to ta sněmovna jednomyslně přijala usnesení k dekretům. Takže určitě ano, to je ono. A teď právně, Majtko, já jsem se teda otevřela ten robot, rozklikla jsem si ten odkaz. A tam je krásně napsáno právní a majetkové vztahy, které vyplynuly z poválečných zákonů a Benešových dekretů, jsou nespochybnitelné, nedoknutelné a neměnné. Uvádí se to v usnesení, na něm se dnes jednomyslně shodla Poslanecká sněmovna.
0: Dnes
1: pro jasnou
0: ne,
1: deklaraci to... stanoviska.
0: Je to z 24. dubna 2002. Ano, takže dnes ano. To nebylo, ale bylo to 2002. No ale to už, jak je vidět, tak už je to přes 20 let?
1: Je to přes 20 let, to je jedna věc. A mně se tady líbí potom, když se jedeš malinko níž, tak je tam právě ještě navíc, je tady vyjádření předsedy sněmovny Václava Klouze v té době. Zhodu nad usnesením ocenil a zároveň zdůraznil, že nejde o projev nacionalismu ani o snahu eskalovat vnitropolitických důvodů historické problémy. Jo, tento bod programu, myslím, vznikl spontánně mezi námi všemi jako výraz zneklidnění sněmovny nad pokusy některých kruhů, zejména v zahraničí, znovu otevírat tragické problémy historie, komplikovat jimi současné mezinárodní vztahy a zneklidňovat naši veřejnost. Mm-hmm. Takže tady je vidět, jak dlouho ty tlaky tady jsou na to zrušení těch dekretů prezidenta, přitom takzvaných teda Benešových dekretů. A teď by mě docela zajímalo, proč politici o nich vůbec nechtějí mluvit. Z jakého důvodu? Protože podle mě těch důvodů je opravdu hodně. Nejenom ty právě ty majetkové, ale taky to jsou právě i důvody finanční, správní a tak dále. Ono jich je opravdu těch problémů hodně. A tady je krásně vidět, že ty poslanci to moc dobře vědí, že ty dekrety jsou skutečně nedotknutelné, že jsou neprolomitelné, ale oni je doslova ignorují. Doslova toto právo, tento druh práva těch dekretů ignorují, protože dekrety jsou prakticky, co se týká práva, nejvyšší listiny, to jsou dokonce nad ústavou. Jo, ústavní listina vlastně jsou prakticky i nad ústavní listinou z roku 1920, takže tím pádem jsou mnohem výš a tudíž právě proto by měli respektovat absolutně všichni, nehledě na to, že nejsou platné jenom u nás, ale jsou platné.
0: Teda, když jsou to tak, proč v současné době se žádné dekrety nevydávají? Prezident
1: to,
0: nevydává.
1: Ano, to je dobrá otázka. A teď je tady otázka. A mají ty státníci k tomu platný mandát?
0: A měli
1: protože
0: to tenkrát?
1: Protože evidentně... Tak, podle mě ano, protože hlavně tady je totiž dobrý se zeptat, proč ty dekrety vůbec vznikly. Ty dekrety právě vznikly za prvý ke zrušení menšin, protože menšina, národnostní menšina, a to vidíme dneska v celé Evropě, je obrovský problém, protože tady prakticky od, když to řeknu, vstupu na tu evropskou scénu, to znamená po tom roce 89, tak tady najednou ze zahraničí začal vznikat díky neziskovkám právě tlak na národnostní menšiny. Vzpomeňme si tenkrát na takzvanou romskou komunitu, romskou menšinu a na ten exodus do té Británie a Kanady. Jak právě navenek se u nás mluvilo o Češích, jak my jim tady ubližujeme, jak jim tady diskriminujeme a já nevím co všechno. No a potom právě přišel ten obrovský exodus, protože oni si tam ty Kanaděni a ty Britové si je prostě pozvali k sobě s ohromně otevřenou náručí, vítáme vás a tak dále.
0: A ty je velice rychle hnali zpátky,
1: protože pak pochopili, že to, co se právě mluví o nás, o Češích, vůči Romům, tak to není tak úplně pravda. Jo, protože najednou zjistili, že prostě oni chtěli jenom opravdu ty finanční výhody. Samozřejmě podoba se dneska posunula dál, jsme dneska nikde úplně jinde. Jo, ale prostě tenkrát to takhle skutečně bylo. A právě proto ty dekrety vznikly. Oni totiž právě, jak říká, oni nevznikli jenom u nás. Oni vznikli asi v dalších 7 nebo 8 státech Evropy.

0: Evropy. A právě proto, aby byla odstraněna německá menšina, právě že z těch států, kde právě vyvolávaly tyhle ty váleční konflikty. To je hlavní ten důvod těch dekretů. Prakticky takzvaně homogenizovat tu společnost. Ale na druhé straně, tady totiž, a to je právě spousta lidí si tohleto neuvědomuje, že tady je neustále poukazováno na rozdíly. Ne na to, co nás spojuje, ale to, co nás liší od vlastně rozdílí, ať je to nářečí, ať to jsou zvyky, ať to jsou tradice, tak prostě je tady poukazováno na to, že jsme prostě rozdílní a díky tomu právě tady vznikají tyhle ty nesváry a konflikty. A prakticky mezi lidství. A bohužel je smutný, velice smutný to, že my potřebujeme potom na to mít zákony, aby jsme si uvědomili, že prostě některé věci by se opravdu dělat neměly. Takže tady je krásně ale vidět, jak ta společnost celkově skutečně degraduje. No a potom tady máme, pak se tady dokonce dokážeme vymyslet takový zákony, že soused omezuje souseda, jenom protože má prostě, někdo se přestěhuje na vesnici, tam jsou prostě zvířata, přistějou se tam lidi z města a najednou jim to prostě vadí. A najednou oni potřebují na to mít zákony, aby prostě omezili právě ty původní, ten domorodý kolorit, který tam prakticky je a ten je tady prakticky systematicky ničen od počátku vlastně 90. let minulého století. Jo, ale to zase utíkáme od tématu, od těch dekretů, takže ono právě ty dekrety jsou velice důležitý a proto i říkám, že dekrety prezidenta republiky jsou prostě takovou tu základní kostrou, o kterými se opravdu můžeme odpíchnout, jo? Protože víme, že tam je ošetřený i soudnictví, což se nebude líbit vůbec jako spoustě soudců. No a dneska najdeme na další, na dekrety,
1: ještě mohu,
0: a tam si dáme
1: mohu,
0: dekrety.
1: Já čekám,
0: můžeš, povídej.
1: Protože tady vidím, ještě, že tady nějaký, když se spustím tadyhleto na těch stránkách, tak by tam něco měl tomu říct Klaus. Zkusíme si poslechnout, co tenkrát k tomu řeknul.
2: Program, myslím, vznikl spontánně mezi námi všemi jako výraz zneklidnění sněmovny nad pokusy některých kruhů, zejména v zahraničí, znovu otevírat tragické problémy historie, komplikovat jimi současné mezinárodní vztahy a zneklidňovat naši veřejnost.
1: No tak, to jsme se toho moc nedozvěděli. Ano, to je ten článek vlastně, ale to řekl tenkrát Klaus. No, těžko říct, co k tomu říct. Dobře, takže...
0: No, vidíme výsledky dneska.
1: Vidíme dneska
0: jejich výsledky.
1: Přesně tak. Dobrý, jedeme teda dál, takže začneme s nějakým ten dekretem, nebo jak řekneš?
0: Ano, začneme teda tou 35. a ta je velice zajímavá. A tady hele, prakticky je to i návod, jak tady mít ošetřené bankovnictví. Protože tento dekret řeší problémy vkladu a výplat, sice byť po příhraničních oblastech, ale tyhle ten dekret opravdu... Pojďme na něj. Takže je to dekret z prezidenta republiky ze dne 31. července 1945 o přechodném omezení výplat a výplat vkladů a peněžních ústavů, peněžních podniků v pohraničním území. To se týkalo prakticky těch takzvaných sudečeské pohraničí, českomoravské pohraničí. Tak a teď o co tady vlastně jde? A teď k návrhu vlády ustanovuji. Paragraf 1. Peněžní ústavy a peněžní podniky mající sídlo v pohraničním území, zemí české a moravskoslezské, jakož i pobočky říšsko-německých peněžních ústavů a peněžních podniků tamtéž, nesmí vyplatiti ani účetně převésti během jednoho týdne více než nějakých teďko za 5% prohledávky běžné neúctě podle jeho, nebo účtě podle jeho stavu dne 31. července 1945. Neshoduje se však těchto 5% částky 1500 korun, pak nejvýše tuto částku. To znamená, že tam, protože tenkrát ty peníze byly jiný, Jo, ty peníze, ty tam se pohybovaly úplně v jiných hodnotách, než se pohybují dneska. Jo, takže tam byly úplně jiná cena za benzín, za naftu. Jo, dneska to je však všechno opravdu přemrštění. Teď aspoň vidíme, že teda 1500 korun tenkrát bylo možná něco jako třeba tenkrát, jako dneska nějakých 15-20 tisíc, asi tak zhruba. Tak bychom to mohli převít. No, 10krát více. Tak, Bčko, 500 korun z vkladu na vkladní knížku, vkladní list nebo na pokladniční poukázku. Mm-hmm. A tady to je zase, je to, to znamená, že ty vklady a ty výplaty byly zaknihovány. Ne nějaký digitální systém, který může každý dělat, co chce, a dokonce žádná digitální měna, která je velice snadno ovlivnitelná. Jo? Potom odstavec 2. Dosáhnou-li výplaty pro jednoho věřitele ze všech jeho běžných účtů a vkladních knížek, vkladních listů nebo pokladničních poukázek provedené podle odstavce 1 výše 100 000 korun, mohou být i další výplaty konány jen, prokáže-li věřitel hodnověrně řádný způsob nabytí uložených částek. To znamená, že všecko tenkrát taky bylo právě, jestli to takhle, právě když to tak vezmu, když to převezmu do té naší terminologie, a to jsou, jestli ty peníze nejsou, tak to vlastně, jestli to nejsou jediný výnos prakticky z trestné činnosti. Jo? Takže, aby to bylo trošičku víc uchopitelný, to je právě prokázat ten původ těch peněz. A ne, že tady prakticky tady banky půjčují peníze fiktivně, aniž by vůbec prokázali, odkud ty peníze vůbec jsou. To samé je opačně, pokud ten věřitel peníze chce, tak ale na co je potřebuje? K čemu ty peníze potřebuje? A jedno, jestli to je finanční úřad, sociálka, zdravotní pojišťovna, banka. Jo, je potřeba zase se pídit, na co ty prachy potřebuje, aby to zase nebylo použitý právě na tu závažnou trestnou činnost. Ostatně první nebo druhá světová válka respektive nám krásně ukazuje, kam spěje kapitalismus. A je to fašismus. Máme to tady prakticky dneska znova. Tak. Odstavec 3. Výplaty se dělí jen, alikom předložili právnické osoby výplatní list a fyzické osoby kmenový list pro příděly potraven. To znamená, i takhle se to dělalo. Prostě byly tady nějaký prostě příděly, co to teda je ten kmenový list. To jsem se jako taky zarazila, co to může být. Jestli to bylo pro nějakou organizaci, že to právnická osoba, asi ano, těžko říct. Potom výplaty se poznamenávají na těchto průkazech. Výplatní list pro právnické osoby vydává podle směrnic Ministerstva financí příslušný místní národní výbor. Takže všecko bylo pod kontrolou, všecko opravdu bylo pod kontrolou, zase jsme u těch národních výborů. Proto je potřeba tyto národní výbory opravdu opět podle těch dekretů prezidenta republiky obnovit. To je ta národní správa. Paragraf 2. Odstavec 1. Výplata, převod částky vyšší, než se stanoví paragraf 1, odstavec 1, je přípustná, je-li žádnost hodnověrně věřitelem, vkladatelem doložila jen, a teď konza A, na platby a mzdy zaměstnanců, ve vlastním podniku věřitelově nebo k placení nájemného pachtovného věřitelem. Takže zase, byla tam kontrola nad tím, k čemu ty peníze jsou použitý. Dneska ta kontrola, my vůbec nemáme kontrolu nad tím, kam ty peníze jdou, my nemáme ani kontrolu nad daněma. Přitom oni nám tady o sobě tvrdí, že to jsou finanční správci. Ale jak je možný, že finanční správce na finančním úřadu neví, jak je zacházeno s daněmi, na co ty daně jsou použity? To znamená, když nám tady někdo tvrdí, že oni vlastně vybírají daň z nemovitosti, tak jak je možný, že příslušný správce daně není schopen doložit své tvrzení? Jak je možný, že my tady nemáme přístupné účetní knihy právě na těchto finančních úřadech? Ty tam prostě nejsou. Jo? Ale chtějí, aby lidi dávali dobrovolně daňové přiznání, a to je právě ta chyba. Proto, jak říkám, jakmile člověk podá daňové přiznání, v ten moment se vzdává nároku na to, aby mu bylo prakticky předloženo vyúčtování, na co ty peníze jsou zapotřebí. To je, není o tom neplatit daně, ale jak je právě s těmi penězi následně nezacházeno, protože když vidíme, že tady jsou neustále zvyšovány daně, neustále, jo, tak to svědčí o tom, k čemu ty daně teda bezskutečně slouží, když se dokonce tato vláda, Babišova vláda, přihlásila k tomu, že bude taky posílat peníze na Ukrajinu. Takže aspoň víme, kam plnou teda v tom případě naše daně. Jo, jdeme dál. Za C, na placení daní a veřejných dávek, tuto výplatu je však peněžní ústav povinen provést přímo příslušnému výběrčímu úřadu. Za D, z běžných účtů státu, za E, z běžných účtů zemí, okresu, obcí, veřejnoprávních sociálně pojišťovacích ústavů a jiných veřejnoprávních korporací a fondů na nezbytně nutné platby za předpokladu, že nemají jiným volným prostředkům, nemají za předpokladem, jo, a že poukazy
1: že nemají jiných volných prostředků. Že nemají jiných volných prostředků.
0: Prostředků. Jo, to znamená, nemají přístup prostě k jiným penězům. A teďkom teda dál ustanovených a k nakládání s těmito účty, také oprávnění zástupy si těchto svazků, území, samosprávy, korporací a fondů. Za F, naplacení pojistného v oboru veřejného sociálního pojištění, jakož i na placení pojistných prémí soukromým pojišťovnám. V té době ještě ty pojišťovny byly soukromí, protože pak tady jsou dekrety, kdy právě ty soukromé pojišťovny, ale nejenom soukromé pojišťovny, ale i soukromé banky byly taky zestátněny. To všechno nalezneme potom po dalších dekretech, ale ty jsou až od stovky nahoru. Jo, ty jsou opravdu hodně důležitý. Tak, a teďkon zahá z peněz uložených národními správci nebo jinými podobnými zmocněnci, pověřenci, dále advokáty, veřejnými notáři nebo vnucenými správci, pokud jich tito potřebují, aby vyhověli soudním opatřením nebo rozhodnutím. Takže všecko to bylo ošetřené. Všechny vklady a výplaty byly v tom pohraničí ošetřeny. A myslím si, že tady bychom si opravdu měli z tohle toho vzít do budoucna příklad, jak by ten bankovní systém, ten základ z toho měl opravdu fungovat. A ne, že prostě někdo přijde do banky, takzvané banky, tam si nechá napsat nějaký papír a prostě na účtě mu prostě přistane prakticky dneska digitální měna. A protože jak je možné, že dneska v bankách není hotovost? Na jakoukoliv dneska banku přijdete, tak tam nemá hotovost. A oni vlastně, a vůbec lidi netušejí, že oni se takhle nenápadně připravují právě na ten přechod, na ten digitál. Mm-hmm. Tohle to se spousta lidí neuvědomuje, hlavně ty mladší generace. Oni si myslí, jak je to super u sebe nenosit hotovost. Že všecko můžou zaplatit hodinkama a já nevím, telefonem a tak dále. Ale jak je možný, a to je právě to, že tady není ta zpětná vazba ze strany právě toho takzvaného státu. Jo, a to je, že jak je možný, že oni tady chtějí pod kontrolou, kolik si tady kde koupí rohlíku a chleba, mlíka, másla, masa a tak dále, nebo kolik si koupí piva, jaký cigarety, nebo jakkoliv cigaret. Ale jak je možný, že my nemáme zpětnou vazbu o tom, jak je nakládáno s těma daněma. Co je vynaloženo na silnice, co je vynaloženo právě na to sociální, na ty důchody a tak dále. Jak je hospodařeno právě ve zdravotních pojišťovnách s penězi? Jak je možné, že oni tady jsou navyšovány platby vlastně veřejné zdravotní pojištění, zatímco tady právě je to právě taky nedávno prostě praskl ten průšvih se tím zlatým padákem toho managementu ve zdravotní pojištění ministerstva vnitra. Jak je možný, že tam prostě ten nějaký náměstek nebo místopředseda té pojištění dostal prostě zlatý padák ve výši nějakých 24,5 milionů. Jo, a tohle to prostě není pod kontrolou. My tady nemáme vlastní peníze, my nemáme pod kontrolou, takže tadyhle podle mě je tohleto cesta, jak tady začít potom do budoucna, jo, ale opravdu začít tyhle ty věci dělat, prostě já tady něco vkládám, nějaký peníze a chci vědět, jak je s těma penězma prostě naloženo. Aby tady tohleta kontrola skutečně byla, aby ty peníze prostě nebyly zneužívaný na ty váleční konflikty, anebo na jiný nějaký další podvody, protože co si budeme nalhávat, to není jenom o válečním konfliktu, ale je to obchod se zbraněma, jsou to dneska drogy, jo, proto i říkám naprosto natvrdo, protože spousta lidí si myslí, že tady máme nelegální obchod s drogama, se zbraněma a tak dále, fajn, tak když je to teda nelegální, tak jak je možný, že se toho účastní kolikrát ty nejvyšší špičky těch jednotlivých států a jsou absolutně beztrestný. Takže tady je potřeba si opravdu uvědomit, že my skutečně, my tady jako lidi, jako národ, ty, co to tady platí, ať je to v DPHčku, ať je to spotřební daň, my tady nemáme, my ani nevíme, kolik je prakticky ročně vybráno na spotřební daně, na palivu a na cigaretách. Kde je to vyúčtování? Kde je vyúčtování to DPHčko, který tady prostě prakticky po těch podnikatelích někdo chce? Jo? To je právě to, že se lidi prostě nezajímají a to je to nejhorší a je potřeba, aby i ty lidi se začali zajímat, aby začali právě vyvíjet i ten tlak na tyhle ty úředníky. Že ten úředník je zodpovědný. Úředník chce, jo, úředník píše ty dopisy, ne ministr, pozor na to, ministr vám žádný dopis nenapíše, můžete být v klidu, ale úkoluje ty úředníky dole. To je právě takhle hezky vychytaný. Jo, takže kdo skutečně potom nese tu zodpovědnost za manipulace s těma penězma? Opět to je ten úředník, ten, který je pod tím ministrem. A to je potřeba, aby se začali ty lidi uvědomovat. Jo, takže proto je potřeba se opravdu zajímat o tom, o to, co skutečně v těch dekretech je. Tak a teď tadyhle, abych to nezdržovala, takže prostě už jako podle mě víme, co v tomhletom dekretu je, šli bychom na další dekret, ať to všecko stihneme. Takže já nevím, jestli k tomu něco máš těmhletěm dekretům, tomu dekretu.
1: Ono to je takový zvláštní. Já si myslím, že ono to dneska skoro tak funguje taky, akorát, že na bázi digitální a vlastně dostáváme se do té smyčky, jak se říká, do toho sociálního kreditu. Je to velký problém. Tenkrát to bylo myšleno asi, aby z toho prostě, aby v tom průšvihu velkém po válce, aby ty lidi úplně to neodrovnalo. Dneska je to myšleno prakticky, aby ty lidi to úplně odrovnalo. Jo? Používají se stejné metody, stejné principy, akorát dneska to mají digitálně hotovo. Mimochodem, teď se mě jde čet, že hotovostí už dneska nelze platit vyšší částky vůbec. Jo? Vystavuješ se riziku 500 000 pokuty, když zaplatíš větší částkou někde a zrovna tak ten, kdo to od tebe bere, než 270 000 korun. Relativně dost, ale kolikrát se může stát, že potřebuješ ještě víc, takže nesmíš platit už více než 270 000 korun.
0: Hotovosti. A teď v tom případě, jak je možný, že do dneška není vyšetřena taková kauza Kampelička, že? Kde opravdu tohleta, kde tam byla opravdu vybraná hodně vysoká hotovost, dokonce v eurech mám takový 14 milionů eur. Přesně tu částku nepamatuju. Takže zase, vztahuje se to na koho? Na ty lidi, kteří si tam to třeba ušetřili, anebo na ty opravdu zloděje, který nám tady krásně tady hezky rozkrádají naši zemi, naši půdu, naše peníze. Jo, protože zase je to zase bič na ty lidi dole. Ale kdo postihne právě ty, kdo tyhle ty zákony vydává? Tady je potřeba se zeptat, a pro koho to platí? Protože tady je potřeba si uvědomit tím, že oni si tady zavedli parlamentní demokracii, tak právě oni si prakticky ustanovili privilegia. Proto oni, a zase, kdo vymyslel tenhle ten zákon? Protože vědí, co dělají. Oni prakticky na sebe těma zákonama poukazují, co oni prakticky s těma penězma dělají. Oni vědí, že se dopouštějí nelegálních věcí, ale co kdyby náhodou to začali dělat i ty lidi? Jo, toho oni se bojí, proto oni tyhle ty věci takhle vymýšlejí. A proto ty lidi mají začít mít strach z toho, co jako aby právě ty lidi měli strach z toho postihu. A proto říkám, a co to otočit? Co to otočit? Otočit ten úhel pohledu a uvědomit si, kdo ten zákon vydal, co to je za lidi. A když vidíme, že tady nedočka není vyřešený dozimetr, dneška tady není vyřešený, jsou tady vyřešený právě kauzy, ať je to všeobecná zdravotní, kde odvedli prakticky nějakých 19 lidí minulej rok, koncem roku za korupci. O této kauze se taky mlčí. Jo, tady právě je, tady jsou promlčované kauzy ohledně dotací. Když dotace sama o sobě je zlodějna, různý přerozdělování těch dotací na těch úřadech. Jo, to tady vůbec o tom tady se nemluví. Proto oni potřebují vymyslet takovejhle zákon, protože oni vědí sami, čeho jsou schopní, a proto potřebují takhle ty lidi omezovat a takhle je napasovat do toho digitálního koncentráku. Protože co kdyby náhodou vy jste si chtěli polepšit. Jo? A teďkon, když si třeba vezmu, jo, teďkon třeba tu sbírku teďkon na toho Klučinu, teďkon co běží na tom internetu, tam jsem taky zvědavá, jak to ve finále dopadne. Protože víme všichni, jak dopadly sbírky na povodně. Mm. Jo, ty se rozplynuly v daních, to bylo rozkradený. Tak jsem sama zvědavá, jak dopadne tahle ta veřejná sbírka, když se tady prostě lidi sbírají na toho Klučinu, který prostě má potom být léčený v té Americe kvůli té dystrofii. Jo? Takže jsem sama na to velice zvědavá, takže to opravdu to pozoruju a jsem zvědavá, jak to ve finále dopadne, aby to totiž nedopadlo jako právě s těma penězma. Když tady lidi vybrali v 97. na povodně v Čechách, jsme tady vybírali peníze na Moravu, šup, Klaus to hnedka zdanil dvakrát, jo, podle mě, jako co jsem tenkrát jsem se doslechla, byla jsem tenkrát mladá holka. A víme teď, jak dopadly do peníze, které byly vybrané nějaké 400 miliard na Moravu, na tu severní Moravu. A jak to dopadlo? Najednou z toho zbylo nějaké 40 milionů. Kam zmizely ty prachy? Jo? Takže jsem zvědavá, aby to na to nedopadlo úplně stejně.
1: Provozní výdaje, to musí se zaplatit ty lidi, kteří to ošefovávají, ty peníze přeci ne. A ty provozní výdaje stoupají, platy tím lidem stoupají, všem těm neziskovkám platy stoupají. No to je, člověče, dneska už jako to tak nejde, no. To už moc toho nezbyde z těch sbírek.
0: No právě, a mně to tak přijde, že právě na tyhle ty sbírky je prostě přisátej spousta i neziskovek, vůbec ty neziskovky dělají. To je další parta, jako jo, to je taky taková parta sama pro sebe, takže to je další, jo, takže jo, to je prostě, opravdu uvědomme si, opravdu co v těch dekretech je, a tím pádem pokud, samozřejmě, sice se ten dekret stahoval na to pohraničí, ale přesto veme si z toho opravdu nějaký vzor a uvědomme si, jak je tady dneska nakládáno s penězi, jak je možný. Jo? Krásná ukázka. Voda. Jo? A tady právě třeba Radek Novotný se snaží tady vybojovat už nějakých 20 let, aby ty početní stanice se vrátily zpátky do toho pod tu národní správu, nebo tu státní správu. Výsledkem je to, že jenom zisk z vody, plně prakticky ten zisk plyne do Francie. Jo, něco málo do Japonska, ale největší zisk vlastně prakticky plyne do Francie. Takže my jsme tady opravdu dneska kolonií Evropy, západní Evropy, a my jsme dneska na úrovni africké země. Protože tam to prakticky bylo to samé. Dokovať ty dneska už jsou vyháněný. Francouzi, Britové, Němci, všichni jsou vyháněný z té Afriky. Protože už to tam ty lidi taky toho mají plný zuby, protože je to nesmírně bohatá země. A oni tam jenom loupili, jenom drancovali. A oni si zvykli prakticky na tenhle ten velice snadný život. Celý západní svět si zvykl na to, že neustále takhle někdo dotoval. Ale teď koně dotujeme my. A dotuje český národ. A to ani nevíme, kolik tady uteče peněz prakticky z pojišťoven. A to nejsou jenom zdravotní pojišťovny, ale to jsou komerční pojišťovny. A těch teda sakra tady je. Jo? Takže kam? A to máme ČKPčko, povinné ručení, to je další taková bezebná studna, jo, to je další taková černá díra na prachy, jo, a tady je potřeba se opravdu doptávat, co se s těma penězma skutečně děje, jak je tohleto všecko tady možný, takže je to potřeba, proto je potřeba se o ty dekrety skutečně zajímat a co z nich je skutečně obsaženo.
1: No, dobře. Pojedeme dál, nebo ještě zůstaneme?
0: Takže jdeme dál.
1: Tak, prosím.
0: Pojedeme na tu 630. A tady máme, co se týkalo vlastně kurzu říšské marky a české koruny, tehdy teda československé koruny. Jo, že to je pouze koruna, ale ta československá koruna paradoxně taky opět je zakotvená v těch dekretech prezidenta republiky. Ale to je zase jiný trošičku, zase jiný dekret, to je malinko dál. Tak a je to oplnění, je to prakticky dekret prezidenta republiky ze dne 2. října 1945, oplnění závazků znějících na říšské marky. K návrhu vlády ustanovuje, a teď za paragraf 1, odstavec 1, peněžité závazky znějící na říšské marky, pokud trvají dne 1. srpna 1945, je dlužník povinen splniti v korunách v poměru 1 říšská marka 10 korun, mají-li toho dne věřitel a i dlužník své bydliště nebo sídlo na území země české nebo moravskoslezské u filiálek, závodu a reprezentací cizozemského podniku, rozhoduje v tomto směru jejich sídlo. Tak, a tady se chci zastavit. Za prvý ten kurz. Jednak 10 korun vlastně vůči jedné říšské marce. Jo? Jak naše koruna je dneska velice silně podhodnocená, to znamená, že koruna byla kdysi velmi, velmi silnou měnou. Velmi silnou měnou, ale nikdo má veliký zájem na tom, aby tomu tak nebylo. To znamená, že říšská marka byla velice silně ponížená a dneska to vidíme i s eurem, jo? To je prostě nafouknutá umělá měna, která sama prostě potom splasne tak jako americký dolar. To je taky nafouknutý z ničeho. Ale to je zase jiný téma. Ale tady je krásně vidět, jak on Beneš nechal nadhodnotit, nebo jakou dal hodnotu naší koruně. To znamená, byla to velmi silná měna. To je jedna věc. A potom se mi tady vlastně líbí jedno slovo, že my tady nemáme zahraniční podniky, ale cizozemské. Jo? A teď si vemme, že třeba toto se vztahuje na takový Lidly, Kauflandy, jo, Normy, ale taky tady na ty různý montovny, které jsou navázané na ten německý průmysl, který mimochodem navíc krachuje, protože dneska, co jsme mluvili s mým mužem, tak mi říkal, že v Lipsku Volkswagen nefunguje. Ta fabrika je prostě prázdná. Jo? A dozvědělo se, že tam tím pádem, když to zavřeli, tak tam přišlo o práci nějakých 15 000 lidí. Lidé se tam prostě rozprchli, ale tam to taky dlouho fungovat nebude. To znamená, že skutečně Německo de facto doháje.
1: Ono už i v Mladé Boleslavi teď bylo nějak hodně omezeno. Kdy minulý týden jsem to čet, že vzhledem k tomu, že nemají dodávky ze zahraničí, no odkud jinak než Číny, že, tak musí šíleně omezit výrobu. No tak výborně, tak jen tak dál. No.
0: Takže výborně, ano, vedou to naši západní sousedé, naši takzvaní spojenci, vedou to velice dobře, jo. Takže odstavec 2. Bez zřetele na ustanovení odstavce 1 je dlužník povinen splnit v korunách poměru 1 říšská marka 10 korun peněžité závazky znějící na říšské marky, které trvají dne 1. srpna. A teď 1945 odstavec 1, je-li věřitelem některá pokladna československého státu anebo jiné veřejnoprávní korporace nebo jejich fond, ústav, podnik nebo jiné zařízení na území země české nebo moravskoslezské, ač-li nejde o závazky z cenných papírů cizozemských, nebo za druhé, pocházejí-li z vkladu na vkladní knížky u peněžních ústavů a peněžních podniků na území země české nebo moravskoslezské, počítajíc v to filiálky cizozemských ústavů a podniků na uvedeném území. Nebo, a zase, my tady máme cizozemské tím pádem banky. My tady nemáme žádnou naši státní banku. Ani Národní banka není, není státní nebo národní. Ona je ve skutečnosti centrální. Jo, takže my tady nemáme nic, takže všechno tady máme skutečně cizozemské. Tak, jak je to právě napsané v tomhletom dekretu. Což je docela dost masakr za mě a můžu teda říct, že jestli tohleto Beneš vidí ze zhora, tak se nestačí asi divit. Co provedli ty politici s naší zemí. Jo? Za třetí, jsou-li zajištěny zástavním právem na nemovitosti ležící na území země české nebo moravskoslezské, za třetí, plnění peněžitých závazků z pojistných smluv jakéhokoliv druhu znějící na říšské marky budou dána ustanovením zvláštním až do jejich vydání, je dlužník oprávněn plněti v korunách v poměru 1 říšská marka versus 10 korun. To znamená, že tady byla prostě povinnost platit naší korunou, anebo v tom kurzu. Jo, takže tady byla povinnost, tady prostě byly daný jasný pravidla těma dekretama. A ne, že si tady někdo prostě dělal, co chtěl, jako je to dneska. My tady máme prakticky dneska diktát z toho měnového fondu a to je katastrofa. To je další místo, to je další prostě taková žumpa. Ať je to měnový fond, ať je to Evropská banka, Světová banka. Odtamtud bychom se opravdu měli okamžitě odstřihnout prostě odtamtud opravdu pryč. Jo. Takže to je prostě další. Takže to znamená, že tady někdo záměrně manipuluje s naší korunou a jenom proto, aby ji držel nízko. A to je taky ten důvod, proč my tady máme, nebo jeden z důvodů, proč tady jsou tak mizerný platy. Je tady vysoká inflace, to je samozřejmě, to víme všichni. To je uměle vyvolaný. Nebuďme naivní. Jo. Takže to je prostě o tom, že zase se o tyhle ty věci zajímat. Proto taky nechtějí ty politici o tom mluvit. Protože by se lidi dozvěděli z těch dekretů, jak silnou měnu my jsme měli po té válce. Tady neexistovalo, jo, že marka byla víc než česká koruna. Bylo to přesně naopak. A navíc právě v tomto dekretu ty Němci jsou vnímaní právě jako ti dlužníci. Protože oni byli viníci toho, že my jsme měli zničenou zemi a zničenou ekonomiku. Proto to vlastně bylo podřízené té koruně všechno. Bylo to podřízené nám. Takže kdo měl vlastně po tom roce 1948 zájem na tom, aby tato situace se opět obrátila tak, aby do budoucna ten Západ měl opět navrch. Protože víme všichni, ten, kdo trošičku sledoval nějak ty kurzy vlastně ještě před revolucí, tak prostě už ta marka tenkrát nabíhala právě na té síle a nemluvím o tom, když takhle člověk si občas vzpomene, jak občas viděl ty kurzovní lístky v té televizi, tak jak prostě najednou ta marka šla nahoru a ta koruna prostě potom byla tlačená velice silně dolů. Jo, takže tady je vidět, že tohle ten dekret tady porušil právě zejména bankéři z České národní banky. Takže jak je vidět, tak ty dekrety se opravdu týkají absolutně všech celého spektra. Máš tomu na tom dekretu co dodat?
1: Já bych řekl, že ne. Toto celkem nějak v tom nemám jasno, takže radši k tomu nebudu mluvit nic. Aby neříkal nějaký hlouposti.
0: Dobrá. Jo, takže tady právě ještě, co tady takhle čtu, tak to vlastně tadyhle si na té druhé straně pokračování, tak tady ten paragraf 2, odstavec 1, o dluhopisech na majitele znějící na říšské marky a jejich kuponech, které byly vydány dlužníky se sídlem na území země Českomoravské, České a Moravskoslezské platí ustanovení paragraf 1 odstavec 1, jen pokud je vlastník, který má bydliště nebo sídlo na uvedeném území, zároveň na místo přísežným prohlášením, že dluhopis byl jeho vlastnictvím již dne 1. srpna 1945, složí do 31. srpna 1945 u některého peněžního ústavu v zemi České a Moravskoslezské do vázané úschovy pro Pražskou účtovací banku v Praze. Jo? Banka vydá vkladateli osvědčení, že dluhopis byl dne 1. srpna 1945 vlastnictví osoby s bydlištěm nebo se sídlem na území země České nebo Moravskoslezské. Za druhé, vázanou úschovou podle odstavce 1 lze uvolnit s povolením Národní banky Československé. Jo, takže takhle to tady měli všecko ošetřené. Takže oni podchycovali i tyhle ty cenné papíry. Oni podchycovali prostě všechno. Nikdo nemohl prostě prokouznout. Samozřejmě říkám, že to bylo úplně dokonalý.
1: Tady možná k tomu bych měl trošku, jak jsme se bavili o té soběstačným ekonomickým systému, který kdysi tady navrhnul a já jsem u toho byl taktéž tenkrát, tak tady padlo jedno takové souvětí. A to zúčtovací banka, nebo zúčtovací, tady píšu ještě jedno. A to je přesně to, o čem se tam mluví v tom soběstačném ekonomickém systému, že je nesmysl, aby to bylo 58 ještě k tomu cizích bank, je to úplně nesmysl, je to k ničemu, že stačí jedna takzvaná zúčtovací banka, zúčtovací středisko, který bude všechno toto řídit. Nebo řídit, ne řídit, naopak bude to zajišťovat, tyto zúčtování, zajišťovat toto účtování. Tak, a to je všechno. Tím pádem není potřeba žádný bankéře, dobře placený, nejsou potřeba žádný jiný banky, no protože by tam nebyly ani žádné úroky v tu chvíli. Ano, všechno by to bylo skutečně, ale to je to nejdůležitější. Všechno by tam bylo jenom, by se dělalo v tomto systému novým, by se dělalo prostě jenom na základě toho, někdo někam jdeš, koupíš, prodáš nebo cokoliv, tak se to převede z jednoho účtu na druhý pomocí jedné zúčtovací banky a to je všechno. Nic víc, žádný půjčky, žádný úroky, nic. Samozřejmě bychom to museli trochu o tom víc mluvit, ale ve výsledku je to přesně o tom.
0: Samozřejmě.
1: Tak a pak už by se nevyvádělo 500 miliard ročně, jako je to teďko v současné době, na takzvanou dluhovou službu, což je samozřejmě především úroky. Úroky. A komu jdou ty úroky? No jdou tím soukromým bankám. Takže my vlastně jenom proto, že nám soukromá banka půjčí do oběhu nějaké peníze, které oni říkají, že jsou jejich. No, tak to je ono. Tak no samozřejmě, oni jejich jsou svým způsobem. Oni je půjčí a je to, no, a to je to špatně.
0: Oni nepůjčí, pozor. To je právě, že mi nepůjčují vůbec nic. Oni je půjčují fiktivně, oni mají půjčují
1: samozřejmě,
0: na papíře,
1: samozřejmě,
0: ale ne
1: samozřejmě,
0: v reálu.
1: Samozřejmě, ale mluví o tom jako o jasných penězích, ale vlastně jim jde především jenom o ty úroky, protože ta jistina, ta je prostě pro ně naprosto nepodstatná. Je úplně jedno, jestli jim je dluží miliardy nebo bilion, to je jedno. To stejně jsou jenom peníze, které jsou jaksi někde naťukané na klávesnici, ale jde o ty úroky. To je to reálný už
0: to
1: potom.
0: Samozřejmě.
1: Ano, o to tu jde. Takže jsme u toho. Je třeba zrušit úroky prostě. Udělat nějakou jednu tu zúčtovací banku a ta bude půjčovat z prostředků prostě toho státu, nebo respektive té společnosti, jenom z toho něčeho jiného. No a pak není potřeba, aby tam byly nějaké úroky. Prostě není potřeba. Ta banka nebude mít prakticky žádné zaměstnance, protože dneska už to jde všechno elektronicky. Když už to chcete mít elektronicky, takhle to by bylo elektronicky, naprosto perfektně elektronicky, ale za účelem toho, aby to bylo dobrý pro lidi. A ne za účelem proto, jako to je dneska, aby to bylo proti lidem. Takže ano, ono to není špatný, ale nic není špatný. Elektřina není špatný, peníze nejsou špatný, nic není špatný. Jde o to, jak se to použije.
0: Kdo to ovládá.
1: Do toho vládá, přesně tak. A za jaký účel?
0: Víš co? Přesně tak, jo, protože tadyhle třeba o těchto takzvaných smlouvách, úvěrech a hypotékách, a teď se zase šáhnu do toho božího práva, protože tam je jasně napsáno, že co se týká právě těch různých hypoték, úvěrů, tak je tam jasně napsáno, že banka pokud takzvaně půjčí peníze, to znamená, že ona sice vydá tu smlouvu, ale k té smlouvě vyplatí ty peníze v hotovosti. Ne, že připíše nějaký čísílka tadyhle na nějaký účet, nějaký imaginární. Neexistuje. Jo, takže ono opravdu to boží právo má hodně, hodně tyhle ty věci společného a právě proto ty lidi jsou i takhle uvázaný. Je to druh otroctví. Jo, prakticky i to je v rozporu s těma dekretama prezidenta republiky, protože tím pádem ten člověk, pokud má hypotéku, tak je prakticky se stává otrokem. Jo, byť otroctví dokonce bylo vlastně už zrušeno pomocí úmluvy o otroctví právě z roku 1930. Takže tady je vidět, že ty banky...
1: Někde to máme. Někde to tady jsem viděl ještě.
0: Jo.
1: A už to asi jsem ztratil.
0: Takže no, to je další. To je nevadí, to je třeba asi pro příště, k němu se určitě ještě dostaneme, protože to třeba se bude týkat právě znárodňování národňovací dekretu, protože znárodňovací dekrety začínají číslem 100 a jsou celkem 4. Takže těm se pomalučku začneme dostávat. Jo. Takže půjdeme dál a já tě teďkom poprosím, protože teďkom my potom půjdeme na dekret 38, což je dekret vlastně přísné trestání drancování. Já bych tě teď chtěla právě poprosit o tu písničku od toho Rudy Vávry, protože já bych řekla, že tahle ta písnička se právě tohohle toho týká.
1: No tak ji tam šoupneme, to nebude problém. Snad.

0: režie. Měli velký náskok informace, know-how, přesunuli majetky, než lidé řekli wow. Využili staré sítě, schránky z minula, státní kasa vyschla, řeka bilionu pryč plynula.
1: Všichni těhle strůjci se moc dobře znali, ve vládních ústavech spolu léta spali, z prognostiáku z banky tam se plány kuli Klaus
0: Zeman i Tošovský u stolu tam byli. Rita Klímová jim kryla záda u disentu, káči z tajných služeb šli hned k biznis segmentu. Režim jim dřív výjezdy na západ rád dopřál, Václav Klaus tam studoval a pak za

0: Bratislavě z Petry Mexu vyrostl agent Bureš. Babiš přes Maroko založil svou schránku o EFI široký pod jménem Belan, ve Washingtonu žil, s koženým tam harvardské fondy domluvil.
1: Ivan Čarnogorský válstav net připravil, bratr Jan to u soudů je politik zaštítil, Haščák z Penty v konspiračním bytě dělil stát, jej NT přes mýto Skytel začal lidi

náš bič. Banáš alias Lotos miliony v Rakousku skryl. Rayfazing mu hned teplé místo zřídil. V centrální bance dál sedí Šešulka, až jí bývalá STB se tam dneska má mnohem líp. V pozadí té hry, kde naděje hned povadla, tam černá šlachta stále tisk se korporace vládla. Od Babylonu přes dím Vatikána chazary sprádali své sítě, kontrolovali radary. Zavedli nám digitální koncentráka dluhy, přes BlackRock a Vanguard opisovali kruhy člověk.

0: No. Tak to je, ono. No. To, kdo pochopí tohle, tak opravdu na to už musí mít nějakou, větší zkušenost, větší, nechci říct školu, protože na škole se to zase zrovna tolik moc neučí. Ale tohle to je opravdu, síla. No, je to tak, no, bylo to tak, no, patrně, bylo to tak.
1: Já k tomu, právě akorát si říct, že tohle to prakticky je výsledek jeho vysílání Rudy, který odvysílal někdy na jaře, je to nějakých 7 měsíců. A právě on to takhle nechal zhudebnit, protože já jsem říkala, i hele, tohle by měli normálně prostě hrát Klausovi před oknem. Jo, Klaus má prostě hybnu. Jo, takže to se i jako smál, to se pobavil, protože jeho, jak říkám, jeho zaujaly i ty dekrety a takže jsme začali jako i na tím směrem taky začneme spolupracovat. V každém případě prostě tohleto je takový schrnutí, co oni udělali. A teď proč to navazuje právě tato prakticky to souvisí s tím dekretem právě o přímém trestání drancování. Je to prakticky dekret prezidenta republiky, je to ta 38. A je to ze dne na 30. července 1945 o přímém trestání a trestání drancování. A teď na návrh vlády po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje odstavec 1, kdo využívaje mimořádných poměrů způsobených válkou nebo poválečným stavem pro sebe nebo jinou neoprávněnou osobu, odejme cizí věc movitou hodnoty nikoliv nepatrné, která je v budovách či místnostech nebo na pozemcích majitele opuštěných nebo poškozených jakýmkoliv válečnými činy, například leteckým či jiným bombardování, dopustili se drancování a bude potrestán za zločin těžkým žalářem od 5 do 10 let. Byl-li však pachatel opatřen zbraní, nebo nebyl-li čin spáchán s několika spolupachateli, nebo za okolností ozvláště nebezpečných, nebo zneužil-li pachatel jemu svěřené veřejné funkce, bude potrestán těžkým žalářem od 10 do 20 let nebo nedoživotí. Jo, a všichni víme, co se tady právě od těch 90. prakticky děje. Tady skutečně byla naše země opravdu po té válce skutečně zracovaná. Byť ta válka byla skončila v roce 1945. Ale když si vezmu, že tady chtěli potom rozpoutat mezi námi konflikt, ať to jsou prostě, ať to byly konflikty mezi Slováky a Čechy. Dneska dokonce mě to dokonce přijde, že se snaží vyvolat konflikt mezi Čechy a Moravany. Jo, zase někdo potřebuje tady, jo, opět je to prakticky ta samá metoda, jako to bylo právě v roce 38, kdy tady byly vyvolávány konflikty, vlastně ta nesnášenlivost mezi Němci žijící v pohraničí a Čechy. Jo, bylo tady útočeno na takzvaný ten slovanský živel. Takže tady je potřeba si opravdu uvědomit, že tady nám někdo tady směle drancuje. Drancuje naší zemi, doslova drancuje a právě tomu zneužil i ty vyšší posty. Protože když si opravdu vemu, co se tady dělo, v těch 90. letech, tak to je řízený drancování naší země. Jo? Rozprodání a rozkradení právě těch našich majetků a právě to je právě to povídání s tím Rudou, jak oni právě, že odvysílili na tom Šalengradu, tak tam to o tom hezky vysvětluje, jak jo, taky na tom dlouho pracoval a tam to krásně vysvětluje. Ty schránky, to byly nějaký prostě, jo, kam oni si ulejvali z minulosti, prostě tyhle ty peníze, ty zisky, takhle oni právě vytvářeli ten zahraniční kapitál a takhle vytrancovali naší zemi. Oni vyvedli ty peníze ještě před tou privatizací, jo, kterou tady vyhlásili. A to je proto i říkám, že lidi tady právě tím, že podepsali ty kuponové knížky, tak souhlasili s tou krádeží. Normálně s tou krádeží a tou loupeží toho národního majetku, protože ty peníze už byly vyvedeny ven. Oni mě vyvedli ven a právě potom z toho udělali ten zahraniční kapitál. Takže oni našima penězma rozkradli, díky našim penězům, rozkradli naši zemi, náš majetek. Takže je tady hodně zamyšlení právě nad tím, že tento dekret by se právě měl vztahovat na ty politiky. Ty, kteří tady, a teďko navíc takzvané komunisty, tam ono tady neustále se brojí proti komunistům, jo. Ale brojí to sami komunisti. Teď oni tam na těch postech, ty rodové linie, do dneška sedějí. Od toho roku 48. Oni tam opravdu sedějí. Jo, takže mě úplně až přijde úsměvný, jak tady potom některé partičky tady prostě jdou proti tomu, že tady prostě nechtějí komunisty ve vládě, nechtějí v parlamentu, nechtějí je nikde. Ale přitom ty komunisti sedějí na těch nejvyšších místech, ať to jsou banky, ať je to prezidentská kancelář, ať je to parlament, ať je to senát, to je až komický. To je až komický, já se směju těm lidem, protože oni nic vůbec nevědí, kritizují něco, co vůbec neznají. Ale hlavně, že jsou za to placení. Jo? Je to takový opravdu hodně usměný. Opravdu máme velice inteligentní, ta mladá generace, opravdu někdy mi přijde, jako se tak říkám, neříkám, že všichni, jo? Ale prostě poměrná část, tak se tak jako říkám, že by bylo dobré, aby se skutečně začaly zjišťovat informace. Tak a teď paragraf 2. Stejně bude potrestán, zase teď se vrátíme k tomu dekretu. A teď vlastně o tom trestání toho drancování. Stejně bude potrestán, kdo ukryje nebo na sebe či jinou neoprávněnou osobu převede věc, o níž ví, že byla získaná drancování.
0: Tak to je usíla. Jo? Těch bylo.
1: No, to znamená, takže teď si vem, kdybychom tohleto skutečně dokázali aplikovat na ty 90. leta. Protože tady to prostě to byla opravdu, to byla mezinárodní loupež. Vyloženě mezinárodní loupež. A to nemluvím o tom, že právě díky těm penězům vlastně, našim penězům, tady dneska máme opět zpátky Němce. A samozřejmě i, tak jako oni tomu říkají, to jsou spojenci. Pro mě Britové ani Francouzi nejsou spojenci, že ty nás nikdy nepovažovali za svýho spojence, ale za svůj kremelec. Jo, to vidíme do dneška. Já nevím, jestli k tomu máš něco říct, co? Jestli tomu něco chceš dodat?
0: Radši ne, to je smutný moc tohleto. Radši ne.
1: Dobře, ono a teď totiž, teda paragraf.
0: Já bych to řekl takhle, jestli k tomu můžu, jak to shrnul. Ano, tenkrát se to odhalilo, tenkrát se to tak udělalo, když bylo ještě z čeho krást a vlastně schovávat ty věci, že jo? Převádět to na někoho jiného. Dneska už je to dávno rozkradený, rozprodaný a proto už se to děje možná s různě pomocí všelijakých těch dotací a půjček nových a podobně, takže teď se to, ono se to rozkrádá dál, akorát, že už to jde prostě, už to není z vlastního, ale už je to z cizího, nebo respektive z toho, co sem jde, pomocí všelijakých těch půjček a podobně, ano, nebo cokoliv. No ale platí to vlastně lidé, jakoby pomocí toho státního rozpočtu to platí tím pádem. Takže oni si kradou dál, ale my to platíme pomocí státního rozpočtu, které je mínusu neustále. Že? A to je přesně to, na co doplácíme. Protože za normálních okolností, kdyby to fungovalo podle toho soběstačného ekonomického systému, tak by neexistovaly žádný dluhy. Tam by to prostě nebylo. Tam by to prostě bylo asi tak, má rád ti dal, to by bylo vždycky vyrovnaný. Ano, takže to je všechno. Jinak to prostě nejde dělat, než takhle. No, ale když to lidi nechtějí, no, tak hold to bude takhle dál. Nedá se nic dělat. No, jedem.
1: A tím pádem vlastně, když zrušíš úroky, tak zrušíš otroctví.
0: No, jo? Když zrušíš úplně celý tento jejich systém a už dál nebude možný takto lidi prostě dancovat, vydírat, okrádat.
1: Ano.
0: To nejde. Úroky to umí úplně krásně. Dá se je dělat.
1: A ještě s nima můžeš hezky žonglovat. Ano. A ještě s nima můžeš hezky žonglovat, jednou je snížíš, jednou je zvýšíš, jo? A vlastně ty úroky ti prakticky, jak ty říkáš, ty skoro nikdy neskončej. A je docela dost zajímavý, jo? Prostě je docela dost zajímavý, že svýho času dokonce, když třeba někdo zaplatil hypotéku dřív, tak ještě byl vlastně potrestán za to, že to zaplatili.
0: To je stále.
1: Ještě mu to navýšili, protože přece on přece vyváže z toho, aby nebyl právě tím otrokem té banky.
0: Tak to musí zaplatit.
1: Takže ona je to dokonce žádaný. Mm-hmm. Ono je to, ano, mu to musí ještě doplatit, ještě přeplatit, což je opravdu nehorázná zlodějna. A tady je krásně vidět, že tohle to je to přímý otroctví. Jo, mm-hmm.

0: A právě že my na to skutečně všichni doplácíme. Jo, a to jenom proto, zase je to o tom, že ty lidi přijímají zase ty nabídky. To není jenom ta hypotéka, ale to jsou právě ty požitky třeba, jo. Protože místo toho, aby lidi žili, tak oni si užívají požitky pouze. Ale přitom o životě, jak já říkám, nevědí vůbec nic, ani kolika lidí neumějí žít. Jsou vytržený úplně z té reality, jak to vůbec funguje, jo. Ale tady je krásně vidět, jak je to i v těch dekretech všecko ošetřený. Že vlastně i trancování bylo zakázané. A když si vezmu, jak tady naši předci od toho roku 45, kdy jsme tady měli opravdu ten průmysl rozbombardovaný a dokázali těma vlastníma rukama tu zemi opravdu prostě postavit zpátky na nohy, tak teď si vem, jak my jsme museli být nadětý prase, doslova nadětý prase, který už se někdo prostě v těch nějakých od těch 60 let, těch 60. let, který nás opravdu ten západ brousil zuby. Ten západ, o který nám se snaží tvrdit, že jsou to ty demokrati a který přinášejí tu demokracii a prostě my patříme k ním, není to pravda. Protože západ, o to vidíme dneska, je ryze destruktivní. A to nemluvím o tom, co se děje teď ve Francii. Jo. No. Takže aby jsme uzavřeli tenhle dekret.
1: Docela by mě to zajímalo, co se děje. No ještě tady možná něco je potom, jestli něco víš o tom, co se děje ve Francii, jestli o tom něco víš víc, protože samozřejmě u nás se toho moc nedozví, že? Takže jestli o tom něco víš.
0: Tam je to docela dost taky. Veliký. Tam je to,
1: ano, je to dost velký.
0: Jo, je to tam hodně veliký.
1: Ale odkud máš zprávy nějaký?
0: No hleď, byly to záběry od lidí, kteří se toho nějakým způsobem účastnili a přibylo to přímo záběry odtamtud. To znamená, tam dokonce právě o tom nesprávách se akorát ukázaly ty výsledky toho, že tam prostě někdo zapálil toho hasiče. To byla jiná zpráva o nějakých demonstracích. Výsledkem ale těch demonstrací je skutečně to, že tam je prakticky v té Paříži a dokonce je to na nějakých 900 místech, je tam právě tam prostě probíhaly obrovské demonstrace, spálené auta, tam je to prostě to bylo jako na bitovním pole. To znamená, že skutečně ta migrace se v té Francii úplně vymkla kontrole, protože policajti ty to absolutně nedávají, ty to tam vůbec nezvládají.
1: Oni to samozřejmě svedli na studenty, že to dělají studenti, že jo?
0: Není to pravda.
1: No, samozřejmě.
0: Není to žádná pravda, protože tam vlastně, nevím, jestli se dostali i ven ty záběry, protože to vím, že to probíhalo na sociálních sítích. Normálně prostě migrant měl takový ten plynový hořák a prostě to tam fouknul prostě ten oplamen jedný ženě přímo do obličeje, popálil tím obličej. Takže tadyhle to nebyly žádný studenti. Bylo to vyloženě, tam se rozjíždí prakticky občanská válka. Je to podle mě to i zároveň válka gangu a je to prakticky boj právě migranti versus domácí obyvatelstvo. Ono na jedné straně není čemu se divit. Je to protože říkám, že zároveň se tam vrací i ta karma, protože co si budeme nalhávat. Ať si lidi taky uvědomějí, co Francouzi vyváděli v té Francii. Ty se taky nechovali dvakrát míru milovně k těm původním obyvatelům. Teď prakticky bohatství Francie vychází celý z Afriky, protože Francie nemá žádný zlatý doly na svém území. Nemá žádnou ropu. Nemá žádný stříbrný dole. Jediné, co je pro Francii typické, jsou vinice a sýry. To je všecko. Ale veškerý bohatství Francie visí právě na Africe. Jo? A teď prakticky se jim tam vrací totiž to, protože oni, proč začali vlastně původně Francouzi tahat si Afričany do Francie? No, protože to pro ně byla levná pracovní síla. A to je právě, to je ta jejich civilizace. Oni pohrdají kýmkoliv, kdo je, dobuď není bílej, anebo nemluví francouzsky. Je to prakticky, oni se k těm obyvatelům té Afriky chovali stejně jako Němci, mají stejně, nebo Němci se chovají k nám, k Čechům. Jenom protože prostě jsme Slovani, mluvíme jiným jazykem, tak proto ty Němci námi pohrdali. A pohrdají, někteří pohrdají do dneška. Jo? A to je to prakticky, je to prakticky to samé. Jenom protože prostě mluvíte jinak. Máte malinko jiný prostě zvyky. Je tam jiná tradice. Jo? Tak tenhle ten západ, to je problém prostě toho západu, že oni pohrdají kýmkoliv,

0: kdo prostě jinak vypadá, jinak mluví a má jinou kulturu. Jo? Mm-hmm. Proto oni mluví o sobě jako o civilizaci. Ale co je na nich civilizovanýho, když potřebují mlátit lidi, když potřebují svoji demokracii používat, na to používat obušky, jo? Násilí a tak dále. Jo? Mm-hmm. To prostě, tohle to není demokracie. Mm-hmm. Tohle to je fašismus.
1: Já bych to jenom zkusil porovnat s těma žlutýma vestama, to tady bylo před 10 lety, nebo co já vím, to Katalánsko a podobně. Tak tam, jak to dopadlo, tam byly podobné demonstrace, možná ještě větší teda, trvaly 3/4 roku, ale tam ty policajti do toho docela šli hustě a nakonec to samozřejmě ta policejní moc jaksi uklidnila, prostě přemohla to. Pozavírali toho mraky a hotovo. Jenomže teď je tady trochu jiný problém. Je vidět, že ty policajti do toho vůbec nejdou. A to proč? No protože oni na ty migranty víceméně si to nemůžou dovolit. A to je ten obrovský problém, jaký tam teď budou mít v té Francii, protože kdo to tam, oni si to uvědomují, ty současní migranti, když říká, že to tam způsobují oni a samozřejmě je to docela možný. Říkám, je to prezentováno jako, že to dělají ty studenti a že tam nějak je na ně moc kladeno, prej moc velký nároky, hele, je tam prej a proto oni se bouří, že tam je málo učitelů pro ně a že tam mají špatné podmínky v těch školách, že tam běhají myši nebo co a krysy, tak je to tady prezentováno a proto se takhle bouří. Jo, to jsem slyšel v televizi naší Důvěryhodné, takže
0: vůbec
1: takhle,
0: ne,
1: takhle to je, no tak dobře, tak, ale oni to takhle říkají, ale zvláštně, když to člověk vidí, tak je jasný, že ty policajti současní jsou tam jenom tak s pendrečkem, možná nějaký ten slzný plen v ruce. To je nic, oni nesmí nic. Oproti tomu, co se děje teď u nás, na té demonstraci teďko v sobotu, na tom Vrábelu, za mír, ale něco všechno, tak to už je druhá, co se stalo s tím Zetkem tady, co měla nějaká ta žena, nějaká Katka, nebo jak ji říkali, já nevím, já ji neznám, měla to samozřejmě z českých vlajek udělaný to Zetko. No a byly na nich, bylo na ní 20 těžkodenců, ale z těch, kde strach, drží v ruce zbraň. Jo, no. Rozumíš tomu? To je takovej rozdíl. Co si dovolí na člověka, který tady je, kdyby tam byl nějaký migrant, no tak tam budou nějaký, doví co jenom. Ale tohleto, co tam dělají ty těžkodenci a jak vystupují, jak působí, no to je úplně šílený. Tohle to prostě je v kontrastu s tím, co se děje v té Francii, naprosto neskutečný. Proti někomu, kdo má Zetko, proti těm, který dělají takovýhle zlé. No, dobře, no, je to tady jejich volba, takže co na to? Povídej.
0: No, ono upřímně řečeno, ono se totiž může stát, že to samé, co se teď děje v té Francii, tak může být otázkou času, kdy se toto začne dít i u nás. Protože no, my tady přece máme Ukrajince.
1: Ano.
0: My tady máme Ukrajince a je to taky. Jak je možný, že zase, jak ty mluvíš, třeba jako teď se vyprává, taky jsem viděla ty videa, jak je možný, že prostě 20 těžkoděnců prostě tady obejde jednu ženu, která evidentně byla velice nebezpečná.
1: No, ta byla.
0: To Zetko asi nejspíš možná se třeba chystala odpalit nějakou bombu, já nevím. Jo, já nechápu, proč kolem ní bylo kolem těch já nevím, kolik těžkoděnců.
1: 20, říkali.
0: Který potom prostě no, nebo kolik jich vůbec vlastně ve skutečnosti bylo. A mě by docela zajímalo, jestli tyhle ty těžkoděnci, který tadyhle byli na jednu ženu, která evidentně byla velmi nebezpečná, jenom protože projevila nějaký názor. Jo? Tak vlastně
1: možná, že ani neprojevila.
0: Nebezpečná.
1: Možná, co to je? Z, jo, prostě mít jenom, na sobě Z je no? Názor? Asi jo? Jo, asi od Z. Já ne, já tomu nerozumím. Jo?
0: Prakticky mě by to opravdu zajímalo, co potom by dělali tyhle ty policajti, kdyby se to samé, to, co se děje teď právě v té Francii, někde v té Paříži, tak kdyby se toto začalo dít v Praze.
1: No utekli by. Utekli by, co by dělali jiný?
0: Protože k tomu samému, my máme našlápnuto totiž taky.
1: Samozřejmě.
0: Protože tady je tak obrovská benevolence vůči Ukrajincům. Jo, obrovská benevolence. A vůbec bych se nedivila, kdyby se otázkou času, kdy to samé se začne dít i tady. Je to otázkou času, protože i ta policie si o to i říká. Protože jak já i říkám, čin čertu dobře, peklem se ti obmění a právě tam se stane přesně tohleto. A ty Ukrajinci půjdou právě po těchto těch lidech, kteří k ním byli takhle benevolentní. Protože oni budou vědět, že tam se to můžou dovolit. Jo? A to je, a proto teď se děje v té Francii to, co se tam děje. Protože zase je tam obrovská benevolence vůči těm migrantům, ale to není jenom v té Francii, to je Německo, to je Británie, víme dneska Británie, ta je v háji. Jo? Takže to jsou Švédi, jsou to Noři, jo? Prostě Fini, všude, kde prostě přijmuli větší množství těch muslimských migrantů a všude jim je toto vlastně, je jim tolerováno násilí jakýhokoliv typu, kde prakticky je tolerováno znásilňování, vraždění, tak proč by potom praji nemohli vypuknout takovýhle nepokoje? Protože oni pracovat nebudou. Protože oni tam nalákali na tyhle ty finanční výhody. Oni tam nalákali na ty finanční výhody a samozřejmě finanční výhody se nekonají, protože Evropa už je tak vydrancovaná. Ta je tak vydrancovaná, že prostě oni na to nemají. A výsledkem jsou tyhle ty prakticky, zatím to jsou prakticky nepokoje, ale k té občanské válce to už je jenom krůček. To už je opravdu jenom krůček. A jak říká ono, na druhé straně potřeba se podívat, co Francouzi dělali v minulosti. Proto je na to potřeba se podívat skutečně opravdu z více do úhlu pohledu, protože nemůžeme odsuzovat jenom ty migranty, ale taky potřeba se udělat, co udělali ty Francouzi. I oni nám prakticky, i oni nás drancují, ty Francouzi, protože drancují nás skrze vodu. Jak je možný, že Nestlé tady prakticky ovládá trh s vodou? Oni chtějí spoplatnit, proto taky chtějí spoplatnit tu studnu, ty studny. Jo, to znamená, aby lidi měli hodiny ve studnách. Kdo dovolil, aby přírodní zdroj, přirozené právo, bylo narušeno jedním prostě, když to řeknu, cvokem. A začala nám tady prodávat prostě vodu, naší vodu, která patří této planetě. Kdo o tom vůbec rozhodl?
1: No to je to jednoduché. Teď udělají pár let sucho, letošní je katastrofální, prakticky celosvětový. No a pak už to jenom na to svedou. No přece musíme zabránit. Ta příroda už to nedává. Nemůžete s tou vodou takto plýtvat. Proto tam musíte mít. Je to pro vaše dobro. A ty ostatní řeknou, no vidíte, to je dobře. Oni tále s tím plýtvají, oni s tím zalejvají zahrady a my tady žádnou zahradu nemáme. My si to radši všechno koupíme, to je v pohodě. Ale ty, co mají ty zahrady, ty s tím zalejvají, ty se to nesmí dovolit. No a díky tomu zničí i tadyhle tu soběstačnost a tak dále, tak dále. A je to tady. Oni to udělají tak šikovně, tak to navedou opět, že lidi ještě budou rádi a ještě budou práskat ty sousedy, který tam nějak obchází, nebo cokoliv, jo, který tu vodu si berou nějakým jiným způsobem, kýblem to tam vytahujou mimo ten vodoměr. No prostě to je šílený tohle, jo. Ale jak to jede, hele, letos to sucho teda je opravdu extrémní a oni toho využijou, oni toho prostě všeho tle toho využijou. Jde o to, jestli toho prostě nedocílili nějakým způsobem pomocí harpů nebo co já vím, jestli nedocílili, že je takovýhle extrémní sucho. Je to zvláštní, ale prostě je to, dělají to velice šikovně a hloupí lidi prostě jim na to skočí. Nená se nic dělat. No.
0: No, ale potom, ať se ty hloupí lidi nedívej, až potom budou opravdu mít na to jíře nějaký karbonátky z červíků a broučků.
1: A tím je to jedno, to
0: ale
1: nevadí.
0: To je jejich, samozřejmě, to je jejich problém. Ale ono jim to začne vadit, až začnou mít právě tyhle ty zdravotní problémy, pak možná nad tím začnou i přemýšlet, jo. Ale zase to, na druhé straně si zase říkám, že tomu prostě nedojde.
1: No, když by si měla pravdu, no.
0: No, nedojde síla k tomu, protože to už by opravdu bylo hodně a můžu říct, že opravdu je to všecko samozřejmě na jedné straně na lidech, ale na druhé straně je tady spousta lidí, kteří si tohleto začínají skutečně uvědomovat, že jsme přišli o tu soběstačnost, protože čím dál víc lidí si uvědomuje, že je potřeba vrátit právě původní plodiny na ty pole, jo, že už lidi se dokonce, zemědělci se začínají odvracet od řepky, místo toho třeba nasazují i slunečnici, což je taky dobře. Jo, takže je opravdu potřeba se vrátit postupně k těm původním plodinám, ať to byly brambory, ať to bylo obilí všeho možného druhu, jo, ať to je prostě řepa, ať je to zelí a tak dále, prostě fazole. Jo, prostě vrátit se k té pestrosti, která nám tady opravdu zmizela. A všechno nemůže, je prostě potřeba se k těm věcem vrátit a samozřejmě nejlépe vypnout i ty radary, protože ty radary dělají hodně, ten hard dělá skutečně moc. A já to kolikrát tady to taky vidíme, jo, jak prostě nastříkají oblohu a teda už se nám tady dělají hezky krásně varhánky. Varhánky právě, to je to tady krásně vidět a potom to prostě čapnou, odlečou to úplně někam jinam a pak se divíme, že někde nějaký zemi, prostě nějaký velký krupovití nebo velký povodně. Jo, takže o tom tohletom to prostě celý je a to je všímat si toho, co se nám tady skutečně děje. Jo, protože lidi, co si nevšímají, a je dobře, že ty lidi se začínají všímat toho, co se odehrává na té obloze. Protože spousta lidí tohle to úplně přehlížela, že tady nějaký osevání mraku, geoengineering vůbec je, jo, lidově chemtrail. Takže spousta lidí tohle to prostě překračovala, brali to, no tak to jsou prostě nějaký mraky, jako jo, prostě to jsou jenom mraky. Ale už jim bylo divný, nebo respektive přehlíželi to, že najednou prostě na té oboze opravdu je křížovka. Je faktem, že poslední dobou to tak nějak začíná ubejvat. Jo, začíná se to hodně měnit. Takže proto říkám, že tohle to prostě nedopadne, že to nebude, protože dokonce jsme tady měli po dlouhý době krásně modrou oblohu, opravdu takovou tu sytě modrou oblohu, kterou jsme prostě byli dřív zvyklí. Takže skutečně něco se děje, něco se mění. Jo, my samozřejmě nevíme co, protože nevíme, co se děje úplně na tom vrcholu. Jo, jsme prostě někde dole. Ale rozhodně něco se hejbe a proto říkám, že to, co oni mají v plánu, nevyjde to. Vím, že to prostě nevyjde. Cítím to, nevím, jak to vím, ale prostě nevyjde to. A rozhodně všechno je to naklonění k nám, protože náš prospěch. Jo, náš prospěch, protože samozřejmě ty pokusy tady budou, ty pokusy tady jsou. A protože vím, že už dneska kolabuje, celá digitalizace postupně padá, jo, tak prakticky vynechává jim to, jsou tam výpadky, nikdo neví prostě proč. No tak prostě vím, to je právě to, co říkám, že sice nevím, proč to vím, ale vím, že prostě nedopadne to, co si přejí. A je to jenom dobře, protože tohle to už je vyloženě pak otroctví úplně nejhoršího kalibru, který tady existuje. Protože když už dokonce chtějí, dneska už i plánují čipovat děti, miminka prakticky v porodnicích, tak to už je opravdu, to už je až opravdu až za hranou, protože už tohle to je moc.
1: Čekáte výhoda, takový děti nebudou potřebovat vůbec žádný průkazy, nic, žádný občanky, žádný karty, nic takový lidi. Oni to budou mít pod kůží a všechno budou jenom někam přidouvat, nebudou potřebovat vůbec nic, už nebudou vůbec nic muset umět. Nic, to je paráda, ne? Takhle to vysvětlí těm rodičům a ty všechno samozřejmě, my ještě tady připlatíme, dejte mu tam ten lepší čip, ne, ten lepší, co ještě máte, tak. A je to, no, tak.
0: To je šílený.
1: To, no, to všechno to je, krásně se nechá vysvětlit.
0: To je naprosto něco šíleného.
1: Hele, na druhou stranu, kdyby to opravdu bylo ve prospěch těch lidí, tak by na tom nebylo vůbec nic špatného. Ano, já bych to dokonce i prostě bral. Já bych říkal, tak proč ne, tak je to v pohodě, tak dobře, je to ve prospěch, odpadne tisíce úředníků, odpadne všechno tohleto, všechno bude levnější, bude to, no proč ne, to je úplně paráda, život můžeme jednodušší, můžeme se začít věnovat věcem, které nás baví a tak dál. Proč ne, jenomže ono to je všechno za účelem ty lidi zotročit úplně. Takže v tomto případě stejná věc se nechá použít pro dobro a nebo proti. Je, pro co to je použitý, určitě víme. Pokrok prostě zastavit nelze, to je blbost, jo, ta technika pokrok zastavit nelze, to by byla blbost, ale jde o to udělat, zařídit to, aby to bylo ve prospěch těch lidí. Tak, to je všechno.
0: No, ono víš co, jenže to je právě ten průšvih. Lidi se tohoto mají vysvětlit, jako mají, to je právě to, že to vysvětlíš jenom hlupákovi. Jenom hlupákovi vysvětlí, že něco je pro jeho dobro. Ale zase proto taky dojde, dochází vlastně už rozdělování i těch rad...
1: Smůla je v tom, že ty hlupáci jsou bohužel ty, kteří jsou tam nahoře, kteří dostanou ten, to razítko na to, že jsou vysokoškoláci, dostanou ten diplom a to. No to jsou nakonec, jsou to ty hlupáci. To je ta smůla, že jsou to lidi no vystudovaní, kteří jsou hlupáci a ty, kteří nejsou vystudovaní, tak ty to chápou. No a teďko, jak to v té společnosti vypadá, že samozřejmě. Když řeknou dneska v těch volbách, a to mimochodem, teď jsou zase ty volby, že, tak řeknou, no vidíte, tadyhle ty vaše SPD a Rejchlovce, ty volí jenom úplný hlupáci lidi bez vzdělání a podobně. A nás, ODS a starosty, a to volí jenom vysokoškolsky vzdělaní lidé, nebo především. No tak si vyberte, a teďko všichni si řeknou, no přece nebudeme za ty blbce, ne? Tak musíme volit ty, který volí ty vysokoškolsky vzdělaní lidé. Jo? No a kdo je tady hlupák?
0: Myslíš ty zloděje.
1: No přesně. Kdo je tady nakonec hlupák? Hele, to je prostě neuvěřitelné, jak je to všechno otočené. No dobře.
0: Jenže ano, přesně tak, protože proto říkám, o co víc titulu, o to víc cvičená opice. To si prostě neodpustím, protože já to Bohužel, i tak prostě vidím, jo? Protože ty lidi prostě nepoužívají vlastní mozek a používají pouze to, co se opravdu naučili. Ale vůbec si neuvědomují to, co se skutečně odehrává v jejich životě. Ta realita jim absolutně uniká. A právě, že proto říkám, že tomu nedojde. A dojde právě k velkému nárazu pro spoustu těchto lidí, kteří si myslí, že volby tady něco vyřeší a tak dále. A to je právě obrovský omyl. Jo? Takže potom něco potom odhalím, až budu mít všechny ty věci po kupě, tak tam bude krásně vidět, že volby skutečně nefungují. A bude to hodně teda pro spoustu vytrdejch náraz,
1: Když už jsme u těch voleb, dneska jsem četl docela zajímavý takovou úvahu nad tím. Teď jsou ty volby do Senátu, že? Tak jsem četl takovou zajímavou úvahu, že většina lidí, že prostě tyhle ty volby nezajímají, že volit nepůjdou a podobně. Já jsem podobného názoru, když to řeknu, protože názor je jenom dostatek informací, takže jsem podobného názoru, ale dneska byla zajímavá úvaha. Pořád se křičí o tom, aby někdo už dal nějaký trestní oznámení nebo něco na prezidenta za vlastizradu a podobné věci, protože tam kolikrát opravdu už pronáší věci, které tam nejsou. Ale to může udělat pouze Senát tohleto v našem právním systému. Pouze Senát může podat nebo žalobu nebo prostě za vlastizradu na prezidenta. A proto jděte volit Senát. Tak a teďko mi řekni, co si z toho vybrat. To je neuvěřitelný tohleto. Chceme to, ale můžete udělat jenom Senát, který ho volit nechcem. Tak co s tím jako? Rozumíš, to je všechno tak propleten, tak zmanipulovaný, že už opravdu člověk neví skutečně, co má dělat. Tak pověz, co by si dělala ty?
0: No, rozhodně za mě, upřímně řečeno, už nechodím volit nějakých možná 16, možná že víc let. A tyhle ty volby to nebude jinak, protože za prvý politiku nevěřím, tak jak je teda rozhodně nastavená. Za další je potřeba si uvědomit, k čemu nám je Senát, který je přehlasovatelný poslaneckou sněmovnou. To znamená, ruka ruku meje. No to má vypadat, že ten Senát je k něčemu dobrý. A právě proto, aby ten prezident nebyl, a tady je potřeba si uvědomit, prezident je přece dneska volený přímou volbou, to znamená, že ho volejí přímo lidi. Tak jak je možný, že ho zase nemůžou odvolat ty lidi a na co teda potřebujeme k tomu naprosto podle mě zbytečný senát. Protože za mě, já vnímám senát jako trafiku pro lidi, který tady třeba se tady snaží něco dělat, a potom dostanou trafiku právě v podobě senátu a potom všichni víme, jak to dopadá. Ta činnost těch senátorů, potom jakmile se dostanou do toho senátu, dostanou to teplý místečko, dobře zaplacený, no tak ta aktivita prostě proto, proč se tam vlastně do toho senátu dostali, tak najednou absolutně upadá. Ale absolutně. Jo? Takže to je jedna věc. Navíc, jak je možný, že, jo, protože ty politici se navzájem krejou. Proto sama za sebe, za mě, jední řešení je to prostě rozpustit politiku tak, jak ji známe. Jo? Nevím, proč tady potřebujeme živit. 201 poslanců a 80 senátorů. Kolik je to jenom, to jsou vyházený peníze.
1: Kolik lidí je na nich navázaný, různý asistenti a podobně. Kolik lidí? To jsou 100 tisíce potom, když se to vezme všechno dohromady až do těch nejnižších úrovní. No nic.
0: Přesně tak. To jsou náměstci, to jsou tajemníci a já nevím, co všechno. Takže k čemu ten senát potřebujeme? Jo, k čemu nám byl ty platný? Oni třeba se obhajují, že oni třeba, já nevím, něco změnili a tak dále, že prostě, že přepracovali nějaký zákon. Fajn. Ale na to nepotřebujeme mít doprčit nějakých skoro 300 lidí. Jo, to mě to spíš přijde, aby měli právě jakým způsobem obhájit vůbec existenci toho senátu. Tohle to mi takhle přijde, že to je prostě, já to všecko vnímám opravdu jako hru. Že ta hra je dopředu dohodnutá. Jo, a teďko záleží na těch lidech, jestli tomu uvěřej, anebo neuvěřej. Jo, co si z toho sami vyberou. A ten, kdo tomu věří, proto taky můžu říct, že lidi jsou skutečně těma politikama už tak znechucený. Už jsou tak znechucený, že prostě k těm volbám jít nechtějí, protože to teď, co udělala Babišova vláda, která se přihlásila vlastně k politice, jak tomu říkám, že prostě nám celá sfialověla, jo, že pokračuje v té politice toho Fialy, takže že vlastně bude podporovat tu Ukrajinu v tom financování, to znamená, že se opravdu nezměnilo vůbec nic, naopak se ještě určitý věci ještě víc vyhrotějí, tak to je právě to, proto říkám, že politici, jak je dneska známe, to jsou ty nejlepší terapeuti, kteří může tohle ten národ dostat, protože spousta lidí si, jestliže si pořád myslí, že něco politik může změnit, ano, může, ale k horšímu a pro ten samotný národ. Upřímně řečeno, tohoto totiž právě je napříč celou západní Evropou. Všimněte si toho, že ten vzorec je totiž úplně stejný. Ten vzorec, co se týká té politiky, všecko je neprospěch jednotlivých národů. Všude jsou nepokoje. Jo? A všimněte si, jak je možné, že nejsou třeba ty nepokoje v Bělorusku, nebo nejsou ty nepokoje v Rusku.
1: No, tam já neříkám, přece, že tam je ten Tam to přece ty policajti mají tvrdě pod kontrolou, ne? Tam na ně vyběhnou, jako tady u nás, taky to nejsou nepokoje, protože na ně vyběhnou ty těžkooděnci, prostě ty robokopové, jak já jim říkám, a jedeme, že jo? Takže to je jasný, tam to mají pod kontrolou, proto nejsou nepokoje, jinak oni by tam byli, víš? Se říká.
0: Jo, oni by tam byli. No. Oni by tam byli, hlavně, že mají levnější benzín, že jo? Oni mají sice benzín asi za 20 korun, nebo za 16, naftu mají asi za 20, jo? Mají všecko samozřejmě levnější, protože tam není tak draho, nemají tam vyšvihnutý tak daně jako u nás, nemluvím o elektrice a tak dále. Takže asi ten problém bych viděla spíš někde jinde, ale rozhodně ho nevidím v těch těžkooděncích, protože tam bych řekla, že ten problém je skutečně u nás absolutně někde jinde a ne tak, jak je samozřejmě prezentováno v médiích. Jo? Jako věřím tomu, že potom někdo řekne, že jsem nějaký proruský žváb, jak je to tady zvykem nalepkovat, prostě jsem ten kacíř, že jo? Protože od jezuitu, od nastolení vlastně katolické církve tady prostě jiný názor se přece nazývá kacířstvím, akorát, že dneska už máme ty nálepky malinko bohatší a nejsme upalovaní na hranici, tak jsme prostě dehonestovaní jinak, že jo. Takže je to potřeba, proto i říkám zlouposti, a to říkal už Jan Werich, a to je brát si zlouposti fakt tu srandu a dělat si s ní toho srandu, protože zlouposti a respektive s blbostí prostě bojovat nelze. Z toho si opravdu je potřeba dělat opravdu srandu a opravdu se tomu smát. Jo? Proto já už se dneska opravdu těm politikům skutečně směju, protože to je všecko opravdu taková komedie. A to kolikrát prostě jeden odvádí pozornost od nějakého, tam se, nebo dokonce tam jsou určitý věci, ať se to taky zkusí lidi všimnout. Že prostě vznikne, je v médiích prostě prasne nějaká kauza. A šup, nějaký politik prostě vyvede něco, aby se o tom třeba mluvilo měsíc v médiích. A teď konkrétně narážím právě zase zpátky na tu kauzu v té zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Mm-hmm. A co se krátce na to stalo? Slavná nehoda toho Turka.
1: Jo.
0: A A najednou všichni se zabývali Turkem, ale nikdo se nezabýval tou kauzou v té zdravotní pojišťovně. Přitom ten průšvih tý opravdu ten byl hodně závažný, protože jak je možné, že tady lidi zase mají odvádět vyšší zdravotní pojištění? Nikdo neví, co se s těma penězma děje a tady potom se ve finále rozdávají pojišťovnách zlatý padáky. Nějaký divný. A to nemluvím o těch korupčních kauzách, které tam jsou do dneška nevyšetřený. Jo, takže tohle to jsou prostě věci, kterými by se lidi skutečně měli zabývat. Ale nezabývat se těma politikama. Úplně ty politiky za mě. Prostě dát úplně na stranu. Rozpustit to tak, jak to leží, běží. Protože politik, který tady není ve prospěch toho státu, toho národa, tak tam prostě nemá co pohledávat. Jo, takže který navíc ještě potřebuje financovat nějaký váleční úsilí cizí země, která se nás prostě nějakým způsobem netýká.
1: Jo, kdy tam se zachraňují i jejich krky. Představ si, že by to tam padlo na Ukrajině, tak by to odsrali i tyhle ty, protože...
0: To padne. No jasně. To jako tomu neutečou.
1: No jasně.
0: To jako to, jako jestli si vládní garnitura myslí, že se zachrání krky tím, že bude financovat Ukrajinu, může být v klidu. Dotýká se jich to úplně stejně jako předchozí vlády. A to ani netušíme, kolik vlastně toho už mají na svědomí i další předchozí vlády, ať tam byl Zeman, ať tam byl Paroubek, ať tam byl kdokoliv. My nevíme, jak tohle ten problém s tou Ukrajinou je hluboce rozjetej. My to nevíme. Vyplavilo to až minulý rok, nebo minulou vládu. Tam to teprve vyplavilo na povrch. Jo, takže tady to klidně může jet od toho roku 2014, co tam udělali ten Majdan na té Ukrajině. Jo, a teďko se to samé se teďko snaží přenést sem.
1: Ano. Já bych se vrátil ještě k tomu dekretu. Ano, rozjeli jsme to hezky, jestli se vrátíme ještě k tým dekretům, protože máme ani na 20 minut do konce, abychom to ještě stihli.
0: Určitě, ten jeden, to je ta 39. A paradoxně, teď se bavíme o té spravedlnosti vůči těm politikům, že?
1: Ano.
0: A tohle ten dekret se zrovna týká soudů, jo, pro změnu. Už jsme tady jednou jsme tady ten dekret měli taky o těch soudech a tohle ten dekret je dekret prezidenta republiky z 31. července 1945 o dočasné příslušnosti ve věcech náležícím soudům, porotním a kmeckým. A teďkon k návrhu vlády ustanovují toto. Za prvé, je to paragraf 1, stavec 1, do konce roku 1945 příslušní konatě hlavní přelíčení o zločinech a přečinech, přikázaných podle platného práva soudcům porotním zborovému soudu prvotní stolice. To znamená zborový. Znamená, byl to zbor soudců, ne žádný samosoudce. Odstavec 2. Hlavní přelíčení budeš konáno před sborem 4 soudců, z nich jeden předsedá. To znamená, 4 lidi tam seděli, žádný samosoudce. Paragraf 2, odstavec 1. O hlavním přelíčení a opravných prostředcích proti rozsudkům v něm vynesených platí ustanovení hlavy
1: 18, ano.
0: Trestního řádu. Z roku 1873, to tady máme, to tady přeskočím. No, oni se tady odkazovali prakticky na rakouský zákony, protože nějakým způsobem to asi třeba ani republika byla poměrně mladá, takže oni nestihli prakticky si vytvořit svoje vlastní zákony. No, upřímně řečeno, něco podobného dělá i přece Česká národní rada, taky se přece ráda odkazuje na zákony. Z roku přece, zde dokonce některý vlastně ze socialismu ještě. Jo? Takže je to prakticky, mi to přijde, že tady si i vzali mustr, protože jak říkám, republika byla poměrně malá, teda mladá, a proto se prostě odkazovali na tyhle ty prostě zákony z toho Rakouska-Uherska. Nevím, proč tomu tak bylo, proč to nestihli udělat, těžko říct. Jo, aby prostě Československo mělo svoje vlastní zákony. Jo, takže to je věc další. Tak a teď článek 2. Tam máme Do konce roku 1942 přísluší konati hlavní přelíčení pro zločiny a přečiny uvedené v paragrafu 1 zákona ze dne 30. května 1924, částka 124, o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti, ve znění paragrafu 39 zákona ze dne 28. června 1933, částka 108 sbírky o ochraně cti sboru tří soudců bez účasti kmetů. To je prakticky na ty kmetské soudy, už jsme tady probírali, takový pocit, že to je nějaký ten dekret 25 nebo 24, už teďko přesně nevím. A tam právě se o těch věcech právě psalo. A tady máme další potvrzení, že neexistuje žádný samosoudce. Tak jak je tomu dneska, je to právě od roku 1993. Kdy ty samosoudci tady prakticky si dělají absolutně, co chtějí. Rozhodně to přijde, že dokonce mají za úkol prostě odvádět špinavou práci. Jo, to znamená rozhodovat, ne rozhodovat, ale prostě vyloženě jenom rozesílat už rozhodnutý nějaký rozsudky a nikdo pořádně ani neví, jak tyhle ty rozsudky vůbec byly rozhodnutý. Jo, takže to je další věc. No a samozřejmě článek 3, tento dekret platí jen na území České, nebo území zemí České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti třetím dnem po vyhlášení, provede jej ministr spravedlnosti. Protože tady docházelo určitě k velkému napadání právě těch lidí a pomluv, když se třeba někdo chtěl vyvlíknout ze své zodpovědnosti. Takhle to i vnímám, tenhle ten dekret. To znamená, když někdo se chtěl zříct své zodpovědnosti během války, to znamená, že třeba se snažil i obvinit třeba lidi ze svého okolí, že prakticky taky třeba kolaborovali a podobně. A ve finále to se bylo prokázáno, že to nebyla pravda právě u těch soudů. Takže tady prakticky to je zase, když se vzpomeneme na COVID, na COVID-19, tady prakticky byla veřejná, to byla poplašná zpráva, že tady je nějaká pandemie, dneska už víme ze těch možných studií, že žádná pandemie ani epidemie tady nebyla. To další důvod je ten, že vlastně proč to tady nebylo, že to nevyhlásila žádná hygienická stanice v zemi, prakticky nikdo na světě, byl to opravdu plán WHO. A právě ti, kteří třeba tady udávali, že tady třeba nenosí ty roušky, že napadali ty lidi, že můžou tady něco šířit, tak bylo by docela zajímavé a zamyslet se nad tím, jestli tohle náhodou ten dekret by nebyl použitelný i v tomto směru. Protože teď víme, co se tady potom odehrálo, když tady nařídili nosit ty náhubky. Vloženě to budeme si říct klidně náhubky, protože to nebyly žádný respirátory, ale opravdu lidi se prakticky dusili. Jo? Tak kolik lidí najednou udávalo? Kolik lidí najednou, s kolika lidí se stali prakticky kolaboranti? Kolik lidí vlastně takhle napadalo? Ať metru v obchodech, taky jsem to zažila, takže vím, o čem mluvím. Takže prakticky všichni, kteří takhle, ať to byli i sousedi, na všechny tyhle by se měli opravdu na tímhletím zamyslet, co to tady vlastně všechno vyváděli. A to nemluvím o tom, co se dělo v nemocnicích, anebo v domovech důchodců. Nebo taky
1: a to já zase vím, co se tam dělo. A byl jsem za to patřičně potrestán, že jsem to sdělil lidem. Docela dost.
0: Jo, takže...
1: No, takže... Dobrý.
0: Jo, takže tady opravdu je vidět, proč zase se vrátíme k té Aleně Schillerové, ale i k těm politikům. Proč oni o těch dekretech nechtějí veřejně mluvit. A bylo by dobrý, než ti lidi vůbec těm volbám půjdou, aby se těch politiků vůbec zeptali, a co vědí, co je obsaženo v dekretech prezidenta republiky, co je jejich obsahem. A proč ten obsah nedodržují? Myslím si, že by nebylo od věci, aby ty lidi se těch politiků začali takhle ptát.
1: No to už asi nestihnou, protože ty volby teď budou v těchto volbech už to nestihnou. protože ty už jsou tento týden, že, myslím, ano, to ten týden, ano, ano, už. Takže to už se nikdo, ano, sadím se, že se nikdo nikoho na Benešovy dekrety nikde na nějaké volební mítingu nebo nedej bože v České televizi třeba nebo v podobných televizích, aby se na to někdo zeptal. Tomu nevěřím ani náhodou. To asi by byl velký problém, co by tam ty politici breptali. Teda to by mi fakt zajímalo. Co by tam
0: no, breptali. To mě taky.
1: To by mi zajímalo. Já myslím, že někdo bude volat, vypadalo to tak, ale ne. Není nikdo. No, máte poslední možnost, když už jsme u toho telefonu. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání dnes 6.10.2026. Tak. Zatím nikdo samozřejmě.
0: Jo, takže opravdu, no tak to je v pořádku, jo. Ale opravdu je potřeba si uvědomit, jak, a to je podle mě, proto taky ty politici o tom nechtějí mluvit, je to skutečně kontrolní nástroj. A ten nástroj je prakticky, když to řeknu, bič na, právě na takovýhle politiky, který ten money máme od toho roku 89. Jo, takže to prostě nejsou lidi na svém místě, navíc, který jdou prakticky vědomně, naprosto zcela vědomně proti vlastnímu národu, který je dostal tam, kde dneska prakticky ty lidi jsou na těch ministerstvech, jim vlastně svěřená správa této země. A tady je krásně vidět, jak tu zemi od těch 90. let spravují. To je katastrofa. Jo? Takže opravdu je potřeba se nad tímhletím skutečně zamyslet. A na druhé straně jsem velice ráda, že o ty dekrety se začínají opravdu lidi hodně zajímat, že se po nich ptají a že chtějí opravdu znát obsah, což je hodně důležitý. A to jsem ráda, že tohle ten pořad tohleto skutečně plní. Že ty lidi chtějí znát obsah a studujou. Začínají to ty lidi skutečně studovat, což je velice důležitý. Já tyhle ty jako, a to jsem velice ráda, protože potom tím pádem vznikne i to povědomí v tom národu, jaký my tady máme kontrolní mechanismus právě na ty politiky, jak dostat právě pod kontrolu finance, jak dostat pod kontrolu svojí zemi, jo, a tak dále. A tohle to prostě neslyšela jsem od jediného politika, že by na to právě šel přes ty dekrety prezidenta republiky, protože tady ještě jedna věc velice důležitá. A to je, že co se týká třeba reparací, to je taky velice důležitá věc, protože to je třeba ten dekret, ta 35 nebo 36 právě o ty Říšské Marce. Tam prakticky šlo o to, aby takhle postupně byly i nahrazovány ty váleční škody, které tady byly spáchány díky Němcům. Protože jsme měli prostě zničenou tu zemi, rozbombardovaný průmysl a tak dále. A tady právě tenhle ten mechanismus nám umožní tohleto všechno dát zpátky pod kontrolu, ale hlavně my o ty reparace nemůžeme vlastně žádat jako Česká republika nebo Slovenská republika, ale výhradně a pouze jako Československo. Proto taky bych řekla, že proto oni nechtějí ty politici o těch dekretech mluvit, protože vědí, že je to prostě to rozdělení, to takzvané rozdělení, protože k tomu rozdělení na té mezinárodní úrovni opravdu nedošlo. To bylo čistě, to byla pouze politická hra uvnitř vlastně toho státu, uvnitř té republiky. A právě tohleto by přiznali, že jsme Československo. Proto oni se k tomu zdráhají vůbec hlásit těm dekretům. Jo, protože tam právě je napsáno některé dekrety, že tento dekret platí na území Československa, což je třeba právě o úředním listu, což je dekret 66. Jo, takže právě tohleto je potřeba si skutečně uvědomit, tyhle ty věci, že pokud reparace, válečné reparace, tak pouze a výhradně jako Československo. To se týká celého Československa, protože do tom Reichu byly nasazený lidi z Čech, z Moravy, ze Slovenska, Slezska a tak dále. Odevšad prakticky. Takže tady to bych řekla, že to je ten hlavní důvod, proč ty politici se k tomu prostě nechtějí těm dekretům vůbec vyjadřovat.
1: No jasně, no tak I to je možné, můžeme si to domnívat, možná, že o tom opravdu nic neví a tak nějak intuitivně to říkají, nevím, to bychom si fakt museli každýho extra zeptat, asi bychom se hodně divili, co o tom ví, ale nevím, jestli to už nějakým způsobem teďko stihnem bez toho, aby se tam nasáčkovali opět znova do toho Senátu a aby to opět rozjeli při starém. Tak uvidíme. Tento pořad vlastně už se chýlí ke konci, máme 3-4 minuty do konce a já musím říci, že se rozhodněte sami, co se týče těch voleb, protože já už tu patrně asi nebudu do konce týdne do voleb, takže je to na vás, já vám žádný doporučení opravdu nedám. Je to opravdu na vás, je to podle vašeho vzdělání, podle vašeho úsudku, podle všeho. Zkuste to nějak si o tom zapřemýšlet. No, po zkušenostech z minule samozřejmě. Koukejte si vždycky na ty zkušenosti, jaký byly. Co bys si k tomu ještě řekla ty, tady k tomu, že budou následovat ty volby?
0: No, to je jednoduchá věc. Ať se lidi sami zeptají, sami sebe, k čemu ty politici jsou skutečně dobrý. V čem ty lidi, teda ti politici těm lidem usnadnili život. Konkrétně. Já myslím, nemyslím teď ty, co se dostali k těm koritům, co se dostali pomocí té privatizace ke svým majetkům. A já tě myslím ty, který dneska stojí u těch pasů v těch montovnách. Tam se těch, který prostě těch, ať si to vědomí, ti, co sedějí ty ženský na těch kasách a podobně. Ty, co chodí denně uklízet do nemocnic a podobně. Ať tyhle ty mravenečkové, jo, ty opravdu, ty, co, na kterých to tady opravdu všecko stojí, tak ať se sami sebe zeptají, k čemu jim ten politik byl kdy dobrý. Protože ten politik opravdu tady napáchal za celou tu dobu víc škody, jak užitku. A za mě tady od roku 89 napáchali prostě, jak je možné, že tady máme prostě dneska přes 3 biliony dluhu, státního dluhu. Jo, takže a rozhodně tohleto neudělali lidi, tohleto udělali politici. Mm-hmm. Takže k čemu ty politiky potřebujeme? K tomu, aby nám vytvářeli státní dluh? Takhle se ptejme, k čemu je skutečně potřebujeme.
1: Dobře, no tak to asi všechno bych řekl. Co myslíš?
0: Určitě dneska, určitě za mě, určitě.
1: Ano, super. Ty tu určitě ještě chviličku zůstaneš, připojím, abychom se domluvili na dalším pořadu, který by měl být teda opět za těch 14 dní, jestli to tam bude volný, já si myslím, že jo. Koukneme se na to. No a zbytek, vážení posluchači, diváci, je na vás, bude následovat další pořad, možná to bude taky něco mít společného s volbami, nevím. Petr Václav už je připravený, tak já mu za chvilku předám slovo a můžete dál sledovat Svobodný vysílač a třeba se i aktivně k tomu přidat. I on má telefon k dispozici, jako já, vy to prostě nevyužíváte v poslední době nějak. Nevadí, asi všemu rozumíte, nebo co, nevím, nechápu to, ale i to je možné. Takže mějte se moc a moc krásně a věřím, že s Mílou za 14 dní se opět tady uvidíme při dalším pořadu při Benešových dekretech. Měj se moc krásně, ahoj Mílo.
0: Vy taky, mějte se hezky, taky tě zdravím Pavle a zase za 14 dní tady, pokud to bude možné.
1: Pukneme
0: no
1: na to, a
0: mějte se hezky, mějte se krásně, určitě.
1: Ahoj.
0: Naschle, ahoj.

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Hallo, hallo, все сигналы работают хорошо, но говорит Москва. Так jste si pustili to naladěné správné rádio, no protože zkrátka dobře, z té Moskvy uslyšíme čím dál tím víc zajímavých nejenom signálů, ale i názorů, pravdy a uslyšíme tam pochopitelně to, co to teďka mnozí slyšet nechtějí, strkají předtím hlavu do písku, ale nebojte, všechno proběhne tak, jak má, nemusíte se bát, jako obavy nejsou na místě, protože svět se obrací k tomu lepšímu, co v něm ještě zbylo. Tak vítejte u pokřivených zrcadel, no a se mnou, nebo s vámi a se mnou tady bude ještě jeden človíček, který už se stal takovým, nechci říct maskotem nebo inventářem, ale zkrátka dobře se mu tady natolik zalíbilo, že si udělá vždycky čas, i když je unavený, strápený, opotřebovaný, v podstatě už ani skoro živej není. Takhle vždycky si udělá čas, aby si s náma o těch věcech popovídal. Tak Míšo, já tě vítám, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jsi se nějak jako přibližovala k tomu mikrofonu, jako že jsi přicházela, nebo...
1: Fakt? Tak,
0: ne, co?
1: Ne, nehýbám se, pořád jsem na jednom místě.
0: Jak to vypadá, jako že přicházíš tou místností, jako k tomu mikrofonu, takže uvidíme, jak to bude mluvit, doufám, že dobře.
1: Ano, já taky doufám.
0: Taky doufáš. Tak zatímco já jsem si prohříval krkovičku v maďarských lázních, tak ty si jistě nezahálela a jistě si pracovala. Co pak si dělala, co jsme se neslyšeli?
1: Jejda, toho bylo.
0: Tak nemusíš detaily, stačí tak s úhrnem. Jako.
1: Úhrnem jsme absolvovali s Tomíkem dvakrát taneční.
0: A to mě zajímá.
1: No.
0: A to mě já zajímá.
1: Jako, já jako garde a Tomík jako aktér.
0: To se montovalo v Kvasinách, ne? Škoda garde.
1: Jo, to asi jo. No, ale bylo to dobrý, no. Byli jsme minulou neděli a tuhle neděli, co byla, byli jsme už dvakrát.
0: A co mělo myslím, garde to... na sobě? To by mě zajímalo.
1: Oh, garde, tu minulou neděli bylo ještě hodně teplo, tak to mělo garde šaty, takový letně společenský. A v tuhle neděli už jsem měla společenský kalhoty a takový nějaký
0: zateplený spodní prádlo, předpokládám, když
1: no,
0: začalo
1: zateplený
0: foukat.
1: Spodní. Jo, ale člověče, bylo to fakt poznat, protože on to má o čtyřech a když jsme ve 4 hodiny přicházeli, tak ještě bylo hezky, aha, seděli jsme na zítce u Vltavy, protože to má na Žofíně. A když jsme pak o přestávce vylezli po těch necelý hodině, tak se snad o takových 5 stupňů ochladilo, jo? Jak rychle ta teplota k večeru klesá dolů. No.
0: Smetánka si vyrazila na Žofín.
1: Ano, smetánka si vyrazila.
0: Smetánka si. No a to byla kolikáta, to už pomalu jako by něco měli umět, ne?
1: Ne, to je druhá lekce. Valí to na ně takovou rychlostí, že si
0: co
1: myslím,
0: tančí,
1: že to...
0: Co tančí? Co už se učili?
1: Prosím tě, tak se učili blues, mazurku, válc, mambo, diskotékovej tanec, jo, to asi. A jive, poslední byl jive. Ale myslím si, že ty děti v tom mají takový chaos v té hlavě, že vůbec jako jsou rádi, když to ušlapou.
0: Jive,
1: některý
0: to je,
1: ne.
0: Říkala jsi válc, že už se učili?
1: Válc, ano.
0: Válc.
1: To je
0: takový
1: ty základní
0: to je takový
1: kroky.
0: Ten prodloužený krok s,
1: ano,
0: tou,
1: ano,
0: s tou prolomenou nohou. Tak jako...
1: Ano, ano. Tou prolomenou nohou, no. Ano, přesně takovej. Co se dělá do čtverce, je to na 3 doby, no. To jako tohle pochopit, to myslím, že pro ně bude...
0: Ne, to
1: jo, oni
0: po,
1: je to uč...
0: po obvodu,
1: oni
0: ne.
1: To... No jo, ale oni je to nejdřív učili do čtverce.
0: Jak to, se potom hele, rozvinuli jsou... ze čtverce teda do kruhu, to by mě zajímalo.
1: No začali prostě najednou ty nohy střídat a pak jako už šli po tom obvodu. My jsme na to taky koukali s Martinem docela dost jako divoce, no.
0: To jsou ty nové metody práce.
1: Jo, musím říct, že jako některý, já jsem třeba čekala mazorku, že jo, měla babka 4 jabka, no a bylo to úplně jinak a
0: tak mazurka
1: no.
0: je velmi oblíbený tanec. Vždycky, když hraju rock and roll, tak já říkám, jdem tančit mazurku.
1: No. Ale,
0: no,
1: hele,
0: já jsem
1: ji
0: tancoval
1: no.
0: jednou, člověče, někde na plese nebo na něčem.
1: No,
0: a
1: jako,
0: jinak
1: že,
0: jsem ji v
1: že
0: životě
1: jako...
0: netancoval.
1: Fakt, jo.
0: No tak jako, to není jako, když si vyrazili Sokolové na nějakou tu besedu nebo jo, slovanskou, to už se netancuje prostě.
1: Já jsem Tomíkovi říkala, no určitě budete začínat mazurkou, nebo budete se učit mazurku, mami, co to je. No tak jsem mu to ještě rychle předtím předváděla, že jo. No a pak první tanec
0: Babce
1: byl
0: se
1: teda,
0: připravila, jo, koukám.
1: Byl blues, ještě byl blues. Tak to bylo jenom chození.
0: Čiže, jak se
1: chození
0: tancuje
1: dokola.
0: Blues, to je jako ploužák, nebo?
1: To je takový to doprava, doleva, pak překročit doprava, překročit doleva, pak to je tam podtáčka. A chodíš po obvodu toho sálu a je to takový jako pravá noha ukročit, levou přisunout, zase zpátky. Je to takový
0: Jo,
1: hodně pomalý.
0: Vím, tohleto.
1: No.
0: No jo.
1: No.
0: To. No. Tak jako první k naučení dobrý, no.

0: usoudili, jako co nám leží v hlavě a vrtá. Oni když chodí jako tou promenádou, jo, jak se drží jeden, jako dáma se drží za pána to.
1: Ano, tak za rámě.
0: No, tak by si předpokládal, že půjdou jako tak jako ležérně, že jo, nebo pomalejc, nebo
1: jestli prochází.
0: Oni jdou snad 100 jarních kilometrů, nebo já nevím. Vždycky na to, ale jako oni ty tancmajstři nic na to neřeknou.
1: Oni mají naučit tancovat, ne chodit.
0: Ne, dobře, no, ale to jsou metalenice úplně. To bych jako řekla, že takhle rychle, jako nevím.
1: A za čím se ženou ti mladí?
0: No, to by mě zajímalo, no.
1: No jo, no, to víš, to je nová doba, no. Nová doba.
0: No, nová doba.
1: Dobře. Ještě něco jsem tě přerušil.
0: Významného.
1: Významného za těch 14 dnů.
0: Za těch 14 dnů významného. Jo, strávili jsme, teď víkend jsme strávili v kruhu rodinném. Udělali jsme si výlet do Velvar, protože jsem tam objednala dort. Úplně jsem se utrhla a před měsícem jsem ve Velvarech objednala perníkový dort pro Martina, protože měl narozeniny.
1: Ježiš, to jsem propást.
0: V pohodě, prosím tě. A pak jsem teda jako nevěděla, jak to vlastně zařídit, jak pro ten dort dojedu. A tak jsem kápla vozkou.
1: Aby
0: jsi
1: musela vozit dort, tak si vyvezla rodinu za dortem.
0: Jo, a nakonec z toho byl takový krásný příběh a takový krásný výlet. Bylo nádherný počasí. Ve Velvarech se zastavil čas. Tam prostě jsem byla minus 50 let. Tam prostě jako je úplně to jo, takový městečko, malý, nádherný, kavárna. No, prostě dort úžasný, ten jsme odvezli dom pak, takže všechno se zadařilo.
1: No.
0: Takže tak.
1: Vidíš to.
0: Tak to bylo tak ještě jako významný.
1: To jsou krásný okamžiky, to jsou krásné chvíle s rodinou ve Velvarech. Minus 50 let, to se vám malý svrknul docela, ne?
0: No to jo, ne, opravdu, já když jsem tam byla ten dort objednávat, tak jsem si říkala, tyjo, to město, to je úplně někde jinde a potvrdilo mě to ta druhá návštěva.
1: Cestování jako v čase je riziková záležitost.
0: Je, no.
1: Z dítěte se ti stane tělní tekutina, ani nemrkneš.
0: No.
1: No nic, tak my se posuneme teda do témat, protože dneska toho docela máme dost. Tak já ani o sobě moc mluvit nebudu, jak jsem říkal v pořadu s Išou, takže taneční, to je krásná záležitost. Pamatuju na moje první taneční, tak to bylo moc hezký, no. Ale hlavně to bylo vytržení z jednoho světa a přesazení do druhého světa. Víš?
0: Uh-huh.
1: Jsem připravil motorku a teď jsem se umýt ruce solvínou, v oblíknutce a vzít si bílý rukavice a ty byly zevnitř úplně černý. Jak jsem se potil, tak proto ty rukavičky, aby pánové nevošmatlali ty roby těm slečnám. Protože když se potíš, tak pochopitelně se ti ty ruce čistí, že jo?
0: No to je samozřejmě, tak rukavičky máme taky, že jo?
1: Máte taky, no tak je máte čistý z obou stran, zcela bezpečně.
0: To jo, ale máme motýlka, máme rukavičky, máme kapesníček, máme přímo taneční boty s takovou tou plyšovou podrážkou.
1: Ne, fakt jo.
0: Fakt, jo.
1: No to v těch nesmí chodí venku, to si musí obout
0: no
1: až tam.
0: No to víš, že ne, to si nosí boty v pytliku.
1: Ty vláno. To no. Jsou vymoženosti dneska.
0: No.
1: To bude lev salonu.
0: A musím říct, že se o to docela líbí. Jako.
1: Tak on jako je tak založený. Já si myslím, že no, Tomíkovi no. Se bude tanec líbit. No, to je pravda.
0: Mm, jo, jo.
1: Tak. No. Chodí, jsem si všiml, že jakoby rotuje docela spousta různých příspěvků.

0: nebo i kritiky. Docela jako lidi teď hodně rozesílají kritických věcí na Andreje Babiše. Já jsem tady predikoval nějaký vývoj přes V4 a tak dál. Dneska se to posunulo za těch 14 dnů. Ten vývoj nám zhrne Sergej Lavrov. Se pak dovolím pustit. Ale co je podstatné, že Tomáš Koulidakis vyspovídal Andreje Babiše. A to zejména v jedné věci, jestli Andrej Babiš patří mezi politiky, který se myslí, že se má jednat s Vladimírem Putinem, a jestli on je toho zastánce a jestli by s ním jednal. Tak pojďme si to pustit, ať víme, na čem jsme, protože jsem tady slýchám tady hodně kritiky, tak si to pojďme vyjasnit, kdeže vlastně nám ten Andrej stojí.
1: Mělo by se jednat teda i s Ruskou federací?
2: Ruská rada není schopna na tuhle otázku odpověď. Někteří lídři říkají, že ano. Zatím ta Evropa není schopna vlastně se rozhodnout, jestli chce jednat, nechce jednat. Zatím jenom teda se mluví o válce, no a Trump jako jedná, no, telefonuje.
1: Co říkáte vy, jakožto náš předseda vlády? Jedná nebo nejednat?
2: No tak samozřejmě i za doby války jsou diplomatické kanály a je potřeba samozřejmě nějaká ta komunikace. Když teda může vyjednávat Trump, proč by ta Evropa nemohla vyjednávat, když všechno de facto platí?
1: Takže se má jednat i s Ruskou federací podle vás diplomaticky?
2: Já si myslím, že ty hlasy, které o tom mluví, tak v rámci ty Evropské rady jako sílí. Samozřejmě Putinovi jako nikdo nevěří, no, po tom, co udělal.
1: Ale vy říkáte jednat, teda jste na té straně jednat.
2: Já říkám, že Evropa se na to musí domluvit, jo. Pokud já vám tady budu něco říkat, to je, není podstatné. Podstatné je, jestli se na tom domluvíme v rámci Evropské rady nebo ne.
1: Dobře, ale vy říkáte, někteří říkají jednat, jiní nejednat. Mě zajímá, jestli říká Andrej Babiš v té skupině, se přidává k těm, kteří říkají jedna s Ruskou federací, nebo kteří říkají nejedna s Ruskou federací.
2: Měli bychom jednat, když jedná Trump, proč se mi nemohli jednat, když to všechno jako platíme a hlavně na nás je ten největší dopad celé ty války.
0: No, tak jsme doufám odpověděli těm. Pochopitelně, že Andrej Babiš je bych to řekl, takřka rusofob možná. Aspoň jako takhle se prezentuje, že Vladimír Putin něco proved. On to má tak jako asi zažité. No, ale co si doopravdy myslí, nebo co by doopravdy udělal, že by jednat šel. A to je, myslím si, pozitivní, ne? Co myslíš, Míšo?
3: Jo, to určitě. To tady s tím jako, já jsem asi jako v souladu. Samozřejmě to, že je rusofob, to z něj tak nějak jako jde, to na něm je poznat. Hele, nevím, kde to u něj pramení, nemám jako na to svůj názor. On to nikdy asi ani neřekl, proč. Možná v některých chvílích mi to na něj i mrzí, protože si myslím, že by si to mohl jako všechno ne dohledat. Já si myslím, že to i musí vědět, ne? Přece jako ví, jak to celé je i na té Ukrajině s tím Ruskem a tak. Ale tak třeba musí držet nějakou linku.
0: Víš, já si myslím...
3: Asi bych to tak ale viděla.
0: Já osobně si myslím, že to je takový... On rád si myslím, že mluví jinak, než koná. Jo?
3: No, to je to, co já už delší dobu o něm říkám. No. Jo. Trošku se třeba upřímně přiznám, že mě jako namíchnul minulej týden, to jsem se tady rozčilovala, to jsme nevysílali a to jsem se tu fakt rozčilovala, tak jako... kvůli tomu, co bylo s tím Pobaltím, že by tam vyslal ty dvě, a teď nechci lhát, a nevím, jestli to byly brigády nebo co, těch vojsk, tak to mě trošku jako nadzvedlo, jsem si říkala do prčic, tak proč se do toho my budeme vojensky míchat, když máme bez pěti vojáků jich čtyři, tak rozumíš, jo. Ale nevím, třeba to byl taky nějaký jeho zvláštní tah. Říkám, já od toho covidu se snažím číst jinak, než se prezentuje, no.
0: Asi tak.
3: Asi tak.
0: Už jsem se o tom bavil vlastně, když se vyhošťovalo. Tenkrát, jak byl celý blažený ten skladník ve svetru. Jak se jmenoval ten?
3: Hamáček.
0: No, tak. Ale tu situaci, já teda nevím, jestli jsem to chtěl zrovna od pana Lavrova, jestli si tohle to nechci dát s Jirkou. A i nakonec mi to můžeme probrat dvakrát. Ne, pustíme si Lavrova. Sergej Lavrov na 81. valném shromáždění OSN se opřel tvrdě a pojmenoval tvrdě řadu věcí, které my sice pojmenováváme každý týden, ale přece jenom my nejsme Sergej Lavrov. Já jsem rád, že to tam na ně vykulil absolutně otevřeně a že to až tolik diplomatické, jsem ve světě toho, co dneska je, nebylo a šel normálně na dřeň. Takže pojďme si dát Sergeje Lavrova.
4: Vážený pane předsedo, vaše excelence, dámy a pánové. Během uplynulých dnů tohoto týdne zaznělo z této tribuny i v kuloárech valného shromáždění už mnohokrát, že se ve světové politice odehrávají tektonické posuny a před našima očima se rodí spravedlivější multipolární světový řád. Země globálního jihu a východu se prosazují jako suverénní centra rozvoje, přebírají odpovědnost za zajištění bezpečnosti ve svých regionech, projevují oddanost mezinárodnímu právu, odmítají vnější tlak a mají zájem na prosperitě všech států, nejen těch vyvolených. Taková tvůrčí filozofie leží i v základu ruské zahraniční politiky, sdílejí ji naši početní podobně smýšlející partneři a opírá se o ni spolupráce ve společenství nezávislých států, v Šanghajské organizaci pro spolupráci, v uskupení BRICS i v dalších sdruženích světové většiny. Ne každému se to však líbí. Západní menšina, která pět století dominovala na úkor cizích zdrojů, se nepřestává snažit zachovat si své výsady a všem ostatním vnutit svá pravidla. Západ stále častěji sahá po hrubé síle, jedná nepředvídatelně a dobrodružně a ohrožuje životy i blahobyt milionů, ba dokonce miliard obyvatel naší společné planety. Podle slov ruského prezidenta Putina, cituji, diktatura jediného hegemona se vymkla kontrole a je prostě nebezpečná pro okolí. Na začátku letošního roku, v rozporu se všemi normami, včetně norem morálních, skončila invaze Spojených států do Venezuely zajetím prezidenta Madura a jeho manželky a tím, že jsou bez soudu drženi v americké věznici. A to přesto, že mezinárodní právo přímo předepisuje dodržovat imunitu a nedotknutelnost nejvyšších představitelů států. Trváme na co nejrychlejším propuštění venezuelského lídra a jeho manželky a na tom, aby se podobné excesy v budoucnu neopakovaly. Za nepřijatelný projev silové diktatury považujeme zabití nejvyššího vůdce Íránu Ajatoláha Alího Chameneího a členů jeho rodiny i členů vojenského a politického vedení Íránské islámské republiky. Zvláštní obavy vyvolává skutečnost, že dalšími cíly americké a izraelské agrese, která začala v červnu minulého roku, se staly nejen civilní infrastruktura Íránu, ale také mírová jaderná zařízení, která byla pod ochranou a zárukami Mezinárodní agentury pro atomovou energii. To způsobilo nenapravitelnou újmu autoritě této agentury i celému systému nešíření jaderných zbraní. Ozbrojené střety v oblasti Perského zálivu a v Hormuzském průlivu pokračují, přestože je všem zjevná škoda pro světovou plavbu a obchod. Za nezbytnou podmínku pro vyřešení krize považujeme vytvoření důvěry ve vztazích mezi pobřežními státy zálivu, arabskými zeměmi a Íránem. Na vytvoření stabilní regionální architektury je zaměřena naše koncepce zajištění kolektivní bezpečnosti v oblasti Perského zálivu. Rusko je spolu s dalšími odpovědnými zeměmi připraveno konstruktivně přispět ke stabilizaci této strategicky důležité oblasti. Jsme přesvědčeni, že nadešel čas vyřešit hlavní problém Blízkého východu a zajistit státnost palestinského lidu na základě četných rozhodnutí Organizace spojených národů. Téměř před rokem Rada bezpečnosti z iniciativy Spojených států schválila mírový plán pro pásmo Gazy, ale mír tam nenastal. Stále tam umírají staří lidé, ženy a děti. Humanitární situace je nadále kritická. Zhoršuje se i situace na západním břehu Jordánu, kde Izrael rozšiřuje osadnickou činnost. Pokud to půjde dál, vytvořit palestinský stát nebude možné. Nezbude pro něj prostě místo.
5: Brousit dřevo smirkovým papírem je nekonečná nuda. Levné kotouče praskají, pálí dřevo a práce s motorovou pilou je čisté šílenství. Ztrácíte čas i drahocenou energii. Dost bylo levných náhražek.
4: Ale pak by trvale hrozilo nebezpečí i bezpečnosti Izraele a experti to velmi dobře chápou. Od Organizace spojených národů i od nás všech, členských států, jsou zapotřebí naléhavé nestandardní kroky, aby se zvrátily nepříznivé tendence na Blízkém východě a v přilehlých oblastech. Nejde jen o Palestinu, ale také o Libanon, Sýrii, Jemen, Irák, Súdán, Somálsko, Jižní Súdán a další africké země, kde zuří konflikty. Neodkladná opatření jsou potřebná k nápravě zoufalé humanitární situace na Kubě, která je dnes vystavena bezprecedentnímu tlaku ze strany severního souseda. Potvrzujeme solidaritu s kubánským lidem a vládou, naléhavě vyzýváme ke zrušení námořní blokády Ostrova svobody, ke zrušení všech omezení obchodu s Kubou a k vyřazení této země z dávno odiózního seznamu států, které podporují terorismus. To jsou jen nejvýraznější příklady, které vyžadují přednostní pozornost mezinárodního společenství. Nelze se však jen na ně omezit. Silová politika a dvojí metr Západu destabilizují situaci všude ve světě. Na Balkáně Evropská unie hrubě ignoruje rezoluci 1244 Rady bezpečnosti a nutí Srbsko, aby se smířilo se ztrátou kraje Kosova, aby se vzdalo své historie a paměti předků. Bělehrad je doslova nucen zavádět sankce proti Rusku výměnou za iluzorní, jak už všichni chápou, vyhlídku na evropskou integraci. Ve snaze o unitarizaci Bosny a Hercegoviny jsou Srbové tlačeni k tomu, aby se vzdali ústavních pravomocí zaručených Daytonskou mírovou dohodou a Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. V podobném duchu pohrdání mezinárodním právem vážně ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost lehkomyslné kroky vnějších sponzorů kyjevského režimu. Kvůli geopolitickému cíli udržet Rusko na uzdě Západ vlastníma rukama zničil systém evropské bezpečnosti a vypěstoval rusofobní režim v Kyjevě. Evropané chápou marnost svých pokusů a přesto dělají vše proto, aby zabránili mírovému urovnání a zmařili vyhlídky na jednání, o něž má zájem mnoho stran, včetně administrativy Trumpa. Západ zahlcuje ukrajinský režim zbraněmi a pomáhá Kyjevu zaměřovat drony a rakety na civilní obyvatele a civilní infrastrukturu. Na Západě sní o tom, že Rusku způsobí strategickou porážku, ale tyto sny, jak se už mnohokrát stalo v minulosti, přivedou samotné podněcovatele války do strategické slepé uličky. Vážení kolegové, před rokem jsme si připomněli 80. výročí vítězství nad německým nacismem a japonským militarismem. Příští týden, 1. října, uplyne 80 let od dokončení práce Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Historický verdikt soudu národů, pod tímto názvem je znám Norimberský tribunál, přísně a jednoznačně odsoudil nacistické zločince a postavil mimo zákon a mimo morálku nelidskou ideologii nacismu. Přesto po 80 letech nejsou lekce Norimberku zdaleka všemi osvojeny. Vládnoucí vrstvy mnoha zemí Evropské unie jsou, soudě podle prohlášení jejich představitelů, zjevně nakaženy virem rasové nadřazenosti. Pěstují extremistické rusofobní myšlenky a podporují, řekněme, ukrajinský režim, když v Kyjevě uctívá zatvrzelé válečné zločince a hitlerovské kolaboranty, jejichž ruce jsou polokty od krve Rusů, Židů, Bělorusů, Ukrajinců a příslušníků dalších národností. Téměř celý Západ zde v tomto sále každoročně hlasuje proti ruské rezoluci odsuzující heroizaci nacismu. Proti ní hlasují Německo, Japonsko a také všechny země NATO, mezi nimiž je nemálo těch, kdo se v letech druhé světové války provinili zločiny proti lidskosti. Nás to nepřekvapuje, ale rád bych zdůraznil, že výsledky druhé světové války leží v základech poválečného světového řádu a jsou zakotveny v chartě Organizace spojených národů. Bývalé mocnosti OSI tuto listinu ratifikovali a uznali tak svou historickou odpovědnost za nesčetná neštěstí, která světu přinesly nacistická ideologie a praxe. Když dnes zahanbeně zavírají oči před stále zjevnějšími projevy ukrajinského nacismu, podrývají samotné základy světového řádu, v jehož středu stojí Organizace spojených národů. Kancléř Merz, který zapomíná na odpovědnost nacistického Německa za genocidu sovětského lidu a nestydí se za roli Spolkové republiky Německo jako hlavního sponzora nacistického režimu v Kyjevě, prohlašuje, že je třeba z Německa znovu udělat hlavní vojenskou sílu v Evropě. Chápou v Berlíně, co znamená slovo znovu. Chápou, k čemu to může vést. Copak výsledky druhé světové války nic nenaučily? Ukrajinský režim otevřeně pošlapává takový základní princip Organizace spojených národů, jako je respektování lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství. Na světě neexistuje žádná jiná země než Ukrajina, kde by byl zákonem zakázán nějaký jazyk. Na Ukrajině je ruština zakázána a za její používání hrozí tresty až do vězení. Ale v Evropské unii, která se chlubí evropskými hodnotami, všichni mlčí jako hrob a nezazní ani slovo odsouzení. Říká se jen, že Ukrajina právě takové evropské hodnoty pomáhá hájit. Člověk mimoděk dospívá k závěru, že podstatu těchto pověstných evropských hodnot tvoří i nacismus a pobuřující porušování svobody slova, informací a vyznání ukrajinským režimem. Rusko po zahájení speciální vojenské operace v roce 2022 na ochranu obyvatel Donbasu a Novoruska před vyhlazením kyjevským režimem nadále bojuje za jejich bezpečnost a práva, plně v souladu s literou i duchem čárty Organizace spojených národů. Náš boj za pravdu a spravedlnost bude dovršen do konce. Cíle speciální vojenské operace budou dosaženy, hrozby bezpečnosti Ruska odstraněny a mírový život obnoven. K tomu dojde bez ohledu na jakékoliv okolnosti, včetně neschopnosti současného vedení Světové organizace zaujmout jediný správný postoj v situaci kolem Ukrajiny, postoj obhájce zásad čárty Organizace spojených národů, a to nikoli selektivně, ale v jejich celku, úplnosti a vzájemné provázanosti. Počítáme s tím, že nový generální tajemník, kterého musíme zvolit do konce roku, bude neochvějně dodržovat svůj mandát a zásady nestrannosti a stejného odstupu, které jsou zakotveny v chartě. Bude zastupovat celé mezinárodní společenství a neobsluhovat zájmy jednotlivých států, nebude podrývat mezivládní povahu systému Organizace spojených národů a nebude rozmělňovat pravomoci Rady bezpečnosti a jejich stálých členů. Náš zásadní přístup spočívá v tom, že reforma Rady bezpečnosti nemůže předpokládat žádná další křesla pro západní země, tím spíše pro Německo a Japonsko, které se vydali cestou militarizace a revanšismu. Vystupujeme výhradně za posílení zastoupení Asie, Afriky a Latinské Ameriky a podporujeme kandidatury Brazílie a Indie na stálá místa. Přičemž zároveň, zdůrazním to, je třeba uspokojit zájmy afrického kontinentu s ohledem na ezulviniský konsensus a syrskou deklaraci. Vážené dámy a pánové, při vedení své zahraniční politiky Rusko pracuje na ozdravení situace ve světě, v jednotě s našimi spojenci a strategickými partnery, mimo jiné v rámci uskupení BRICS, Šanghajské organizace pro spolupráci, Euroasijské hospodářské unie, Společenství nezávislých států a Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Nabízíme sjednocující agendu, konkrétní myšlenky a projekty. Nyní se objektivně do popředí dostává téma mezinárodní informační bezpečnosti. Je zřejmé, že právě Organizace spojených národů, a ne nějaké úzké uzavřené mechanismy, by měla hrát v této otázce ústřední roli. V říjnu minulého roku byla v Hanoji otevřena k podpisu úmluva Organizace spojených národů proti kyberkriminalitě, vypracovaná z podnětu Ruska. Vítáme spuštění globálního mechanismu vytvořeného pro její provádění. Tento mechanismus pod záštitou Organizace spojených národů je prvním stálým formátem v této oblasti. Zvláštní odpovědnost leží na Organizaci spojených národů vzhledem k rychlému rozvoji technologií umělé inteligence. Všeobecně uznávaná pravidla jejího používání mohou být formulována jen na rovnoprávném základě za účasti všech zemí. S tím se těžko polemizuje. Zahájení práce globálního dialogu o správě umělé inteligence a nezávislého mezinárodního vědeckého panelu pro umělou inteligenci hodnotíme jako kroky správným směrem. Stejným směrem se ubírá i iniciativa Čínské lidové republiky, podporovaná Ruskem, na vytvoření Světové organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence. Uprostřed minulého století pomáhal Sovětský svaz národům Afriky, Asie a Latinské Ameriky osvobodit se spout koloniální závislosti. Další demokratizace mezinárodního života je nemožná bez vynícení neokoloniálních praktik, které jsou stále velmi a velmi patrné. Významným mezníkem na této cestě bylo přijetí rezoluce Valného shromáždění o vyhlášení 14. prosince Mezinárodním dnem proti kolonialismu ve všech jeho formách a projevech. Rádi uvidíme stoupence boje proti současným praktikám neokolonialismu ze všech států na prvním světovém shromáždění mezinárodního mezistranického hnutí za svobodu národů. Toto shromáždění se uskuteční v Rusku v nejbližších měsících. Vážení kolegové, trvalý mír lze zajistit jen tehdy, až skončí nebezpečné soupeření největších světových hráčů. Dosáhnout toho lze jen na základě důsledného dodržování čárty Organizace spojených národů a zásady rovné a nedělitelné bezpečnosti. Tato zásada, připomínám, znamená odmítnutí zajišťovat bezpečnost jednoho státu na úkor bezpečnosti ostatních a nepřípustnost toho, aby jakákoliv země, skupina zemí nebo organizace usilovaly o dominanci v oblasti bezpečnosti. Týká se to především NATO, které se snaží rozšířit svůj destruktivní vliv daleko za zeměpisné hranice své zóny odpovědnosti. Včetně jihovýchodní Asie a severovýchodní Asie. Hodnoty široké rovnoprávné spolupráce leží v základu iniciativy prezidenta Putina o vytvoření velkého euroasijského partnerství a bezpečnostní architektury na celém euroasijském kontinentu. Včera zde v New Yorku Rusko, Bělorusko a naši podobně smýšlející partneři přijali prohlášení o zahájení práce na euroasijské chartě rozmanitosti a multipolarity v 21. století. Vyzýváme všechny, kdo jsou připraveni stát se součástí nové celokontinentální architektury míru a rozvoje, aby přispěli k úspěchu tohoto důležitého počinu, jehož cílem je doplnit a harmonizovat práci stávajících mechanismů v duchu geopolitických reálií rodícího se multipolárního světa. Děkuji za pozornost.
0: No, myslím si, že opravdu hluboké myšlenky. Míšo, máme tě? Nebo jsme tě ztratili? My jsme asi ztratili Míšu. To jí budu muset znova zavolat. Míšo, haló? Haló? Tak Míša se nám jak si potratila. Tak to já jí znova zavolám. Počkejte. No. Line. V Praze došla elektrika. Vypadá to tak. Míša se nám ztratila. Takže velice otevřeně, jasně popsáno, co se děje ve světě. V podstatě je to popis toho, jak kolektivní západ destruktivními různými nařízeními, sankcemi a podobně docílil sám své izolace a docílil toho, že má sám obrovské problémy, protože se izoloval od zdrojů, díky kterým mohl prosperovat. No a to nemusí chodit daleko, my víme. Takže Míša pravděpodobně restartuje počítač. Nebo něco tak. Už vidím, že nám tady volá. Haló, už se slyšíme? Míšo, haló, slyšíme se? jestli slyšet, děvče zlaté, ani ťuk ťuk. Ani ťuk ťuk. Tak to ještě. Ještě to zkusíme. Offline. No tak budem čekat, jestli se nám to zadaří. No, Míša. Offline. Přitom mi volá. Přitom mi volá. No představte si to. Haló? Neslyším. Tak Míšu zavoláme.

0: Voláme, voláme, voláme marně. Míšu trefilo. No. Hodně, hodně, hodně zvláštní. No, já zatím bych si, já bych takhle se asi věnoval tomu, co nám poslala Božena Blanka. To jenom takhle načítám, musím zvětšit. Zítra 7.10. má narozeniny jeden velikán. Hádejte, kdo to je? Ano, ano, ano, ano. Zítra slaví své narozeniny Vladimír Putin. 1952, 7.10. To je hezký věk na to, jak dobře vypadá. No, aby... Tohle to jsou nějaké staré zprávy. Zítra... Míšo, halo. Jsem tady na jiném počítači. Počkej, holka zlatá, teď se něco děje. Tady se něco vyvíjí jinak, než má. Tak, je online. Tak, by se si měli dovolat. Tak co?
1: Tak já tě teď slyším, ale předtím ne.
0: No. Předtím jsi přestala slyšet.
1: Tak i vidět.
0: Tak i vidět.
1: Nejenom slyšet, ale i... No úplně...
0: Vidíš to.
1: No, Martin tady chytal Fifi po bytě, nebyl schopen jí chytit a třikrát vypadla... Pak se to odpojilo, pak se to zase spojilo. Já nevím. Technika.
0: Jo, jo. No, Sergej Lavrov tam shrnul spoustu,
1: slyšela
0: důležitých
1: dost.
0: Témat. Mm-hmm. Řekl to jasně, stručně, na rovinu, bez nějakého zabalování. Myslím si, že by uši pro takováto sdělení měly existovat. A neměl by to nikdo podceňovat. Vidno, že Rusko konzistentně stále, pořád a stále dokola se snaží s hňupama jednat. No a že se jim to moc leckdy nedaří, to je věc první. A druhá, že oni to naučí poslouchat. Kdo to nebude chtít přijmout. Takže mají na výběr, ne? Můžou si vybrat.
1: Ale určitě, že mají na výběr, to je samozřejmý. Jo, tak Ježišmarja, tak asi Lavrov není postava, která by si vymýšlela nějaký blbosti a ne, který by to jako říkal nějak zkresleně. A když už to takhle nezabaleně jako řekne, tak by jako spousta lidí jako mělo poslouchat. Jo? A...
0: No,
1: bohužel,
0: mělo by.
1: Jako nechtějí to slyšet? No, mělo by, no. No.
0: Mělo by.
1: Jako v poslední době se ne s těma lidma skoro jako vůbec mluvit. Spousta lidí, jak než Rusko, nebo prostě Rus, tak úplně vidíš, jak zelenají, tím prostě lítají čí blesky a Putin by měl, já nevím, co se s ním stát a tak dále. To prostě některé ty hovory jako vyhledávat, nezapředávat, vůbec neuskutečňovat, nepouštět se do prostě těch debat, protože jak říkal můj táta, vyprávěj volovi o sobotě, když jde v pátek na porážku.
0: Jo, jo, tak to je. No, slíbil jsem, že zhrneme ještě tu situaci malinko odvážnějc. Mm-hmm. Tak já bych teď dal Luba Blahu, Protože teď nám to tady zhrne raz, dva.
2: Nechcem byť škodoradostný, ale ten ich slávny kapitalizmus sa im na západe pekne rúca. V Španielsku hrozí generálny štrajk, lebo ľudia nemajú kde bývať. Starý dobrý socializmus, ktorý dal bývanie každému. Vo Francúzsku sa búria študenti kvôli katastrofálnemu stavu školstva. Takmer 10 rokov im tam vládne progresívny liberál Macron a toto je výsledok. Veľký kamoš Šimečku a rovnaký sociálny netvar. Prerástlo im to cez hlavu, všetko od migrácie až po sociálne nerovnosti. V Nemecku schytávajú Merzovi kresťanskí demokrati jednu facku za druhou. AfD zožerie zažíva celé slávne CDU. V Berlíne zvíťazila ľavica, pretože ľudia nevládzu platiť premrštené ceny za bývanie. Nemecký priemysel ide do kytiek kvôli brutálnym cenám energií, ktoré sú výsledkom hlúpych amerických vojen a ešte hlúpejších protiruských sankcií. Amerika je na pokraji občianskej vojny a do popredia sa derú politici, ktorí otvorene odmietajú neoliberálny kapitalizmus. Izrael pácha genocídu a Západ je ticho, aj keď mal celé roky plné ústa ľudských práv. Nerieši sa nič, len vojna a zbrojenie. A na sociálne problémy bežných ľudí západné vlády zvysoka kašľú. Kde sa na západe pozrieš, všade úpadok a bordel. Ale hlavne, že títo diletanti chcú o niečom poučovať Rusko alebo Čínu. Práve som dorazil do Štrasburgu a hádajte, čo sa tu ide v parlamente riešiť. Ruské voľby. Oni sa tu kompletne zbláznili. Pozrite sa do ulic Španielska či Francúzska pre Boha. Rúti sa vám to celé vyblázni. Celý ten váš prekliatý progresívny kapitalizmus. Tak prestaňte kopať do Ruska a začnite konečne riešiť samých seba. Inak vás čaká smetisko dejín a ja sa na tú chvíľu sakramensky teším. Viva la revolución. Nechcem byť škodoradostný, ale ten ich slávny kapitalizmus.
0: To říká Lubo Blaho, pretože tady o tom nevíme vůbec nic, z mainstreamu se nedozvídáme o těch generálních stávkách, nedozvídáme se o stávkách studentů a tak dále, protože ta situace si tuhle pozornost právě vyžaduje. Hoří v mnoha státech, prostě hoří celá města a lidé protestují.
1: A nikde nic, veď.
0: A lidé protestují a všichni mlčej. Tady u nás, jako kdyby se vůbec nic nestalo.
1: Dneska nějakým způsobem přiznali tu Francii takovým jako velmi, velmi lehkým. Byl tam jeden článek na Novinkách. Španělsko vůbec. To jsem nikde nevypozorovala.
0: No, hrůca se jim to. Jestli AfD spolkne CDU jako to nevím, ale jedno je jistý. A na to bych si vsadil, že Německo intenzivně spěje k tomu, že to bude právě Německo, které zahájí ve velkém rozklížení, rozpad té unie, protože AfD není složená z pohrobků nacistů. Proč Německo ze svých vlastních daní, proč financovalo řadu projektů v té unii? To proto, aby ta unie byla lákavá, aby byla přitažlivá pro ty země, které tam nalezou a pak se stanou těma otrokama a potom svorně všechny ty země potáhnou na Rusko, ať už to chtějí nebo nechtějí, budou muset. Taky to měli vymyšlené. To se jim prostě nepovede. Navíc Vladimír Vladimirovič má zítra narozeniny, takže bude zase o rok chytřejší a myslím si, že nemají nárok, nemají fousy, nemají jak, nemají čím, nemají dostatek intelektu, zbraní, zbraňových systémů, nemají to z čeho vyrobit, nemají jak to vyrobit, chybí jim plyn, uhlí,
1: chybí jim všechno. Ropa. Chybí jim všechno, chybí jim ropa, plyn, uhlí, drahý nějaký ty vzácný kovy, který potřebují k tomu, aby různý věci vyrobili. Hele, já si nejsem úplně jistá, jestli jako vůbec dohlídnou toho, že je dost možný, že jako ta zima, která jako přichází a jakože přichází, takže třeba jako nebude čím topit, nebude jako za co čím jezdit, nebo ne čím, ale co lej do toho auta. Já si myslím, že si to vůbec nikdo nedokáže představit.
0: No, zatím ty představy možná olizují tak ten venek, ale jako ty představy jako takový brzy budou muset nastat. A protože není, bych to řekl, prostor a prostředí na to, aby se v tom něco vlíhlo, no tak to bude muset být razantní.
1: Jako
0: Myslím
1: to bude
0: si,
1: velmi tvrdý.
0: že ale stejně to přeuspořádání geopolitický bude muset zahrnovat nějaké řešení. To znamená, že ten návrat pod vliv třeba Moskvy v podobě členství BRICSu nebo země, která je nakloněna myšlenkám BRICSu, to nás nemine. Čili buď budeme v dikci Moskvy jako takový, tak jako to bylo vždycky po té válce, no, nebo zkrátka dobře, to nevidím jako maximálně přes ten BRICS, jiná cesta není. Čili buď to je dohoda 2 plus 4 na stůl, nebo pochopitelně různé kombinace situací, které domnějí po nějakých eskapádách, tak přimějí zúčastněné v podstatě té cesty orientované na suroviny, na uhlovodíky. Chce nechat, to bude muset jít. A proto
1: No.
0: je dobré se připravit jakoby na to, že třeba po nějakou dobu nebude co nalejt do té nádrže. Jak jsme to tady už zmínili.
1: Spousta lidí si to vůbec nedokáže představit. Ještě se ti
0: Nechce.
1: vysmívají, když jim nechce, když o tom mluvíš, jakože tak jako by nás nikdo jako nenechal padnout, jako co děláš, jako jsi normální, jako. Jako proč by nebyla jako nafta, proč by nebyl benzín?
0: Takže je potřeba ušmiknout to zlo od příjmu. To je důležité.
1: Jo, to je důležitý. Jakmile zlo nebude mít příjem, tak jako včera jsem nějak zaznamenala, že se euro vůči dolaru ocitlo jakoby v blbým postavení. Bylo to napsané, že to je v důsledku těch francouzských záležitostí, které tam ale nebyly popisované. A že teda jako došlo k takovému otřesu eura, jo, a tak jsem si říkala, jo, začíná se to hýbat.
0: Veď začíná se to
1: Jo.
0: nachylovat. No, když jsme u těch kritických, když jsme u té kritiky, jakoby jo, tak teďko nevím, komu dáme přednost, ale víme, že tady se vyjadřovala nebo mínila se nějakým způsobem vyjadřovat důvěra vládě, takhle. Důvěra vládě.
1: Jo, to bylo minulý týden, se
0: Mám tady
1: vyjadřovala
0: několik
1: důvěra
0: příspěvků, ano,
1: vládě,
0: mám tady
1: ano.
0: několik příspěvků, bych si dovolil s troškou do mlýna, protože už konečně začali lidé, vlastně ať je to SPD, ať je to ano, nebo ať jsou to motorista, tak se začalo prostě už konečně s nima jednat způsobem, který si zaslouží a způsobem takovým, který by je měl postupně dostat před třeba nějaký tribunál. Jo. Tak, pustíme si Taťánu Malou, která opravdu konstatovala, že už to fakt nemůže vydržet. Lhaní. Jo?
3: Přihlásím potom s přednostním právem a vystoupím. Ale jako to, co je úplně neuvěřitelné, tak je to vaše pokrytectví. Kde jste byli ten první den jednání sněmovny, Když tady stál Andrej Babiš, jestli máte krátkou paměť, jakože se ukazuje, že máte, protože vy si nepamatujete svoje neúspěchy, vy si nepamatujete svoje sliby, ale vy si jenom pamatujete, že teď tady není Andrej Babiš. Tady stál v úterý Andrej Babiš a tady seděl jeden jediný poslanec ze STANu a vaše lavice byly prázdné. Takže vy teď budete dělat Andreji Babišovi docházku. Vy jste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň Grolichovi a dalším. Tak tady platíme, nebo daňoví poplatníci platí vaše 3denní divadlo a vy teď budete dělat docházku Andreje Babiše. No vy jste se úplně pomátli. No já už to taky nemůžu.
0: Ta jim nasypala. Zrovna oni by to měli kritizovat, rozumíš? Oni, kteří tady rozkradli republiku ve velkým.
1: Ale víš, co je nejhorší? Oni ji fakt rozkradli nastojato, naplecato, naležato, zezadu i zepředu. Vlastně oni ji roztrhali jak trhací kalendář. Ale karavana jede dál. Jo, oni se usmívají, oni mají plakáty, oni vyhrajou, oni starostové úplně super, prostě jo, jo, jo. Nebo ty Piráti, nebo i to ODS, jo. Ježišmarja. Karavana jede dál. Oni prostě snad, oni tomu snad věří. Já nevím.
0: Tak oni se snaží tomu věřit, že jo. Je to, čemu jinému mají věřit?
1: Myslím,
0: že čemu se dá věřit v jejich podání?
1: No ne, ale Boryk by tomu nevěřili za to, co nakradli, tak to by snad musel věřit každej. Když to slyšíš každou chvíli, tamhle zátah na radnici, tamhle zátah v nemocnici, tamhle zátah někde, Bůh ví kde, jo, občas někoho teda zbalí. Jaký je další osud toho zbaleného? Co je s kampaličkou? Co je s dozimetrem? Co je s bitcoinama? Co je s odmítnutým darem? Nic. Ticho.
0: Dívej, to je to, co jim muselo dřív nebo později zlomit vás. Jo? Protože to mezi slušenými lidmi se nedělá.
1: No jo, tomu já rozumím. Ale víš, co by těch zlomených vazů tady bylo?
0: No, to ono přijde, neboj. Pustíme si ještě Alenu Schillerovou, která jim taky docela nadala. Pojďme na ní.
4: Za slovo, pane místopředsedo. Teď jste se, pane předsedo Hladíku, teda trefil totál do nohy. Vy tady hájíte něco, co provádí váš hejtman Grolich, který teď od toho utíká raději do Senátu, aby za 3 roky utekl zpátky do poslanecké sněmovny, takže mu zaplatí daňoví poplatníci tu jízdenku do Prahy. Tak vy tady hájíte transformaci nemocnic. Vy se totiž myslíte, že já o tom něco nevím jako krajská předsedkyně? Ano, samozřejmě, že vím. Tak jak probíhá ta transformace nemocnic? Jenom abyste, dámy a pánové, věděli. Probíhá tak, že se odvolal zhruba před rokem šéf Jihomoravské krajské zdravotní, aby uvolnil místo nějaké paní Dany Helkové. Paní Dany Helková je životní partnerka pana Crhy, prvního náměstka hejtmana starosty Blanska, současně je ředitelkou blanenské nemocnice. Aby tohle mohlo být provedeno, museli se změnit dvoje stanovy. Pan Crha starosta, který je ve střetu zájmu, hlasoval pro, o jeden hlas to prostě došlo. Je z ODS samozřejmě, z ODS, krajský předseda ODS, takže takto probíhá krajská transformace krajských nemocnic. Prostě já na bráchu, brácha na mě a jenom kamaráčovty. Děkuju.
5: Máte slovo.
4: Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Teď jste se, pane předsedo Hladíku, teda trefil totál do nohy.
0: Začátek, ten jsme moc neslyšeli. Už se začínají sestřelovat, protože už jim konečně dochází trpělivost a jak si rukavičky šly dolů, že? O tom ani potom.
1: Je to musí jít, jako teď je to hrozný. Fakt se s tím jako nedá žít. Ne, ne, no, tak rozkradou prostě na co přijdou. Jo, všude lítají miliardy, všude, všude prostě se živějí spousta aparátů, spousta lidí, kteří fakt jako nic nedělají.
0: Oni
1: ty, no,
0: hlavně
1: a ty lidi
0: škodějí,
1: furt
0: Míšo.
1: mlčej.
0: Oni ne, že nic nedělají, oni hlavně škodějí.
1: Oni, no. Ale víš co, ale ty lidi ti pak řeknou, no jo, no, nech to bejt, no, s tím stejně nic neuděláš. Tak se, tak to nech bejt.
0: No, ale to by to
1: tak
0: necháme.
1: Tak jako s tím chtějí žít všichni? No, to určitě ne.
0: My si to tady pustíme a rádi. Že?
1: No, samozřejmě. A budeme to rozebírat a budeme to do nich hustit.
0: Do šmejdu. No. Mám tady do třetice ještě jeden rozhovor. Nebo jsme ty jedno vystoupení.
1: Něco dalšího?
0: Ano, to k sobě patří.
6: Tak, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, občané, stojím dnes tady na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky nikoli proto, abych hájil vládu při tady tomto pokusu vyjádřit vládě nedůvěru, ale stojím tady proto, abych hájil českou ústavu. Při projednávání důvěry naší vládě před nějakými 3 týdny jsem tady hovořil spíš poslancům vládní koalice. Nyní při návrhu na vyslovení nedůvěry budu hovořit k poslancům opozice, kteří tady tuto schůzi vyvolali. Vyvolali jste ji nikoli proto, že by vláda ztratila parlamentní většinu. Nevyvolali jste ji proto, že by existoval nějaký ucelený alternativní program, který byste chtěli nabídnout. Vyvolali jste ji proto, že prezident republiky Petr Pavel se rozhodl svévolně vstoupit do kompetencí vlády a vy jste se rozhodli tady tuto jeho svévoli politicky využít. Jaká je skutečná podstata problému, o kterém se bavíme? Tak začněme nějakými fakty. Prezident republiky odmítá jmenovat navrženého ministra životního prostředí, který je bezúhonný, který prošel volbami a který je dnes jedním z nejviditelnějších českých politiků s podporou stovek tisíc fanoušků a voličů. Odmítá ho jmenovat nikoli na základě pravomocného rozsudku, nikoli na základě porušení zákona, nikoli na základě nějaké ústavní překážky. Odmítá ho jmenovat pouze na základě vlastního subjektivního hodnotového soudu. Jenomže Ústava České republiky není esejí o osobních sympatiích, je to základní právní dokument. Článek 68, odstavec 2 Ústavy České republiky říká jasně, prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev. Nikde tam není slovo, pokud se mu kandidát líbí, nikde tam není slovo po mediálním auditu, nikde tam není slovo podle prezidentova svědomí. A k tomu článek 62 písmeno A dává prezidentovi pravomoc jmenovat členy vlády, nikoli právo je politicky vetovat. Prezident tedy není personální komisí vlády, prezident není morálním arbitrem exekutivy, prezident určitě není žádným nadřízeným premiéra. Prezident má konat, ne selektovat. A pokud tyto jednoduché věty odmítáme přijmout, pak už nemáme parlamentní demokracii. Máme zde prezidentský aktivismus. Jako záminka pro tady to konání pana prezidenta slouží mediální kauzy okolo našeho kolegy Filipa Turka. Jenomže mediální obraz sám o sobě není právním důvodem. mediální obraz nepředstavuje ani žádný ústavní důvod, aby prezident blokoval sestavení vlády anebo komplikoval její činnost. V právním státě nerozhodují titulky deníku N a dalších okrajových médií, rozhodují zákony. Pokud bychom připustili, že mediální tlak stačí k vyřazení člena vlády, pak jsme právě vytvořili precedens, který může zítra dopadnout na kohokoliv z vás. Prezident pro svůj útok na ústavnost našeho politického systému používá nepřesvědčivé argumenty, které byly mnohokrát vyvráceny, dokonce i přímo jemu osobně, takže buď tuto jednoduchou argumentaci nepochopil, anebo ji chápat nechce. Otáčí se na takzvaných černých stavbách, které měl podle aktivistického novináře Pšeničky stavět Filip Turek na svém pozemku. Tyto věty opakuje prezident i přesto, že i jemu osobně bylo vysvětleno, že Filip Turek tento pozemek z části zdědil a z části koupil s již zahájenou černou stavbou jedním z předchozích majitelů. Je toto jednoduché vysvětlení pro chápání naší hlavy státu opravdu natolik složité, že jej stále opakuje, anebo se mu prostě nehodí? Zmiňuje se údajný otřesný výrok Filipa Turka ohledně popálené romské holčičky. Filip Turek asi 100krát autenticitu tohoto příspěvku popřel, přesto je mu stále předhazován. No a deník N, který tuto nechutnou dezinformaci přinesl, v říjnu, tuším, na svých stránkách ještě tvrdil, že během několika dnů přinese nespochybnitelné důkazy o tom, že se tak skutečně stalo. Nepřinesl nic, je únor, my stále čekáme. Deník N místo důkazů české veřejnosti ukázal pouze jakéhosi nenávistného rasistu Dobeše, což je opravdový morální maják, to blahopřejeme. Ale vy, naše ctěná opozice, na to naskakujete. Dovolte mi nyní krátkou osobnější, ale prosím nikoli v útočnou úvahu. Co se podle mého názoru skutečně odehrává v mysli prezidenta republiky Petra Pavla, který argumentuje slovy jako adorace totalitního režimu? A proč na základě mediálních fabulací volí natolik extrémní krok, že se rozhodne nerespektovat ústavu České republiky? Myslím, že v tomto případě opravdu nejde o Filipa Turka. Možná jsme svědky něčeho úplně jiného. Já se domnívám, že sledujeme jakýsi vnitřní zápas samotného prezidenta, který nebojuje za řád a klid, jak nás ujišťoval ve své předvolební kampani. Petr Pavel nyní nejspíš bojuje složitý boj s temnou stránkou své vlastní osobnosti a své vlastní minulosti. Prezident kritizuje historické výroky Filipa Turka z dávné minulosti, zatímco jeho vlastní životopis z konce 80. let obsahuje adorační pasáže, které se týkají působení v strukturách tehdejšího totalitního režimu. Myslím, že všichni, kteří si nezakrývají oči, správně vnímají vlastnoručně psaná slova Petra Pavla, který v roce 1987, tedy ve věku 26 let, uvedl následující. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků.

Právě do osoby Filipa Turka, na kterého útočí skrze domnělou adoraci totalitního režimu. Jenže kdo tuto adoraci ukázal doopravdy a kdo měl pouze hraniční humor? Odpovězte si sami na tuto otázku a já vás opravdu a bez nadsázky prosím o alespoň elementární objektivitu. Prezident dále rád hovoří o neúctě k pravidlům v případě Filipa Turka a přitom je to právě on, kdo dnes porušuje pravidlo nejvyšší Ústavu České republiky. Prezident Filipovi Turkovi vytýká ostrý jazyk a zároveň se dopouští výroků o zahraničních státnicích, které by jiným politikům neprošly. Já myslím, že nemá smysl připomínat slova, jimiž počastoval dle něj odpudivou lidskou bytost, která je, cituji, která je shodou okolností prezidentem Spojených států amerických, který stojí v čele země, která je naším nejvýznamnějším spojencem v Severoatlantické alianci. Víte, já rozumím, že i toto je pro pana prezidenta velkým traumatem a nejradši by svá slova vzal zpět. I zde se nabízí paralela, kdy může mít pocit, že útokem na ostrá vyjádření Filipa Turka vymaže anebo dokonce sám před sebou odčiní ostrá vyjádření, které sám on řekl. Nevím. Takže možná se tady nevede spor o jedno jméno. Možná se zde odehrává jakási projekce. Promítání vlastních stínů do cizí postavy. Aby nebylo mýlky, já to v žádném případě neříkám jako nějaké obvinění. To prosím, aby tak nebylo vnímáno. Já to říkám jako pokus porozumět. Porozumět panu prezidentovi. Protože lidé někdy nejpřesvědčivěji bojují právě s tím, co jim připomíná jejich vlastní minulost, na kterou by nejradši zapomněli, a s nimi i někteří ostatní. I přesto však jako předseda politické strany, která je součástí vládní koalice, nemohu přistoupit na fakt, kdy sám prezident republiky v případě Filipa Turka neuvěřitelným způsobem bagatelizuje náš ústavní řád slovy, cituji, není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti. Nabízím tedy panu prezidentovi drobnou možnou takovou hypotetickou paralelu. Je to totéž, jako kdyby předseda Senátu při inauguraci Petra Pavla odmítl se stejnými slovy o názoru podstatné části veřejnosti přijmout jeho prezidentský slib s odvoláním na jeho výroky schvalující invazi sovětských a dalších vojsk do Československa v roce 1968. Kdyby předseda Senátu podobně jako dnes Petr Pavel sdělil, ať se navzdory výsledku ve volbách prezidentem stane třeba poradce Petr Kolář, jehož slib bez problému přijme. Taky vám to připadá absurdní? Mně teda určitě ano. Jak tady tato hypotetická situace, tak ale i ta nehypotetická, kterou vytvořil právě prezident Pavel. Vážení kolegové, v České republice proběhly volby. A na jejich základě byla formulována vítězná koalice hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Tyto strany společně uzavřely koaliční smlouvu, z níž mimo jiné vyplývá rozdělení rezortu. Nikdo jiný, kromě zmiňovaných vládních hnutí a stran, nemá právo do tohoto nastavení promlouvat ani zasahovat. Je to totiž výsledek svaté vůle voličů, která musí být respektována. Musí být respektována jak námi, koaličními stranami, tak ale i prezidentem republiky, který opravdu není čtvrtou stranou naší vlády. Není žádným tajemstvím, že prezident Petr Pavel dlouhodobě zastává postoje, které jsou totožné s programem vaším, milá opozice, s programem opozice a s postoji vašich představitelů, nikoli však s postoji vládní většiny. Abych stručně uvedl, je to opakovaná a nekritická apoteóza takzvané občanské společnosti jako náhražky politických stran.
Je to sympatický

0: je k zrušení české koruny a národního práva veta v Evropské unii. Je to silný důkaz na destrukční zelené politiky, vůči nímž je i vláda samotná často velmi zdrženlivá, kdybych měl zůstat mírný. Já myslím, že to nejsou žádné náhodné signály. To je konzistentní politická linie, ale není to linie vlády České republiky, je to linie právě vaše, linie opoziční. Pan prezident se tady tím jednoznačně situuje do pozice, kdy chce vládu programově a ideově vyvažovat, kdy hodlá hájit a prosazovat opoziční postoje, a tedy postoje pouze jedné části společnosti, nikoli celé České republiky. Čímž se vlastně stává skutečným opozičním lídrem. Je mi to opravdu líto, pánové Rakušané, Kupko, Výborný, Hřibe a vy, kolego z TOP 09, co jsem teď zapomněl vaše jméno, za což se prostřednictvím pana předsedajícího hluboce omlouvám. Pan prezident Pavel už prostě nikdy nebude prezidentem všech. Tento most byl definitivně spálen, abych zůstal u své vlastní terminologie z minulého týdne. Abych se také krátce vyjádřil tady k té aktuální Smsgate, kdy mě prezident obvinil z vydírání. No, nevím. Myslím, že jeho výklad českého právního řádu se už v minulosti opakovaně ukázal jako poměrně emocionální, takže já trvám na tom, že to samozřejmě žádné vydírání není. Pro pořádek připomenu jeden z několika velmi podobných příkladů, které jsme v minulosti viděli. Tady článek, kdy pan bývalý poslanec za Piráty Ferjenčík společně tady sedí s panem Skopečkem z ODS. Pokud Zeman nejmenuje vládu, která by měla po volbách většinu, snížíme rozpočet hradu na nulu. Hrozí opoziční koalice. Jo? Tohle se tehdy silácky říkalo veřejně. Jenomže já jsem zprávy psal soukromně, navíc nikoli panu prezidentovi, ale jeho příteli po boku Petrovi Kolářovi. Tedy jsem to psal jako jednomu z hlavních představitelů dnešního opozičního tábora. Byla to komunikace s opozicí. A ruku na srdce, vážení kolegové, ani vy nás tady nějak nešetříte. Ani vy, když jste nedávno vládli, tak jste si nebrali servítky. Připomenu řeči o tom, že když vyhraje volby Andrej Babiš, tak mu zavolá Putin a přijedou tanky. To bylo opravdu mimořádně hloupé. A podobných výrazů nebo výroků bylo z vaší strany tady na půdě této sněmovny a nejenom tady. Určitě stovky. Takže někdo obrazně pálí mosty, ale jiný rovnou vyhrožuje Putinem. Víte, jak jsem už řekl v televizi o víkendu, vrcholová politika není pro princezny. Zhroutit se z jedné či dvou ostřeji formulovaných neveřejných SMSek, to nemusí být znakem odolnosti, která je potřebnou výbavou vrcholového politika. Víte sami dobře, že na zahraničních fórech se i přes často deklarovanou jednotu odehrává tvrdý střet o prosazování národních zájmů. To fakt není žádná procházka růžovým sadem. A proto politik, který reprezentuje naši zemi, na těchto formátech musí umět ukázat lokty, nikoli v slzy. Z těch se nenajíme. Vážení kolegové, vážím si opravdu této sněmovny. Také proto tu dnes stojím, proto tu dnes mluvím. Omlouvám se, že jsem tady nemohl být včera, ale klimatická krize skončila, takže z Frankfurtu nelétala žádná letadla. Já tady dnes pouze odmítám jednu věc, a to je takzvaný dvojí metr opozice. Já odmítám situaci, kdy opozice bez vlastního smysluplného programového projektu sklouzla do vleku aktivistických skupin, organizují předčasnou prezidentskou kampaň. Dnes tady nejde o nedůvěru vládě. Je to pokus legitimizovat porušování ústavy a přetavit ho v politický kapitál. A u toho motoristé asistovat nebudou. Děkuji vám za pozornost.
1: Trošku delší, ale Proč jsem to pustil, nebo proč si to tady vlastně přehráváme? Jednoduché jako facka. Jednoduché jako facka. Protože se dál tím víc ta retorika posouvá k tomu, že to do nich sypou. Čím dál tím víc je tady odhalovaných kauz, čím dál tím víc se jim to tak nějak přestává dařit. Rozsypá se jim to. A já jsem rád, že už konečně našli naše vládní koalice, že teda našli vůbec jako sami sebe k tomu, aby začali to prát do nich, protože oni za chvilku by převrátili úplně všechno na ruby. Mluvili jsme o Pirátech, co to je za sebranku, co to je za svoloč, která v zásadě si dovolí tady někoho kritizovat, přitom na co sáhli, to prostě podělali. Dneska se podívej v Praze, já jsem byl včera na Václaváku, no tam je to hrozný. Tam je to hrozný, až hrozný to bude, až to začne jezdit.
2: No tam je to strašný. A toto ještě nejezdí. Tam je to opravdu, tam je to drama. To jako, tam to bylo drama 2 roky. A teď je to 3. drama, protože oni ještě tu magistrálu teď svedli do takového jednoho pseudopruhu. To se nedá říct ani, že to jsou 4 pruhy vedle sebe. No je to něco dramatického. A jestli se doteďka jezdilo špatně, tak teď se jezdí ještě hůř. A tramvaje tam nejezdí. To ještě pořád ne.
1: Tak nemají ani troleje. To za prvý. Za druhý, až tam ty tramvaje začnou jezdit, no tak to bude něco.
2: No to si vůbec nedokážu představit.
1: Mně to přijde jako, že ty Piráti, protože oni vlastně vychází z té, jak bych to řekl, z té Antify, tak. Jo. Tak oni dělají jenom bordel.
2: Tak to víš, no. Jo. Bordel jim jde dělat úplně výborně, brát drogy, podporovat prostě blbosti, vymýšlet zelený energie, který ne, že ten svět zachrání, ale přivedou ho na propast. No, nevím, prostě všechno úplně špatně. No, ta Praha, ta je prostě dořízená. Tu Hřib dořídil tak, že tady prostě...
1: Myslíš ten pan chytrý Hřib, jak všem radí, jak to mají dělat?
2: Jo. To je fakt... Jo, kolaři, cyklisti, ty si myslej, že si můžou dělat úplně, co chtějí, takže u nás tady jednosměrná ulice, vody jak živa zleva doprava, tak prostě takový ty donáškový služby, ne-li donáškový auta, i prostě jezdějí proti směru, když na ně ukazuje, že jsou úplně dementní, tak by tě ještě přejeli. Nevím, prostě nedodržujou pravidla, nedodržujou zákony, dopravní značky, dopravní značení, je jim to jedno.
1: Putna.
2: Jo, prostě anarchie.
1: Teď pozor. Putna znamená, že jsem se přemostil na Vladimíra Putina. Měl zajímavé vystoupení na valdajském, na tom summitu Valdají, nebo jak oni tomu říkají.
2: No.
1: Já budu muset číst titulky, jo?
2: Tak to bude hodně rychlý, tak to se teda připrav.
1: To bude rychlý, tak já se připravím a dostával, Vladimír Putin dostával dotazy, bylo to na fóru, a odpovídal. Tož, pojďme na to.
3: My nikoho nepugáme.
1: Nikoho nestrašíme. To, o čem si právě zmínil, prohlášení ministerstva zahraničí a dopisy, které ministerstvo rozeslalo některým zemím, není zastrašování, ale odpověď na pokus zastrašit nás. Vždyť tato prohlášení západních politiků a evropských politiků o nutnosti, možnosti a přípravě války s Ruskem v letech 2029-2030 přece neformulujeme my. Slyšíme je z druhé strany a to neustále. Neustále. A pak i konkrétní kroky, jedno cvičení v Baltském moři za druhým. A potom pokusy o zadržení našich lodí, plavidel. To je přece všechno eskalace, o které jsem právě mluvil. To je všechno eskalace. A pak jsme začali slychat prohlášení týkající se Kaliningradské oblasti. A všechno je správně napsáno. Prohlášení ministerstva zahraničí i v rozeslaných dopisech. Pokud dojde k přímému útoku na Ruskou federaci, v tomto případě se tím myslí Kaliningrad, ano. Případně i nějaká další území samozřejmě se na pořadu. Jednání nevyhnutelně a okamžitě objeví otázka použití všech zbraní Ruskou federací, které má naše země k dispozici. To je nevyhnutelné a nezáleží na příjmení vrchního velitele nebo prezidenta Ruska. Jde o to, že pokud tomu rozumím, generální tajemník NATO mluvil o tom, že v Evropě je 300 milionů lidí a tak dále. Ano, právě proto pro nás bude nevyhnutelné nastolit otázku použití všech sil a prostředků, které máme. Proč? Za prvé chápeme, že proti nám bude stát protivník, který nás početně dvojnásobně převyšuje. Má velký hospodářský potenciál a velký vojenský potenciál. My přece nebudeme mít tolik sil a prostředků, abychom této hrozbě čelili. A budeme muset využít své konkurenční výhody v tomto boji. A jaké to jsou? No jde o to, že právě o prostředcích na svou obranu. Máme tyto konkurenční výhody. Ano, Francie a Velká Británie jsou samozřejmě jaderné mocnosti. To velmi dobře chápeme a uvědomujeme si to. Ale takové ničivé prostředky, jaké má dnes Rusko, nemá nikdo jiný. A to je naše konkurenční výhoda. Jak jinak máme čelit agresorovi? Nikomu nevyhrožujeme. Jen říkáme, že nástrojů na svou obranu nemáme za stolik. A mimochodem, v tom dopise a prohlášení ministerstva zahraničí se o použití jaderných zbraní nemluví. Mluví se tam, jak jsem to právě formuloval, o použití všech sil a prostředků, které má naše země k dispozici. A jaké to budou, o tom rozhodneme. Vámi zmíněný generální tajemník na to dál, ale reagoval, řekl bych, my to nepovažujeme za vážné. Správně, pokud za vážné nepovažujeme jejich hrozby vůči nám, tak ještě jedno téma, abychom to uzavřeli. Před několika týdny ministerstvo obrany mimochodem. Promiňte, Fyodore, myslím, že víte, s čím souvisí neustále vyhrocování situace ze strany mnoha evropských zemí. Souvisí s vážným zhoršením hospodářské a vnitropolitické situace v těchto zemích. Podívejte se, co se děje s ekonomikou. Podívejte se, co se děje se sociální politikou, s životní úrovní občanů největších evropských států. A v těchto podmínkách nutně potřebují přesunout tedy pozornost svých občanů
4: z
1: vnitřních problémů na problémy vnější. Právě jsem byl nucen odpovídat na otázky, které jste mi položil. Myslím, že od nás takovou odpověď očekávali. Takže co by chtěli, že, blbečci? No, bych tak dodal já akorát.
2: Jasně, co
1: ne, tak rozumíš, tak oni teďko pláčou, že dostali nějaký dopisy od Ruské federace, konečně jim to dali ty Rusáci, jim to napsali v dopise, že na ně zaútočej.
2: Dali to černý na bílém. Tak. Teď je to jasný.
1: A i s pečatkou.
2: Mě tak dlouho do toho štípali a rejpali a říkali, že...
1: A dočkali se.
2: No, tak jo, kdy to tady mají? Teď budou furt zbrojit, furt budou prostě převádět automobilky na výrobu tanků, já nevím čeho všeho. Bože můj, jako já nevím, proč tohle vymýšlej. Ale jo, je to jasný, protože zbrojařský průmysl, to je teďka ten největší biznis, který, nebo buzinec, nebo jak se tomu říká, který jede. Oni moc dobře ví, že cokoliv by se stejně jako poslalo na bojiště, tak by to skončilo v propadlišti dějin. Jedna jediná raketa. Ale budou prostě rvát ty Evropany. Protože z toho jsou peníze a třikrát otočený ještě.
1: No, a jsme zase zpátky doma. U našich ekonomických problémů a potíží. A zase si musíme říct, že ta situace, která momentálně se jakoby tak vyvíjí, umí si představit, že bychom měli Fialu tady třeba? A ten jejich spolek Negramotu jeho?
2: Tudle jsem se nad tím zamýšlela, že by to jako musel být takový masakr, že kdyby tady v tom všem vládnul teďka Fiala, tak už normálně jsme nahnaný na ukrajinsko-ruský hranici a
1: jsme
2: bojujeme
1: tam.
2: Jsme
1: na nucených pracích na Ukrajině.
2: Jo. Fakt. Fakt jsem o tom přemýšlela, že by to takhle bylo. A Ukrajinci budou sedět tady u nás v parku a opalovat se na sluníčku.
1: No, protože to není jejich válka. To je válka evropských zemí proti Rusku. Takže tady píše jedna dotyčná na Facebooku, to se mně moc líbilo. Že jste stáli hodinu ve frontě na banány, vám vadí, ale že dneska čekáte ve špitále 8 hodin na odběr krve je cajk, že jo, blbouni.
2: To je přesně správný, to je úplně ono. Jo.
1: No, já jsem o tom mluvil už v pořadu předtím. Berte to tak, že ten kolektivní západ jako takovej, kam nás, jak si Peťa Fialu zařadil, že tam patříme, zapomněl říct, že mu patříme, on říkal, že tam patříme, tak ten kolektivní západ se začal izolovat tím, jak začal určovat ty sankce a všechny tyhle ty věci, tak tím se začal víc a víc izolovat a docílil toho, že ta izolace začala působit jako totální špunt a jako totální rozkližovadlo na vztahy, na vztah lidí k vedení Evropské unie. Jedno s druhým prostě začalo působit. Pojď se Francie, studenti prostě tam jsou v ulicích, Francie hoří, Španělsko, lidi v ulicích, protože migranti, Německo, tam budou brzy lidi v ulicích, protože oni začnou štvát proti politice AfD, a nebo tam budou ty lidi v ulicích a budou naopak řvát, že chcou teda z Evropy pryč. Amerika je na pokraji občanské války, no a zbytek víceméně přemýšlí, jestli bude mít čím topit, protože jsme se ustříhli od té závislosti na Rusku a stali jsme se závislými na nespolehlivých dodavatelích ruských produktů. No, tak to je potom složitý, to je těžký.
2: No,
1: jak chceš budovat nějakou
2: tanker?
1: Ekonomiku?
2: No nemůžeš, tady není už co budovat, tady je dobudováno. Jednotlivé firmy se zavírají, závody se zavírají, končí výroby, prostě nemají co, není odkať. Jak můžou něco konkurovat, jak můžou vyrábět něco, když energie je tak drahá, že se bojíš otočit i kohoutek utopení, aby náhodou ti to nevysálo peněženku na dálku. Jako.
1: To je blbé.
2: No, je to blbý, no. Je to hodně blbý. Hodně lidem se to nelíbí, remcaj, Hodně lidem se to nelíbí, ale už ani neremcaj. Hodně lidí jim krčí ramenama a říká, no a co s tím chceš dělat? No. Hodně lidí řekne, radši drž hubu, bude to lepší. No, tak teďka v tomhle žijí, že jo? S tím materiálem něco dělají,
1: Buduj,
2: no.
1: buduj.
2: Buduj, no.
1: Buduj. No, Robert Fico měl docela velké vystoupení. Robert Fico těžce bije proti nějaké eskalaci. Robert Fico otevřeně hovoří o tom problému, kdy tedy ti západní politici de facto verbují do války. V Hormuzském průlivu to je zavřené a dokud Amerika nesplní 7 podmínek, tak se neotevře.
2: No, to je dobrý. Tak to se tady vůbec nedozvíš v mainstreamu, jak je to s Hormuzským průlivem, tam je ticho, tam prostě všechno asi probíhá, jak má, nevím.
1: Takže ono brzy nebude, udělali si nějaké opatření. Na Slovensku třeba udělali opatření taková, že dráhy ve druhé třídě, tak jsou jízdenky za polovinu.
2: No,
1: Čili za
2: aby
1: prv...
2: jezdili rád.
1: No, v mnoha krajských městech se jezdí za polovinu v MHD. Čili vláda vymýšlí různá, řeknu, různé úlevy nebo různé způsoby, jak docílit slevy. Jo. Projevilo se i u nás na Stojanech, že ty uhlovodíky jsou levnější, než byly, bylo to přes 50 korun, už
2: Teď už je to na nějakých 46, 7,
1: nafta,
2: no.
1: jo, můžeme říct, že to zkrotilo o 8 korun zhruba, třeba. No, což je dobře, pochopitelně, ale že to bude mít svoje důsledky, no to bude. To je teprve začátek. Pokud chceme se vybabrat se zlem, musíme mu odstřihnout zdroje. A zdroje jsou přesně to, o čem se teď tady bavíme. Energie, paliva. Jo, to je to, na čem oni stojí. Čili vidím to jako pozitivní vývoj k lepšímu stavu světa.
2: No jasně, ale bude to bolet.
1: Bude to bolet, ale nebude to tak strašný na první pohled, jak by se mohlo zdát. Mám tady ještě Tomase Kulikarise, co se týká kauz Fialovy vlády. Můžeme si to připomenout?
2: Určitě. Určitě, určitě.
1: To jsou takové věci, na které bychom
2: Ať to
1: neměli
2: všichni
1: zapomínat.
2: slyší, že jo, aby se na to nezapomnělo.
1: Když jsou tak chytří.
2: No,
1: Vy? Tak
2: bohu, kde
1: asi.
2: je Fialovi konec?
1: No.
4: Počkáme na rozhodnutí soudu, jo. Jako obvinění se můžou hájit, jak chtějí, tak někteří z nich tam říkají, že prostě rozkrádání veřejných peněz se financovala TOP 09 a STAN. Jo, tak to už je masakr. To je něco jiného, než když nějaký komunální politik někde něco malého zdefrauduje. Bitcoiny jsou teďka u soudu. Bývalý ministr může jít bručet, ne, za ODSku. Jako kšeftovat jako stát s usvědčeným zločincem, špinavý prachy v bitcoinech, není normální. Kampelička, tak jako tady se aspoň ukázalo, bývalá vláda se to mimo jiné projela na té svoji ekonomické nekompetentnosti. Tak jako když měla kompetentního premiéra, který po tolika letech kampeličce vydělal 100 nebo 200 korun, tak to je taky jako dobrý, jo? Nebo možná maximálně 1000, já už to nepamatuju, protože je úplně drobný. Jo? To je jako kdyby někdo můj blízký takhle jako investoval, tak mu to teda jako vysvětlím, jako že ať se příště radši zeptá, jo? Protože to, kdyby to měl na spořáku, tak je to lepší. Zmiňovat tady pověstné barmské ženy v institutu Petra Fialy, anebo přelívání, anebo...
5: Ani nevím. To jsem životě neslyšel, barbské ženy. Teda.
4: No, tak je třeba si doplnit vzdělání.
5: Nevím, to není aféra, že jo? Protože já to nevím.
4: A nebo třeba,
5: no. Co to je vůbec?
4: Tak méně alkoholu, více vzdělání.
1: Doplnit vzdělání je potřeba.
4: Dozimete?
1: Ne? Míšo.
2: Moc pěkný. Moc pěkný.
1: Moc pěkný, že? Hmm.
2: Moc pěkný, jo.
1: Tak někdy se zadaří, no, tak chlapcům se dařilo. Jak se sluší a patří.
2: Rozkrádali na placato, na stojato, ve velkým.
1: Úplně všechno. Co se dalo ukrást, jo? A to, pozor, to je teprve začátek, to ještě pořád se jaksi neproklíčovalo tam do těch dodávek na Ukrajinu.
2: No to vůbec, jako tam až se do toho hrábre, co tam se muselo dít a možná ještě děje, jo. Nechci ani vidět, ani slyšet, ani...
1: My máme připravenou s Jirkou takovou na pátek takový vhled. Ano. Na to vás všechny zvu. My jsme trošku pracovali na tom, co se stane, když. Čili máme jeden ze scénářů zmapovaný, jak by se celá ta záležitost mohla vyvinout, co se týká, dejme tomu, energetiky, co se týká, a vyplývá to již z vyřčeného. To, co řekl Vladimír Putin třeba před půl rokem, před 3/4 rokem, že Rusko má technologii převratnou, která v nějaký správný čas bude nabídnuta celému světu. Ten správný čas vlastně se připravuje tím, že se zastavil posun uhlovodíku směrem do Evropy, protože země BRICSu mají všeho dost, oni ty jako nemají problém, ale my tady narazíme na benzínky na bez toho, co by nám mohli prodat. Takže my si nebudeme moc třeba natankovat, ale to řešení přijde z Ruské federace. Je zajímavé, je vyspělé technicky, víme kdo, víme jak, víme proč. Mm-hmm. Tak jsme na tom popracovali. V pátek si o tom budeme povídat. Jedno jméno si určitě by měli jak si posluchači třeba procinknout. Já to jméno musím
2: najít. Musím ho najít.
1: Aby ho správně vyslovil, víš. To tak s Jiřím probírali nějaké věci, pak nás něco napadlo a potom jsme se tomu věnovali ještě víc a přišli jsme na mrak hodně zajímavých záležitostí. Ale tak kdybyste chtěli, tak mám tady třeba Danuše Nerudová v autoškole.
2: Ježišmarja.
1: Ne? Nechceš to vidět?
2: No, tak vidět bych to chtěla, ale asi to přes ty sluchátka moc neuvidím.
1: Počkej, tak já už hledám to jméno. Já teď nevím, jestli mi to, kam mi to poslal, víš? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aha, aha. No, tu jsem hodně daleko. Ještě tady zase. Jo. Fyodor Dmitrijevič Škudriněv.
2: Mm-hmm.
1: To bude to jméno, okolo kterého se bude brzy točit celý svět. On bude mít to řešení, respektive on je autorem toho řešení, taky víme, proč je tím autorem. Řada posluchačů pak zbystří, protože pochopí. Kdybyste se ho chtěli vygooglit, tak to pochopíte velmi rychle, proč. právě tenhle ten člověk, bývalý velitel ponorky ruské, bývalý šéf Leningradské oblasti. Takže člověk, který momentálně se věnuje záležitostem okolo vibračních léků nebo pomůcek vibračních k léčení určeným. Takže tady už se bavíme o vibracích a vibrace jsou základem vlastně naší reality, našeho bytí, takže no, hodně zajímavých věcí jsme nakopli. No, Míšo, máš ty pocit, jakože seš v ohrožení, protože svět se proměňuje v něco, co velmi silně připomíná dobu a období nástupu Hitlera a jeho přípravy na dobití v podstatě celé Evropy, včetně Ruska. Máš ty z té doby jako pocit, že tak fajn, konečně se to řeší a konečně to celý bouchne a konečně se jim to celý rozpadne a může něco nového přijít, nebo se cítíš ohrožená? Jaký máš pocity?
2: Myslím, že A je správně. Já se určitě osobně nějak úplně moc té doby neobávám. Spíš bych možná přivítala, kdyby ty závratné změny a kroky šly rychlejc. Možná jsem až trochu nedočkavá a unavuje mě někdy takový to jakoby zdánlivý přešlapování, kdy si myslím, že spousta věcí by třeba mohla jít rychlejc a mohla by být razantnější, ale necítím se nějak já osobně a ani, myslím, že ani moje nejbližší okolí se úplně jako necítí z té doby jako asi musí nastat něco, co bude těžší, co bude spousta lidí úplně vykolejí, třeba to nedají, nebudou schopní v tom žít. To asi může nastat, ale já se osobně teda neobávám.
1: Hej. Asi tak. No jo, ale zlý Rus rozeslal výhružné dopisy.
2: Já, ale teď se neobáváš? Já se zlého Rusa neobávám. Já ba naopak jako tímhle směrem vždycky jsem tíhla a nemám čeho se obávat. Proč bych se ho bála?
1: No, to mě
2: bylo, já ho tady no. Dokonce přivítám.
1: No tak to víš, dvě dávky, no.
2: Ne, já se tohohle fakt nebojím, ne. Já si někdy myslím, že až příliš mnoho zachází se všema v rukavičkách.
1: Že si to ani nezaslouží.
2: Tak, přesně tak.
1: To jo, to zcela bezpečně. Já ještě koukám, co bychom použili na dokreslení stavu, když ono je za 10 minut celá. Možná bychom mohli, nevím, Francie v plamenech, obří stávky za lepších pracovních podmínek. Ve Francii probíhá celostátní stávka zaměstnanců veřejného sektoru, která zahrnuje přes 170 demonstrací po celé zemi. Odbory protestují proti zhoršujícím se pracovním podmínkám, stagnaci mest a ohrožení důchodů. Země se přitom potýká s rekordním veřejným dluhem blížícím se 3,6 bilionu eur. Takže to, co mají oni v eurech, my máme korunách.
2: Ne, no Ruska, tak jako všechny země jsou zadlužený. Bože, kam myslí, že to povedou?
1: No, možná kam to povedou? Slušně nebo?
2: No a už můžeš neslušně, už je po desátý.
1: Já bych řekl do pekel, tak to řeknu slušně, do pekel. No. Ruská diplomacie neměla dlouho tak rušené září. Trumpovi vyslanci strávili s Putinem 3 hodiny a 10 minut. Lavrov 52 minut s ministrem zahraničí Rubiem a Kirill Dmitriev si prohlédl kanceláře amerického ministerstva financí a energetiky. K tomu všemu si německý minister zahraničí poprvé od roku 2022 vyžádal schůzku s Lavrovem. Hovořili však jen pouhých 22 minut. Všechny tyto rozhovory se však ukázaly být velmi odlišné. Američané diskutují s Ruskem o ropě, ambasádách a zábavném majetku, o životě po válce. Evropané žádají jedno, aby ruské útoky na Ukrajinu ustaly do jara. Na jedné straně je to proto, že německé zásobníky plynu jsou naplněny z 57,6% a nafta v Evropské unii je na rekordních 2,23 eurech za litr, 212 rublů. Na druhé straně by se ukrajinská ekonomická a vojenská situace mohla letos v zimě natolik zhoršit, že Kyjev bude nucen k ústupkům a možná i ke kapitulaci. Proto, a to pro... tak ještě jednou. A to Brusel absolutně nemůže dovolit. Putinova odpověď pronesená 25. září byla stručná. Rusko si sedne k jednacímu stolu, až to bude sloužit zájmům Ruské federace. A Kyjev musí nejprve pocítit tyto odvetné rány za svůj pokus uškrtit ruskou ekonomiku údery na rafinerie, přístavy a tankery. Moskva potřebuje mír, Evropa potřebuje oddech a tyto touhy se neshodnou, dokud zima neodhalí hlubiny evropských skladovacích zařízení. Okno pro vážnou diskuzi se největší pravděpodobností otevře na konci zimy. Zatímco s Američany se mohou Rusové hádat o číslech, s Evropany se hádat není o čem, protože ti žádná čísla nemají, mají jen ultimáta. Slovo příměří v evropském jazyce neznamená mír. Kyjev následovaný Berlínem a Bruselem navrhují, aby Moskva zastavila útoky na konkrétní sektory, energetiku, přístavy, Černé moře. V ideálním případě by rádi dosáhli úplného zastavení na frontové linii, aniž by se dohodli na čemkoliv dalším. Na zasedání Rady bezpečnosti OSN 23. září Lavrov reagoval definitivní odpovědí, která nesnášela jiný žádný výklad. Poučení hořkou zkušeností nebudeme nepozastavovat speciální vojenskou operaci po dobu trvání jednání v žádném formátu. Ohledně motivů navrhovatelů také napsal. Přesně tohle Evropa chce za jediným účelem, kterým je získání oddechu a doplnění vyčerpaných vojenských arzenálů kyjevského režimu. Zastavení v okamžiku, který by nepříteli vyhovoval, by znamenalo zopakování Istanbulu z roku 2022, kdy byla například z Londýna zmařena vyjednaná dohoda a Kreml nemá vůbec v úmyslu tuto chybu opakovat. Hotovo. Je to tak?
2: Je to tak?
1: Nenechaj se už oblbnout, nenechaj se podvést. Bastaš mi difu.
2: No, teď je to správný.
1: Já také to říkám. Míšo, my se pomalu, ale jistě řídíme do konce. Máme za 4 minuty. Tak jakým směrem se vydá tvoje rozloučení dnes? To mě zajímá.
2: Jakým směrem? No asi tím, aby se naši posluchači nebáli, aby si nemysleli, že se tady budou třeba v zimě klepat tak, až umrznou. Já si myslím, že český člověk je vymýšlivý a že si bude umět poradit. A že to třeba tak ani nedopadne a že to bude všechno úplně jinak a kdo ví. Takže bych byla nerada, kdyby někdo pojal pocit, že strašíme nebo tak. To si myslím, že ne. A já si myslím, že naši posluchači všechno chápou a ví, že před rozbřeskem bývá největší tma. Tak asi tak. Takže vám přeju do dalšího týdne dobrou náladu. Myslím si, že to babí léto vypadá docela zajímavě. Sice o víkendu má trošku pršet, ale jak jsem na to koukala, tak se to zase potom trošičku zvedne. Takže my můžeme mít krásný podzim. Budu se těšit na vás na všechny zase za týden. Mějte se všichni moc krásně, krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
1: To jsi se se mnou krásně rozloučila, děkuji ti za tvoji účast. Děkuji nám tady za vynikající pořad Pepa z Ostravy, my tě, Pepo, také zdravíme. Je to o nějaké ombudsmance, je to z Parlamentních listů, dáme si to asi příště, dáme si to třeba zítra. Takže přátelé, to je vše, více nám do pořadu už jaksi nevejde. No a my si zahrajeme na dobrou noc a předám vás do péče Jardy. Takže mějte se krásně, opatrujte se a v pátek tady zase s Jiřím nebo s Jirkou naslyšenou a pro teď, jak už jsem řekl, si jednu pěknou zahrajeme.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu Parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, zdravím všichni posluchače.
1: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
3: Ahoj a hezký den po delší pauze.
4: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
1: pro vás. Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu mám pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam doposlal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanů České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalosti konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru.

0: Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice. Aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, což je mojí pohodobě. Potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
1: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám. Protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3 a když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což,
0: no já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdílení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z Podbeskydí, jak zpívá v písničce a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za houby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, sněvel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho a moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
1: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
0: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Lidé pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
1: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdecko-Místecku Senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, Senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může Senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně, není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
0: u
1: vás?
0: Tak pochopitelně já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Myslím, že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním. Opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
1: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, spolurozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
0: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se dává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten Senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Víc, samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten Senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
1: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací Senát jako takový, protože Senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo Senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než je to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si nespomenu, Zirtek Hamplová, jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten Senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli Senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně je milejších těch minimálně 250 tisíc, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehkej levnej peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
0: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor, takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom svou ruku nabídnout, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehříší se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, abych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska za první, to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že jo, toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají tohleto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtít ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
0: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinili, ne asi, ale určitě ojedinili, že se báli vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom protože sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíby, nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dopindlého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé. Ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování a vyzbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mně další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese. Protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto. A v podstatě, proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo? Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Jo? Demokracie to je slovo prostě normálně zprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly, byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit, jestliže ukážete, že něco víte, anebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
0: No tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let tahání po soudek za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělila její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátém v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, je tendenční. Mě se nikdo neptal na to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu? Tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, no, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod jakou prostě pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky. Takže to všechno je pod rouškou demokracie. Takže o jaké demokracii se tady bavíme? Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod rouškou, protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie. V rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích a kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo, protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámské hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ty lidi dneska jsou mně připadnou jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo, A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lisková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků. Jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mi akorát padá na hlavu, jo? Ale jako, tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
0: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu. A o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a deset nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví. A další nesmysly, které se vtloukají dětem do hlav, ať už třeba porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny. A tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
2: Oni mají jináčí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme, krásně v té Americe, prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude
0: To zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina. Kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen. No a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v chodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kluků. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně myšlenkově, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
2: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám to řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny. Do jednoho absolutně všechny. A jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich. Všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat. Ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor. Protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelelískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i té opačné straně, abych hutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech. A já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby byli otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
2: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují. Jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udaváč, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale Pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a neberu břímu.
1: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám, pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
1: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše, dobrý večer, paní Lisková. Sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 70-80 kilometrů do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam může potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žiju tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
1: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně ty zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň ty zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem mu ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
1: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
1: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
2: No já bych se na to podíval ze dvou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou. Že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, a dneska to už není takový problém, protože dneska letí k negativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to... A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
0: No, to je pravda.
2: Jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a že, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by jít otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud to není to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zašli hledají peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
2: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ty tím mají přece plnit Hippokratovu přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
0: No tak to už asi no comment, no.
2: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze. Jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
0: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo. Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
2: Žádné, no protože...
0: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v činnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozřejmě vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom,

0: už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala síle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé, třeba kandidují, potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě se té politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, nějakou, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba připravovat. Teda čím dá tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů. Začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu, a pokračovalo to pokopitelně pokračovalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mě inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami, třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
1: Ono, víte, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že? Nakonec se vzdal toho roucha Láternického a našel si nějakou slečnu, dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Ale já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horáku. Jo, ale on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně 100 000 apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že

0: to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím k tomu, připravuju k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z té Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat to skupy a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší, to byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala a byl podle mého názoru mnohonásobně větší, než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále, protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
1: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí a vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině v tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jaký jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy dopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ten Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z baráku ženu, odříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
1: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
2: Účelová hra. Jakýkoliv takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového trouby 30-letého, i těch všech dokola pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, že? Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat, podívejme se dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým, svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky, dneska, dnes a denně, že jo, jo. Ale říkám, jsou takoví, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana. Jo? Prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, že jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina. No bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodej by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo? A to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím, co Bůh ví. Prostě tato demokracie řekne máš sečtené dny, tak jdeme.
1: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše: dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych neztratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité. Protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění a oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se z Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mnou nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou plně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normální obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rozhodně bych se nechtěl stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenti nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svojí pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu. Abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
2: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo, lidé na to neslyšeli, prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té Prachy dojet a dojet zpátky a naobědovat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a tohle platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takového, jak byl Franta Ringo Čech prostě. ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. On říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat. Jo? A to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti přeschodneme na určitých věcech, ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil, a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části, a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného, a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě bližší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím, a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen, a vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje, a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální, obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky, a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to toho systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
2: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povolání politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi, a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou a tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanská, zastupitel Blanská, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale ať si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už si ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo. A chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, pro to, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit. Tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, všichni obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou 2, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásí lidi třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
1: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že 1/3 voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbou. Intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
1: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co k tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se zhodnotit té úroveň pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. To, aby se to stalo, abychom toho docílili.
1: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my po každé naletíme.
2: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše, protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude tu žíli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to je velice, to jsou jednoduchý počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějaký byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
0: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těletým dětem a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize. A o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
2: To je naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film 7 statečných. A my až těch 7 statečných, 2, 3, 5 najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
1: No a možná jednu statečnou právě máme.
2: No třeba.
1: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? otázku. Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu. Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
0: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Lavrov i Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem na straně. Byť teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoc si primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a my si mě v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická ta naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelné, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států byli následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky dohloubky válkami a v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
1: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
0: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na korunu Bruselu válkam. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého, že chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30. 9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
1: Hezká pozvánka, Olda.
2: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu, to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerd, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu s Helenou na rovinu.
1: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách a samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi. Naslyšenou.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní pravidelný speciální stream s panem profesorem Petrem Staňkem. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem.
0: Vítejte, pane profesore.
1: Ano, můžeme jít na to.
0: Ano, půjdeme na počkejte, jdeme na to nebo na to?
1: O. Tak. Ne válečné na to, ale jdeme na to, na ty problémy.
0: Jdeme na to na všechno.
1: Jo.
0: Tak jo, přátelé drazí, samozřejmě dávejte lajky, pište do chatu otázky, v další části se vám pokusíme co nejvíc jich zodpovědět a taky samozřejmě díky za dopředu vaši podporu, za to, že budete sdílet tohle video dál i dalším, ať se informace šíří, ať teď nebo ze záznamu. Díky za to, že se díváte a jdeme na věc. Protože to, co se tady chystá, to opravdu nemá obdoby, nebo má. To je na vás.
1: No, pane Budeš, několik klíčových problémů. Všichni teď mluví o vizích a o strategiích a o koncepcích a rozvojových programech a podobně. Nebudeme se zabývat debilním programem pro Evropskou unii, protože ta žádnou perspektivu nemá, ale budeme se bavit o třech klíčových problémech. Vodě, energii a potravinách. Jestliže chceme přežít v tomhletom super složitém a měnícím se světě, jak to popsal prezident Putin, starý svět mizí, nový svět ještě nevznikl a jsme v nejnebezpečnější přechodové fázi. S tím možno absolutně souhlasit. A právě proto, že aby jednotlivé státy, země nebo společnosti přežily, tak potřebujete v těchto dynamických přírodních, geopolitických, finančních a jiných změnách mít minimálně k dispozici vodu, energii a potraviny. Podívejme se na vodu. Vidíme, že současný stav je velice problematický. Celá Evropa jako kdyby vysychala, objevují se různé mapy, ve kterých máte převahu červené barvy, která znamená totální sucho, vysoušení a podobně. A co je největší problém, objevuje se to v podstatě ve velké části 70-80% evropského kontinentu. S tím souvisí samozřejmě tvrzení, že tohleto už teď nemluvíme o globálním oteplování, ale mluvíme o klimatické změně. Ovšem celý problém s vodou je trošičku složitější. Je to nejenom, teď se to bude všechno vykládat, že to je příčina El Niño, které je extrémně veliké a bude měnit extrémní výkyvy, počasí a podobně, ale ono to je produkt mnoha let neodpovědnosti člověka. No podívejte se, například. Ničení půdního mikrobiomu způsobuje, že velká část vláhy, která by se zadržela v půdě, teď mizí, odtéká pryč, protože jsme zničili půdní mikrobiom. Odlesňování vede k tomu, že dochází k obrovské erozi z praše a půdy, což opět umožňuje výrazný odtok vodních mas. Zároveň výrazným způsobem zvyšujeme těžbu hlubinných zdrojů vody. Ale ta je teď podstatně méně přítoků než odtoků čerpáním téhleté hlubinné vody. A pak tady máme další problém. Máme mnoho oblastí, ve kterých je voda, například jižní Čechy. Jenomže ta voda je kontaminována tím, že jsme neodpovědní, zamořujeme je dusíkatými hnojivy, které podporují s teplem krásně vznik sinic, pak máme tuhletu vodu kontaminovanou, nemůžeme ji používat. No a s tím vším souvisí to, co již ve Španělsku existuje desítky let. Jsou oblasti v Pyrenejích, které byly doslova opuštěny lidmi i zvířaty, protože vyschly, nebyly tam žádné zdroje vody. To ovšem se týkalo Španělska, Pyreneje a podobně, ovšem teď se nám to najednou týká i našich oblastí. Podívejte, například největší švýcarský ledovec se za 20 let zkrátil o 8 kilometrů. Nejnovější analýzy glaciologů v Rakousku ukazují, že dochází velice rychle k tání alpských ledovců. To ale má obrovský dopad nejenom na vodní elektrárny a výrobu elektrické energie, ale i na zásobování pitnou vodou a taky na výrazné změny průtoku takových řek, jako je Dunaj, Rýn, Róna a podobně. Vidíme v téhleté situaci, že dochází k obrovským změnám hydrologických poměrů. Paradox je v tom, že když jsem mluvil o tom, že na planetě jeden z primárních protokolů je, že množství vody je konstantní, mění se jenom poměr skupenství, tak se mnoho lidí smálo.

není léto. Teplota dosahuje téměř 30 stupňů. Znamená to ale, že dochází k výrazným změnám odpařování mořské vody. Tím pádem dochází k změně fungování vysokých atmosférických řek ve výškách 15 až 30 km, které přemisťují masy vodní páry a mění se pasáty a distribuce vodní páry na planetě. No a Evropa je taková zvláštní. Na jedné straně říkáme, že se nám vysouší, je tady všude sucho. Na druhé straně ale ty vodní zdroje, které máme, jako kdybychom nedokázali uchránit před kontaminací. Vemte jenom kontaminaci vodních zdrojů v Polské republice ve vazbě na těžbu uhlí, nebo jihočeské rybníky, nebo kontaminaci dalších vodních toků. No a výsledkem je potom obrovský problém. Nemáme vodu, protože sucho je dlouhodobé, zároveň se radikálním způsobem mění vzdušná vlhkost, protože musíme si připomenout, že stromy potřebují minimálně 40% vody, získávají z ovzduší, z vodní vlhkosti. No a teď k tomu přidejte poslední prognozy meteorologů, které říkají, no tak víte, to sucho se bude prohlubovat, najednou už to není jenom El Niño, který způsobuje tyhle ty výkyvy, ale do roku 2050 celá střední Evropa, včetně Bratislavy nebo Prahy, bude být pod nebi jako Atény. No jo, ale bez toho moře. No a jelikož vodu potřebujete ve všem, potřebujete v zemědělství, pro obyvatelstvo přežití, potřebujete pro energetiku, chlazení, jaderných elektráren. Teď mají Rumuni veliký problém, protože nízký stav Dunaje vedl k nutnosti odstavit jaderné bloky. Tak najednou zjišťujeme, že ta voda jaksi není. No a teď k tomu přistupuje poslední zvláštní fenomén. V Čichu, poza Bučky, jak se říká, dokončilo se financializace přírodního prostředí. Financializace přírodního prostředí znamená, že půdu, les, vzduch, vodu nebudeme brát jako veřejný statek, který má minimální hodnotu, ale budeme brát jako trhovou veličinu. Cena vody bude určována na základě kapitálových trhů a podle dopytu a ponuky. Takže jestliže dnes cena ropy se určuje podle dopytu a ponuky na klíčových ropných burzách, tak se velice rychle dostaneme do situace, ve které cena kubíku vody bude určována podle dopytu a ponuky na kapitálových trzích. Umíte si představit, jaký dopad to bude mít na všechny aspekty lidské společnosti? A teď si představte, že ještě dokonce některé názory VEFu směřují k tomu, že vlastně právo na vodu není základní lidské právo. Máte tak možná nárok na nějaký základní objem přežití a když budete potřebovat víc vody, tak si budete muset koupit vodu za další nové ceny. A tohleto všechno by mělo vést k tomu, abychom si uvědomili, že voda je nesmírně klíčový parametr, osobitně v suchých oblastech. No a k tomu všemu ještě přistupuje další skutečnost. Izrael dlouhá léta rozvinul technologii kapenkového zavlažování, čili ta voda je dopravována v zemědělství k rostlinám přímo, nedochází ke ztrátám vody. Druhá věc, rozvinuli technologii, ve které využívají pro kapenkové zavlažování dokonce mírně slanou vodu z Genezareckého jezera. Teď najednou máte nový objev italských, ale i chorvatských geologů. Nedaleko Benátek na mořském dně je obrovský rezervoár pitné vody. Rozloha 35 000 hektarů. Tenhle ten rezervoár se nachází v jílovitých vrstvách na mořském dně a zatím není kontaminován mořskou vodou. No skvělé. Je sice pravda, že zatím neumíme s ním pracovat, ale tenhle ten rezervoár pitné vody je nesmírně zajímavý. A to by mohlo změnit strukturu vodních zdrojů například pro Itálii nebo pro další země jižní Evropy. Ale v konečném důsledku si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Jestliže bude tohleto období s nízkými srážkami, vysokými teplotami po dlouhé týdny, bude pokračovat a ty prognózy meteorologické modelu ukazují, že příští léto má být ještě horší než tohleto léto, a pak to znamená, že se bude muset měnit skladba i lesů, i rostlin, i druhu zemědělské produkce a podobně. A budeme muset preferovat produkty, které potřebují méně vody. No a jelikož ta voda jaksi je na celé planetě, ale je svým způsobem diferencovaně rozmístěná, takže obrovské ledovce například v Arktidě nebo v Antarktidě znamenají obrovské zásobníky sladké vody, tak možná se vrátíme k tomu projektu Arabů, který předpokládali, že
zafinancují.

0: odlomení ledovců z Antarktidy a přepravu k arabským zemím, teď to najednou nepotřebují, protože mají velké srážky. Ale ukazuje se, že skutečně tahle ta voda je klíčová. No a vemte další významnou skutečnost. Jestliže by se s vodou obchodovalo jako s ropou, umíte si představit například na důsledky toho, abyste se okoupali, osprchovali, nebo aby zemědělci mohli zavlažovat svá území vzhledem k nárůstu teplot a velikému suchu. A toto všechno by pak zasáhlo ještě více do toho procesu, který pan prezident Trump popsal v Evropské unii takhle. Evropská unie a Evropa sama se požírá, sama zaživa. No a když se podíváte na geniální nápady Bruselu, Frlejelové a dalších, tak si skutečně řeknete, no to je přece totální sebevražda, požírají sami sebe. Vemte jenom ten příklad z Rumunska, kde museli omezit produkci jaderné energetiky, protože je nízká hladina vody, tak je zachraňují tepelné elektrárny, ale najednou přišel Brusel s tím, že když nebudete odstavovat tepelné elektrárny, tak vám zamezíme přístup ke zdrojům z fondu rozvoje. I když to Rumunsko vypracovalo plán dekarbonizace energetiky. Ale ten Brusel geniální a šílený to vůbec nezajímá, prostě bude trvat na svém šíleném Green Dealu, jako kdyby to byla záchrana světa. No a tenhle ten nedostatek vody v evropském kontinentě, když se omezíme jenom na evropský kontinent, bude znamenat velmi výraznou výzvu do budoucna. Někdo by řekl, budeme dělat zádržná vodozádržná opatření. Zvláštnost je, že v té Evropě, i když je sucho, tak jsou oblasti, kde hodně prší. Například na Slovensku jsou to nízké Tatry. V tom případě ale jsou oblasti, které budou výrazně zasaženy srážkami, by mohly být zdrojem vody pro jiné oblasti zasažené suchem. Například západní Slovensko a podobně. Jenomže to bude potřebovat vybudovat znova přenosové systémy vody, čerpadla a všechno ostatní. A tohleto všechno bude vyžadovat investice. Jenomže největší problém, který tady máme, že bohužel máme i politické představitele, které to nezajímá, ale které raději budou přijímat, řekněme, všímné od klíčových nadnárodních vodních koncernů, jako je například Veolie a podobně. A v tomto případě je to už nejenom otázka přežití života a vody, ale je to otázka i politického řešení a chránění zájmu jednotlivých zemí. A v tomhle ohledu, když se podíváte například na samotné Čechy, výrazný pokles úrovně vody v Lipnu, na všech dalších labských kaskádách a podobně, tak pak si řeknete, že ta voda skutečně může být klíčový fenomén. A rád bych připomněl, že podle vodohospodářů Želivka, která zásobuje velkou část Prahy, může do 10 let vzhledem na změnu struktury hlubinných zdrojů vody přijít o vodu. No a pak se vám může stát to, že přijdete z chalupy domů, pustíte si vodu a namísto vody z kohoutku teče vzduch. A tohle to všechno se začíná dít v celé Evropě. No a z toho hlediska bychom měli zásadním způsobem změnit náš pohled na vodu. Nejenom tím, že podle analýzy Eurostatu jsou stále obrovské ztráty ve vodovodních systémech právě proto, že se nedostatečně rekonstruovali a udržovali. Podle některých zemí se odhadují ztráty až na úrovni kolem 38%. Ale je to i druhá věc, jak smysluplně používáme vodu. Používáme na to, abychom si napustili bazén, ve kterém se budeme čvachtat, i když ostatní lidé nemají vodu ani na sprchování. A nebo to bude solidarita ve vodě, kdy si uvědomíme, že vodu potřebujeme všichni. A bez vody nebudou potraviny. A bez potravin budeme jaksi hodně likvidovat vlastní BMI index. Je sice pravda, že nebudeme obézní, ale dlouho bez té vody nevydržíme. A tohleto všechno se děje ve velice rychlém tempu. A když se skutečně potvrdí prognózy meteorologů, že El Niño, které má dosáhnout katastrofálních rozměrů, povede k tomu, že budou obrovské výkyvy v rámci vody, teploty a podobně, tak budou období sucha, kdy všechno bude praskat a budou období extrémních srážek, kdy se budou vytvářet lokální povodně a tehdy té vody bude nadbytek. Ale rozumný člověk se zaměří na to, aby s tou vodou šetřil a hospodařil. Ne proto, že WEF bude chtít, aby se kubík vody oceňoval podle kapitálových trhů, ale protože si člověk jako člověk rozumný uvědomí, že bez té vody nebude existovat a že tu vodu si musí chránit. A proto stále musíme mít na paměti jednu základní větu vázanou na vodu. Voda je základem života. Toť zatím o vodě. Kdybychom se vrhli na energetiku, tak máme další zajímavou oblast. Dnes je veliký problém Hormuzský průliv, který je ve skutečnosti uzavřený, i když pan prezident Trump mluví o otevřeném vývozu. A pak je tady druhá věc, MAP al-MADAB a zrušený ropovod, který vede přes arabské poloostrov. Jenomže teď se najednou ukazuje, že problém není v nedostatku ropy, ale problém je v tom, že máme nedostatek nafty. A najednou se potvrdilo to, co se tvrdilo okamžitě po zahájení války na Blízkém východě. Hlavní problém je v tom, že byly zničeny zpracovatelské kapacity pro zpracování ropy. A právě proto vývoz nafty se dostává do velice úzkých problémů. Na druhé straně zároveň vidíme, jako Rusko i Spojené státy zakazují vývoz nafty a benzínu. Ale paradoxně tyhle ty dvě země se stávají klíčovými dodavateli energetických médií pro celý svět. No a v tomhletom důsledku například, když vezmete jenom strukturu vývozu, řekněme LNG ze Spojených států, tak tankery, které vyváží LNG, přesměrovávají z směru do Evropské unie do Asie, protože Asijci platí o třetinu až 50% více než země Evropské unie. Teď k tomu přidejte skutečnost, že zásobníky plynu před zimnou sezónou jsou naplněny na 61%, i když by měly být naplněny na 70 až 75%. Pak najednou zjišťujeme, že velká část skutečných energetických problémů jenom přijde. No a největší paradox tady máte, nejenom americké, ale i evropské letecké společnosti ruší tisíce letů i v období Vánoc, tedy jejich žatvy, protože nebude dost leteckého benzínu. A cena zbývajícího jde do stratosférických výšek. A v tomto ohledu energetika je velmi zvláštní. Dlouhá léta doprava byla orientovaná především námořní na kontejnerovou dopravu komponentů, součástek, hotový výrobku a podobně. Dnes ale velkou část námořní dopravy je vázána na přepravu energetických médií. Ropy, nafty, LNG, kvapalného plynu. Tohle to všechno ale vytváří zvláštní jev. Celá energetická struktura dnes závisí na bezpečnosti námořních tras. Najednou se ukázalo, že máme několik úzkých hrdel pro převoz energetických médií. Máme nejenom Hormuzský průliv, 20% produkce, ale máme taky MAP al-MADAB, který vede k Suezu, máme Molucký průliv v Indonésii, máme průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou, máme severní mořskou cestu a najednou zjišťujeme, že právě tyhle ty trasy ve vazbě na převoz energetických médií se stávají klíčovými dominantními faktory určujícími geopolitickou architekturu světa. To se nebavíme o tom, že jestli někdo má stínovou flotilu nebo nemá stínovou flotilu a pod jakými vlajkami plují jednotlivé tankery. A dokonce máte teď paradoxní jev, že staré tankery jsou prodávány dráž než nové tankery. Protože nové tankery se staví minimálně 2 až 3 roky, ale vy potřebujete přepravné kapacity nyní, teď. No a právě proto pak se objevují takové paradoxy, jako prosakující informace o tom, že ruský Lukoil uzavře s americkými firmami ropnými obrovské kontrakty v hodnotách 100 miliard dolarů. No, je to pochopitelné, protože prezident Trump je pod obrovským tlakem veřejnosti, protože 6,5 dolarů za galon může totálně změnit politickou mapu Spojených států. A v tomto ohledu se ukazuje, že klíčové jsou zpracovatelské kapacity. Trump se hrdil tím, že získal ropu z Venezuely, ale ta venezuelská ropa je těžká, je sladká, vypadá spíš jak želatina, než se naloží na tankery, musí se ředit, bude vyžadovat investice zhruba 100 až 200 miliard dolarů na to, abyste mohli využít bohatství ropné Venezuely, tak proto teď se prezident Trump sešel s představiteli investorských kruhů, aby se investovalo ve Venezuele ne do ropního průmyslu, ale do těžby ostatních surovin, jako je nikl, zlato, vanádium a podobně. Ale hlavní problém spočívá v tom asymetrickém rozdělení zpracovatelských kapacit. A jestliže zpracovatelské kapacity v Saudské Arábii a Sjednocených arabských emirátech, v Kataru a Bahrajnu byly zničeny útoky nejenom Iránu, ale i Hutiu a tak dále. A oficiálně experti konečně přiznávají, že obnova potrvá několik let. Pak to znamená, že výpadek nafty a benzínu na světových spotřebitelských trzích bude obrovský. A v tomto ohledu živeme samotnou Evropskou unii. Denní spotřeba je kolem 21 až 25 milionů barelů a skutečný zisk dnes je kolem 13 milionů. Vzniká zásadní deficit, který se bude odrážet samozřejmě nejenom v cenách nafty, ale i v tom, že vlastně veliký problém průřezového vyžití nafty, zemědělství, průmysl, energetika, všechno ostatní, tak to bude znamenat výrazný tlak na inflaci. A inflace bude znamenat znehodnocení úspor. Znehodnocení úspor povede k tomu, že lidé začnou vybírat své vklady. Vklady lidí jsou klíčovým kapitálem pro banky. Banky budou muset jít na mezibankový trh. Na mezibankovém trhu se budou konkurenčně setkávat se snahou státu prodávat státní dluhopisy. Všechno povede k růstu rizikových přirážek a ten další důsledek si umíte určitě všichni představit. A to je energetika, která kromě jiného je zasažena taky suchem, protože problémy s chlazením měli i ve Francii, i v Rumunsku, i v Bulharsku, i v Maďarsku a podobně. Proto teď se ukázalo, že například jaderné reaktory v Temelinu nebo na slovenských Mochovcích jsou výhodné, protože mají chladicí věže a neodebírají přímo vodu z řeky. No a další problém energetiky je v tom, že i když Evropa léta tvrdila, že vybudovala propojení energetických systémů v rámci celého evropského kontinentu, ve skutečnosti propojení energetických systémů vytváří riziko kaskadovitého blackoutu, jak se to ukázalo ve vazbě mezi Německem a Čechy, nebo mezi Španělskem a Portugalskem a Francií. Kaskádovitost selhání energetické sítě se takto stává jedním z klíčových rizikových parametrů dalšího vývoje. No a tohleto všechno je ještě zajímavé z dalšího aspektu. Dnes se v Evropě budují obrovská datová úložiště. Google staví obrovské úložiště v Rakousku, v Německu, ve Španělsku a podobně. Ty obrovská datová úložiště potřebují nejenom obrovské množství energie, ale taky vodu na chlazení. A najednou vzniká to, co se objevilo již ve Spojených státech, kde obyvatelstvo protestuje proti budování datových center, protože je ohrožena energetická síť a ohrožený zdroje vody. V Evropě zatím ten rozběh je pomalší, ale vidíme, že se to rychle rozbíhá a v tomto ohledu velice rychle může vzniknout konkurenční situace. Dáme elektrickou energii na cloudová úložiště dat, anebo ji dáme průmyslu a obyvatelstvu? Dáme vodu na chlazení, a nebo dáme vodu zemědělcům a obyvatelstvu pro jejich život, potřebu a podobně. A tam dochází k zásadní kolizi. Vodní zdroje se zmenšují, energetické zdroje jsou ohrožovány suchem i dalšími aspekty ve vazbě na šílené zelené Green Deal, ale na druhé straně narůstá potřeba elektrické energie a narůstá potřeba vody. Vemte k tomu ještě předpokládanou strategii Evropské unie, kterou prezentovala paní von Leyenová. Evropská unie by měla přejít výrazně na elektřinu, elektrifikovat všechny aspekty života a to znamená tím snížit jednak potřebu dovozu plynu a ropy, ale zároveň extrémně zvýší spotřebu elektřiny. A skutečně stavíme nové energetické zdroje takovýmhle způsobem, nebo si opravdu myslíme, že větrníky a solární energie nám vyřeší všechny obrovské nárůsty potřeby elektrické energie? A to se ještě nebavíme o tom, že v konečném důsledku může vzniknout potřeba odsolovat vodu, jako běží odsolovací zařízení v arabských zemích, protože pozemní zdroje pitné vody budou nedostatečné. No a tohleto všechno vytváří další rizikový fenomén. A k tomuto rizikovému fenoménu musíme připojit třetí rizikový fenomén. Potraviny. Evropská unie uzavřela smlouvu s Mercosurem o tom, že se bude dodávat levné maso a obiloviny a soja z Brazílie, Argentiny a podobně. No výborně, tak evropské zemědělce nebude potřeba, čímž ušetříme 40% evropského rozpočtu, protože ten jde na společnou zemědělskou politiku a ušetřené peníze vrhneme na financování zbrojení. Skvělý plán. Jenomže to sucho se objevuje nejenom v evropském kontinentu, ale to sucho a pokles vodních zdrojů se objevily v Brazílii, v Argentině a podobně. Zmenšování stát dobytka, protože neměli vodu pro dobytek. Výrazný pokles úrody vzhledem na sucho v Brazílii a v jiných jihoamerických zemích. No a když vememe, že fenomén sucha se začíná týkat i afrických zemí, kde jsme uzavřeli další smlouvy o dovozu potravin pro Evropu, no tak budete mít veliký problém. A teď to spojte s tím, že problémem Hormuzu je nejenom vývoz ropy a nafty, ale i vývoz močoviny, kyseliny a síry a dalších věcí. No a tohle to všechno vede k otázce růstu cen umělých hnojiv. No jelikož jsme tak geniální, že se odstřihneme od umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak pak skutečně skončíme v tom, že jak Evropská unie uvažuje o tom, že doporučí, aby se hnojilo lidskými exkrementy a močem. No ale při tom zmenšeném zemědělství by možná i to množstvo exkrementů evropského obyvatelstva stačilo na to hnojení. Jenomže problém je v tom, že při tom suchu, i když to budete hnojit těmito tradičními uhlíkatými látkami, tak nevypěstujete nic. A když tomu přidáte obrovské ztráty z praše, kde se podle Eurostatu a výzkumný ústav v Evropě z evropského kontinentu ročně ztrácí 1,3 až 1,6 miliardy tun z praše, tedy té úrodné vrstvy, na základě které vůbec máte plodiny a které vůbec můžete hnojit umělými hnojivy, abyste něco vypěstovali, nemáte jalovou půdu, tak se vám celý cyklus těchto tří faktorů doplňuje. No a to pak v konečném důsledku znamená jeden velice zajímavý paradox. Jestliže všechny rozvojové plány neuvažují nad tím, jak mít vodu, jak mít potraviny a jak mít energii, tak pak to znamená, že jste nepochopil základy přežití. Můžete se holedbat tím, že na kapitálových trzích dluhopisy vašeho státu půjdou vzhůru a budou ceněny. Jo, jenomže těmi dluhopisy nenakrmíte ani obyvatelstvo, ani nenahradíte vodu, ani nic jiného. A v tomhletom ohledu je mnoho paradoxů ve světě, kdy skutečně Izrael, který nic ve zlém, byl donucen velice šetrně přistupovat k vodním zdrojům. Vzpomněte si na veliký projekt takzvaný Jestřáb jeruzalemskej, tak ten byl přinucen hledat způsoby, jak šetřit vodu a zachovat zemědělství. Proto rozvinuli to kapenkové zavlažování a rozvinuli taky další věci. Je krásné, když budete uvažovat o tom, že zemědělskou produkci z potravin, teda z půdy, nahradíte akvaponii. Jenomže akvaponie je opět potvora mrcha jedna, potřebuje čistou, nekontaminovanou vodu. A opět jste tam, kde jste byl u toho začátku, to znamená, když nemáte vodu, nemáte v podstatě nic. No a z tohoto hlediska pak bych doporučoval, aby jsme se velice intenzivně zabývali tím, jak naše politické elity přistupují k řešení problému vody. Ne tím, že vytvoří komisi pro řešení sucha. Znáte z bývalého režimu vy starší, že když byl nějaký problém, který jsme si nevěděli rady, tak jsme vymysleli komisi. A všichni byli spokojení, protože komise pracovala. Sice nic nevyřešila, ale pracovala. No a byl bych velmi nerad, kdybychom se v Evropě, nebo v Čechách, nebo na Slovensku dopracovali do situace, do které se dopracoval Sovětský svaz ve střední Asii, kdy přesměrování Amudary a Sirdary, jo, abychom pěstovali bavlnu, tak to skončilo tím, že bavlníková pole stejně vyschly, Aralské jezero se zmenšilo na třetinu původní velikosti a sucho se stalo trvalým fenoménem velkých částí střední Asie. A nepěstujete tam nic. No, můžete tam vystavovat zrezivělé vraky lodí, které zůstaly po ústupu Aralského jezera. Ovšem jako turistická atrakce to asi hodně turistů nepřiláká. No a tohleto všechno vytváří základní fenomén přežití. No a paradoxně je, že sice můžete mít tanky, drony, křídlaté rakety a podobně. Ale když nebudete mít vodu, tak budete přesně tam, kde končí poctivé části hřbetu. Zatím tolik.
1: Pane profesore, já jsem Pan docent Pokorný, že jo, specialista, klimatolog a ten normální teda nikoli podporu Green Dealu, tak upozorňuje na jednu věc, na jeden fenomén, který se vlastně stal díky rozvinutí právě větrné energie. Že ty desítky tisíc větráků, které jsou postavený podél moře na, a prostě tam na těch hladinách, zpomalujou vlastně ten vlhkej mořský vzduch a ten už pak nemá takovou sílu dojít do střední Evropy. A to...
0: On dokonce ani nemá nejenom sílu, on je přesměrováván nad hladinu moře na jiné části. To je ten problém.
1: A vlastně
0: prostě, ono je to skutečně velice zlé.
1: Jsme si tady vyrobili úplně úžasný motor na výrobu pouště, což by si mohla Unie nechat patentovat, jakože by jsme vyráběli poušť na zakázku, ale bohužel jako neslyšel jsem zatím nikde od politiků, byť ta informace je veřejná a on s tím vystupuje všude na sympozích v zahraničí, tady, prostě kdekoliv a celá Unie o tom ví, že by jako někdo začal být na poplach a řešit, hele, tak pojďme to nějak omezit, zastavit, zredukovat, vymyslet, jo, protože on samozřejmě doložil, že třeba ty smrky a ty jehličnatý stromy si tu vodu dokážou přitáhnout, že vlastně tím vyčesáváním vody, získáváním ze vzduchu dostávají obrovské množství a vzniká podtlak, který vlastně nasává ten vlhký vzduch z výšky, který má přijít od toho moře, když teda tam, že jo, když nám ho nějaký větrník jako neodfoukne nebo nezabrzdí. No.
0: No, máte to ještě horší, pane Bureš. Teď se chlubí Německo, že vybudovalo největší větrníkovou farmu na moři, 60 km od pobřeží, a je to fantastický úspěch. To je zpráva z minulého týdne. A skutečnost, že opravdu to moře pak produkuje sice vysoký odpar díky teplotám, ale ta vlhkost je přenášena úplně jinde, se spájí s tím, že ta devastovaná půda není schopna zadržet tu vlhkost. Vzpomeňte si, když jsme vícekrát vzpomínali, že množství srážek v Čechách je 60 miliard kubíků za rok. 40 miliard odteče. Kdybychom více jak těch 20 miliard dokázali zadržet v Čechách, řekněme 40 miliard, tak nebudete mít takové problémy s vodou, jako máte teď. A druhá věc, ano, můžete mluvit tam na severní Moravě o tom, že vody není, když tam měli ty obrovské povodně a všechno ostatní. Jenomže to je příprava na přívalové deště a zadržení vody, jeden problém. A druhý problém, abychom rozumně a účelově využívali vodní zdroje, které máme a zamezili ztrátám, které existují v dnešních vodárenských systémech. Druhý problém. Jenomže ani jednomu, ani druhému problému vážení ctění politici jaksi nemají čas se věnovat, protože se věnují jiným důležitým tématům, které vidíte, když si poslechnete přenos z Českého parlamentu.
1: No ne, tak naše vláda samozřejmě takhle, jako já, abych zase nebyl jenom negativní, já sice nejsem Babišův tenhle volič, ale faktem je, že oni založili tu komisi a v tom týdnu skutečně v Příčovech pršelo. Takže tam nějaký výsledek evidentně byl, to zase nemůžeme...
0: Možná je to tedy ten korelační vazba, založíte komisi a prší, jenomže na Slovensku to nefunguje. Slovenská vláda taky založila komisi pro výzkum sucha. Ale kurňa neprší, pořád.
1: No ne,
0: neprší.
1: My to nemáme na výzkum, ale pro boj se suchem.
0: No takže, to máme my taky, tu komisi pro boj. No.
1: Jo, takže tak. No, prostě tak někde to funguje, někde ne. Takhle samozřejmě máte naprosto pravdu. Orlík je úplně suchý de facto, Slapy taky, že jo, nadlepšuje se teda Praze, aby ta neskončila ve sračkách, pardon, jak se tomu říká, ve splašcích.
0: Exkrementech.
1: Ano,
0: jo.
1: Takže tam se, dokud budeme moct, tak ty Slapy prostě to tam budou pouštět. Pak si myslím, že to bude velice zajímavá turistická atrakce, pouze teda s nějakou kroužkou nebo kapesníkem. A konečně třeba Pražáci jako pochopí, kolik je 1+1. Oni by to možná potřebovali jako sůl, mimochodem, jo. Na druhou stranu, vy jste... říkal, že máme nějaký třeba nový technologie, jak dostat, získat vlastně jakoby energii z větru pomocí nových turbín nebo nových mašinek, jako který nedělají takovýhle bordel, není to tak, jako je ta technologie nějaká nová, že jo, ve Francii třeba nebo tak?
0: Ano.
1: Řekněte o tom něco, jako jestli teda je to řešitelný nějakým způsobem.
0: Jsou to menší turbíny, dokonce nemají ty obrovská ramena, mají spíše krychlový průměr, přes který prochází vzduch, můžete to mít namontováno na nejvyšších částech budov, je to velice zajímavý zdroj, je to vlastně něco jako lokalizace energetických zdrojů. Čili jestliže na jedné straně vymýšlíte malé modulární reaktory SMR, které umožňují, abyste je umístnil u vesnice nebo města a podobně, pak ty Francouzi se zaměřili na to, aby vyvinuli větrníky, které neprodukují infrazvuk, které jsou šílené, nedevastují krajinu, jsou menší, mají sice menší energetický výkon, ale nespůsobují taky ty problémy s vlhkostí, vzduchem a podobně. Samozřejmě EDF, které to vyvinulo a měli tam ty výzkumné laboratoře, pořád narážejí na snahu taky ve Francii budovat další větrníky a větrníkové komplexy a podobně, protože Evropská unie dává podstatně větší dotace na ty velikánské stožáry vysoké 260 metrů, než na tyhle ty malé turbíny, které nedevastují všechno kolem. Ale je pravda, že tyhle ty větrníkové systémy, které vyvinul například EDF, jsou nesmírně zajímavé. Nemají ani stroboskopický efekt, ani vysoušecí efekt, ani infrazvukové efekty a podobně. No ale bohužel zatím se výrazně i v rámci Evropské unie neprosadili, protože nepochybně lobby velkých větrníků je podstatně silnější než lobby těchto menších větrných zdrojů elektrické energie. Ale ostatně stejně musím se vrátit k jedné myšlence, pane Bureš. Nejvíce byste ušetřil, kdybyste přestal vyrábět věci, které nikdo nekoupí, nikdo nepotřebuje, ale vy je stále chrlíte. Textilní průmysl, ale mnoha spotřebních průmyslů, nábytkářský průmysl, dokonce i automobilový průmysl neprodá všechny vyrobená auta, kusy a podobně. A všechna energie, která se spotřebuje na tuhletu zbytečnou produkci, by mohla být ušetřena. A pak byste nepotřeboval tolik větrníku, nepotřeboval byste ani tu fotovoltaiku a ostatní věci. Jenomže to bych pak znamenalo, že byste zasáhl skutečně objektivně do průmyslového potenciálu jednotlivých evropských zemí. Zasáhl byste investory, zasáhl byste další a další struktury, které pijí z téhleté nesmyslné produkce a výroby. No a to pak v konečném důsledku narazíte na obrovské lobby, které je v Evropském parlamentu, a kde těch 18 000 lobbystů rozhodně nepracuje proto, aby jsme měli rozumné spotřeby elektřiny, dostatek vodních zdrojů a podobně. A to je právě jeden z problémů politických elit. No a když teď čtete, že vlastně samotná Evropská unie vynaložila stovky milionů na to, aby neziskovky přesvědčili veřejnost, že Green Deal je jediným způsobem záchrany planety, no tak pak se nedivte, že tihleti lobbysti za velké větrníky a podobně mají stále zelenou, že všechny ty dotace jdou na tyhleti obrovské větrné farmy a každý kašle na to, že bohužel ti větrníky na tom moři mění toky vodní páry, zvyšují vysoušení povrchu v Evropě a v konečném důsledku, teď jsem viděl další studii, tohle to jsou přece nesmysly. Bylo vědecky dokázáno, že neprodukují ani neškodlivý infrazvuk větrníky, ani nemění vzdušnou vlhkost, nepřesměřovávají ani pasatele větry a jsou velice prospěšné. No víte, bohužel dnes velká část vědy je prodejná a za peníze vám vědecky potvrdí cokoliv.
1: No, pane
0: profesore, vidíte ostatně sami kolem sebe.
1: Vzpomeňme třeba jenom na zakázku od Philipa Morrise, že jo, kdy přední američtí vědci vyprávěli o tom, jak cigarety neškodí, že, a nepodléhat dezinformacím, a byli placeni za to, aby dokázali, že cigarety neškodí. Bylo jich dost?
0: A nejenom to, pane Bureš, oni dokázali vědecky, že cigarety zvyšují, lepšují paměť.
1: No, fakt?
0: Takže ano, to jsou vědecké studie, které dokázali, že konzumace tabáku, tedy kouření, zvyšuje a zlepšuje synaptické propojení jednotlivých neuronálních sítí v oblasti paměti. No ale možná se potom sami lekli ty věci, protože kdyby jak si lidé hodně pamatovali, tak asi by některé sliby politiků si pamatovali a to by asi nebylo moc dobré. Že jo?
1: Jo, tak proto se začalo najednou bojovat proti kouření. Aha.
0: Jo, přesně tak. Přesně tak.
1: Tady máme důvod. No ne, já totiž tam to trošku z toho paměti samozřejmě nesedí, protože já jsem tak na odlehčení už je tomu taky asi dobrých 10 let. Jsme byli, bylo novoroční předsevzetí, jo, že jo, všichni nový rok, ty jsme slavili toho Silvestra a teď všichni jako ty předsevzetí. A já jsem si hrdě, jako jedinej teda z celý ty z kultury, předsevzal a veřejně jsem řekl, že ten rok nepřestanu kouřit, že budu bojovat proti té lobby a že půjdu proti větru, jo. No, vydrželo mi to asi do února, ne kecám do února, vydrželo mi to až do 10. měsíc, oktober, do října, to si pamatuju jako dneska, kdy jsem si takhle v neděli večer vzpomněl, že už od čtvrtka nemám cigarety. A protože byla tma, tak jsem si dal závazek, že teď to nějak přežiju a ráno se je budu koupit. No celý den jsem na to zapomněl zase. A vzpomněl jsem si na to až večer. Pak jsem si teda jednu krabičku koupil, kdyby náhodou, jako, a normálně jsem jako úplně přestal na několik let, na dlouhou dobu. A tak jako s to někdy halt ta nedůslednost v těch novoročních předsevzetích jako má i pozitivní efekt, bych řekl.
0: No ale vy jste se stal strůjcem deficitu státního rozpočtu České republiky. Protože vy nevíte, že příjmy z tabáku a z alkoholu jsou jedinými bezpečnými příjmy státního rozpočtu. Vy jste vlastně byl neodpovědný občan, protože jste zkresal tyhle ty příjmy.
1: Ano.
0: No, vidíte, to je hrůza.
1: Je a do dneška z toho mám špatný pocit. A taky proto třeba hodně tankuju benzín. Říkám, aspoň tady, tudy
0: jo,
1: to budeme tak nějak a, jako kompenzovat.
0: Tohle to. Jo, jo, jo.
1: I když ono to naše auto taky moc nežere, ale jako zase hodně jezdíme, no. A vidíte, když už jsme u těch cest, já musím tady s radostí sobě vlastní říct, že přátelé, bude důvod na výlet, sice na Slovensko a to 17. říkám to doufám dobře, 17. sobota.
0: Ano, 17.
1: 17.10. takže oktober. A pojedeme na autogramiádu pana profesora Staňka a v křest jeho nejnovější knížky, která se jmenuje Svět současnosti a obrazy budoucnosti. A je to ve městě Holíč. Holíč.
0: Ano.
1: Soukromé divadlo Beseda, Bernolákova ulice 4. Holíč. Je to takový krásný areál historický. Určitě se vám to bude líbit. Tady máte v obrázek tu, jak jsem říkám, no, plakát. Jinak všechny informace najdete na webu petrbureštv.cz. Tam taky už najdete možnost zase já to tady si knížku i předobjednat, protože pan profesor říká, že první kusy, který si objednáte ještě dopředu, tak je podepíše, takže budete mít i vy, kteří jste prostě třeba ze západu Čech a chcete mít podepsanou knížku panem profesorem Staňkem, tak máte možnost tentokrát to udělat touhletou metodou, že si můžete už teď předobjednat přímo na webu tuhle knížku, nová kniha pro pana profesora, kliknete, jo, tady vidíte obrázek, jdeme na e-shop, tady je, a hned tady první, vyplníte tabulku, hodíte to do košíku, jo, je to jako vždycky, prostě už víte, takže jako každý internetový obchod, dáte objednat a věci se dějou. Tady vyplníte všecko, a bude. Takže můžete získat i s podpisem tuhle tu knížku. Jinak samozřejmě všichni, kdo přijedou do Holíče, do toho městečka, právě vlastně volíte to kousek z Moravy, tam je, co by autem dohodil.
0: Mezi Hodonínem a Skalicí.
1: Ano, takže je to u nosu. Tak přijeďte všichni a uvidíte, bude to určitě krásná akce, plná zajímavých. A pan profesor slíbil, že bude mít ještě speciální přednášku k tomu.
0: Jo.
1: Takže toť pozvánka, takže ještě jednou 17.10. a začíná se ve 2 hodiny odpoledne, jo, ve 14 hodin.
0: Ano.
1: 17.10. Soukromné divadlo Beseda Bernolákova 4 Holíč. Najdete to tam, je to krásně značený všechno, i já jsem trefil na poprvý téměř. Tak no, řešili jsme to s Luckou, jestli doleva nebo doprava, ale to paní nás navedla tenkrát, tak jako dá se, prostě není problém, je to prostě v centru. Takže nebojte se nic a přijďte v jiném počtu důstojném, určitě to bude právě velice zajímavá akce. Tak a my jdeme, pane profesore, co máme teď na to? Jo, já bych chtěl jednu věc probrat. Tady Andrej Babiš a pan Macinka a další teď si jako vyhrnuli rukávy. Sucho, nesucho, voda, nevoda, hlad nebo bída, to je jedno. My se skryjeme pod francouzský jaderný deštník. S tím, že se údajně teda by měli francouzský atomový zbraně přesunout na naše území České republiky, což samozřejmě zvýší určitě kredibilitu a v rámci NATO a evropské armády a kde si co si. Ale podle zlých jazyků na druhou stranu to taky zvýší potenciál, jakože budeme terč z první priority. Tak co vy si o to myslíte?
0: No, první věc, kolik je těch francouzských hlavic? Odhaduje se mezi 220 až 250. Jaká je ráže těch hlavic? Většinou se jedná o hlavice od 50 kilotun po 200 kilotun. Nejedná se tedy o gigantické jedno nebo 10 megatunové hlavice. Třetí věc, kde budou umístěny v České republice? V těch původních betonových bunkrech, které vybudovala sovětská armáda na území Čech a kde by uloženy jaderné zbraně za bývalého režimu? Je to možné. Ale poslední klíčová otázka. Skutečně i podle vyjádření ruských představitelů, v tomto případu se dostáváte do hledáčku odvetných úderů v případě napadení Ruské federace. Připomněl bych rád vyjádření prezidenta Putina na Valdajském shromáždění, kdy doslova cituji, jakýkoliv pokus o útok na Kaliningrad nebo jenom pokus o blokádu Kaliningradu povede k tomu, že Rusko použije všechny druhy zbraní, včetně jaderných, v odvetném úderu. No a asi chápete, že odvetný úder bude směřovat především na velitelská stanoviště, komunikační centra a sklady jaderných zbraní. No a já bych tu rád připomněl jednu věc, to je ta známá věštkyně, která kdysi za 30. letech varovala, že jestliže Hitler dosáhne, aby české jednotky šly bojovat na východní frontu, tak pak Praha bude zničena kompletně. No a nebyl bych šťasten, kdyby skutečně vyslání těch dvou brigád nebo praporů, nebo jak chcete, o kterých mluvil pan Babiš na ukrajinskou frontu, vedlo k tomu, že by si někdo vzpomněl a zrealizoval tuhle tu věštbu z 30. let. Musíte si uvědomit jednu věc. Tahle ta válka by nebyla válkou dlouhodobou, jako je na Ukrajině, včetně frontových linií a podobně. Ale musím souhlasit s prezidentem Putinem i s ministrem zahraničí Lavrovem. Tahle ta válka by byla rychlá, krátká a zničující. No a v tomto ohledu by to bylo nejenom ten sklad těch jaderných pump, ale nepochybně i podnik vyrábějící Semtex, i další podniky vyrábějící drony a útočné prostředky, Víte, že byly jmenovány 4 místa v České republice. No a kdyby si někdo skutečně začal koledovat o tenhle ten odvetný úder, tak pak nevím, jak by na to reagovali občané Čech. No protože jaderná puma je jaderná puma. I když, kdybyste použil malou ráži, řekněme do 10 kilotun, tak rozsah zničení se týká čtverce o rozsahu 5x5 nebo 10x10 kilometrů. Což by jaksi mohlo pro některé připadat jako přijatelné. Ale raději nad tím neuvažujte a nechápu, proč se do toho pouští, protože jaderný deštník bude znamenat taky další věc. Čím chcete transportovat ty pumy? To znamená, měli byste mít letadla Mirage 3, no a nebo Tornáda. Ale to znamená, že zase bude třeba rozmístit letecké jednotky nosičů jaderných zbraní na území České republiky. Takže pak to začíná jako kumulativní efekt. Ale k tomu potřebujete taky servis těch jaderných zbraní. A k tomu potřebujete další věci. Takže jestliže se pustíte po této jaderné cestě, tak to znamená nejenom obrovské finanční náklady, ale znamená to skutečně extrémní zvýšení rizika cílové oblasti pro odvetný úder. Bohužel.
1: No, pane profesore, to bude docela zajímavý. Ještě jako tady už proběhla první taková veřejné shromáždění právě proti tomuhle tomu zákrok nebo záměru, takhle to řeknu. A protože si vlastně opravdu malujeme terč na čelo. Pokud jsme ho doteď měli na zádech, tak tohle to už je. Tady má Aleksandr, já chci tady poděkovat ještě Maťulíkovi, děkuju ti moc za Maťulíku, za příspěvek a samolepku. Pavel Sichra, taky moc děkuju. A Aleksandr UP3XN se ptá a posílá nám tady na kafe. Dneska by Václav Havel oslavil 90 let. Jaký má pan Staněk pohled na tuto osobu? Byl to agent, který byl pod ochranou KGB a STB, který měl posloužit k vytvoření nekonkurenceschopného státu prodejem našeho průmyslového bohatství a tak dál?
0: Já bych to nazval takhle. Pro mě je pan prezident Havel vysoce kontroverzní osoba. Nebudu se zabývat těmi vyjádřeními jeho spolu vrstevníků, kteří v tom disentu fungovali a kteří měli svá vyjádření o rozdělování finančních prostředků, které posílal Západ pro disent v Čechách a končili někde jinde. Nebudu se taky zabývat tím, že restituce vedla k zajímavému výsledku majetkového přerozdělení, ale skutečností je, že mohl být humanistou z naivnosti anebo se zaplacení. Odpověď si musíte dát všichni sami. A skutečností je, že sehrál klíčovou roli i v těch otázkách vztahu na Německo. Vzpomeňte si, kdo otevíral první otázku Benešových dekretů, což vyšlo na povrch. A druhá otázka, která s tím je spojena. Na Slovensku má skutečně pošramocenou pověst právě tím, že prohlásil, musíme okamžitě zlikvidovat zbrojní průmysl na Slovensku, protože je nelidský a nehumánní. Jako kdyby pan Havel nevěděl, že okamžitě na uvolněné trhová místa nastoupí němečtí, američtí a jiní zbrojaři. Ale že to vytvořilo obrovské problémy na Slovensku, toho nezajímalo. Takže z tohoto hlediska já se oberu jako kontroverzní osobu, ať teď zuří jeho přívrženci, jak chtějí. A v tomhletom ohledu, bohužel můj pohled je, řekněme, zostřenej. Asi tak bych to řekl.
1: No, jste diplomát, pane profesore, to se musí nechat. Já tady mám další otázku. Terezie se ptá, chcem se zpýtat, dokedy budou Evropané tolerovat šialené vedení Evropské unie, vykrádání miliard euro pro záujmy vyvolených mimo EU. Děkujem.
0: No, odpověď bude asi taká. Jelikož šílený Brusel a těch 40 tisíc úředníků, kteří mají pohodlný život a pohodlný důchod, se nikdy dobrovolně své moci nevzdají a teď vidíte, že dokonce hledají právní klíčky, jak bez porušení Lisabonské smlouvy zrušit právo veta. aby měli maximální moc. A to, co si koncentruje Evropská komise ve svých rukou, je neoprávněná koncentrace moci. Tak v tomhletom ohledu musím se zeptat. Jestliže nastanou sociální nepokoje, protože všechno bude na zbroj, jestliže šílený Green Deal povede k totální schudnutí většiny populace a jestliže kolaps služeb státu, jak